promeň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

uchvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

chvilku vzpomínej. Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.

tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven.

0: tvůrci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska budete poslouchat nádherné a krásně vystavěné písně, které vám budou zpívat hlavně úžasné mužské hlasy. Celoživotně jsem zatížený na tenory, ale prostor dneska dám i baritonům. Startujeme upřímným písňovým vyznáním Karla Gotta, konkrétně písničkou Hudba se mnou vchází a se mnou dneska vlastně taky.

Myslím si, že už jste určitě slyšeli o nejúspěšnějším mužském mezinárodním nadžánrovém kvartetu Il Divo, které založil a dlouhá léta umělecky vedl britský mediální magnát, manažer a producent Simon Cowell, který se proslavil i jako nelítostný porotce, neskuli kat, řady mezinárodních televizních soutěží. Dva roky Simon Cowell pátral po celém světě po mladých operních zpěvácích, obdařených nejen zlatem v hrdle, ale i přitažlivým zemějškem. Prostě chtěl, aby se zpěváci, které vybere, líbili ženským. Výběr v roce 2003 uzavřel. Jeho přísným sítem nakonec prošli španělský baritonista Carlos Marín, americký tenorista David Miller, švýcarský tenorista Urs Bieler a francouzský popový zpěvák Sebastian Isambard. Il Divo skvěle propojilo popový a operní svět. Tak si teď Il Divo poslechněte ve vám důvěrné známé písni The Winner Takes It All z repertoáru švédské skupiny ABBA. Mimochodem, Il Divo začalo nahrávat své první album v únoru roku 2004 ve Švédsku.

Il Divo mě upozornil Karel Gott, který s tímhle souborem účinkoval v jedné německé televizní show. Il Divo debutovalo v pražské O2 aréně 13. září roku 2012. Hned jsem začal schánět lístky na jejich koncert. PR tohoto koncertu měla na starost Kateřina Dětková, o níž jsem v tu chvíli pochopitelně vůbec nevěděl, že je sestrou novináře Honzy Dětka a že bude jednou produkční jeho mimořádně úspěšné televizní talk show Sedm pádů Honzy Dětka. Katka Honzovi do každého pořadu vybírá hosty. Katce jsem slíbil, že na podporu koncertu Il Diva připravím s Karlem Gottem jeden z dílů rozhlasového pořadu Zpátky si dám tenhle film a Katka mi slíbila setkání Karla Gotta s Il Divo po koncertě v O2 aréně. A protože jsme profesionálové, oba jsme své slovo dodrželi. Když jsem Karlovi před koncertem Il Diva oznámil, že se s jeho členy po jejich koncertě sejde, začal jako obvykle lamentovat a podceňovat se. Proč takové věci organizuješ, Honzo, když oni vůbec nemají ponětí, kdo je to starý goťák z Prahy? V tu chvíli jsem nečekal, jaká překvapení Il Divo ten večer Karlovi připraví. Každý z členů Il Divo zaspíval asi dvě písničky solově. Když přišla řada na švýcarského tenoristu Urse Bielera, pozdravil se s publikem a pak se mu svěřil, že jsou dva zpěváci, jejichž magnetofonové kazety měl jeho táta v autě a ti ho ovlivnili natolik, že se stal zpěvákem a jmenoval krále Kalypsa, amerického zpěváka Harryho Belafonteho a Karla, kterého přivítal v publiku. Karel se v tu chvíli na mě spokojeně podíval a z jeho pohledu šla vyčíst radost, že ho přece jen někdo zná.

Jestli se Karlu Gottovi na Il Divo něco nelíbilo, byl to fakt, že takřka ve všech jejich písních dostával největší prostor nádherný bariton Španěla Carlose Marina. Karel to nemohl pochopit a několikrát mi řekl, že se s tím ještě nesetkal, že vždycky jsou přece upřednostňováni tenoři. Z koncertu Il Diva jsme byli nadšení a když jsme po koncertě přišli za Il Divo do šatny, chyběl v ní právě španělský baritonista Carlos Marín. Karel ostatním členům předal své neprodejné CD, které měl určené jen pro zahraniční umělce, novináře a taky pro nejbližší přátele. A taky jim do jejich repertoáru doporučil terčet Svět lásku má, který naspíval s Peterem Dvorským a Palem Haberou. Po chvíli do šatny vstoupil baritonista Carlos Marín, poklonil se před Karlem málem až k zemi a pravil: zdravím jednoho z největších evropských tenorů. Karel vykulil oči a zeptal se ho: jak vy mě jako Španěl můžete znát? Karlo se pousmál svým zářivým timolinovým úsměvem, kterým okouzloval ženy po celém světě, a odpověděl: narodil jsem se v Hesensku a i když jsme se s rodiči přestěhovali do Madridu, k babičce a tetám v Německu, jsem jezdil na prázdniny. Byly vaše velké faninky a vaše alba si pouštěly od rána do večera. Karel mu s vážnou tváří odpověděl: tak to mě moc mrzí, že jsem vám ničil prázdniny a kazil vkus, ale snad ne moc. Il Divo se rozesmálo a bylo to jejich první setkání s třeskutým humorem Karla Gotta. Poslechněme si teď v podání Il Divo písničku You Are My Destiny, kterou před 5 lety naspívali s jejím autorem, kanadským zpěvákem a skladatelem syrského původu

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Il Divo a Karla Gotta spojovala pěkná řádka písní, které měli v repertoáru. Jedna písnička z repertoáru Il Divo pak obohatila Gottův repertoár. Jde o písničku, kterou Il Divo v roce 2005 naspívalo se slavnou kanadskou zpěvačkou Celine Dion, které se mimořádně dařilo i ve všech frankofonních zemích. Ona písnička se jmenuje I Believe in You a Karel Gott nahrál v roce 2008 v duetu s Lucí Bílou a český text Krása jim na míru napsal textař, básník Pavel Vrba, který má na svém kontě přes 2000 písňových textů. Lucie a Karel mu ji zaspívali na oslavě jeho 70. narozenin v pražském divadle Hibernia. My si písničku I Believe in You teď ovšem poslechneme v interpretaci Celine Dion a Il Diva.

Il Divo se jen pár let po svém založení stalo doslova celosvětovou senzací. V roce 2006 dokonce takovou, že si je na své severoamerické turné, čítající 20 koncertů, pozvala nejprodávanější a nejúspěšnější zpěvačka všech dob, Barbara Streisand. Il Divo si s Barbrou zaspívalo na každém z koncertů 3 písně a jednou z nich byla nádherná árie Music of the Night z muzikálu Phantom Opery. A tu si teď poslechneme. Night time sharpens identity.

Hodně jsme se s Karlem Gottem a se členy mezinárodního pěveckého kvartetu Il Divo nasmáli i během našeho druhého setkání v pražské O2 aréně v roce 2014. To tenoři David, Sebastian a Urs Karlovi na baritonistu Karlose prozradili, že sbírá kalhotky a podprsenky, kterému příslušnice něžného pohlaví házejí na jeviště. Kluci nám taky prozradili, že Carlos má ve své paraguajské vile pro dámské prádlo od faninek vyhrazenou velikou místnost a že se obávají, že je nebude mít brzy kam dávat. Poslechněme si teď v podání krále milostných romancí, britského zpěváka Engelberta Humperdinka a Il Diva píseň Spanish Eyes z autorské dílny německého kapelníka, multiinstrumentalisty a skladatele Berta Kampferta. Jeho písně zpívali například Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley, Johnny Mathis nebo Karel Gott.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Na konci roku 2008 nebo začátkem roku 2009, to už si úplně přesně nepamatuji, mi Karel Gott řekl: Honzo, prohledej prprosím diskografii Il Diva nebo svůj archív duetů a zkus najít něco pro mě a Lucku Bílou, nějaký duet, který bychom v premiéře zaspívali na udílení cen televizních diváků TT. Karlovi jsem nabídl 10 duetů a zdůraznil jeden, který se mi nejvíc líbí. 100% jsme se na něm shodli a Karel pak Luce nabídl námi vybraný duet Just Show Me How to Love You, který v roce 1997 naspívali britská sopranistka Sarah Brightman a argentinský tenorista a dirigent José Cura. Luce a Karlovi český text Ať láska křídly mává k tomuto duetu napsal dnes už zmíněný Pavel Vrba a my si teď tenhle povedený slavičí duet poslechneme.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Člen Il Diva, Švýcar Urs Bieler, mě po dvakrát během našich setkání požádal o vizitku a ani ve snu mě nenapadlo, že je jednou skutečně využije a že si budeme psát. Ve druhé polovině září roku 2019, kdy už jsem nebyl 4 roky Karlovým tajemníkem, mi Urs Bieler ze své soukromé e-mailové adresy napsal: Vážený Jane, s těžkým srdcem nás zasáhla zpráva o nemoci a trápení jednoho z největších zpěváků naší doby. Zlatý hlas Prahy, mistr Karel Gott, byl jedním z mých prvních pěveckých vzorů. Velmi nás zarmoutily zprávy o tom, jak je tento velký umělec, tato úžasná osobnost, vážně nemocná. Prosím, pozdravujte ho od nás a je nám ctí, že jsme ho mohli osobně poznat a velmi si ho vážíme. Jeho hlas nás provází životem a pevně věříme, že ještě dlouho bude. S nejhlubší úctou Urs Bieler a Il Divo. Karel Gott odešel do muzikantského nebe 1. října 2019 a nejcharizmatičtější člen Il Diva, španělský baritonista Carlos Marín, zemřel 19. prosince roku 2021 na covid ve věku 53 let. Il Divo bylo zrovna na britském turné a během zastávky v Manchesteru byl Carlos Marín hospitalizován a následně uveden do umělého spánku. V něm také zemřel. Tak si teď poslechněme v podání nejmužnějšího hlasu Il Diva v interpretaci Carlose Marína, který bral hodiny zpěvu u španělské sopranistky Montserrat Caballé píseň Vášně a zrady Delilah.

Fanoušci Karla Gotta a Carlose Marína jsou po smrti svých oblíbenců svorně názoru, že poté, co tu s nimi nejsou, není svět už takový, jakým býval. Že už není báječným koutem a místem k radování. Já si to myslím taky. Carlos Marín dospíval před chvílí píseň Delilah, proslavenou Tomem Jonesem a Karlem Gottem. Před 13 roky se Il Divo spojilo s prvním mužem britského muzikálu, tenoristou Michaelem Ballem, a společně naspívali krásnou árii Love Changes Everything z muzikálu Andrewa Lloyda Webera Aspekty lásky. U nás tuto píseň českým textem Zdeňka Borovce proslavil Karel Gott. Love, love changes everything.

Zbylí členové Il Divo si mysleli a dodnes myslí, že Carlos Marín je nenahraditelný. Ale ve triu vystupovat nechtěli a tak je od roku 2022 členem Il Divo charismatický mexicko-americký baritonista Steven Labrie s nádherným hlasem. Otevřeně přiznávám, že se mě líbí i jako chlap. Poslechněte si teď, jak ladí Stevenův nádherně zbarvený bariton z hlasy ostatních členů Il Diva. Loni měli kluci koncert v Taipei, což je hlavní město Tajvanu. Jehož záznam vyšel na CD a DVD. Zakončili ho nádhernou árií Somewhere z Bernsteinova muzikálu West Side Story.

Loni mě Švýcar Urs Bieler jménem Il Diva pozval na jejich koncert v pražské hale O2 Univerzum. Po koncertě jsme vzpomínali na Karla Gotta, kluci mi vyprávěli o jejich spolupráci s Michalem Davidem a taky mě požádali o pomoc. Svěřili se mi, že v dnešní populární hudbě se jen těžko hledají velké melodické písně s klenutými refrény. Takové písně podle nich, a já s nimi absolutně souhlasím, v současnosti nevznikají. Vyzvali mě, abych jim doporučil písně Karla Gotta, kterými by mohli obohatit svůj repertoár. Nabídl jsem jim nejen hity Karla Svobody, ale i Ondřeje Soukupa, Zdeňka Bartáka, Michala Davida, Jaromíra Klempíře a Pavola Habery. A taky nesmím zapomenout, že jsem Švýcarovi Urzovi řekl: máš nádherný tenor a fanoušky doslova po celém světě. Měl bys natočit vlastní album. A víte, co mi Urs odpověděl? Jsi druhý, kdo mi to takhle naléhavě řekl. Druhý po mé ženě. A tak hledám a hledám repertoár i pro Urse Bielera. Krásná a moc zajímavá práce. Kdyby se něco z ní povedlo, bylo by to super. A vy byste byli první, komu bych to prozradil. Držte mi palce. S Il Divem se pro dnešek rozloučíme nejslavnějším bolérem všech dob, mexickou písní Besame Mucho. Víte, co Besame Mucho znamená? Líbejně. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni. A abyste kráčeli jen a jen za štěstím. Za týden se s vámi těším naslyšenou při poslechu mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Váš Honza Adam.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Iva Hitnerová. Dobrý den, ahoj, vítej. Pojďte se s námi smát a život s humorem brát.
0: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška a písnička Já si vseděl na pár tónů nám zazněla v úvodu Humoriády. Iva Hitnerová dnešní host. No a máme pro vás hned na začátek skvělou pozvánku zároveň na Iviny obrázky a zároveň do rozhlasu. Výstava začala.
1: Ano, mám výstavu v budově Českého rozhlasu na Vinohradské. Je to jakoby podvrátnicí, je tam takový myslím, že jenom 2 dny v týdnu, ale teď tam byly dny otevřených dveří, myslím, že tam přišlo opravdu hodně lidí a jsem ráda, že mám tu výstavu právě v Českém rozhlasu, protože pro mě odjakživa je neobyčejně důležitý a vlastně jsem na něm vyrostla. Všecko důležité, co vím, jsem se dověděla z Českého rozhlasu.
0: Nepovídej. A teď si chytrá jak rádio, jak se říká, v uvozovkách samozřejmě, ano. Tak určitě si měla i jiné zdroje pro získávání vědomosti a zkušenosti v životě, ale děkujeme za to vyznání rozhlasu. Obrázky jsou k vidění, jak už Iva naznačila, každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin až do 28. května, no a výjimečně i po 2 květnové pátky 15. a 22. Takže Galerie Vinohradská 12, tam to všechno najdete. No a na křtu byly známé osoby. Na vernisáži, kdo zahajoval, kdo byl jako host?
1: Tu výstavu zahajovala paní, která pracuje v Českém rozhlase, Foglarová, a vlastně se čekalo, že tu výstavu zahájí pan profesor Neužil, ale protože zřejmě někomu vyndaval srdce nebo něco takového, což považuji za opravdu důležitější, než aby mi zahájil výstavu, takže jsem si tak nějak zahájila sama právě tím vyznáním k Českému rozhlasu.
0: No ale právě ta Iva nechce prozradit, že jí tam přišli David Gránský, Dana Syslová, Dana Batulková.
1: Ano, ale to jsou všechno kolegové. S kterými pracuju, ale moji sakra oblíbení kolegové.
0: Ale každý je má na vernisáži.
1: Aha, to je pravda.
0: Pohromadě, tak už to víme, přijďte do Galerie Vinohradská 12. A teď nás Iva pozve na humor z našeho archivu, co to bude na začátek?
1: Ano, je zajímavý, že já vždycky instinktivně vybírám někoho, koho znám, a protože jsem zvědavá, co dělal nebo co vyprávěl, a už zjistila jsem, že už jsem tak stará a tak dlouho už jsem v téhle profesi, že už znám všechny. Všechny osobně, tudy tady všude seděl. Ale tak jsem na začátek vybrala Halinu Pavlovskou a Richarda Tesaříka.
0: Ano, sešli se kde jinde než v banánových rybičkách.
2: Richarde, měl jsi někdy k nějaké spolužačce ve škole nějaký vztah?
3: No, měl, začalo to už na základce ve 8. třídě. Přistěhoval se z Brna do Prahy a to bylo jak rána kladivem. Jsem se zamiloval a teď jsem v 6 ráno už jsem vstával a v 6:30 jsem stál v zimě, rozumíš, byla zima. Koukal jsem, když ona rozsvítila v tom pokoji, bydleli ve 3. patře, a teď já tam chodil a pískal jsem takový to.
2: To bych chtěla.
3: Upozorňoval jsem strašně na sebe, že jo. A rok jsem okolo ní takhle chodil a občas jsem dostal pohlavek, že hlučím na ulici, když jsem pískal. Nic, neopětovala to. No, pak...
2: Nechápu.
3: Naštěstí. Později se ukázalo, že to mělo důvod, protože ona byla na ženský.
2: Chybka se vloudila. Já vám řeknu další radu mojí, jak přežít školu a pedagogy. A ta zní... Zamilujte se. Já totiž na gymnáziu jsem první rok strávila poměrně dobře, protože jsem se zamilovala do spolužáka z vyššího ročníku. Pak jak jsem stárla, tak jsem moudřila. Pak jsem pochopila, že k té lásce už mi stačí jenom přestávky. Tak už jsem chodila jenom na přestávky. Pak jsem už ve třetíku a ve čtvrtíku pokročila tak daleko, že už jsem jenom číhala po vyučování před školou. Měla jsem s tím opravdu problémy a moje maminka to tehdy musela žehlit, ale naštěstí se to docela dařilo, protože jak byla učitelka, tak zase učila takového poměrně nablblýho chlapečka a jeho maminka byla lékařka. A oni udělali takový barter už v té době. Taký směnný obchod, takže ta lékařka napsala omluvenku pro mé neomluvené hodiny a maminka nechala projít chlapečka z češtiny. No, ale byl tam ještě jeden takový docela hezký okamžik, protože pak stála ta moje třídní s tou mojí matkou nad tou omluvenkou, kde to bylo řádně omluveno, a ta moje třídní se tak na tu moji matku podívala a říkala, Ale paní doktorko, objevíme, že to není pravda. A moje matka, ta právnice, ačkoliv to neprovozovala tu praxi, se v ní najednou probudila a řekla, chcete říci, že já lžu? A odmaturovala jsem.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Iva Hitnerová se nevyhne otázce, která tam padla, to téma školní lásky. A spolužáci nebo i pedagogové, týkalo se to jich? Měla si nějakou platonickou takovou lásku?
1: To je zajímavá
0: musí říkat jméno,
1: otázka.
0: Jenom ano, ne?
1: Já jsem měla spoustu školních lásek, dokonce takovou první výraznou na gymnáziu s takovým bezvadným klukem, fotografem jsem chodila celý gympl a tak, ale uvědomila jsem si, že třeba na DAMU jsem měla úžasný pedagogy a že jsem byla úplně nadšenou obdivovatelkou mého profesora Oty Sklenčky, který nás učil, a já jsem na něj koukala jako na takového starého moudrého pána, který byl fakt byl senzační, zaprvé to byl výborný herec, což je vždycky dobrá premisa pro to, aby člověka učil, když víte, že to sám dělá dobře tu profesi, a hrozně jsem toho tu obdivovala a až s odstupem let mi došlo, že jemu bylo v té době 50 let, když to pro mě byl ten moudrý stařec, a že nikdy mě nenapadlo, že s tak starým člověkem, 50 letým, jako by tam mohlo být na tom obdivu i něco dalšího. Tak se mi to teď v těch mých víc než 75 připadá docela dojemný, jak tenkrát 50-tník byl opravdu starý pán.
0: No ale zanechal stopu důležitou v svém životě. A to je dobře. Pokračujeme dál, přátelé. Budeme s Halinou Pavlovskou a Richardem Tesaříkem řešit téma, jak přečít školu a pedagogy, anebo nastoupí Jiří Lábus s příhodami z Ypsilonky. Vyberte si A nebo B, SMS-kou humor mezera A, humor mezera B, pošlete na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnešní posádka humoriády Iva Hitnerová a Pavel Kučera vás zdraví. Chceme znát váš názor, vaše hlasy v naší humoriádě v prvním souboji. Bude to Halina Pavlovská s Richardem Tesaříkem nebo Jiří Lápus a Příhody s Y-ky. Vyberte si v tuto chvíli i na telefonu ve vysílání 731 800 900. Dobrý den. Tak šup.
2: Halo, halo.
1: Hurá.
2: Halo.
1: No.
2: Zdravím paní Ivu Hitnerovou. Pavle, vás taky zdraví, Marta. Tady jsem v Rožnově, tady jsou kačenky, voda tady spíká.
1: Děti tam jsou, švitoří, slyšíme.
2: Užívám života a dala bych pokračování. Ahoj.
1: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Dobré odpoledne dalšímu. Kdo pak to je? Halo, halo. Už se slyšíme.
3: Dobrý den, Pavle, Karel Zbojkovic, zdraví vás i paní Hitnerovou.
4: Děkuji.
3: A já bych si přál Bčko.
1: Děkujeme pěkně a mějte se. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zjemník, kvůli humoriádě přestal sekat trávničky.
1: To je dobře.
5: Zdravím vás i paní Hitnerovou a vybrala moc hezkou ukázku.
1: Takže
5: tak bych si přál.
1: Ano, vy jste přestal sekat, abyste si neublížil, že ano, abyste mohl zavolat, abyste to nedělal zároveň. Víc věcí chlapy nezvládnou, ženský ano, samozřejmě. Díky. Dalšího zveme, dobrý den. Halo, halo. Halo.
6: Dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
6: Já bych poprosil, když tak pana Lápuse, jestli můžu.
1: Píšeme si hlas a kdo volá? Jenom křestní jméno stačí a odkud?
6: Jo, Jan Emr.
1: Jan, odkud?
6: Ze Skuhrova.
1: Dobře, tak děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo pak volá teď? Halo, halo? Halo? Slyšíme se. Tak tam někdo byl, ale vzdal to. Nevadí, požádáme dalšího o hlasování. Dobrý den.
7: Dobrý den, kromě říš.
1: Výborně.
7: Bčko.
1: Díky moc a mějte se hezky. Naschledanou. Tak sečteme, přátelé, všechny dorazivší hlasy a výsledek Příhody s Y-ky a Jiří Lábus v tuto chvíli.
8: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
9: Já měl babičku, já jsem, ta u nás žila, ta se dožila 90 let a 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný a já si jenom pamatuju, že jsem přijel z Liberce, když jsem ještě byl s Y-kou v Liberci, to bylo v neděli, jsem přijel asi 8:30 ráno, autobusem z Liberce, přišel jsem domů, babička seděla na postýlce a přišla babička seděla a říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel a říkám, co je, Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to ona tam byla, jo, nastávající žena, jo, pokoj večer tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní a ona řekla, ať si udělám sama. Střih, v poledne, bráchova nastávající žena byla nádobí, babička se dělala postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
8: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
9: No a to se stalo v Liberci, to je to, co se teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaké jugoslavské středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do ty drůbeže a říká, dobrý den, prosím, abych velkou čurana. A hlavu. Říká, on to, ta hotel říká, prosím, čurana, pěkno čurana. Říká, za mnou pane vedouce, pane vedouce, je to co pro vás.
4: To je to, co jsi říkal, teď tady mám podobnou příhodu s naší společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí bylo asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť, jako šusťák. Šusťáček. Přišli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček, prosím.
9: Tady sloutaj to, jo. Že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mi bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, říká, prosím vás, kabát je pro chlapce. No, bylo... Já se tak styděl lidský.
10: Já měl, moje maminka byla podobná. Tam měla strašný starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel, nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit, že jo. Teď se nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč vůbec nejde.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak jak to měla Iva jako maminka?
11: To jsem se teď opravdu pobavila, ale musím jenom vzpomenout na svoji tchýni báječnou, která asi před 2 lety zemřela v 95 letech a my jsme si ji přestěhovali k nám do ulice, aby jsme k ní mohli chodit a každý den a tak. A babička, když šla s mým 65-letým mužem po ulici, tak do něj vždycky drcla a řekla pozdrav. Tak a to ale už mu bylo mnohem víc než panu Menclovi s tou maminkou.
1: Jsou takové ty výchovné poštuchovače.
11: A on si to člověk vůbec neuvědomuje, že tohle dělá. Já jsem vždycky s pravidelností dělala jsem to nejen svýmu synovi, ale i svým vnukům, že když přijdou tak jim tak jako lásky plně hrábnu do vlásku. A oni tam mají vytvořený ty lepený konstrukce z toho gelu takovýho, já vím, že můj syn
1: si
11: stavěl na hlavě vždycky něco jako ten, to byl puberťák, že jako ten Simpson, nebo tak a tyhle mý vnoučci, kterým je kolem 25, tak mají zase takový ty patky a všecko to mají nagelovaný a já vždycky, a myslím to dobře, tak jako navazuju lidský.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jste s námi v Humoriádě, dámy a pánové. V tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jiřího Lábuse nebo Miloše Kopeckého. Iva Itnerová je s námi ve studiu jako dnešní host. No a ona se vydá do Kerska, to je slavné území Bohumila Hrabala.
2: Ano,
1: co tam bude?
2: Já jsem byla vlastně velmi často v Kersku. Jednou za rok je takový den Hrabalovo Kersko, se to jmenuje. Tam je v lesní ateliér Kuba, kde se to odehrává, je tam krásný program, často tam zpíval Václav Neckář, nevím, jestli letos bude. A já jsem tam jezdila díky mému mimořádnému láskyplnému vztahu k Bohumilu Hrabalovi, který mám od doby, kdy jsem hrála v Hrabalových Postřižinách strýce Pepina. A tentokrát, když jsem tam byla naposled, tak jsem si prohlížela tu zrekonstruovanou chatu, která je opravdu nádherně udělaná, velmi autentická, všecko psací stroj, jak kdyby si mistr odskočil jenom na houby. A našla jsem tam svoji grafiku, kterou jsem dělala před mnoha a mnoha lety, která tam visí v tom domě, tak mě to potěšilo a já mám ve svém obýváku nad psacím strojem takový velký obraz, který jsem namalovala v roce 1990.

0: 58 a to je Bohumil Hrabal, jak letí nad Nymburkem, kde je ten komín a na něm leze strýc Pepin s Mariškou a jsou tam kočky a pivovar a nad tím letí ten Bohumil Hrabal a je to moje srdeční záležitost, ten obraz, avšak řekla jsem si, že když už tam mají grafiku, tak ještě přihodím ten olej starý a bude to ode mě takový dárek vlastně památce Bohumila Hrabala.
1: Takže to návštěvníci můžou vidět.
0: Teď to bude v sobotu v Kersku, ta oslava Bohumila Hrabala.
1: Jsou kolem té chaty kočky v současnosti, když to tak hezky opravili?
0: Já myslím,
1: opravili,
0: že určitě, že tam chodí. Nejdou. Oni si to ty kočky řeknou,
1: čtyřnohé,
0: že tam jsou
1: určitě, myslím,
0: určitě potomci těch Bohumilových koček, který tam chodí ze sentimentu se podívat.
1: No tak paráda, takže Hrabalovo Kersko teď o víkendu v sobotu si říkám.
0: Ano, ano, ano.
1: Pozvánka možná i pro naše posluchače, pokud by chtěli na zajímavý výlet. Teď je zveme na náš telefon. Hlasujete, ještě jednou připomenu, pan Lábus nebo pan Kopecký. Co vy na to? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jirka Šerčan, já vás zdravím, oba do vás.
1: My vás.
0: Dobrý den.
2: A přeju vám hodně zdraví.
1: Ano.
2: A chtěl bych Bčko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Děkujem. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Dobrý.
3: Jste na vysílání.
1: Jste tu ano. S námi.
3: Dobrý den, zdravím vás oba ve studiu. Tady posluchač z krásné Lípy a psal bych si Bčko.
1: Děkujeme vám za hlasování. Hodně zdraví, naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu.
4: Krásné odpoledne, přátelé. Jirka Strutnovská, zdraví, no nejdřív se sluší pozdravit dámu, takže děkuji. Zdravím paní Hitnerovou a také zdravím samozřejmě vás, pane Pavlíku. No a s tím Pepinem, tak a mě přezdívají, protože já jsem pak hrozně ukřičený a tady vždycky, když otevřu hubu, tak pak nevím, kdy jí mám zauřit.
1: No hlavně, že nelezete na komín. To by bylo nebezpečné.
4: Ne, se bojím. Jo. A aspoň proč jsme v 98. vyhráli na Gáno, no tak když tam máte od toho 98. ten obraz, tak to člověku zapadne všechno hezky dohromady a já bych si přál pana Lábuse.
1: Tak děkujeme, děkujeme. Za váš hlas, Jirko, mějte se, naslyšenou. Tak, další bude kdo? Dobré odpoledne. Haló?
5: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Davide, děkujeme, naslyšenou. Další je s námi. Kdo pak? Vítejte.
6: Dobrý den, já bych chtěl Lábuse.
1: Děkujeme za váš hlas, nebo za tvůj hlas. Den dětí se blíží, ano. Děti se nám tady aktivizují. A nebo jsme umladili posluchačstvo, že by? Dobré odpoledne i vám.
7: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Přeji krásné pondělí vám a paní Hitnerové, kde jsem strávila své děti ve Veleslavíně a ve Vokovicích,
0: ano,
7: a
0: ano.
7: Kde bydlí. Takže přeji krásný den a večer a přála bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně.
0: Děkujeme, mějte se hezky.
1: Tak přátelé, sečteme všechno, co k nám dorazilo do dnešní humoriády v tomto kole. Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem budou pokračovat a téma scénky je paní Bohdalová zaskakovala za paní Krombholcovou.
8: Paní Krombholcová zavolala na náš zpravodajský servis s naléhavým sdělením. Již léta ji zastupovala herečka Jiřina Bohdalová. Ano, slyšíte správně. Byla zastupovaná Jiřinou Bohdalovou. Teprve teď, po letech, se paní Jiřina Krombholcová rozhodla, že vše prozradí a řekne nám, jak to tedy celé bylo. Paní Krombholcová, to znamená, vy říkáte, že vás zastupovala v herectví Jiřina Bohdalová.
9: Ano, ano.
8: To znamená ve filmových rolích, v divadelních rolích.
9: Ve všem, co Jiřina hrála, mě ano. Zastupovala. V divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, desky, všecko mě zastupovala.
8: No dobře, ale proč jste se nechala zastupovat? Vy říkáte, že vy jste velká herečka.
9: Ano, já jsem velká, já si to myslím, já jsem se taky líbila všude. Ano, jsem těch cen, co jsem dostala třeba, ty a všecko.
8: Ano.
9: Lvi?
8: No počkejte, to dostala paní Jiřina
9: Bohdalová. Ne, to jsem dostala já.
8: No dobře, vás tedy
9: zastupovala. Ona mě zastupovala.
8: Dobře, rozumím tomu, dobře. Ale proč jste tedy ty role, proč jste se nechala zastupovat?
9: No tak upřímně řečeno, to bylo z toho důvodu, že já jsem nechtěla po ránu takhle, kde se točí ty filmy, jak se říká v těch, jako se jezdí na filmy
8: exteriér,
9: tak se mi nechtělo tak ráno vstávat, to se musí kolikrát v zimě zatmit, teď v těch zimách někde, teďka si představte, že třeba když někde, taky potom toho textu, co se musí ty herci učit, jo,
8: to taky to se byla doma?
9: Já jsem byla radši doma, teď, co já jsem si říkala, že se budu, jak se říká, bude na mě křičet nějaké reži, taky jsou takový třeba, někteří křičeli, a co já se budu takový, tak jsem byla doma.
8: A za vás tedy?
9: Mě vždycky zavolali z té produkce toho filmu, že bych tohle dělala. Tak jsem si to přečetla, když se mi to líbilo, tak jsem zavolala Jiřině, nebo jsem řekla, tak já jsem zastoupená Jiřinou Bohdalovou, a pak volali Jiřině Bohdalový, no a pak už to dělala Jiřina vlastně zastoupená.
8: Pani Kolmocová, mě by zajímalo, kdy to začalo, kdy jste na to přišli?
9: Při škole, ještě my se známe ze školních, ale my jsme spolužačky vlastně.
8: Takže jste spolu studovali?
9: Ano, my jsme spolu studovali, my jsme dělali
8: divadelní
9: fakultu. Jsme, taky jsem absolvovala v zastoupení s Jiřinou.
8: Počkejte, takže už před školou, či vy no, už no, za vás studovala herectví Znovodová?
9: Ano.
8: Či ta ústní dohoda nebo písemná, já nevím, či už vznikla před školou?
9: Před školou už ano, dávno.
8: Dobře, paní Kolmocová, nezlobte se na mě, ale přece všechno, to přece byly všechno její role, její helec.
9: Ne, to právě se pletete, to byla moje role. To
8: já chápu, jistě, moje jako, role. Jistě jako má někdo svého manažera.
9: Že? Ano, tak já mám svého...
8: Svou Jiřinu.
9: Svou Jiřinu
8: má. No je to neuvěřitelné, tolik let, že to fungovalo.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naším dnešním hostem v Humoriádě je Iva Hitnerová a protože je herečka, tak by nás zajímalo, kde bude hrát v nejbližší době, kde ji můžeme vidět.
2: Já mám pořád přes pokročilý věk ten diář tak zaplněný, ale v nejbližší době mám představení 25. května v Ďáblicích, v kulturním domě hraju představení Domácí štěstí zavináč hned, který hrajeme už dlouhá léta a pořád ho miluju a pořád mě to baví, i když je to čím dál náročnější, před 2 hodiny neslezu se z jeviště, ale jako i když je to fyzicky náročný, tak zaplať pánbu, nemám problémy s pamětí, že pořád to dávám, i když toho textu je hodně. A pak bych vás ráda pozvala na představení Afterlife na Jezerce, kde jsem velmi šťastná a to představení v titulní roli s Milanem Steindlerem je senzační.
1: Zajímavé to divadelní pozvánky. Ty jsi tak akční, tak ano. Teď akčně prosím vyber další scénku,
2: no
1: koho
2: já
1: nabídneme.
2: Já si myslím, když jsme tady měli tu Jiřinu Bohdalovou zastoupení paní Kromboldcové, tak bych poprosila paní Kromboldcovou, jestli by neřekla Jiřince, aby nám tady trošičku něco zavzpomínala na Vánoce, to by mohlo být pěkné.
1: No a taky nové šaty, léta. Je tam téma z televariety, dobře, ano. Všechno tam bude. I s Vladimírem Dvořákem samozřejmě.
3: Ani jste mi neřekl, jak se vám líbí moje nové šatičky.
4: No hezoučky, no. Krásný, opravdu. Já vím, že byly mastný, víte.
3: Kde?
4: Ne, já myslím, jako, že hodně stály.
3: Jo, to jo.
4: Já počítám, já budu hádat, jo?
3: No.
4: 3 večerníčky, 1 inscenaci, 2 estrády, co?
3: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.
4: A pamatujete se pod kterým?
3: Ale... Pod vánočním.
4: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte. Ty svátky, radosti, já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
3: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce. Já bychom měli krásnou borovičku.
4: My jedli. A jedli.
3: Nevěděli, kdy přestat, víte?
4: No právě.
3: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
4: Jako?
3: Na nový rok jsem jako žok na 3 krále.
4: Na nový rok jsem jako žok, tedy promiňte.
3: To pokračuje. Na 3 krále chutná mi stále na hromnice o 3 kila více, co?
4: Je výborný až na ty 3 kila.
3: Víc.
4: Bylo to 5,5. Ovšem, taky jsme si nedávno řekli dost. Celá rodina.
3: Jak to?
4: No, dost, no, protože jsme se rozjedli, strašně řekli jsme si šmitec.
3: Jo.
4: Hned, jak se mnou utrh ten balkon a... Dědeček musel pěšky na středisko, až se najednou nevešel do Fiata. A od té doby jíme velmi skromně. 2-3 cholagoly, 1 gastrogel.
3: Trošku jedlí sody na doražení. No. Já vám řeknu, vy máte ohromnou výhodu.
4: Jak to?
5: No, že si všechno na neděli můžete koupit v lékárně.
4: No jo, to jo. No,
5: protože u nás tedy v naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
4: No jo, no, to.
5: Já tedy chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
4: To je lepší. A co on jako no, bratranec?
5: On je reprezentant v basketbale, víte?
4: A co, proč jako?
5: No, ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
4: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová, originál s Vladimírem Dvořákem. Můžeme mít paní Jiřinu dál, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si, dámy a páni, na našem telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď probíhá závěrečné hlasování dnešní humoriády Jiřina Bohdalová nebo Petr Nárožný. To je otázka na naše posluchače a náš dnešní host Iva Hitnerová už je zvědavá, jak to všechno dopadne. Tak co vy na to? Dobré odpoledne. Kam s vaším hlasem?
2: Dobrý den. Tady Ilona ze Severních Čech. Zdravím vás oba dva. Ano. Jak paní Hitnerovou, tak vás. A přeju si paní Bohdalovou.
1: Děkujeme. Děkuji. Pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Hitnerová. Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: A hlasuju pro Petra Nárožného.
1: Děkujeme za váš hlas. Naslyšenou. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Hitnerovou.
1: My vás.
4: A hlas dávám Televariete.
1: Děkujeme pěkně a těšíme se na příště. Naslyšenou, hezký den. Tak tolik pán hlasů pro ilustraci, sečteme úplně všechny a výsledek zní. Televariete, tentokrát Viktor Preiss s Jiřinou Bohdalovou a Zdeňka Malíř.
5: Doňo Giorgino, tu levou ručičku trošičku výš, ano, trošičku výš. Grazie, grazie, prego, prego. Errore mio, Don Giorgino, trochu jsem se zmýlil, tu pravou ručičku, trošičku, víš? Grazie, signora, grazie.
6: Ale předtím jste říkal levou, maestro, vy jste se mi zdá trošičku popleta, že?
5: No tak my malíři jsme všichni trošičku střelení, že? Víte, čím se teď zabývám, kolega Leonardo?
6: Ne.
5: Určuje jakýsi koeficient tření.
6: Ale neříkejte tření.
5: Tření.
6: Já jsem netušila, že se zajímá o ryby. Můj strýc, kardinál Conti, tvrdí, že ten Vinci je cvok. Debilo, myslí jeho? Minulý týden prý vymyslel padák.
5: Řekla jste padák, Doňo Giorgino?
6: Padák. Já sice taky nevím, co to je, ale zdá se mi to být jeho vadinou. Kdyby vymyslel najlonky, že? Nebo starou mysliveckou, ale padák.
5: Ne, my malíři bychom měli pouze malovat. Víte, proto jsem odešel z federací, jo, ne samé schůze, že? Semináře, konference. A doma bambini affamati, kručilo jim v bříšku, že? Doňo Giorgino, teď jste se mihnula.
6: Já nejsem socha, majstro.
5: Ne, sochu bych nemaloval, Doňo Giorgino, nemaloval.
6: Sochy taky nemají čím platit, že?
5: Vás bych maloval za jediný pohled, Doňo Giorgino.
6: Jestli brzy neskončíte, nedočkáte se ani toho úsměvu. Já už jsem celá
5: dřevěna. Ne, zkusáte, Doňo Giorgino, portrét není vejce na mě, to já nejsem rychlo malíř a vzhledem k účelu si musíte být podobná. Ještě posledních pár tahů, Doňo Giorgino, a momenty a budu hotov.
6: Finito!
5: Jsem hotov.
6: Já se těším, já jsem zvědavá. Nenapínejte mě, ukažte mě.
5: Doňo Giorgino?
6: Da? No co je tohle? No co to má znamenat? Proč je to tak mrňavý, tak píkolo mrňavý?
5: Píkolo mrňavý?
6: Píkolo mrňavý.
5: A čtyřikrát, Doňo Giorgino. Přesně jak jste si přála. Řekla jste přeci, ano, vřítla jste výslovně, že to chcete do pasu. Per pasporto.
1: Možná, že během tohoto výstupu s malířem Viktorem Preissem napadlo Ivu Hitnerovou namalovat pana Preisse, třeba portrétovat, co?
7: Ano,
1: to by bylo něco.
7: Viktor Preiss je mimo to vynikající malíř, on měl už řadu výstav, dokonce jsme se střídali v jedné galerii v Třeboni a malování ho velmi baví a je na to strašně šikovný.
1: No tak půjdeme třeba na vaši kolektivní výstavu, co my víme. Do té doby galerie Vinohradská 12, Iva Hitnerová a její obrázky, byla naším dnešním milým hostem. Děkujeme pěkně, hodně zdraví, ať se daří.
7: Vám taky a přeji krásné léto, kdybychom se neviděli.
1: Loučí se i Pavel Kučera, mějte krásný den a ať se vám daří při poslechu pořadu na vlnách Českého rozhlasu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: 5 hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy. Oprava bývalého kulturního střediska v Aši na Chebsku skončí v červnu. Rekonstrukce nádraží v Bečově nad Teplou na Karlovarsku se kvůli ochraně netopírů protáhne o rok. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 19 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Aši na Chebsku finišuje rozsáhlá oprava bývalého kulturního střediska. Za práce radnice zaplatí asi 150 milionů korun. Rekonstrukce začala před 3 lety a skončí v červnu. V současné době bude radnice ještě vybírat dodavatele interiérového vybavení nového centra. Objekt pak bude určen jak pro kulturu, tak i pro různé organizace, říká mluvčí radnice Milan Vrbata.
1: Ono se to nazývá komunitní centrum, to znamená, že se tam počítá s prostory pro neziskové organizace, s klubem. Jsou tam dva sály, tradiční velký sál a malý koncertní sál a ty se budou využívat vlastně na velké akce. Ten koncertní na menší akce komorního rázu, myslím si, že to bude velmi důstojné prostředí pro plesy a pro třeba koncerty vážné hudby a tak dále.
0: Rekonstrukce památkově chráněného nádraží v Bečově nad Teplou na Karlovarsku skončí až na jaře příštího roku. Správa železnic teď v budově dokončuje podlahy a omítky a pokračuje taky stavba zastřešení nástupiště. Součástí úprav budou i bezbariérové prostory, nové zázemí pro zaměstnance nebo stanoviště pro cyklisty. Rekonstrukce za téměř 63 milionů korun začala loni a původně měla skončit letos v květnu. Pokračuje mluvčí správy železnic Nela Eberl-Fríbová.
2: V lokalitě nádraží se totiž vyskytuje vzácný druh netopíru a proto se musí podle požadavku HKO Slavkovský les každoročně od poloviny dubna do konce srpna omezit práce, které by mohly narušit jejich rozmnožování.
0: Správa železnic počítá s tím, že vhodné podmínky pro život netopíru zůstanou v budově zachované i po dokončení rekonstrukce. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Ten je teď prvním zástupcem náčelníka. Hlaváčovu nominaci schválila vláda. Definitivně ho ve funkci musí potvrdit prezident. Miroslav Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku. Ten na své pozici skončí v létě. Náčelník generálního štábu je zodpovědný za připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády. V americkém Coloradu zemřel člověk po nákaze hantavirem. Informoval o tom tamní úřad pro veřejné zdraví a životní prostředí s tím, že úmrtí vyšetřuje. Americký případ podle úřadu nesouvisí s rozšířením nemoci na výletní lodi MV Hondius, kde po nákaze zemřeli 3 lidé. Virus přenášejí hlavně hlodavci. Šíření mezi lidmi je podle Světové zdravotnické organizace výjimečné. Těžký průběh nemoci se může projevovat horečkami, selháváním ledvin nebo dýchacími obtížemi. Sport. Česká hokejová reprezentace porazila na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Národní tým tak napravil 2 dny starou porážku se Slovinskem a podle trenéra Radima Rulíka bylo na hráčích vidět touha to odčinit.
3: Samozřejmě to, co se stalo, já nevím, 2 dny zpátky, to není příjemný pro nikoho. Všechno špatný, třeba pro něco dobrý, ale to uvidíme dál. Ale každopádně tady bychom se chtěli odrazit od tohoto zápasu. Bylo vidět na tom mužstvu, že chtějí jakoby uspět a opravdu se Švedama porovat o co nejlepší výsledek.
0: Další zápas čeká české hokejisty ve středu proti Itálii. Počasí. Dnes ráno a dopoledne očekáváme až zataženou oblohu, jinak bude převažovat oblačné počasí s odpoledními lokálními přeháňkami. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. Vane slabý proměnlivý vítr nebo vítr ze západních směrů. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Situace na silnicích v Karlovarském kraji by měla být teď časně ráno bez problémů. Nemáme hlášené žádné nehody.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Do úterního rána se probouzíte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary a my jsme rádi, že jste si nás naladili a našli si k nám cestu tak časně z rána. Je 5:05 a právě začíná Dobré ráno. Bude plné informací a pohodových písniček a u jeho poslechu vás vítá Jitka Brošková. Hned na úvod nás čekají písničky Co nestárnou od Pavla Bobka a taky skupiny Argema, po nich pak ranní anketa s dětmi Ahoj rádio, v níž se dozvíme, kdo je to mizera. No a zanedlouho taky připomeneme, že dnes oslaví narozeniny herečka Iva Janžurová, která téměř dennodenně vystupuje v divadle, ať už v Praze, anebo na zájezdech. A zanedlouho se taky objeví v novém seriálu Jana Řebejka. Právě dnes slaví ikona českého filmu a divadla 85. narozeniny a taky tady bude patřit náš první ranní příspěvek Dobrého rána, které právě teď začíná. Tak ať se vám hezky vstává do úterního rána.
4: Dobré ráno a Jitka Brošková.
6: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, je čtvrtek na 6 a 2 minuty a v našem regionu je zataženo. Teploty se pohybují okolo 7 stupňů Celsia a dnes očekávejme převažující oblačné počasí s přeháňkami. Ráno a dopoledne tedy zataženo, jinak bude převažovat oblačné počasí s odpoledními lokálními přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 16 až 19 stupňů Celsia. Na horách se teploty budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni. Vane slabý proměnlivý nebo západní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž ta je mírná.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Příjemné vstávání a krásné úterní ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 9 minut bude 17:30 a před námi blahopřání. Kde jinde než na jevišti stráví Iva Janžurová večer svých 85. narozenin. Na prknech Národního divadla si právě dnes zahraje roli Hany v baladě Štědrý den v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena Kytice. Herečka se stále objevuje v několika rolích nejen na naší první scéně, v jejímž angažmá je od roku 1987.
1: Nejdřív dohodnout koalici.
2: Musí to být vášeň do té míry, že na to jeviště pořád ráda jdu.
3: Když už jsme u všech vašich premiérů, kolik jich vlastně bylo?
1: 12. Jak se jmenuje ten film?
3: 12 rozhněvaných mužů.
1: Tucet špinavců.
2: Tyhle ty dvě role pro mě skýtají hodně takových společných styčných ploch bodů, no. Čím postupuji ve svým dospívání, tak tím víc se s nimi jako najednou spojuju, splývám.
4: Vypráví Iva Janžurová o rolích britské panovnice Alžběty II. Ve stále vyprodaném představení Audience u královny a Sarah Bernhardtové. Nejen v těch, ale i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich, vystupuje. Kdyby ale měla herečka označit svou vůbec nejmilejší divadelní roli, byla by to Vinny ve hře Šťastné dny Samuela Becketta, která jí vynesla cenu Alfreda Radoka Itálii.
1: Začni svůj den.
4: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
5: Sedni si.
6: Já sedím.
5: Ona sedí.
4: V bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme drahoušku nebo Pane, vy jste vdova.
7: Zavři oči v rouku.
8: Ale, kolečko.
4: Ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách, například v dramatu Kočár do Vídně i v Petrolejových lampách Juraje Herce.
6: Proč se u nás někdy nezastavíš?
9: Nechodím po návštěvách.
6: U nás to přece není žádná návštěva.
4: Na kariéru Ivy Janžurové načas dopadly politické změny po roce 1968. Koncem srpna zmíněného roku spolu s Martou Kubišovou vítala Alexandra Dubčeka po návratu z jednání v Moskvě. Objevit se tak mohla pouze v jednom filmu ročně a v televizi směla tvořit jen v redakci Zábavy. Tehdy si vyžádal ke spolupráci Felix Holzmann.
2: Víte, když se

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Rekonstrukce památkově chráněného nádraží v Bečově nad Teplou na Karlovarsku skončí až na jaře příštího roku. Správa železnic teď v budově dokončuje podlahy a omítky a pokračuje taky stavba zastřešení nástupiště. Součástí úprav budou i bezbariérové prostory, nové zázemí pro zaměstnance nebo stanoviště pro cyklisty. Agentura ochrany přírody a krajiny chce vyhlásit novou národní přírodní památku Palič u Mýtiny na Chebsku. Na tamních loukách roste kriticky ohrožená orchidej rudohlávek kukačka. V Krušných horách pokračuje příprava největší letošní turistické akce v Evropě Eurorando 2026. Na české i německé straně hor se uskuteční v září. Organizátoři teď vyznačují trasy a řeší logistiku celé akce. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Nominaci schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa armády Karla Řehky. Vystřídat by ho mohl na konci června. Maďarský prezident Tamáš Šuljok nevidí žádný ústavní důvod k rezignaci. Řekl to v rozhovoru pro maďarský server Index. Reagoval tak na výroky nového premiéra Pétera Maďara. Podle něj by měli Šuljok a další činitelé napojení na bývalou vládu ex-premiéra Viktora Orbána do konce května odstoupit. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková je po úspěšném tažení na turnaji v Římě na svém maximu ve světovém žebříčku. Posunula se na 65. pozici. A dnes bude zataženo až oblačno a teploty do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Ulice Valdštejnova v Chebu je uzavřena z důvodu opravy kanalizace.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Rádio vašeho kraje vám přeje pohodové úterý s datem 19. května. Svátek má dnes Ivo, kterému určitě budeme v našem vysílání blahopřát, a nejen jemu, ale taky všem dnešním narozeninovým oslavencům, tak si na to počkejte po 6. hodině. Ale teď prozradím, že jsou před námi písničky od Věry Martinové a Tomáše Linky, po nichž vám nabídneme výběr očekávaných dnešních událostí. No a nezapomeneme ani na dnešní tipy, jak si užít volný čas. Je půl šesté a dvě minuty. Hezké ráno.

0: A hráč na foukací harmoniku Tomáš Linka, který v únoru oslavil své 80. narozeniny, nás právě teď potěšil svou písničkou Paní má se má. No a na programu úterního dobrého rána teď výběr očekávaných událostí. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou lidé na webu státní organizace Cermat. Stejně jako v prvním kole si mohou žáci podat až 5 přihlášek, z toho až 2 do oborů s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. A využít mohou opět elektronický systém DIPSY. U obvodního soudu pro Prahu 9 dnes bude pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. V případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku má jako svědek vypovídat místopředseda ODS Tomáš Portlík. Politik dříve médiím řekl, že na podezřelé okolnosti ve firmě upozorňoval už před lety. U soudu se nyní zpovídá 6 lidí v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček, dříve ze STAN. Redl i Hlubuček vinu odmítají. Skoro 3/4 oslovených zemědělců zvažuje kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Ukazují to aktuální data dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory, kterého se zúčastnilo asi 120 zemědělců nebo podniků. Omezení hnojení by podle svazu negativně ovlivnilo produkci a výnosy by byly nižší a následně by tak mohly zdražit potraviny. Růst cen hnojiv zatím někteří zemědělci podle svazu zvládají dobře, protože se předzásobili. Není to ale trvalé řešení. Vysoké ceny můžou trh zasáhnout hlavně příští sezónu. Detaily průzkumu zveřejní Zemědělský svaz dnes dopoledne. A do Česka dnes přicestuje izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Hlavní program čeká ministra ve středu, kdy bude v Praze jednat nejprve se šéfem české diplomacie Petrem Macinkou z motoristů a následně i s prezidentem Petrem Pavlem. Za 3 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak v našem regionu je zataženo, teploty se pohybují okolo 7 stupňů Celsia. A čekejme pak oblačné počasí odpoledne a večer, hlavně na horách a na západě se objeví přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách na 12 až 15 stupňů. Fouká vítr slabý, proměnlivý anebo západních směrů do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré a biozátěž ta je mírná na prvním stupni.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Petr Komínek.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: Ať už se s námi probouzíte do úterního rána v Karlových Varech, v Chebu, Aši, Sokolově, Mariánských Lázních a nebo jinde. Přejeme vám, ať máte nejen to dnešní ráno, ale i celý den podle svých představ. A pokud přemýšlíte nad tím, jak byste si ho hezky užili, tak přijměte teď naše dnešní pozvánky.
1: Tipy pro volný čas.
0: Chebské muzeum láká na výstavu Hurvínek 1926 Forever, která připomíná 100 let od vzniku jedné z nejznámějších českých loutek. Přibližuje také životní příběh jejího tvůrce, loutkáře a řezbáře Gustava Noska, blízkého spolupracovníka a přítele Josefa Skupy, který v 60. až 70. letech minulého století v Chebu žil a tvořil. Muzeum v Aši zve na výstavu Ašské kostičky, která představuje sbírku Tomáše a Ondřeje Balšánových. K vidění jsou dioramata, vytvořená z kostek Lego, inspirovaná filmovou ságou Star Wars. Výstavu fotografií Sáry Soudkové uvidí návštěvníci Mariánsko-Lázeňského hotelu Ensana Hvězda. Výstava nazvaná Tefakty aktuálně zdobí městskou knihovnu v Lokti. Práce z ateliéru Objekt prostor akce z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je možné si prohlédnout od 12 do 17 hodin. Galerie umění v Karlových Varech zve na přednášku o malíři Antonínu Slavíčkovi. Historička umění a edukátorka Národní galerie Monika Švec-Sibolová blíže představí díla významného českého impresionisty od 17 hodin. A Karlovarské městské divadlo má od 7:30 večer na programu představení Tucí. V muzikálu podle slavné filmové komedie s Dustinem Hoffmanem uvidíte členy souboru Západočeského divadla Cheb v režii Zdeňka Bartoše.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Království technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovy Vary vybírají nového nájemce kina Čas. Město Planá u Mariánských Lázní chce opravit fasádu historické radnice. Pojišťovnám loni rostly náklady na léčbu v zahraničí. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 19 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Karlovy Vary chtějí v tomto týdnu vybrat nového provozovatele kina Čas. To je v současné době dočasně uzavřené. Původně nájemce městu před časem vypověděl smlouvu. Do současného výběrového řízení se přihlásili dva zájemci, říká náměstek primátorky Martin Dušek z hnutí ANO.
5: Ta výběrová komise se chce seznámit s těma koncepcemi, které byly předloženy nebo byly součástí té nabídky. Zatím se otevřely pouze obálky, jsou dvě nabídky, jedna karlovarská a jedna pražská firma. Jeden je zapsaný spolek a jedno je firma.
4: Planá u Mariánských Lázní chce opravit fasádu radnice. Město si nechalo zpracovat projektovou dokumentaci, která bude hotová na podzim. Radnice je ze 17. století a má v průčelí tři sochy svědců, které se budou opravovat společně s fasádou. Budova je památkově chráněná, pokračuje starostka Martina Němečková z hnutí STAN.
6: Už v loni proběh archeologický průzkum, to znamená fasáda, která už nevypadala úplně dobře, teď vypadá ještě hůř, protože je tam spoustu cedulek a vyšťouraných místeček, kde se prostě brali nějaký vzorky, takže teď už ji opravdu musíme opravit, ale nejde to jen tak jako normální prostě dům.
4: Fasáda by se měla opravovat příští rok a vyjde na několik milionů korun. Náklady na léčbu v zahraničí rostou. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun. Není přitom jediná. Trend sleduje i Česká asociace pojišťoven. Podle té loni přibylo jak úrazů v zahraničí, tak i průměrná výše škod. Podrobnější čísla přibližuje za asociaci její mluvčí Tomáš Pavlík.
7: Rostla i průměrná výše těchto výloh. Oproti roku 2024, kdy byl průměr někde lehce přes 11 000 korun, jsme v roce 2025 evidovali průměr už přes 13,5 tisíce.
4: Spojené státy prodloužily o další měsíc výjimku, která zemím umožňuje nakupovat ruskou ropu naloženou na tankerech. Za běžných okolností by se na ni vztahovaly americké sankce. O prodloužení lhůty informoval americký ministr financí Scott Bessent. Dodal, že rozhodnutí stabilizuje trh s ropou, která se dostane i do energeticky nejzranitelnějších zemí. Spojené státy výjimku ze sankcí poprvé zavedly v březnu. Reagovali tak na růst cen ropy po zablokování Hormuzského průlivu. Strategicky významnou úžinu uzavřel Teherán po začátku izraelsko-amerických útoků na Irán na konci února. Sport. Na mistrovství České republiky kuželkářů o uplynulém víkendu uspěli i seniori z Karlovarského kraje. Jak vyplývá z portálu České kuželkářské asociace, v kategorii jednotlivci seniori se na první příčce umístil pan Otamar Šát starší, působící v oddíle kuželky Aš. Na třetím pak Petr Haken z oddílu kuželky Jiskra Hazlov. V kategorii ženy seniorky se na osmém místě umístila Jana Komancová, také z kuželek Jiskra Hazlov.
3: počasí.
4: Dnes ráno a dopoledne očekáváme až zataženou oblohu, jinak bude převažovat oblačné počasí s odpoledními lokálními přeháňkami. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. Vane slabý proměnlivý vítr nebo vítr ze západních směrů. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Situace na silnicích v regionu je v tuto chvíli bez hlášených dopravních nehod.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Ať už vás probudil do úterního rána váš budík anebo naše zprávy, přejeme příjemný start nového dne. Je 19. května, my si za chviličku povíme, kdo bude slavit svátek a kdo narozeniny. O počasí pak dáme řeč jako obvykle s meteorology z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. No a taky uslyšíte o tom, že soutěž s názvem Každý může být umělcem opět míří do pražského muzea Kampa. Lidé s mentálním postižením mohou svá díla posílat do 25. května a podrobnosti přidáme už za čtvrt hodinky v Dobrém ráno, které pokračuje písničkami Co nestárnou od Ivety Bartošové a Václava Neckáře. Tak hezký poslech, je 6 hodin a 5 minut.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Šalalalalí jsme si zaspívali spolu s Václavem Neckářem a já vám přeji dobré ráno. Je 6 hodin a 11 minut, dnes je 19. května a máte-li dnes narozeniny, tak vám přejeme jen to nejlepší. A komu ještě popřejeme, tak jak už jste z kraje dobrého rána slyšeli, slavit bude česká herečka Iva Janžurová, které je dnes 85 let. 72. oslaví slovenská herečka Zdena Studenková. Bývalý profesionální slovenský tenista Miloslav Mečíř slaví 62. narozeniny a 49. oslaví urugvajská herečka zpěvačka Natalia Oreiro, kterou známe z telenovely Divoký anděl, který přinesl celosvětovou popularitu. No a ještě připomeňme, že 19. května roku 1909 se narodil Sir Nicholas Winton, britský makléř a humanitární pracovník, který v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů, a to tím, že jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného království. Zemřel v roce 2015 ve věku 106 let. Na dnešek připadá Světový den Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy a svátek má Ivo. Mužské křestní jméno Ivo má zřejmě germánský nebo keltský původ. Jméno bylo odvozeno od německého slova if, respektive keltského ive s významem tis. Překlad jména by tedy zněl jako tisový luk nebo také lučištník. Další teorie výkladu jméno spojuje s ruským jménem Ivan. Jednalo by se o zkráceninu tohoto jména, jehož kořeny sahají až do hebrejštiny a jméno by se překládalo z hebrejského Jochanán s významem Bůh je milostivý. Tato verze výkladu se uplatňuje ve slovanských zemích.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Krásnou písničkou od britského zpěváka a bubeníka Phila Collinse jsme se přehoupli v čase přes 6:45 a ranní program nám teď vyplní předpověď počasí, kterou nám přináší meteoroložka Jana Adamovská. Já vám přeji hezké dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak řekněte, jak vypadá to dnešní úterní ráno v celém karlovarském regionu?
2: Tak teploty se pohybují od 5 do 7 stupňů, na horách je okolo 4 a většinou máme polojasnost, většina oblačnost je jen na krajním severu.
1: Uh-huh. A na jaké počasí přes den se pak máme připravit?
2: Během dopoledne nám bude přibývat oblačnost, bude převažovat oblačné počasí a dneska se nad naším územím bude rozpadat okluzní fronta, ale příliš srážek neočekáváme. Až pozdí odpoledne a večer se mohou na západě kraje nebo v Krušných horách objevit přehánky a maxima vystoupí k 19 stupňům, na horách bude mezi 12 až 15 a vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo ze západních směrů.
1: Říká meteoroložka Jana Adamovská, které děkuji, přeji vám hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý buket. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Sparta Divoký byl vyrazí v létě na 8 velkých koncertů a vystoupí pod širým nebem také 18. července v Lokti. Tak máte-li rádi písničky této hudební skupiny, tak si nezapomeňte toto datum napsat do kalendáře. Skupina Divoký byl nám na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary dohrála písničku Čmelák a za 7 minut bude 6:30. Další ročník soutěže Každý může být umělcem opět míří do Pražského muzea Kampa. Nadační fond Domova Sulická v Praze 4 právě teď přijímá díla umělců s mentálním postižením. O vítězi pak rozhodnou návštěvníci muzea. Zakladatelka soutěže Lenka Kohoutová to řekla naší redaktorce Báře Kvapilové.
1: Akce se jmenuje Každý může být umělcem. Proč jste zvolili právě tento název?
2: Protože si to opravdu myslíme. Já mnoho let pracuji se svými kolegy s lidmi s mentálním postižením a přišli jsme na to, že spousta z nich má velký talent k umění a konkrétně k malování. No a tak nám nestačilo vystavovat obrazy pouze našich klientů Domova Sulická, ale rozšířili jsme to na celorepublikovou soutěž a výstavu, prodejní výstavu a dneska už je z toho mezinárodní soutěž, ze které máme neskutečnou radost. Když si položíte otázku, kdo je vlastně umělcem, každý, kdo má talent bez ohledu na zdravotní stav.
1: Jaké je letošní téma?
2: Letošní téma je Vidím svět jinak a je to tak v pořádku. Totiž rozdíl mezi umělcem, který chce komerčně vystavovat a opravdu obraz prodat, a člověkem umělcem s mentálním postižením je ten, že

0: rozrosteme, možná nám budou muset půjčit i další prostory.
1: Pro koho je ta akce vlastně určená? Kdo se může přihlásit?
0: Přihlásit se může každý člověk, který žije s mentálním postižením a prostě maluje a chce svoje obrazy vystavovat a třeba taky prodat.
1: Co taková akce přináší těm samotným umělcům?
0: Neskutečnou radost a potěšení, neskutečný zážitek z toho, že jejich obraz visí v galerii vlastně. Neskutečná radost z ocenění, z toho, že můžou ukázat svým přátelům, své rodině obraz, nebo že se prostě pod ním vyfotí. Minulý rok jsme měli jako doprovodný program saxofonistku a nakonec celá galerie, včetně umělců, tančila, což myslím, že jen tak muzeum Kampa nezažije.
1: Posílat ta díla mohou do 25. května.
0: Do domova Sulická, což je Sulická 48 Praha 4. A celý výtěžek z toho jednoho obrazu jde umělci.
1: Takže pokud naši posluchači se potom přijdou podívat do muzea Kampa, budou moci pomoci dobré věci.
0: Přesně tak.
1: Říká zakladatelka projektu a ředitelka domova Sulická Lenka Kohoutová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Aši finišuje rozsáhlá oprava bývalého kulturního střediska.

0: Česka. Za práce radnice zaplatí asi 150 milionů korun. Rekonstrukce začala před 3 lety a skončí v červnu. V současné době bude radnice ještě vybírat dodavatele interiérového vybavení nového centra. Karlovy Vary chtějí v tomto týdnu vybrat nového provozovatele Kina Čas. To je v současné době dočasně uzavřené. Původní nájemce městu před časem vypověděl smlouvu. Do současného výběrového řízení se přihlásili dva zájemci. V Bublavě začali rekonstruovat parkoviště u obecního úřadu. Radnice zpevní povrch, vyznačí parkovací místa pro invalidy a připraví místa pro nabíječky elektroaut. Část nákladů zaplatí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Cenové stropy u pohonných hmot bude nově určovat vládní nařízení. Kabinet schválil, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. Způsob výpočtu maximálních cen paliv se nemění. Íránské úřady propustily do domácího léčení vězněnou disidentku a nositelku Nobelovy ceny míru Narges Mohammadiovou. Ozbrojené složky zatkly na konci minulého roku. Za kritiku íránského režimu měla strávit přes 10 let za břížemi. Ve věznici držela hladovku na protest proti tamním podmínkám. Fotbalový sudí Ondřej Berka nechyboval v sobotním ligovém utkání Teplic proti Dukle. Zveřejnila to komise rozhodčích, podle které sudí všechny sporné situace, včetně neuznané branky Pražanů, posoudil správně. A dnes bude zataženo až oblačno a teploty do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce plynovodu zúžená vozovka v ulici Fričova, Jáchymovská a Krušnohorská.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hezké úterý přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Na dnešní den 19. května připadá Světový den Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy, neboli idiopatických střevních zánětů pod anglickou zkratkou IBD, která se projevují zánětem střevní sliznice a mohou způsobit bolest břicha, průjem, ztrátu hmotnosti a další příznaky. Jedná se o chronická onemocnění, která postihují celosvětově přes 10 milionů lidí a v České republice s nimi žije téměř 95 tisíc lidí. Onemocnění jsou sice nevyléčitelná, ale dají se pomocí léčby udržet pod kontrolou. Barvou podpory lidí s IBD je fialová, takže chcete-li vyjádřit podporu, oblečte se dnes do fialové, anebo si můžete připnout nějakou hezkou fialovou stožku. Je 7:30 a s písničkou od Babiho Daňka se vydáme vstříc dalším pohodovým písničkám, tak ať se vám krásně poslouchá. Dobré ráno.
3: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já.

kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmou pták. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já.

0: Po našich frekvencích za vámi posíláme jednu písničku za druhou a to by bylo, aby nezazněla některá z vašich oblíbených. Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary a v tom našem odpoledním vysílání vás dnes pozveme na festival porozumění, který nabízí příležitost k vzájemnému setkávání lidí s postižením a bez postižení při událostech zajímavých pro obě strany plný workshopů. Letošní 24. ročník se uskuteční od 26. do 28. května. A jaký nabídne program, tak to se dozvíte od ředitelky domova pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově Moniky Šumové a to dnes po 15. hodině. Tak za 5 minut bude 6:45 a po písničce přidáme předpověď počasí, no a zanedlouho taky nahlédneme do kalendária s Petrem Jungmanem.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Úterní ráno má polojasnou oblohu, pouze zvětšená oblačnost se vyskytuje v Krušných horách a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 5 až 7 stupni Celsia. Během dne ale bude převažovat oblačno, odpoledne a večer se hlavně na horách a na západě kraje objeví přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách naměříme 12 až 15 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr nebo ze západních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré a biozátěž, ta je na prvním stupni, tedy mírná. Za minutu bude 6:45. Dobré ráno.
0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 19. května. Svátek má tisový luk, tedy nositelé mužského jména Ivo. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Druhá manželka Jindřicha 8. Anna Bolejnová vložila hlavu na špalek v roce 1536. A její jediný hrdelní zločin nedala Jindřichovi syna, ale její dcerou byla jedna z největších anglických královen, Alžběta I. Přes 70 let nejdelší železniční tunel na světě byl slavnostně otevřen před 120 lety v roce 1906. Tehdy jeho první tubus. Tunel najdete mezi Švýcarskem a Itálií, jmenuje se Simplonský a měří 19 800 metrů.
3: Ukrývá se podruží.
2: Velmi očekávaná filmová senzace měla světovou premiéru před 20 lety na filmovém festivalu ve francouzském Cannes.
3: Pod dávným rouzlinem se svatý grál skrývá.
2: Filmová adaptace knižního bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda.
3: Pokrevní linie.
2: V hlavních rolích si zahráli Tom Hanks a francouzská kráska Audrey Tautou. Parťan století se narodil přesně před 90 lety ve slovenských Košicích. Nezapomenutelný Andrej Kvašňák byl součástí naší stříbrné jedenáctky na mistrovství světa v Chile v roce 1962.
4: Bože, takový vlahý večer, to by stálo skoro za procházku.
2: Jedna z nejpopulárnějších českých hereček, nepřekonatelná Iva Janžurová, má 85. narozeniny.
5: Zavři oči v rouku.
6: Dobré.
2: Rodačka ze Žirovnice na Vysočině je držitelkou dvou českých lvů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. A já přeju pěkný den.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Na sociální služby a pomoc rodinám v Karlovarském kraji poputuje více jak 1 milion korun. O předání německé extrémistky Líbichové do Německa rozhodne krajský soud v Plzni 1. června. Vláda rozhodla o zrušení odboru pro lidská práva a ochranu menšin. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 19 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Matěj Štech. Rada Karlovarského kraje schválila poskytnutí individuálních dotací v celkové výši přesahující 1 100 000 korun. Jak uvedla radní Ludmila Vocelková z hnutí ANO, peníze podpoří sociální služby, pomoc ohroženým dětem, potravinovou pomoc i projekty zaměřené na podporu rodin a dětí vyrůstajících v ústavní péči. O individuální dotaci požádalo celkem 5 organizací. Krajský soud v Plzni odročil jednání o vydání německé extrémistky Marly Sveny Líbichové zpět do Německa na červen. Důvodem je, aby se senát mohl poradit a podrobně seznámit se závěrečnou řečí Líbichové, vysvětluje mluvčí krajského soudu Jakub Štverák.
4: Toto závěrečné slovo vlastně bylo předáno i v listinné podobě senátu, neboť je německy hovořící. Pochopitelně jednání bylo za přítomnosti tlumočnice, nicméně za účelem porady o provedeném dokazování a vlastně i současně s tímto návrhem, tak se senát bude radit o tom, jak rozhodne.
3: Rozhodnutí o vydání Líbichové do Německa padne 1. června. Odbor pro lidská práva a ochranu menšin zanikne. Rozhodla o tom vláda. Jeho agendu si rozdělí ministerstva. Třeba problematiku lidských práv bude mít na starosti rezort spravedlnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude nově řešit témata rovnosti žen a mužů. Expertní neziskové organizace rozhodnutí kritizují. Třeba podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové může oslabit ochranu lidských práv a snížit pozornost vůči důležitým tématům.
5: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci. Jedná se o témata, která jsou velmi komplexní, nepatří jednomu rezortu, ale pozitivní posuny v nich jsou naopak závislé na koordinované mezirezortní, mezioborové spolupráci.
3: Laurenčíková kritizuje i to, že zaměstnanci ani vedoucí oddělení o změně dopředu nevěděli. 5 lidí zemřelo při střelbě v islámském centru v okrese San Diego na jihu Kalifornie. Informuje o tom policie. Jednou z obětí je pracovník ochranky. O zbylých 2 policie řekla, že jsou to dospělí muži. Po smrti jsou i 2 střelci ve věku 17 a 19 let, uvedla policie. Dodala, že situace je pod kontrolou a nehrozí další nebezpečí. Součástí islámského centra je kromě mešity i škola.
1: Sport.
3: Souboj českých tenistek v úvodním kole na antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala na 3. pokus poprvé v kariéře aktuální jedničku deblového žebříčku Kateřinu Siniakovou, a to po setech 7-6 a 6-3. Na antuce v Hamburku uspěl v 1. kole generálky na Roland Garros Jakub Menšík. Nad domácím Němcem Štrufem zvítězil 7-6 a 6-2.
1: Počasí.
3: Dnes bude polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se hlavně na horách a na západě objeví přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia. Na horách 12 až 15. Vany slabý, proměnlivý nebo západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Aktuálně nemáme v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jak vnímají malé děti ženy, které nechodí do klasického zaměstnání? Tak napadlo nás, že se zeptáme a stalo se tak v rámci natáčení anket Ahoj Rádio spolu s dětmi ze 4. základní školy v Plzni. A jak to dopadlo, tak to si poslechněte za chvíli v dnešním Dobrém ránu, hned po písničkách od skupiny Elán a Hany Zagorové s Karlem Wagnerem. A taky si počkejte na další zajímavý příspěvek o tom, jak čeští vědci zachraňují ohrožené stromy, druhy jeřábů, a to tak, že je množí v laboratoři. Máme 5 minut po 7 hodině. Dobré ráno.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Čím se zabývají takzvané ženy v domácnosti?
1: Že třeba uklízejí, vaří a tak. Třeba, že šijou záclony.
2: Že žehlí.
3: Žehlí, uklízí, vytírají perou a ještě myjou nádobí.
4: Starají se o zvířata.
5: Kupujou si nový, hezký, moderní věci.
6: Myjou nádobí okna.

0: počasí.
1: Je čtvrt na osm a spolu s rádiem vašeho kraje vstáváte do úterního rána, které má polojasnou oblohu. Pouze zvětšená oblačnost se vyskytuje v Krušných horách a teploty se nám aktuálně pohybují od 5 do 7 stupňů Celsia. Ráno je tedy polojasné, během dne ale bude převažovat oblačné počasí. Odpoledne a večer se hlavně na horách a na západě kraje objeví přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 19 stupni, na horách mezi 12 až 15 stupni Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr nebo ze západních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré a biozátěž je mírná.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tak snad vás potěšila svou muzikou také hudební parta soustředěná kolem Jindry Poláka, skupina Jelen. Za 10 minut bude 7:30. Tak v přírodě je snadno poznáte podle zářivých červených nebo oranžových plodů jeřabin. Jenže vzácné druhy jeřábů patří k nejohroženějším stromům české krajiny. Vědci proto vyvinuli způsob jejich ochrany. V laboratoři ve skleněných nádobách je množí, a to speciální metodou, kdy z malého kousku rostliny vypěstují stovky nových jedinců.
1: Je to vlastně takový mikrosvět. Vidíte tady nádoby kultivační, kde už jsou narostlé rostliny.
2: Stojíme u speciálního laboratorního zařízení, které filtruje vzduch, takže vědci mohou pracovat ve sterilním prostředí. Ukazujeme ve výzkumném ústavu pro krajinu Jana Hanzal Šedivá.
1: Vyjmeme z té baňky narostlé výhonky, dáme je na filtrační papír a skalpelem oddělíme jednotlivé výhony.
3: A ty oddělené výhonky pak zase zpátky sázíte do těch baněk, ano, do živné kultury, ano. A zase množíte dál.
1: Ano, přesně tak.
2: Teď jsme přišli do kultivační místnosti, kde v policích vidíme desítky baněk s rostlinami.
1: Můžete vidět jeřáb, který je 14 dní. My jsme tam původně dali jeden výhon a těma růstovýma regulátorama, které máme v médiu, tak dochází k zmnožení.
2: Jak dlouho tady zůstane?
1: Je to většinou 4 týdny a pak zase ten proces se obnovuje. Zase ta kultura narostla, takže oddělíme ty nově vzniklé výhony a dáme je na čerstvé médium.
2: Důležitou fází je pak zakořenění mladých rostlin. Ze sterilního mikrosvěta skleněné baňky se je vědcům podařilo přesadit přímo do substrátu z rašeliny a perlitu.
1: Vidíte tady tu baňku, je tam vysoká vzdušná vlhkost bez mikroorganismů, takže ty rostlinky jsou zhýčkané, takže my je musíme zase adaptovat na ty normální podmínky.
2: Tímto způsobem dokáží vědci rozmnožit stovky nových jedinců. Přitom na začátku mají k dispozici jen malé množství části rostlin.
1: Na jaře bereme mladé výhony z přírody. Nám stačí pár pupenů nebo mladých výhonů.
2: V české krajině najdeme 21 původních druhů jeřábů. Většina z nich je ohrožená nebo velmi vzácná, říká Jiří Velebil z Výzkumného ústavu pro krajinu.
4: Ohrožuje hlavně fragmentace území, zarůstání těch současných biotopů křovinami. Zároveň neschopnost jejich regenerace díky zastíněnému biotopu, díky přemnožení zvěří.
2: Navíc se tyto stromy v přírodě sami velmi špatně rozmnožují. Množení v laboratoři je tak klíčové k jejich ochraně. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo osvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno, Bečva, česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: Rekonstrukce památkově chráněného nádraží v Bečově nad Teplou skončí až na jaře příštího roku. Správa železnic teď v budově dokončuje podlahy a omítky a pokračuje stavba zastřešení nástupiště. Součástí úprav budou i bezbariérové prostory, nové zázemí pro zaměstnance nebo stanoviště pro cyklisty. Agentura ochrany přírody a krajiny chce vyhlásit novou národní přírodní památku Palič u Mítiny na Chebsku. Na tamních loukách roste kriticky ohrožená orchidej rudohlávek kukačka. V Krušných horách pokračuje příprava největší letošní turistické akce v Evropě Eurorando 2026. Na české

0: německé straně hor se uskuteční v září. Organizátoři teď vyznačují trasy a řeší logistiku celé akce. Ředitelství vodních cest začalo u Zdmihadla v Pardubicích budovat nové kotviště na Labi za 50 milionů korun. Ochránit má velké lodi i malá plavidla při povodních a zajistit jejich bezpečné proplutí plavební komorou. Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI. Žaloval je za to, že využila jeho peníze s tím, že umělou inteligenci bude vyvíjet jako nezisková organizace. Podle Muska se ale postupně stala komerčním gigantem. Porota teď dospěla k závěru, že ji podal moc pozdě. Čeští hokejisté zdolali Švédsko 4-3 a připsali si druhé vítězství ve skupině mistrovství světa. Dalším soupeřem národního týmu bude ve středu odpoledne Itálie. A dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Chebu v Májové ulici je z důvodu stavebních prací zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krátké zprávy s Matějem Štechem skončily v 7:30 a dobré ráno ve znamení hudby, informací a ranní pohody pokračuje dál. S další písničkou se už hlásí o slovo Robert Křesťan a kapela Rangers. No a za chviličku prolistujeme noviny spolu s Lukášem Staňkem. Tak buďte s námi.

0: dnešní noviny.
1: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 6 minut bude 7:45 a úterními regionálními novinami listoval editor vysílání Lukáš Staněk, kterého už vítám ve studiu a přeji hezké dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak prozrať nám, o čem píše regionální deník.
2: Karlovarský kraj jedná s vězeňskou službou o pomoci odsouzených při mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo požáry. Jak informuje dnešní regionální deník, v regionu by mohlo být do systému zapojeno zhruba 100 vězňů, kteří si trest odpikávají ve věznicích v Kinčperku nad Ohří a Horním Slavkově na Sokolovsku, také ve Vikmanově u Ostrova. Více už v dnešním regionálním deníku.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: Za zničenou mateřskou školou v Černošíně na Tachovsku stojí dva nezletilí. Informaci přináší dnešní deník Právo. K vandalskému činu došlo v noci z 30. dubna na 1. května. Policie neupřesnila věk ani pohlaví pachatelů. Ale jak píše Právo, může se jednat maximálně o 14-leté jedince. Policisté teď spis postoupí státnímu zástupci a navrhnou, aby věc předal soudu pro mládež.
1: No a co na svých stránkách nabízí regionální příloha Mladé fronty dnes?
2: Auta v ranní dopravní špičce ještě nechali technici projet po obchvatu Třemošné na Plzeňsku. Úderem 9. hodiny ale tuhle téměř 4 kilometry dlouhou silnici kompletně uzavřeli. Tak zásadní omezení si vyžádala oprava ložisek přes 400 metrů dlouhého mostu a výměna mostních uzávěrů. Jak se dočtete v dnešní Mladé frontě, přes Třemošnou se tak po 15 letech znovu valí nekonečný had aut, nákladňáků a kamionů na hlavním tahu Plzeň-Žatec-Most. Podle posledních sčítání po třemošenském obchvatu denně projede přes 10 000 aut. Z nich je téměř 2 000 nákladních aut a kamionů. Městečko s 5 000 obyvateli se na převedení dopravy snažilo připravit. Ke stabilním radarům informujícím řidiče o jejich rychlosti přibyly k přechodům pro chodce dopravní značky snižující maximální povolenou rychlost na 30 km v hodině. Zvýrazněné jsou ještě žlutým reflexním podkladem kolem značek. Práce na opravách mostu mají být hotovy do konce prázdnin.
1: Tak to byl přehled regionálních novin a Lukáš Staněk. Děkujeme a naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: jasná obloha, zvětšená oblačnost jen v Krušných horách a teploty od 5 do 7 stupňů Celsia a na horách kolem 4 stupňů. Tak takové počasí panuje v Karlovarském kraji a bude oblačno s možností přeháněk.
1: Počasí.
0: Je 7:45, krásné ráno. Ráno je tedy polojasné, ale během dne bude převažovat oblačné počasí. Odpoledne a večer se hlavně na horách a na západě kraje objeví přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 16 až 19 stupni Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 12 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr nebo ze západních směrů o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rostlové podmínky budou během dne většinou dobré a biometeorologická předpověď ta hlásí jedničku, tedy mírný stupeň zátěže.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Skladatelka, herečka i závodnice rally Olga Lounová se k nám právě teď našla cestu se svou písničkou a vy si k nám můžete najít taky, a to prostřednictvím internetu. Najdete nás na Facebooku, na Instagramu i na webu vary.rozhlas.cz, kde uvidíte náš program, pořady i zajímavé akce. Dočtete se o tom, jak nás naladíte a dozvíte se hlavně čerstvé informace z našeho karlovarského regionu a mnoho dalšího. Ale blíží se k nám 8. hodina, bude to už za 10 minut, spolu s ní další zprávy. No a odpoledne si pak nezapomeňte poslechnout po 13. hodině pořad Alex a host. Jeho autorka Alex Minářová nám teď poví, koho si pozvala a na co se dnes bude ptát.
1: V Alex a host bude Petr Komínek, mladý herec, známý třeba z nekonečného seriálu Ulice, kde stvárňuje nepříliš oblíbeného průšviháře Koldu. Ve skutečnosti je to ale pohodář, který miluje vaření. Co kuchtí nejraději? Na jakou roli čeká? A proč a jak učí děti etiketu? Dozvíte se po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Odsoudit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Osm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovy Vary mění starý orientační systém z 90. let za nové informační tabule a směrovky. V Plzni dnes začne vojenské cvičení. Primátor Karviné Jan Wolf podle policie scháněl osobní informace na sportovního novináře. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 19 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Karlovy Vary instalují nový informační a orientační systém. Město za projekt zaplatí necelých 6 milionů korun a 85% nákladů pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Nové prvky se objeví hlavně v lázeňském centru a u turisticky vytížených míst. Hotovo má být v polovině června, pokračuje mluvčí magistrátu Jan Kopal.
5: Původní městský informační orientační systém příliš nespolupracoval s okolní krajinou, což ten nový se snaží napravit, aby směroval nejenom na budovy nebo místa přímo v ulicích města, ale i v jeho okolí na ty zajímavé výletní cíle a podobně.
4: Ochrana a střežení objektů jsou tématem vojenského cvičení Safeguard 2026, které dnes začíná v Plzni. V okolí třídícího centra České pošty v Křimicích a v blízkosti železničního mostu přes Berounku a Jateční ulici ho organizuje krajské vojenské velitelství. V oblasti se budou pohybovat vojáci a vojenská technika. Součástí výcviku budou i cvičné výbuchy, dýmovnice a zvýšená hlučnost. Jak vojenské velitelství upozorňuje, nejedná se o mimořádnou událost ani ohrožení obyvatel. Cvičení naplánované ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému. Primátor Karviné a bývalý šéf karvinského fotbalového klubu Jan Wolf scháněl v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Koštuříka. Kvůli článku, ve kterém redaktor zmínil, že primátor nadával rozhodčím. Investigativní tým Radiožurnálu to zjistil z policejních záznamů ke korupční a sáskařské kauze ve fotbale, ve které je Wolf obviněn z podplácení. Podle policie Wolf zaúkoloval svého řidiče, aby zjistil, kde redaktor bydlí a odkud pochází. Koštuříka, který píše pro deník Sport, to překvapilo.
6: Vůbec nevím, co si o tom mám myslet, kromě toho, že je to za mě jako další z obrovských ostud primátora Karviné pana Wolfa a můžu říct, že teda s něčím takovým jsem se jako nesetkal, ještě kvůli takové banalitě, která navíc byla pravdivá.
4: Primátorův advokát Filip Petráš na řčení odmítá. Více ke všem obviněním vyjádří až poté, co nahlédne do spisu. Ukrajinské drony zaútočily na ruskou Jaroslavskou oblast severovýchodně od Moskvy. Uvedl to gubernátor oblasti na sociální síti Telegram. Zároveň vyzval řidiče, aby nejezdili směrem do hlavního města. Moskevský starosta dříve uvedl, že Rusko sestřelilo několik dronů mířících na Moskvu. Už minulý týden provedla Ukrajina v moskevské oblasti rozsáhlý dronový útok, při kterém v okolí ruské metropole zemřeli 4 lidé.
0: Sport.
4: Čeští hokejisté mají na mistrovství světa druhé vítězství. Po předchozí prohře v prodloužení se Slovinskem porazila reprezentace Švédsko 4-3. Oproti minulému utkání se toho ve hře národního týmu dost změnilo, popisuje útočník Lukáš Sedlák.
7: Vstoupili jsme dobře do tohohle zápasu, dali jsme první gól z předbrankového prostoru, kdy jsme se tam dobře natlačili, to, co nám chybělo ten minulý zápas. A i ty ostatní góly byly takový špinavý, takže to bylo důležité, že jsme na to zareagovali.
4: Ve středu budou hrát Češi s Itálií. Poprvé se na turnaji v odpoledním čase objeví od 16:20.
0: Počasí.
4: Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. Vane slabý proměnlivý nebo západní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Nemáme v tuto chvíli v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Padla vás někdy otázka, kdy a kde se poprvé objevila zmrzlina? Tak odpověď nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A spolu s naším redaktorem Josefem Šorfou se dnes vypravíme do Karlovarské galerie umění, kde se návštěvníci mohou nechat překvapit, pobavit i poučit, a to díky obrazům Romana Franty. Uvidí tam třeba hlavu muže, kterému roste ve vousech les. Tak i na to si počkejte, máme 5:05 a poslední hodinku našeho ranního programu otevřeme spolu s písničkou od Marie Rotrové, která 30. května vystoupí v Lokeckém amfiteátru, kam přiveze své krásné písničky, a dost možná, že zaspívá i Markétku, kterou pro vás máme.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: příjemným chraplavým hlasem nás potěšil britský zpěvák Rod Stewart. A teď pojďme dát slovo meteorologům.
1: Počasí.
0: Je 8:45 a já mezi námi vítám meteorologa Josefa Cinka. Já vám přeji hezké ráno.
2: Hezké dobré ráno.
0: Tak jakou máte pro nás předpověď počasí na dnešní den 19. května?
2: Tak to počasí dnes bude mít určitý vývoj. Zpočátku bude na řadě míst tedy ještě slunečno a převažující skoro jasnou, případně polojasnou oblohou. Během dopoledne začne ty oblačnosti postupně ale přibývat na oblačno přechodně až na skoro zataženo. No a odpoledne se pak mohou z této oblačnosti místy objevit lokální slabší přehánky, zejména tedy v Krušných horách a dále pak na západě. Zároveň ale bude i řada míst, kde se dnes se srážkami prakticky ale vůbec nesetkáme. No a co se týká teplot, tak ty nám odpoledne vystoupají podobně jako včera na 16 až 19 stupňů a oproti tomu na horách v 1000 metrech tam nás čekají hodnoty dnes kolem 12. No a vítr ten bude bez problémů, povolené pouze slabý proměnlivý vítr a s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Ještě doplním biozátěž, ta je pro dnešní den opět pouze mírná, to znamená platí stupeň číslo 1.
0: Tak taková je předpověď počasí pro dnešní den a ještě vás poprosím, prozraďte nám, jak bude vypadat středa.
2: Tak zítra tady ve středu nás čeká podobný vývoj počasí, převládat ale bude už po většinu dne tedy zvětšená oblačnost, která bude tedy nejvíce naopak v úvodu toho zítřejšího dne. Dopoledne se na západě mohou objevit pak první slabé srážky, no a odpoledne se pak ta jejich četnost bude zvyšovat a přehánky v těch odpoledních hodinách můžeme čekat již na většině území Karlovarského kraje. No a ojediněle by se pak odpoledne a v podvečer mohla vytvořit výjimečně nějaká případná slabší bouřka. No a co se týká teplot, ranní minima 9 až 6, no a ty nejvyšší denní pak zítra vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia.
0: Předpověď počasí nám nabídl meteorolog Josef Cink. Moc vám děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
1: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli. Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Jsme Český rozhlas Karlovy Vary, s kým si užíváte úterní ráno a za 7 minut bude 8:30. Malíř Roman Franta není jen ctihodným docentem Akademie výtvarných umění, ale současně i příjemný, nápaditý a vtipný chlapík. Jehož práce zaujmou na aktuální výstavě v Karlovarské galerii umění. Expozice se jmenuje Outside Inside a s autorem o ní natáčel náš redaktor Josef Šorfa.
1: Kombinujete hravost a vážnost, experiment a malířskou disciplínu, ironii a citlivost a dokonce portrét s krajinou. A tak vlastně ani nepřekvapí, že vaše výstava v Karlovarské galerii umění se jmenuje Outside Inside, tedy opět spojení protikladů venku a uvnitř. Jak byste tuhle výstavu charakterizoval? Retrospektivní?
2: V podstatě jo. Myslím, že ty zásadní věci z průběhu té mý tvorby tady jsou.
1: Minimálně jedno vaše období je spojené s brouky, ze kterých jste vytvářel různé obrazce, třeba i tvář Václava Havla nebo Václava Klause. Jak vidíte své brouky jako symbol, stylotvorný prvek, fragment, ze kterého skládáte celek?
2: Možná je to tak jakoby všechno dohromady. Ten brouk zešel z obyčejného tahu štětce. Já jsem v podstatě předtím maloval nějaké struktury, takový přírodní, a mezi tím jsem si zkusil i rýži a to byl vlastně takový tah štětce. A to se mi docela líbilo. V tom obraze se to jakoby chvělo, jak to bylo namalované volně. No a tím jsem vlastně začal, pak mě napadlo si to třeba nějak obarvit a dospěl jsem k tomu, že brouk je úplně ideální, že tam můžu dělat krovky, mimikry a tak a barvit to podle své potřeby a podle toho, co chci na tom obraze vidět. No a tak vznikly nějak ty brouci.
1: Brouky Romana Franty uvidí i návštěvníci Karlovarské galerie umění. Dokonce je tady i svatý brouk, tedy obraz s papežem ve zlaté sutaně, stojícím vedle zlatého brouka, ovšem ne zvířete, ale opravdického automobilu VW Brouk. Jak vás napadlo propojit papeže s broukem?
2: No, bylo to v podstatě úplně jednoduchý. Já jsem v té době, asi když jsem maloval tenhle obraz, jsem už končil v podstatě s broukama. No a hledal jsem další cesty, teda kam se vydám. Na shodou okolností jsem četl noviny a tam jsem narazil na článek, že v Mexiku sjíždí z linky poslední brouk, Volkswagen brouk, že oni tam vlastně vyráběli, že jo. Spíš to byl vtip. Ten papež tam je, že tam žehná vlastně tomu poslednímu broukovi a tak, takže to byla spíš taková jako hříčka.
1: Někteří malíři jsou typičtí krajináři, jiní portrétisté. Vy malujete

0: výtvarných umění v Praze. A tak se sluší dodat i jedno z poučení, citátů, které sbíral a jeden z nich napsal na vystavený obraz.
1: Neexistují náhodná setkání, jsou buď testem, trestem anebo darem.
0: Uzavřel Roman Franta. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Půl deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Aši finišuje rozsáhlá oprava bývalého kulturního střediska. Za práci radnice zaplatí asi 150 milionů korun. Rekonstrukce začala před 3 lety a skončí v červnu. V současné době bude radnice ještě vybírat dodavateli interiérového vybavení nového centra. Karlovy Vary chtějí v tomto týdnu vybrat nového provozovatele kina Čas. To je v současné době dočasně uzavřené. Původní nájemce městu před časem vypověděl smlouvu. Do současného výběrového řízení se přihlásili 2 zájemci. V Bublavě na Sokolovsku začali rekonstruovat parkoviště u obecního úřadu. Radnice zpevní povrch, vyznačí parkovací místa pro invalidy a připraví místa pro nabíječky elektroaut. Část nákladů zaplatí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Astronom a popularizátor vesmíru Pavel Suchan dnes slaví 70. narozeniny. Vesmírné úkazy často komentuje i v našem vysílání. V Astronomickém ústavu Akademie věd má na starosti také ochranu pozorovacích podmínek. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že zrušil další útok na Irán plánovaný na dnešek. Oznámil, že tak učinil na žádost blízkovýchodních zemí, které chtějí dát víc času mírovým jednáním. Ještě včera přitom Trump Iránu hrozil masivní ofenzivou. Brněnští basketbalisté vyhráli v Pardubicích 92.

0: 89 a v semifinále ligového playoff vedou 2-0 na zápasy. Další dva jsou na programu ve čtvrtek a v pátek v Brně. A dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Část silnice třetí třídy v úseku Kinžvart-Klacká u Mariánských Lázní je z důvodu stavebních prací zúžená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Úterý 19. května v kalendáři a na dnešek připadá Světový den Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy. A svátek má Ivo. Mužské křestní jméno Ivo má zřejmě germánský anebo keltský původ. Jméno bylo odvozeno od německého slova if, respektive keltského ive s významem tis. Překlad jména by tedy zněl jako tisový luk anebo lučištník. Další teorie výkladu jméno spojuje s ruským jménem Ivan. Jednalo by se o zkráceninu tohoto jména, jehož kořeny sahají až do hebrejštiny a jméno by se pak přikládalo z hebrejského Jochanán s významem Bůh je milostivý. Tak je 9:30 a po písničkách od skupiny Damiens a Michala Tučného už budeme soutěžit, tak zůstaňte s námi. Hezké ráno.

0: Ať už vám hrajeme pěknou country písničku nebo popovou, rockovou či folkovou, hrajeme i dnes pro vaši pohodu a dobrou náladu. A doufám, že vás potěšíme teď soutěží a potěšíme tedy jednoho z vás pěknou cenou a tou je rodinné vstupné na prohlídku Muzea Karlovy Vary nebo Jáchymov a k tomu ještě přidáme postupové místo do nedělního losování v rámci naší týdenní soutěže o poukaz na dvakrát green fee na golf. Tak už na nic nečekejte a vytočte naše telefonní číslo 221 55 37 37. Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci s dalšími místními institucemi zve v pátek 22. května od 18 hodin na muzejně vědecko-policejní noc. Přímo v muzeu na Nové Louce tak oživnou vystavené exponáty bude možné prozkoumat 3D tisk nebo si vyzkoušet kriminalistické metody vyšetřování. V rámci akce bude také v muzeu pod jelením skokem předčítat herečka Lucie Domesová. Přístupné bude podzemí v Řídla i podzemní kryt pod bazénem Termál. Vstupné na akci je zdarma a program najdete na stránkách Karlovarského muzea. A my k pozvánce nabízíme rodinné vstupné na prohlídku Muzea Karlovy Vary anebo Jáchymov. A to není vše, jak už jsem zmínila. Nejstarší golfové hřiště u nás, 18-jamkové hřiště Royal Golf klubu Mariánské Lázně, oceněné titulem britské královny Alžběty II. Zahájilo už 121. golfovou sezónu. Hřiště je po zimní přestávce ve výborném stavu a my po celý tento týden soutěžíme o dvakrát green fee na hru na mistrovském hřišti. Pokud tedy správně zodpovíte dnešní soutěžní otázku, tak postoupíte do závěrečného losování a to proběhne tuto neděli 24. května v našem odpoledním vysílání a poukaz v hodnotě 2800 korun může být váš. Tak ještě jednou opakuji, telefonní kontakt do soutěže je to číslo 221 55 37 37. Telefonní linka už je obsazená, kdo pak se dovolal? Dobré ráno.
1: Dobrý den, Jiřím z Karlových Varů.
0: Pan Jiří, ano, slyšela jsem dobře.
1: Ano.
0: Dobře, tak pane Jiří, na komorní hůrce u Františkových Lázní se vyskytuje vstavačku kačka a my se vás ptáme, o co se jedná. Jedná se o houbu, orchidej, brouka nebo ptáka?
1: Orchidej.
0: Orchidej. Ano, je to tak, ano, to je správná odpověď. Jestli pak jste se tam byl někdy podívat.
1: Byl jsem se tam podívat, ano.
0: Super, takže víte přesně. Ano, je to tak, právě v těchto dnech se odívá komorní hůrka u Františkových Lázní, jedna z nejmladších sopek ve střední Evropě, do sytých barev květů, orchidé, vstavače, kukačky, ale to se tam už po šesté konalo minulý týden, sčítání vykvétajících klenotů přírody za pomoci veřejnosti. A květy kukaček se pyšní fialovou barvou, občas se mezi nimi ukáže i květenství bílé nebo se světlejšími tóny růžové. Tak pane Jiří, výhra je vaše a ode mě
1: děkuju.
0: Velká gratulace. Naslyšenou, hezký den.
1: Díky, naschánou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8.47 ukazuje časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary a dnešní ráno je polojasné. Během dne ale pak bude oblačno, odpoledne a večer se hlavně na horách a na západě našeho kraje objeví přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 16 až 19 stupni Celsia, na horách naměříme kolem 12 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr nebo vítr západních směrů o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky ty jsou mírně nepříznivé, později přes den ale budou dobré a biozátěž to je na prvním stupni tedy mírná. No a jaké jsou naměřené teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 19. května? Tak minimální teplotu tu zaznamenala Šindelová v roce 2005 a bylo to minus 4,4 desetiny stupně Celsia. Zatímco tu maximální teplotu tu naměřili v Chebu v roce 2022 a bylo to 27,6 desetin stupňů Celsia.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

co říkáte. S písničkou od Petra Nováka jsme se přiblížili k 9. hodině. A pokud vás zajímá, co nového v našem regionu i ve světě, tak si počkejte na první dopolední zprávy, které vám nabídne Matěj Štech. Dobré ráno se tedy uzavírá a zanedlouho se s vámi pozdraví Stanislav Jurík, který vás provede dopoledním programem Českého rozhlasu. Tak tedy pohodové úterý vám přeje a zítra opět ráno se na vás těší Jitka Brošková. Mějte se krásně, mějte se fajn, naslyšenou.

0: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Bublava na Sokolovsku zahájila úpravy okolí obecního úřadu. Oprava bývalého kulturního střediska v Aši skončí v červnu. Ode dneška můžou žáci podat přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Bude polojasno až oblačno a teploty do 19 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Bublava na Sokolovsku revitalizuje okolí obecního úřadu. Obec zároveň položí nový povrch na parkovišti pro zhruba 20 aut. Podle nezávislé starostky Moniky Matasové chce radnice práce dokončit do poloviny srpna.
2: Bude se realizovat stavová úprava. Budou tady cedule s mapami pro turisty, bude tady cedule navigačního systému, budou tady nějaké vývěsky na akce, na plakáty, takže bude to takový jako pěkný, ucelený komplex, aby to působilo celistvě.
1: Aši finišuje rozsáhlá oprava bývalého kulturního střediska. Za práci radnice zaplatí asi 150 milionů korun. Rekonstrukce začala před 3 lety a skončí v červnu. V současné době bude radnice ještě vybírat dodavatele interiérového vybavení nového centra. Objekt pak bude určen jak pro kulturu, tak i různé organizace. Pokračuje mluvčí radnice Milan Vrbata.
3: Ono se to nazývá komunitní centrum, to znamená, že se tam počítá s prostory pro neziskové organizace, s klubem. Jsou tam dva sály, tradiční velký sál a malý koncertní sál a ty se budou využívat vlastně na velké akce, ten koncertní na menší akce komorního rázu. Myslím si, že to bude velmi důstojné prostředí pro plesy a pro třeba koncerty vážné hudby a tak dále.
1: Neúspěšní uchazeči se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Počítají se do něj výsledky jednotné zkoušky z prvního kola. Pokud ji žáci nepsali a teď by se přihlásili na školu, která je vyžaduje, započítá se jim za tuto část 0 bodů. Seznam škol s volnou kapacitou najdou uchazeči v systému DIPSY nebo na webových stránkách jednotlivých škol. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče můžou druhé kolo vypsat jen některé školy.
4: Ty poptávané školy vesměs, a je to můj osobní názor, naplní velmi výrazně ty kapacity už v tom prvním kole. To znamená, samozřejmě je to potom otázka pro toho neúspěšného žadatele, aby sledoval tu nabídku jednotlivých škol, zda budou vyhlašovat druhé kolo na doplnění případných kapacit.
1: Přihlášky do druhého kola můžou uchazeči podávat do 25. května. Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI. Žalovali za to, že využila jeho peníze s tím, že umělou inteligenci bude vyvíjet jako nezisková organizace. Podle Muska se ale postupně stala komerčním gigantem. Musk byl v roce 2015 jedním ze zakladatelů firmy. O pár let později rezignoval na svůj post ve vedení a v roce 2024 podal na společnost žalobu. Porota teď dospěla k závěru, že ji podal moc pozdě.
0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia. Vane slabý, proměnlivý nebo západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Situace na silnicích v regionu je v tuto chvíli bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hezké Hezké úterní dopoledne, máme 19. května a když máte zdravotní problém, radíte se s umělou inteligencí? No za chvilku vám povíme, ve kterých případech je to dobrý nápad a kdy naopak AI zapomenout. S doktorem Miroslavem Šutou všechno probereme ve Zbrusunovém díle rubriky Zdraví v cajku už za pár okamžiků.
0: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Juríček.

0: Zdraví v cajku.
1: Když chce člověk porozumět složitým lékařským pojmům, aby se necítil jako IA, tedy osel, leckdy k tomu využívá AI, tedy umělou inteligenci. Je ale dobré si pomocí AI stanovovat diagnózu? Téma pro Miroslava Šutu. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Asi dneska neexistuje nic, o čem by lidé nenašli informace na internetu. Vyhledávají samozřejmě i témata kolem zdraví a nemocí, přičemž odpovědi už jim často generuje umělá inteligence. K čemu všemu může být užitečná?
2: Z mého pohledu ji můžete využít třeba k tomu, aby vám vysvětlila složité zdravotnické termíny, nebo k tomu, abyste si přeložili text z cizího jazyka, třeba mnoho textů odborných lékařských je v angličtině. Může vám umělá inteligence také udělat takový výtah, souhrn toho nejdůležitějšího, třeba z nějaké dlouhé lékařské zprávy nebo právě z nějakého lékařského článku. Můžete taky použít tu umělou inteligenci k tomu, abyste si připravili otázky, když půjdete ke svému lékaři, co vám není jasné, na co byste se chtěli zeptat, nebo ověřit si, jestli to, co vám napsala ta umělá inteligence, jestli to je opravdu relevantní.
1: Kdy naopak umělou inteligenci nevyužívat?
2: Určitě byste si sami neměli stanovovat diagnózu ani s pomocí umělé inteligence. Dále byste neměli měnit svoji léčbu, a to ani zahajovat, ani ukončovat. Neměli byste si měnit léky nebo jejich dávkování. Umělá inteligence vás nezná a nezná mnoho okolností, takže pokud byste si stanovili diagnózu, měnili si léčbu, můžete si spíš uškodit než pomoci.
1: Ještě před lety, když člověk zadal do vyhledávače nějaké téma, tak mu počítač v uvozovkách vyplivl návrhy, leckdy třeba i odborných webů, kde pak našel pomoc. Dneska už nám umělá inteligence rovnou nabízí řešení. V čem jsou úskalí?
2: To hlavní a největší úskalí je v tom, že vás ta umělá inteligence nezná. Lékař vás má před sebou, může vás vyšetřit, spoustu věcí na vás vidí, může vás objednat na další speciální vyšetření, obvykle váš praktik zná vaši historii. Nic z toho umělá inteligence nemá k dispozici. Pokud by umělá inteligence o vás chtěla nějaká osobní data, byl bych tady velmi opatrný. Nevíte, ke komu se ta vaše osobní data dostanou a jak jich může zneužít. Čili k tomu bych umělou inteligenci určitě nevyužíval. Další problém je, že ty modely umělé inteligence mají tendenci hodně zjednodušovat, vysvětlit vám to a může se stát, že nechtěně buď vy špatně porozumíte tomu podanému vysvětlení, nebo ta umělá inteligence to vysvětlení zkreslí. A další problém těch modelů umělé inteligence je v tom, že se vám snaží víc stříc. Může vás tedy ta umělá inteligence utvrzovat ve vašem omylu a neřekne vám, že si myslíte něco špatně. Čili pokud budete mít nějaký špatný předpoklad, ta umělá inteligence vás zdánlivě v té vaší pravdě utvrdí.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Když se zeptám hodně zjednodušeně, jak moc si umělá inteligence vymýšlí?
2: To překvapilo i mě, že umělá inteligence si může vymyslet úplné nesmysly. Dokonce se mluví o termínu halucinace umělé inteligence, to znamená, že potom odborníci pátrají, jak na to vůbec ta umělá inteligence přišla, někdy zkombinuje věci, které spolu nesouvisí a vytváří nové věci, které jsou ale nesmyslné, nepodložené. Další problém umělé inteligence je v tom, na jakých datech byla trénována. Pokud ta data nejsou relevantní, například řekněme, že byla trénována v Severní nebo Jižní Americe, tak ta její doporučení se vůbec nemusí hodit pro obyvatele České republiky. Já bych asi jako první krok doporučil každému pacientovi nebo zájemci o zdraví laikovi novou příručku. Tu vydalo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou lékařskou společností a najdete tam příklady, k čemu AI využívat a k čemu ji nevyužívat, na co si dát pozor.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: A my se v téhle rubrice dnes vrátíme alespoň na chvilku do jedné známé české filmové komedie.
2: Takže pak máme pacienta.
3: Posteli, pane doktore!
2: Ale děti k nemocím nesmí.
3: Jenom sestřička.
2: No ne, dneska ne, dneska ne, dneska je to vážný.
4: Tak, co pak nám schází?
5: Hlava.
6: Na to jste musel volat doktora, to už o to věvíme 8 let.
4: No, snad to nebude nic tak akutního. Ovšem, organismus návratem do stresového prostředí, jak si... Jak si to představuješ? Já nevím, kam dřív, a ty si vzkážeš, abych ti naordinoval půl denní neschopnost. A ještě k tomu příušnice. Stačí podezření, abych nemusel do školky. Představ si, Dáša mi ráno odmítá připravit snídaní. A večer mi nechce točit ani budíka. Do té doby, co jsme se vrátili, mám doma hotový peklo. Děti mě nosejí tajně zbytky od večeře. To mě tedy ne, protože jak vyjdu z nemocnice, letím pro Matesa do jeslí, koupím mlíko, ptáčky, po večeři přemáchnu punčocháče, podepíšu úkoly a padnu do postele zbyté jako špalek. A ti řeknu, jediné moje štěstí je, že se Kateřina odstěhovala z ložnice, protože po tom maratonu bych nejspíš výbouchý jako manžel. A to jediný bych opravdu nepřežil.
2: To je zvláštní. Jediný, kdo by si zasloužil malér, je Pepa. A představ si, že se dneska s kábinou líbal u Vítou.
4: Polipky Pepy a tvoje příušnice mne naprosto nezajímají. Zítra večer přijdete k nám.
2: Tak jak jsem řekl, 3x denně 5 kapek po jídle a večer teplý zábav. A vysvětlíte Kateřině, jak to bylo doopravdy s těma talířema, s tou peřinou a zvláště, že já jsem ti nepůjčil žádnou zrcovou sukni. A vyřiď Pepovi, že na tu kadibudku si uděláte brigádu.
5: Prosím tě, ty vyvádíš, jako by šlo o rozvod.
4: Nikdy nevíme, jak na koho co zapůsobí. Ale faktem je, že i ty nejhorší věci můžou zapůsobit špatně.
0: Český rozhlas Karlovy Vary,

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Za chvilku už bude půl desáté, čím se budeme zabývat za chvíli. Zámecký park v Rošlovském Týně na Domažlicku ničí divoká prasata. Správci památky teď řeší, jak škodám zabránit, víc v reportáži.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď má ale přednost několik pozvánek. Divadlo J.K. Tyla uvádí činoherní představení Figarova svatba aneb Bláznivý den. Francouzská komedie plná intrik, nevěry, starých dluhů, práva první noci a pikantní obžaloby mocných začíná ve Velkém divadle v 19 hodin. Na plzeňské scéně Moving Station probíhá poslední den festivalu Fest na hranici. Nejzajímavější představení krajských přehlídek amatérské tvorby tam mohou diváci vidět od 19 hodin. Zázraky věda, zábavná vědecká talk show Plzeňského kraje, začíná ve velkém sále městského kulturního střediska v Domažlicích v 19 hodin a moderátor Vladimír Kořen tam přivítá na pódiu pětici hostů z vědecké oblasti. Přednáška s názvem Přeštické požáry začíná v 17 hodin v malém sále kulturního a komunitního centra v Přešticích. Přednášejícím je historik Michal Tejček z Domu historie v Přeštická. V plzeňském klubu Zachspak vystoupí kapela V3SK, devítičlenná hudební skupina pochází ze Stoda u Plzně a hraje převážně styl ska, doplněný prvky reggae a punku. Koncert začíná ve 20.00. Karlovarské městské divadlo má od 7:30 na programu představení Tutsí. V muzikálu podle slavné filmové komedie s Dustinem Hoffmanem uvidíte členy souboru Západočeského divadla v Chebu. A Chebské muzeum láká na výstavu nazvanou Hurvínek 1926 až Forever, která připomíná 100 let od vzniku jedné z nejznámějších českých loutek. Přibližuje také životní příběh jejího tvůrce, loutkáře a řezbáře Gustava Noska, blízkého spolupracovníka a přítele Josefa Skupy, který v 60. až 70. letech minulého století v Chebu žil a tvořil. Tolik tipy pro volný čas, už za chvilku se přesouváme do Horšovského Týna. Teď ale tady někdo jde s děravou patou a má horečku zlatou.

0: Divoká zvěř ničí některé zámecké parky v Česku. Podle Národního památkového ústavu se jedná hlavně o parky, které přímo sousedí s lesy a loukami. Navzdory oplocení se tam často objevují srnky nebo divoká prasata. S těmi mají aktuálně problém například na zámku Kozel u Plzně. A divočáci dlouhodobě ničí i zámecký park v Horšovském Týně na Domažlicku.
1: Ty drny jsou vymláceny těma prasatama ven, jako třeba tady u rybníka těsně na hrázi. Mezi okrasnýma kytkama se nám objevilo porytí od těch prasat.
2: Ukazuje mi v zámeckém parku zahradník Richard Kolek.
1: Každý týden to řešíme, že jezdíme s bránama. Pořídili jsme letos rotavátor, který urovná ty drny. Objednali jsme 100 kilo luční směsi. Nicméně někdy je to třeba i druhý den hnedka porytí. Někdy je to třeba za 2 dny, za 4 dny. A tady máme vysvětlo mezi rododendrony. A je to vidět, že to je pošlapaný třeba i malých salat.
3: Takhle masivní devastace v parku, které máme nyní, to nebylo nikdy.
2: Hodnotí kastelán Jan Rozendorfský.
3: Prostě je to mnohem víc práce pro lidi, kteří v tom zámeckém parku jsou. Museli jsme pořídit i nějakou techniku, řádech 100 000 korun, takže ty náklady tam rozhodně jsou na pohonné hmoty a podobně.
2: Co se s tím snažíte dělat?
3: V minulosti jsme se snažili instalovat pachové ohradníky. To příliš nefunguje. Pak se snažíme také vyřezávat nálety, protože to je takové to místo, kde ta černá zvěř ložíruje.
2: Správci památky spolupracují i s myslivci ze sousední honitby, která patří lesům České republiky. Potvrzuje mluvčí společnosti Eva Jouklová.
4: V parku se lovit nesmí. Myslivci tedy alespoň intenzivně regulují stavy černé zvěře v honitbě. Například loni ulovili téměř trojnásobek plánovaného počtu kusů a v tomto úsilí budou pokračovat.
2: Problém je ale podle Jouklové jinde.
4: Hlavní příčinou je nevyhovující stav oplocení parku, takže zvěř k zámku snadno proniká z přilehlé honitby. Důležité je tedy, aby správce parku Národní památkový ústav udělal účinné opatření, tedy aby plot opravil, případně na pozemek umístil ohradníky.
2: Ohradní zeď, která měří zhruba 5 kilometrů, je podle Jana Rozendorfského skutečně místy pobořená a někde dokonce chybí.
3: Dohodli jsme se i s památkovým dozorem, že nejsme schopni díry zazdít, ale pomocí armovacího pletiva se budeme snažit většině těch děr, které jsou v té hradbě, tak je zaplnit vlastně tady tím pletivem a zabránit tam vstupu černé zvěře.
2: Na opravu ohradní zdi mají správci památky projekt za zhruba 22 milionů korun. Až budou peníze, bude se dělat na etapy. Z Horšovského Týna na Domažlicku Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Karlovy Vary.
5: Každý klub

Za chvíli vysíláme rozhlasové kalendárium. Já jen připomenu, že dneska slaví krásné půlkulaté narozeniny zpěvačka lidových písní Věra Příkazka. No a dvě výročí se vyloženě pojí k nám tady na západ Čech. Jednak v roce 1901, přesně 19. května, byla slavnostně otevřena nově postavená rozhledna na vrchu Krkavec u Plzně. Taky půlkulaté výročí, rok 1901. No a pak je tady ještě jedno sportovní výročí, které je spojené s plzeňským rodákem brankářem Petrem Čechem, který 19. května 2012 vyhrál s londýnskou Chelsea Ligu mistrů, když ve finále v Mnichově porazili Bayern Mnichov na pokutové kopy. Možná si fanoušci vzpomínají na tuhle 14 let starou záležitost. Další podrobnosti přinese Petr Jungmann v kalendáři už za chvilku a my přejeme hezké dopoledne.

0: táto láska vážne relí poslední.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 19. května. Svátek má tisový luk, tedy nositelé mužského jména Ivo. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Druhá manželka Jindřicha 8. Anna Bolejnová vložila hlavu na špalek v roce 1536. A její jediný hrdelní zločin nedala Jindřichovi syna, ale její dcerou byla jedna z největších anglických královen, Alžběta I. Přes 70 let nejdelší železniční tunel na světě byl slavnostně otevřen před 120 lety v roce 1906. Tehdy jeho první tubus. Tunel najdete mezi Švýcarskem a Itálií, jmenuje se Simplonský a měří 19 800 metrů.
4: Ukrývá se pod růží.
3: Velmi očekávaná filmová senzace měla světovou premiéru před 20 lety na filmovém festivalu ve francouzském Cannes.
4: Pod dávným rouzlinem se svatý grál skrývá.
3: Filmová adaptace knižního bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda.
4: Pokrevní linie.
3: V hlavních rolích si zahráli Tom Hanks a francouzská kráska Audrey Tautou. Parťan století se narodil přesně před 90 lety ve slovenských Košicích. Nezapomenutelný Andrej Kvašňák byl součástí naší stříbrné jedenáctky na mistrovství světa v Chile v roce 1962.
5: Bože, takový vlahý večer, to by stálo skoro za procházku.
3: Jedna z nejpopulárnějších českých hereček, nepřekonatelná Iva Janžurová, má 85. narozeniny.
6: Zavři oči v rouku.
7: Ale proniknu ti.
6: Dobré.
3: Rodačka ze Žirovnice na Vysočině je držitelkou dvou českých lvů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. A já přeju pěkný den.

Pár slov o dnešní noční lince. Ta má téma, co se učíme od mladých. Mladší generace často přináší nové pohledy na svět, jiné způsoby komunikace i přemýšlení o vztazích, práci nebo každodenním životě. Někdy inspiruje svou otevřeností, jindy překvapí tím, jak rychle se dokáže přizpůsobit změnám nebo technologiím. Může to být ale i naopak, právě starší generace má co předávat a nabízí zkušenost, nadhled, jiné priority. Tak jak podle vás mladí dnes vnímají svět, vztahy nebo práci? Na vaše názory se těšíme v noční lince od 23 hodin a to jmenovitě moderátorka Jarka Barboříková. Před námi už teď další písnička, ta nás dovede do 10. hodiny do dalších zpráv, no a potom už přivítáme dnešního dopoledního hosta. Dnes to bude o odvykání kouření, to je tady především. Tak zavolejte k rádiu všechny kuřáky. Hezké dopoledne.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Dětská jednotka intenzivní péče v Karlových Varech projde modernizací za téměř 30 milionů korun. Hranice na Chebsku připravují prohlídku zázemí nového společenského centra. Ústavní soud odmítl stížnost libereckého lídra Spolu. Složení sněmovny je potvrzené. Bude polojasno až oblačno a teploty do 19 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Rada Karlovarského kraje schválila vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci dětské jednotky intenzivní péče v nemocnici v Karlových Varech. Modernizace oddělení přinese nové technické zázemí, dispoziční úpravy a celkově modernější prostředí. Jak uvedl radní Erik Klimeš z Hnutí ANO, předpokládaná hodnota stavební zakázky je téměř 30 milionů korun. Hranice u Aše připravují komentované prohlídky nedávno dokončeného společenského domu v centru města. Architekti a projektanti zájemcům představí historii objektu, který byl v minulosti obchodním domem nebo sídlem Sboru národní bezpečnosti. V současné době ale začíná sloužit jako infocentrum, výstavní síň a knihovna. Pokračuje nezávislá místostarostka Pavla Hošková.
3: Jde o vlastně komentovanou prohlídku s architekty, kteří se podíleli na přípravě toho projektu, jak celkové stavby, tak i toho interiéru. Je to pro širokou veřejnost i s nějakým komentářem těch odborníků, kteří se podíleli na tady tom krásném prostoru.
2: Komentované prohlídky nové knihovny město připravilo na neděli 24. května. Složení poslanecké sněmovny je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Vyplývá to z usnesení soudu. Beitl kritizoval přepočet hlasů na mandáty. Liberecký kraj ztratil oproti minulosti čtvrtinu mandátů ve prospěch jiných regionů. Poslanecké křeslo nezískal ani Beitl. Byla to poslední nerozhodnutá stížnost, která se týkala loňských voleb. Evropský parlament dnes bude definitivně schvalovat úpravu kontroly zahraničních investic. Podle návrhu budou členské státy mít povinnost prověřovat zahraniční financování vybraných strategických odvětví.
4: Státy by měly sledovat a konzultovat s Evropskou komisí všechny zahraniční investice, které půjdou do kritických oblastí. Mezi ty patří například umělá inteligence, mikročipy, kritická léčiva, zbraně nebo výrobky, které lze při výrobě zbraní použít. Tím se tak zpřísní už existující systém kontroly, kdy o citlivosti investic rozhodovaly zcela jen členské státy. Europoslanci dnes budou také debatovat o situaci na Blízkém východě nebo rozdávat evropský řád za zásluhy. Ocenění dostane například bývalá německá kancléřka Angela Merkelová nebo moldavská prezidentka Maja Sanduová. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: Sport. Na mistrovství České republiky kuželkářů o uplynulém víkendu uspěli i seniori z Karlovarského kraje. Jak vyplývá z portálu České kuželkářské asociace, v kategorii jednotlivci seniori se na první příčce umístil pan Otamar Šát starší, působící v oddíle kuželky Aš. Na třetím pak Petr Haken z oddílu kuželky Jiskra Hazlov. V kategorii ženy seniorky se na osmém místě umístila Jana Komancová, také z kuželek Jiskra Hazlov.
1: Počasí.
2: Bude polojasno.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 13 mezi Perštejnem a Kláštercem jede pomalu jedoucí vozidlo údržby.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: si poslední cigaretu a od zítřka přestanu s kouřením. Budu užívat jen elektronické cigarety. Objednám si odvykací náplasti. Říkáte si tyhle věty často a opakovaně. Jak skoncovat s kouřením, to je téma pro našeho dnešního dopoledního hosta, doktorku Štěpánku Břízovou. Začínáme už za okamžik.
0: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Julík.

0: Na konci května si připomínáme Světový den bez tabáku. I u té příležitosti jsme pozvali dnešního dopoledního hosta na téma, jak skoncovat s kouřením. Paní doktorka Štěpánka Břízová, lékařka kliniky pneumologie a ftyziologie fakultní nemocnice v Plzeň. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Řekněte mi rovnou, kouření je dneska bráno za závislost, ne jako jen zlozvyk. Co se při závislosti na nikotinu s člověkem děje, třeba v mozku a tak?
1: Přímo v mozku nikotin se váže na nikotinové receptory, kde vede to k tomu, že se uvolní takzvaně lidově nazývaný hormony štěstí, takový líbý pocit po zapálení té cigarety. Při rozvoji závislosti a později už je to spíš líbý pocit, který utlumí abstinenční příznaky, které obvykle bývají nepříjemné. Takový příznak závislosti na cigaretách, jednak koukáme na počet vykouřených cigaret za den. Typická známka je, že první věc, kterou člověk ráno dělá po probuzení, že si jde zapálit cigaretu. Taky to, že nemůže nebo obtížně vydrží v místech, kde se nesmí kouřit, už čeká, až ta situace skončí, bude si moci zapálit a výskyt abstinenčních příznaků.
0: Vzpomněl jsem si na paní učitelku, já nevím, jestli můžu říct to jméno, ona už je to spousta let zpátky, základní škola, Rauchová se jmenovala a učila nás v občanské nauce, jak skoncovat a nebo jak tedy nekouřit. Ale samozřejmě těsně před tou hodinou měla ještě cigaretu v kabinetu a hned po hodině zase cigaretu v kabinetu. Řekněte mi, proč je pro spoustu lidí tak těžké přestat kouřit, když jsou si vědomi toho, jaká zdravotní rizika to přináší?
1: Je to právě ta závislost, kterou můžeme říct, že to nemoc. Má svý číslo, svůj kód v systému diagnóz. A říkáme lidem, není to jako vaše slabost, je to opravdu nemoc a na té léčbě je potřeba pracovat.
0: Mm-hmm. Má dnešní kuřák trochu jiné návyky než třeba kuřák před 30-50 lety? Vnímáte nějakou změnu?
1: Neřekla bych.
0: Je to
1: asi ty projevy závislosti jsou stejný, možná tím, že se mění naše okolí a jaký celkový přístup ke kouření, kde je dovoleno kouřit a to, že přece jenom je vidět, že v současné době je takový trend opravdu k nekouření a lidi to mi popisujou, že v okolí už hodně lidí přestalo kouřit, je to jedna z věcí, která je motivuje, aby taky udělali něco u sebe.
0: Že stáhnou sebou do toho pozitivního, do té pozitivní změny. Setkáváte se v ordinaci častěji s mladými kuřáky anebo spíš s lidmi, kteří kouří, řeknu, desítky let?
1: Bavíme se o ordinaci na odvykání kouření.
0: Ano, přesně tak.
1: Takže řekla bych, že to rozpětí je hodně široký. Měli jsme i adolescenty až do věku 70 let třeba. A takový nejčastější věková skupina, jak řekla, kolem 40.
0: Možná bychom měli tedy připomenout, jaké nejčastější zdravotní problémy kouření způsobuje. Asi to není jenom rakovina plic, když to řeknu takhle?
1: Není, je to rakovina asi 20 orgánů v těle, plicní onemocnění, jako chronická obstrukční plicní choroba. A srdečně cévní onemocnění, jako třeba infarkt, vysoký krevní tlak a podobně.
0: Právě, že většina lidí si spojí kouření s tou rakovinou plic, toho se asi lidé obávají nejvíc. A bývá to možná motivace k tomu kouření ukončit nebo alespoň omezit?
1: Je to jedna z nich. Řekli, že většina lidí, kteří přijdou, tak jako hlavní důvod udávají zdraví, že chtějí přestat kouřit. I lidé, kteří žádný onemocnění zatím nemají, ale obávají se do budoucna. Nebo
0: budeme motivovat posluchače. Já bych možná začal tím, jak rychle se tělo začne zotavovat po té poslední cigaretě. Když si člověk řekne tak a teď jsem přestal, to byla poslední cigareta, všechno vyhodí, ukončí to. Zotavuje se to tělo nějakým způsobem jaksi rychle a zapomíná na tu závislost na tom nikotinu?
1: Něco se zotavuje rychle a něco zůstane už pořád. Takže to, co se vylepší rychle, je třeba vydýchání oxidu uhelnatého, který v podstatě už druhý den, pokud člověk už si dál nezapálí, tak z těla vydýchá. Nikotin samotný se z těla vyloučí taky velice rychle. To, co nastává, řekněme, v řádu dnů, týdnů, lidi popisují, že se míň zadýchávají, nějaký změny jako v krevním tlaku, tepují frekvenci, taky v řádu jako spíš kratšího rizika infarktu, nádorových onemocnění, tam už je potřeba vytrvat v nekouřením díl, aby to riziko zase trošku kleslo. Něco už v tom těle prostě nakouřeno je a ty rizika už tam nakumulovaly. Závislost samotná, ta bych řekla, že je doživotní. Proto je i pro kuřáka doporučení už nikdy nezkoušet ani jednu cigaretu, protože ta většinou velice rychle zpátky nastartuje a obnoví tu závislost. Je velice těžké nedat si další cigaretu po nějaký době nekouření, když si člověk jednu zapálí.
0: Takže když nekouřím 5 let například, a pak si tu jednu cigaretu zapálím, tak je závislost zpátky.
1: Může se to stát a je to dost typické. Málo kdo to vydrží.
0: To neslyším úplně rád, a kuřáci asi taky ne. Naším hostem je paní doktorka Štěpánka Břízová. Za chvilku budeme pokračovat a budeme hodně preventivní a motivační.

0: Jak přestat kouřit, povídáme si s paní doktorkou Štěpánkou Břízovou z Plzeňské fakultní nemocnice a já myslím, že se shodneme na tom, že se dá říct, že nikdy není pozdě přestat kouřit. S tím asi souhlasíte, s takovou
1: věcí. Rozhodně.
0: Rozhodně. Tak tedy řekněme, jaká bývá nejčastější motivace nebo nejčastější důvod, proč lidé vůbec se rozhodnou kouřit přestat. Je to ta motivace z toho okolí, jak jste řekla před chvilkou?
1: Nejčastější se probíhá zdraví, někdo ho říká finanční důvody, přece jenom při zdražování produktů. A motivace z okolí taky, pro rodinu, pro vnoučata, nebo právě, že už je tam nějaký pozitivní příklad z okolí, že někomu se podařilo přestat, tak to zkusím taky.
0: Máte nějaké doporučení pro lidi, kteří se rozhodnou přestat kouřit třeba po několikáté, že se jim to několikrát nepovedlo už?
1: My jim hlavně říkáme, že je to normální. Patří to do toho, málo komu se podaří přestat na poprvé. Mm-hmm. Je to klasický, takže říkáme hlavně neházet fintu do žita, zkoušet to znova.
0: Dobře, pojďme tedy alespoň dát nějaký návod posluchačům, kteří nás teď slyší a třeba je motivujeme. Jak vypadá takový návod lékaře, jak má člověk přestat kouřit? Jestli má postupně ubírat třeba, nebo začít kouřit něco jiného, nějakou elektronickou cigaretu nebo nějakou vaporizaci, takovéhle věci, nebo co obvykle doporučujete?
1: Co se týká přestávání naraz nebo postupně, doporučujeme naraz. Mhm. A na jaký náhražky, na ty docházíme až později případně. Spíš ten cíl je neužívat nic, dýchat čistý vzduch a neužívat žádný produkt, kterého se něco inhaluje do pusy. Mm-hmm.
0: Asi se nedá říct, že nějaká cesta je vyloženě nejúčinnější, nebo zapletu?
1: Máme určitou strategii, ale vždycky vycházíme z individuálního povídání s tím pacientem, jaký on má životní styl, při čem kouří, jaké jsou ty situace, pak hledáme konkrétní případy. Mm-hmm. Vždycky to bývá jako, že by si člověk měl stanovit den D, kdy teda začnu, rozhodnout se, že teda začnu, ideálně třeba říct okolí, že chci přestat, aby věděl jeho rodina, jeho okolí v práci, aby věděli, proč je třeba nervózní a tak, že to patří k tomu, že odvyká. Ideálně právě předpokládat, který budou rizikové situace, kdy budu mít chuť dát si cigaretu a co budu dělat jinak. A pak taky nemít ty prostředky, cigarety a další výrobky u sebe.
0: Nemít je po ruce, nemít je k dispozici. Uh-huh. Hmm. Ty dny bez cigarety, hlavně ty první, jsou asi opravdu nejtěžší. Člověk může znervoznět, může reagovat třeba podrážděně na různé podněty. Nabízíte třeba i různé alternativy typu, nevím, náplasti, žvíkačky, nebo třeba nějaké léky?
1: Uh-huh. Ty projevy, které jsme zmínili, nervozita, roztěkanost, nesoustředěnost, můžu tam i potíže se spánkem, výkyvy, nálady obecně, to jsou abstinenční příznaky. Příznaky toho, že člověk je závislý a nedal si tu drogu. Mm-hmm. Takže výhled je takový, že se zmírňují během pár týdnů, takže není to, že takhle se budou cítit pořád. A je tady ta farmakoterapie, kterou využíváme právě ke slumení z těch nepříjemných stavů. Mm-hmm. A je to náhradní léčba nikotinem, anebo i nějaké prášky.
0: Aha, dobře, takže existuje i nějaká medikace, dá se říct. Co se týče elektronických cigaret, to si myslím, že je téma sama o sobě. Možná je to určitá berlička pro kuřáky, že si řeknou, no, zas taková škoda to není na tom těle, nedělá to takové devastační jaksi následky, anebo je to jinak? Vymlouváte i elektronické cigarety?
1: Je možná potřeba ještě zmínit rozdíl mezi elektronickou cigaretou a zahřívaným tabákem. Mm-hmm. Kde se jedná o dva různé produkty. Zahřívaný tabák je produkt z tabáku. Tam se dá říct, že těch škodlivin je hodně podobně jako v normální klasické cigaretě. Elektronická cigareta v porovnání nějakého chemického rozboru, tam těch škodlivin je mnohem méně. Takže může to být taková nejméně škodlivá varianta, ale jak jsem zmínila, nejlepší je neužívat nic. Mm-hmm. Protože i u té elektronické cigarety zdravotní rizika určitá tam mít pomohou.
0: Ještě chvíli bude naším hostem doktorka Štěpánka Břízová. Poslouchejte dál vysílání Rádia vašeho kraje.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

0: Lidé to vidí v okolí, že už na něj koukají trošku divně, když si zapálí. To jsou věci, co mi zmiňují pacienti. No.
1: Hmm. A se přestáváme možná trochu vystavovat tomu takzvanému pasivnímu kouření. Že člověk je někde vedle kuřáka, nevím, v restauraci třeba, nebo něco takového, to už dneska nepotkáváme.
0: Taky. I samotní kuřáci zmiňují, že s tímto souhlasí.
1: Hmm. Jaký první krok by měl udělat člověk, který chce přestat kouřit zrovna teď, zrovna dneska? Vyhodím všechno, co souvisí s kouřením, nebo?
0: Ideálně, je to jedna z těch strategií, nemít to po ruce, ví to okolí a nebude mi to dávat, když budu prosit. A trošku opravdu si rozmyslet, co mě bude čekat, vědět, jak to bude probíhat, že budou mít nějaké abstinenční příznaky a budu potřebovat řešit nějakou situaci, kdy si normálně zapálím cigaretu. Takže trošku to promyslet dopředu, co budu dělat jinak.
1: Mm-hmm. Je to taková otázka pro lidi, kteří si říkají třeba dlouhodobě, já přestat prostě nedokážu. Takových přátel a kamarádů mám spoustu, mimochodem. Co byste jim vzkázala?
0: Zeptala bych se, proč. Proč si myslí, že to nejde? Pak většina lidí mi odpoví, že nemají vůli, pak dojdeme při dalším povídání k tomu, že ta vůle by tam byla, že každý kuřák v podstatě chce přestat kouřit, nebo většina z nich. A pak hledáme trošku tu motivaci, proč teda je to pro mě důležitý a co mi v tom brání. A většinou jsou to právě nějaký ty návyky, ty situace, ty rituály a pro ně spolu pak hledáme nějaký náhradní řešení.
1: Mm-hmm. Motivací může být i třeba nějaká osvětová akce. My jsme začínali s tím, že každý rok v květnu si připomínáme Světový den bez tabáku. Vy něco také chystáte v Plzeňské fakultní nemocnici, je to tak?
0: Mm-hmm. Příští týden 28. května máme den otevřených dveří ke Světovému dnu bez tabáku, abychom trošku informovali veřejnost o naší ambulanci, kde poskytujeme poradenství v odvykání kouření a nějaký stručný informace o tom, co dělat. Podobně s toho, jako se bavíme teď, můžou si u nás zájemci vyplnit, jak jsou závislí na cigaretách, dělat si test, měříme jim oxid uhelnatý, jak jsou při otrávení oxidem uhelnatým.
1: Můžou si udělat test, to znamená, že se přiznají do testu kvízového ABC, jak jsou na tom, ano?
0: Je to test závislosti na cigaretách.
1: Takže 28. května, kde přesně?
0: Je to ve fakultní nemocnici na Borech, Pavilon 22, od 10 do 15 hodin.
1: Dobře, děkujeme za pozvání a přejeme hodně těch, kteří skutečně odvyknou, protože vidíte třeba, a to bych možná rád končil takovouhle otázkou, jestli často vidíte lidi, kteří přestali kouřit a jsou spokojenější a zdravější a lepší a tak dále.
0: Tak u nás pacienti chodí na kontrole, většinou to na nich vidět, když přijdou do dveří, že jsou rozháření a hned se jako pochlubí, že se jim podařilo přestat kouřit.
1: Výborně. Tak končíme optimisticky. Děkuju za to. Štěpánka Břízová, lékařka kliniky pneumologie a ftyziologie fakultní nemocnice v Plzni, byla naším dnešním dopoledním hostem. Děkuju za vaše odpovědi, za váš čas. Mějte se hezky.
0: Děkuju. Naschledanou.

0: Po rozhovoru s dnešním dopoledním hostem pokračujeme výletem na Chebsko. Velmi opatrně musí postupovat restaurátorky na zámku Kinžvart při opravě kazet, ve kterých jsou uložené vzácné dagerotypie. To jsou unikátní fotografie ze 40. let 19. století, vypálené světlem na vyleštěné, postříbřené, měděné destičky. Každá fotka je originál a neexistuje její kopie. Ochranný skleněný obal už dosluhuje a musí se opravit, aby se fotografie nepoškodila.
1: Ona je velmi citlivá na jakékoliv jako otisky prstů, na jakékoliv vlastně jako mechanické poškození, proto vlastně ta dagerotypie je vždy chráněná sklem.
2: Říká Barbara Lísnerová, restaurátorka. Ano. A vaší práci tedy je?
1: Hlavním cílem je vyměnit právě to krycí sklo, které je vlastně, to je původní sklo právě z těch 40. let 19. století. A když ho vlastně tady sundám z té dagerotypie, tak vidíte, že je vlastně nepravidelně oříznuté, ono vlastně to bylo ručně řezaná ta skla.
2: Samotné restaurování se netýká té fotky.
1: S tím samotným obrazem, co se týče restaurování, neděláme nic, vlastně jenom ji lehce ofoukneme takovým ofukovacím balónkem.
2: Abyste ji zbavila prachu.
1: Abychom přesně tak, aby se zbavila prachu, ale jinak vlastně na tu samotnou desku vůbec jako nesaháme a řeší se to uložení.
3: Baru, máme někde ty lozu?
4: Tady.
3: Tak jo, děkuju, trošku odleju tady do kádinky. Děkuju.
2: Tereza Cíglerová tady pracuje také na té spodní části, tak ta fotografie byla přilepená?
3: Kovová destička, na které právě je dagerotypie, byla přilepená k zadní straně celého toho uložení.
2: Ono to vypadá jako obraz.
3: Ono je to vlastně takový objekt.
2: A ta byla přilepená, odlepila se a teď vy musíte to lepidlo odstranit?
3: Ano, já momentálně odstraňuji lepidlo pomocí speciálního restaurátorského gelu.
2: V ruce máte, připomíná mi to, jak malý skalpel.
3: Ano, je to skutečný skalpel.
2: Je to skalpel.
3: Je to skalpel, je to
2: Oční skalpel. A jako seškrabáváte to lepidlo, nebo co s ním děláte?
3: Ano, já si ho pomocí gelu naměkčím, protože ty klich už byl stvrdlý, a pomocí skalpelu ho po určitém čase jednoduše setřu z podložky. Já už destičku zpátky lepit nebudu, destičku vložím do takového rámečku, aby se mi nehýbala.
2: Kastelán zámku Kinžvart Ondřej Cink. Proč jste se rozhodli k restaurování?
5: Má to souvislost s přípravou nové expozice kinžvartské dagerotypie a právě tady ten soubor našich nejstarších dagerotypí už je v obalech, které dožily, a pro jejich ochranu a uchování je třeba právě restaurovat tu kazetu, ve které jsou ty obrázky uchovávány.
2: Nová expozice s dagerotypiemi by mohla být otevřená koncem letošního roku. Ze zámku Kinžvart na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Prvním odchovem roku 2026 byl v zoologické a botanické zahradě města Plzně unikátní varan plodožravý. Teď na jaře hlásí zoo Mládě za mládětem. Regionální stopař Jiří Trnka je už v zoo a do vysílání se přihlásí ještě před 11. hodinou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Plzeňská zoo hlásí nové přírůstky, tři páry tučňáků Humboldtových aktuálně pečují o pět mláďat. Mláďat dvě dvojčata a jedno samostatné mládě. Tučňáci se vylíhli mezi 12. a 16. dubnem. Při troše štěstí je mohou návštěvníci zahlédnout v expozici nedaleko tropického pavilonu. Ze zoologické a botanické zahrady města Plzně se teď hlásí Jiří Trnka. Hezké dopoledne.
2: Já přeji krásné dopoledne. Tučňáci Humboldtovi jsou v plzeňské zoologické zahradě chováni už roku 1997 a pravidelně se zde rozmnožují od roku 1999. Dobrý den ze zoo v Plzni, kde je se mnou u výběhu plameňáků, které možná i slyšíte, její mluvčí Martin Voburba. Martine, dobrý den, tučňáci se vám rozmnožují téměř jako na běžícím pásu. Kolik tučňáků už dala Plzeň světu?
3: Krásný dobrý den, no prakticky 200 a to množství poroste ve chvíli, kdy máme hejno o 21 ptácích a hnízdní sezona je dvakrát ročně. Teď teda byla nějaká přestávka, protože byla přestavba, takže byla pauza od štědrého dne 2024, kdy byl jedináček. Teď máme těch tučňáků 5, ve třech hnízdech 2 a 1. No a když to takhle půjde dál, tak za pár let budeme třeba o 100 dál a příští rok vlastně oslavíme 30 let chovu tučňáků v Plzni.
2: Příští rok 30 let chovu tučňáků v Plzni, nicméně medvídek Pů a plzeňská zoologická zahrada letos slaví 100. Jak to oslavíte?
3: My jak tak nějak koukáme, co se děje v éteru a v České republice i okolí, tu 100 letos slaví těch fenoménů hodně. My určitě 100 let slavíme už od začátku roku. To hlavní bude v září, to nejbližší, ale bude poslední sobotu v květnu, kdy v plzeňské zoo právě bude dětský den, oslava dětí se soutěžemi, programem a připomene se i právě 100letý medvídek Pů. V zahradě bude těch 100 let vlastně až na podzim zimě a to my zase připomeneme dvěma velkými akcemi. Plzeň vzpomíná na portu, na amfiteátru a velkou nedělní 20. září narozeninovou oslavou zoo Plzeň.
2: Pojďme ještě na mláďata. Je v zoo nějaké mládě, na které se aktuálně čeká a bude to třeba úspěch?
3: Tak teď přicházejí na svět mláďata, máme dvě zebry bezhřívé, ještě jedna nebo dvě se narodí, ta opravdu ta nejmladší je 14-denní, moc krásný je zlatý čínský takin a půl roku je nosorožci indickému. Takže určitě ta příroda ještě neřekla konec, těch mláďat už je přijde na svět ještě hodně a těšíme se na každoročně právě ten květen červen jsou lemuří, baby boomy. Teď tam už máme dvě mláďata, vzácný je lemura rákosového a uvidíme, co dál.
2: Pojďme se vrátit na závěr k tučňákům. Připomínám, že tady v plzeňské zoologické zahradě pravidelně je na programu jejich komentované krmení. Jestli jste ho ještě neviděli, tak to rozhodně doženíte, je to opravdu velká zábava. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Učíme se Jiří Trnka, Martin Voburba.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Tak to byl Xindl X a písnička s názvem Proměna. Ještě pozvu před 11. hodinou na dnešní Homoriádu mezi 16. a 17. hodinou a bude naším hostem ve vysílání herec Václav Vidra. Tak si Homoriádu s ním v hlavní roli určitě poslechněte. Za chvilku vysíláme zprávy, to bude v 11 hodin přesně za 4 minuty. Teď tady někdo někoho hledá.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovy Vary mění starý orientační systém z 90. let na nové informační tabule a směrovky. Restaurátorky na zámku Kinžvart na Chebsku opravují ochranné schránky nejstarších fotografií. Ministerstvo financí chce přepracovat návrh zákona o veřejnoprávních médiích. Bude polojasno až oblačno a teploty do 19 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Karlovy Vary instalují nový informační a orientační systém. Město za projekt zaplatí necelých 6 milionů korun a 85% nákladů pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Nové prvky se objeví hlavně v lázeňském centru a u turisticky vytížených míst. Hotovo má být v polovině června. Pokračuje mluvčí magistrátu Jan Kopál.
3: Původní městský informační orientační systém příliš nespolupracoval s okolní krajinou, což ten nový se snaží napravit, aby směroval nejenom na budovy nebo místa přímo v ulicích města, ale i v jeho okolí na ty zajímavé výletní cíle a podobně.
2: Na zámku Kinžvart na Chebsku opravují restaurátorky schránky na uložení nejstarších fotografií. Takzvané daguerotypie pocházejí z roku 1840. Restaurátorky vymění krycí skla, vyčistí papírové rámečky a těsnění. Pracovat musí opatrně, protože obraz je extrémně křehký. Jak říká kastelán Ondřej Cink, práce souvisejí s plánovanou novou expozicí.
4: Právě tady ten soubor našich nejstarších daguerotypií už je v obalech, které dožily a pro jejich ochranu a uchování je třeba právě restaurovat tu obálku, tu kazetu, ve které jsou ty obrázky daguerotypické metody uchovávány.
2: Novou expozici zámek Kinžvart představí na konci letošního roku. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmu České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo průmyslu zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. Tři lidé se nadále pohřešují v Görlitzu na samotném jihovýchodě Německa. Včera v podvečer se tam zřítil obytný dům. Příčinou byl pravděpodobně únik a exploze plynu. Úřady evakuovali dalších 10 domů v okolí.
5: Záchranáři pracovali na zbořeništi celou noc. Mluvčí policie Štefan Hajduk řekl středoněmeckému rozhlasu, že sutiny odklízejí ručně i pomocí techniky. Musí si ale dávat pozor, protože na místě je stále ještě cítit plyn a taky v dutinách pod troskami mohou být lidé. Pohřešují se dvě ženy z Rumunska a jeden muž s dvojím občanstvím, ale přitom není jisté, jestli v domě opravdu byly. Byty v činžovním domě z 19. století sloužily ke krátkodobým pronájmům. Pátrání po dvou dalších lidech bylo odvolané, ti se totiž ještě nestihli ubytovat. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Provoz v Karlovarském kraji máme v tuto chvíli hlášený plynulý bez větších komplikací.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jestli vám na otázce, co můžeme dosáhnout, nepřijde nic divného, rozhodně byste neměli promeškat dnešní jazykový koutek. Bude tady už za chvilku a to s Vladimírem Šťovíčkem a odbornicí na češtinu.
1: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Jurík.

0: Jazykový koutek.
1: O vazbě slovesa dosáhnout si s námi přišla povídat Helena Chýlová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Musím říct, že k dnešnímu jazykovému koutku mě inspirovaly dvě věci. Jednak dotaz, co můžeme dosáhnout. Na to se dá odpovědět jedině nic. A dále rozhovor s nejmenovaným sportovcem, který řekl, nedosáhl bych takové výsledky. Užil tedy u slovesa dosáhnout vazby se čtvrtým pádem a toto vyjádření není ojedinělé.
1: Každopádně vazba asi není u toho zmiňovaného slovesa běžná.
2: Není. Sloveso zachovává u významu dospět až k určitému stupni, počtu a podobně stále jen vazbu s druhým pádem. Můžeme tedy říci dosáhnout dobrých výsledků, dosáhnout cíle, dosáhnout vysokého věku. V češtině zažíváme přímo invazi, vazby čtvrtého pádu u sloves. Souvisí to samozřejmě s její frekvencí. Čtvrtý pád je nejčastější vazbou předmětu. Přesto ale zůstává řada sloves, která si zachovávají původní vazbu. A sloveso dosáhnout k ním patří. Úvodní otázka by tedy měla znít, čeho můžeme dosáhnout?
1: Můžeme jako mluvčí nebo pisatelé u tohoto slova pochybovat ještě o něčem jiném než o té vazbě?
2: Můžeme. Mnohdy jsou vytvářeny nenáležité tvary neurčitých tvarů slovesných, příčestí činného a trpného. Kodifikace zatím nepovoluje tvary dosáhnul nebo dosáhnut a jako náležité se připouštějí pouze tvary dosáhl a dosažen. Například u tvaru dosáhnul, ale najdeme v Českém národním korpusu 17 dokladů.
1: A to rozhodně není málo.
2: Není. A dokládá to současný stav, určitou tendenci u sloves tohoto typu. Varianty snu jsou ale stále hodnoceny u sloves typu tisknout jako stylově nižší. A tvoření tvaru příčestí se pak samozřejmě promítá i do tvoření slovesného, podstatného i přídavného jména. Podstatné jméno slovesné má jen tvar dosažení, například dosažení vítězství, i když běžně se užívá nenáležitého dosáhnutí. A u přídavného jména bychom ve spisovné češtině neměli tvořit dosáhnutý, ale pouze dosažený.
1: Cíle jazykového koutku jsme dosáhli s Helenou Chýlovou. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: No a někdy příště rádi zpracujeme i váš námět. Můžete ho poslat na adresu info@pl.rozhlas.cz. Tečnet O'Connor. Nothing compares to you.

Co pro vás chystáme už za chvilku, bude to další díl našeho seriálu Tajemství technických památek. Tentokrát zamíříme do lázeňského centra Karlových Varů, kde stojí věž z časů Karla IV. Už přes 100 let se na ní dá jezdit výtahem. Hudebně trochu zesvižníme, abych tak řekl. Eva Farná na ostří nože. Hezké dopoledne.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Petr Komínek.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: technických památek.
1: Dneska nás čeká cesta výtahem, podobně jako před více než 100 lety je možné nechat se v lázeňském centru Karlových Varů vyvést na zámeckou věž. Spolu s památkářem Karlem Hambergerem se moderní zdviží v historické stavbě projel redaktor Josef Šorfa.
2: Kdo o tom neví a prochází Karlovarskou lázeňskou ulicí těsně podél tržních krámků, tak si možná ani nevšimne vchodu, který vede k výtahu na zámeckou věž. Ta se zjeví v celé své kráse, pokud člověk poodstoupí na druhou stranu ulice, aby před sebou uviděl věž, jejíž základy byly součástí hradu, který tady nechal postavit Karel IV. Věž je několikrát přestavěná. A novější je také ta část s výtahem. O upřesnění, o co jde, už poprosím památkáře Karla Hambergera, který tu stojí se mnou.
3: Jedná se o výtah z roku 1911, který zde vzniknul na základě projektu, který byl zpracován vídeňským architektem Friedrichem Ohmanem.
2: To je v Karlových Varech celkem známé jméno, ale nikoli spojené s výtahem.
3: On zde totiž řešil větší záměr a jednalo se o úpravu okolí té věže a jednalo se o zámeckou kolonádu. A součástí té zámecké kolonády byl právě tento výtah, který ulehčoval lázeňské klientele a zpřístupňoval ty zámecké terasy.
2: Výtah, do kterého se za chvíli dostaneme, má dvě zastávky, spodní a horní. Výška může být něco přes 10 metrů?
3: Myslím, že to bude víc. Jedná se

0: Tak, dveře se otevřely. Výtah nepatří k nejrychlejším, ale zase, kam bychom v centru lázní spěchali. A to už stoupáme nahoru a za chvíli se dostaneme k oknu, které nám nabízí výhled nejprve do Lázeňské ulice.
1: My se vlastně dostáváme do té výškové úrovně střech těch domů naproti, což muselo být vyhledávanou turistickou atraktivitou pro návštěvníky lázní.
0: No a výlet výtahem je možné zakončit posezením v kavárně. Ten pohled je tady velice příjemný.
1: Potvrzuji, máme možnost vnímat střešní krajinu lázeňského jádra.
0: Poznamenává památkář Karel Hamburger. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Medicine man!

0: Přivýdělek k penzi, ale také možnost, jak zůstat v sociálním kontaktu a aktivní. V Česku je podle posledních dat České správy sociálního zabezpečení z roku 2024 zhruba 193 tisíc pracujících seniorů. Personální agentury přitom upozorňují, že jejich potenciál pracovní trh v Česku nevyužívá naplno. A to nejen kvůli neochotě firem zaměstnávat lidi v důchodovém věku, ale také třeba nedostatečnou podporou ze strany státu.
1: Pracovala jsem donedávna na pozici učitelky mateřské školy. Byl to úvazek na 3 dny v týdnu. Nebylo to složité, protože já jsem pracovala v pracovišti, kde jsem předtím byla několik let, takže to problém nebyl pro mě a bylo potřeba, abych nastoupila.
2: Říká 69-letá Věra z Prahy. Personální agentury potvrzují, že právě na pozicích, kde dlouhodobě pracovali, seniori najdou uplatnění v penzi velmi často. Podle Tomáše Ervína Dombrovského, analytika pracovního trhu ze společnosti Alma Career, se to týká hlavně lidí s technickým nebo jiným odborným vzděláním, kterých mají firmy nedostatek. Komplikované ale může být podle Dombrovského najít uplatnění pro lidi, kteří se blíží důchodovému věku.
3: Když nemají úplně přesně padnoucí kvalifikaci na právě obsazované pozice v tom místě, kde žijou, tak tam je to opravdu těžké vlastně naskočit znova do práce, protože mají v uvozovkách už jenom pár let do důchodu a z pohledu zaměstnavatelů tam panuje ten obrovský předsudek, že vlastně už jim dlouho nevydrží.
2: Podle České správy sociálního zabezpečení pracuje v Česku od roku 2020 stabilně kolem 200 tisíc seniorů. Často si taky hledají částečný úvazek v nějaké méně náročné profesi. Vedoucí sekce zaměstnanosti v hospodářské komoře Jaroslava Rezlerová potvrzuje, že české firmy zatím nejsou tolik ochotné seniory zaměstnávat. Podle ní by pomohly třeba změny v sociálních odvodech,
4: které v tomhle věku jako by mohly být klidně významně nižší. Což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídku. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
2: Pracujícím seniorům už teď stát může odpustit důchodové odvody. Díky tomu podle dat Ministerstva práce loni nemuseli seniori poslat státu z výdělků celkem 4 miliardy korun. Vláda chce zároveň obnovit navyšování vyměřovacího základu penze za každý odpracovaný rok, konkrétně o 1,5%. To vítá třeba předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
5: Bude samozřejmě záležet na tom, jak ten model bude nákladný a do jaké míry v souvislosti s dalšími změnami v důchodovém systému, jak to je zvládnuto, ale myslím si, že toto je zcela rozumný přístup, který by mohl motivovat ty, kteří mohou pracovat, tak aby pracovali.
2: V Česku je taky podle dat České správy sociálního zabezpečení přes 30 tisíc živnostníků, kteří pobírají starobní důchod. Ani ti nemusí platit odvody, pokud nepřekročí stanovený příjmový limit. Ten je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

Ještě 12 minut a bude tady dnešní poledne. Určitě do 12. hodiny stihneme odvysílat dalších díl našich babských rad. Pokud jste se doposud vyhýbali otužování, pak je prý nejvyšší čas to změnit. Jak, dozvíte se právě už za pár okamžiků.

0: Babské rady.
1: Což takhle dát si studenou sprchu? Důležité je začít s otužováním postupně. Začněte vlažnou vodou. Během sprchování střídejte teplou a studenou vodu. Ranní studená sprcha vás dokáže skvěle probudit, nabije vás energií a připraví na náročný den. Večer zase studená sprcha pomůže tělu ke sklidnění po náročném dni a naopak vás nachystá na vydatný spánek. Časově stačí začít s 30 sekundami a postupně čas prodlužovat. Klíčová je při domácím otužování ve sprše pravidelnost. Ta vám pomůže vybudovat si odolnost vůči chladu a dokáže také pomoci zlepšit celkovou odolnost vůči stresu a podpořit vaši imunitu. Vždy začínejte od nohou a postupujte směrem vzhůru. Jako prevenci vrásek je doporučeno umývat si obličej ve studené vodě nebo použít kostky ledu a tvář i dekolt jimi každé ráno namasírovat.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Připomínám, že píšeme 19. květen, svátek má dneska Ivo, tedy válečník ozbrojený tisovým lukem. Možná, že nějakému takovému válečníkovi budeme hrát za chvilku na přání. Písničky pro vás jsou tady hned po poledních zprávách.

Mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary připravují úpravy interiéru městského úřadu. Oprava nádraží v Bečově na Teplou na Karlovarskou se protáhne o rok. V Praze se srazila tramvaj s autobusem, po nehodě je 15 zraněných. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 19 stupňů. Dobré poledne, přeje Lenka Poláková. Budovu městského úřadu v Karlových Varech čekají další úpravy vnitřních prostor. Zaměří se především na chodbu v pátém podlaží a přilehlou zasedací místnost. Ještě před začátkem úprav museli představitelé radnice získat svolení od architekta Alexandra Mikuláše, autora původní podoby interiéru magistrátní budovy, říká Andrea Pfeffer-Ferklová z Hnutí ANO.
2: My jsme od pana Mikuláše získali autorské právo, takže jsme se začali zabývat tím, že bychom rádi rekonstruovali tuhle místnost. Tou rekonstrukcí jsme v podstatě pověřili naši kancelář architektury města. Pokud se nám podaří vysoutěžit firmu, tak bychom měli začít letos v létě, abychom co nejméně zatížili ten úřad.
0: Loni zahájená oprava nádraží v Bečově na Teplou na Karlovarsku se protáhne do jara příštího roku. Jak uvedla mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová, důvodem je mimo jiné netopíři, kvůli kterým musí stavbaři na několik měsíců přerušit práce. Rekonstrukce za téměř 63 milionů korun měla být původně dokončena letos v květnu. Na Chodovské ulici v Záběhlicích v Praze se čelně srazila tramvaj s autobusem. Policie o tom informovala na síti X. Na místě 15 zraněných. Řidiče autobusu museli vyprostit hasiči. Záchranáři vyhlásili traumaplán druhého stupně, říká jich mluvčí Karel Kirs.
3: Na místo jsme okamžitě vyslali 5 posádek záchranářů, 1 posádku s lékařem, inspektora, posádku zdravotnické dopravní služby a evakuační speciál EVA. Navíc na místo vyráží i krizový manažer.
0: Policisté upozorňují řidiče, že kvůli zásahu je v okolí nehody omezený provoz. Na místo jede i náš reportér. Izraelská armáda zadržela v mezinárodních vodách 41 lodí směřujících do pásma Gazy. Informovali o tom pro palestinští aktivisté, kteří humanitární námořní výpravu organizují. Desítka plavidel podle nich stále míří k cíli. Izraelské ministru zahraničí v plavbu označilo za provokaci a vyzvalo účastníky, aby okamžitě změnili kurz a otočili se zpět. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už v pondělí večer izraelskou intervenci odsoudil. Zároveň zval mezinárodní společenství, aby zakročilo. Sport. Čeští hokejisté porazili na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Góly národního týmu dali útočníci Blímel, Kubalík, Flek a Černoch. Češi tak napravili 2 dny starou porážku se Slovinskem. Mluví o tom trenér Radim Rulík.
4: Samozřejmě to, co se stalo, já nevím, 2 dny zpátky, to není příjemný pro nikoho. Všechno špatný, třeba pro něco dobrý, ale to uvidíme dál. Ale každopádně tím bychom se chtěli odrazit od tohoto zápasu. Bylo vidět na tom mužstvu, že chtějí jakoby uspět, opravdu se Švedama porovat o co nejlepší výsledek.
0: Další zápas ve skupině mistrovství světa čeká české hokejisty zítra odpoledne proti Itálii. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se hlavně na horách a na západě objeví přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý nebo západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 210 u obce Dolní Nivy na Sokolovsku se srazila 2 osobní auta a v Ostrově na Karlovarsku se v ulici Hlavní třída srazila další 2 osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Slyšeli jste čerstvé zprávy, které vám připravila a přinesla do vysílání Lenka Poláková. Ladíte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary a právě teď 4,5 minuty po 12. hodině začíná v rámci našeho úterního programu pořad hudební hodinka písniček pro vás a na vaše přání. Ta vám budeme plnit jako vždy na známém telefonním čísle. Napište si 221 55 37 37 a k dispozici máte e-mail studio.vary@rozhlas.cz, kam můžete také vzkazy posílat. Když by si někdo z vás nemohl poznamenat, tak mrkněte na náš web vary.rozhlas.cz. Já připomínám, že je dnes 19. května a v kalendáři krásné mužské jméno Ivo. Tak, přejeme jim krásný den, vše nejlepší a samozřejmě i vám všem pohodové odpoledne s rádiem vašeho kraje. U mikrofonu s vámi je dnes Zlata Kinská, těším se na vás, volejte, pište, přejte si. Nesmuť.

hear a name.

0: Tak první pohodovou písničku přinesla na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary skupina Kabát. Písnička se jmenovala příznačně Pohoda. Já doufám, že máte pohodové odpoledne. Pokud ne, tak si ho zpříjemněte alespoň tím, že k nám zavoláte do studia a zahrajeme vám vaši oblíbenou. Tak stačí proto udělat málo, stejně tak, jako to udělal teď Pepa. Hezký den, Pepo.
1: Dobrý den, já vás zdravím tady z toho Nezva rádio. Dneska, když je takový, je to na půl chvíli, hezký chvíli zatažíno, tak si dáme je skupinu Jelen, miluji tě, nebo miluju tě, aby to bylo přesný. Jinak všechny zdravím, svoji Kopretinu, pak Standu do Dolců a Hanzio do Němec a Jardu do Hadanic a svoje sestry a vás taky, paní Zlato, a celý váš kolektiv, ať se vám daří, aby to vyšlo všechno, jak vám to, ať vám to vyjde všechno prostě.
0: Díky moc. Taká písnička bude samozřejmě i pro vás, protože tuto skupinu máte rád. Písnička je vaše oblíbená, tak já ji posílám naspátek k vám do Horního Slavkova. Mějte se krásně, naslyšenou. Hezký den.
1: Naslyšenou.

0: První přání je splněné, jdeme na to druhé. Tentokrát je na telefonní lince jiný muž, Míra ze Sokolova. Hezký den, vítejte.
1: Dobrý den všem posluchačům, dobrý den Rádiu rozhlas Karlovy Vary a vám, paní redaktorko. A tato písnička by byla pro můj mamču do Ostrova a pro paní Anču z Ostrova. A taky vám, paní redaktorko.
0: Děkuji. Už ji pouštím, posílám ji já i vám. Mějte krásný den a opět někde s vámi naslyšenou.
1: Naslyšenou.

jdeme plnit další přání, tentokrát písemné. Dobrý den, zdravím do Rádia Karlovy Vary a všechny posluchače. Poprosila bych vás dnes ráda o písničku pro všechny fandy skupiny Queen a hlavně pro moji kámošku Páju do Porcelánky Lesov. Pájo, posílám ti písničku od tvého miláčka Freddieho Mercurio, byla by to písnička I Want to Break Free. Děkuji všem, přeji krásný den, Káťa z Karlových Varů. Písnička je krásná, už vám hraje, je plná volnosti a svobody, tak si užívejte krásný den.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Krásný hlas Terezy Maškové v hudební novince s názvem Ať se loučíš sám, která vypráví o ztrátách i naději v dobré konce. Víra v dobrý konec je pro nás všechny hrozně moc důležitá. Je to taková naše klíčová psychologická schopnost, která nám dodává jednak velkou odolnost, motivaci k překonávání překážek a pomáhá nám také snižovat stres v těžkých životních situacích. Ale v tom nám pomáhá i hudba. Na to nezapomínejte. Takže tento čas je pro vás určený. Volejte do studia na číslo 221 55 37 37. Pojďte se motivovat, inspirovat, anebo se nechat hudbou hladit. Vím málo, zpívá Hanka Zágorová. Já vím minimálně to, že nám určitě někdo v této hodině ještě zavolá. Věřím totiž v dobrý konec. Země

0: Vím málo, zpívala Hanka Zagorová. Já jsem předtím říkala, že věřím v dobrý konec, že věřím tomu, že budete volat a taky, že jo, a jsem moc ráda. Na telefonu je Míša ze Sokolova. Hezký den.
1: Dobrý den, Zlatíčko, já vás zdravím. Chtěla bych nechat zahrát Vojtíškovi a už, aby se konečně zlepšil. Otočil se o hodně stupňů, snažíme se mu pomoct, bylo by to k vám do rádia, bylo by to pro mého chlapa, který má nervy ze železa. A bylo by to písnička pro všechny, na kterým myslím, pro vás Zlatko a všechny, kdo poslouchá Rádio Karlovy Vary.
0: Díky moc, Míšo. Já za nás všechny věřím v dobrý konec, držím palce, ať vám to dobře dopadne. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Vy taky, naschledanou.

Dávno vím, Jan Bendik a Michal David na přání naší posluchačky Míši ze Sokolova a na přání jsem dnes hrála našemu posluchači Mírovi ze Sokolova, který si přál písničku od Petry Janů a pak, že je to hřích. A já mu pustila Jirku Korna. Tak napravuji, protože myslím si, že jsme lidi, děláme chyby, občas se to tak stane a já moc ráda hlavně plním vaše přání. A když tu písničku máme, tak proč ji nezahrát? Já doufám, že vám udělá radost. Je to tedy ještě jednou písnička na vaše přání, Míro, Petra Janů a pak, že je to hřích. Budu se těšit opět s vámi naslyšenou a věřím, že je to takto v pohodě.

To bylo splněné přání našemu Mírovi ze Sokolova, posluchači, kterého moc ještě jednou zdravím, a i doteď plněte další přání, tentokrát písemné. K 80. narozeninám, které slaví náš tatínek Vladimír Sivický, bychom rádi popřáli syn Vladimír s Milenou, dcera Lucie a Steve, vnuci Vláďa a Jack, a zahráli bychom společně s vámi s Českým rozhlasem Karlovy Vary k jeho narozeninám písničku od Karla Gotta Beats Táhle mlád. Moc děkujeme a přejeme mu vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a pohody. Písnička je tady, i rádio vašeho kraje se k tomuto přání připojuje, moc rádo, plníme a užijte si společnou oslavu.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Petr Komínek.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Zatímco vám hrála písnička Smokey, tak já jsem si povídala už dopředu s naší posluchačkou, která teď už čeká na telefonu se svým přáním, a tou je Jarka ze Sokolova. Hezký den, vítejte.
1: Hezký den i posluchačům. A dneska bychom si dali zase trošku Slovensko, to ještě dneska nezaznělo, a byl by to Karol Duchoň a s jeho písničkou Šiel, šiel. To taková osudová cesta životem.
0: Vy jste byla u nás na Dni otevřených dveří v sobotu. My jsme se potkali, ano, měli jsme možnost se i osobně poznat. Jak se vám to líbilo u nás?
1: Líbilo, bylo to tam hezký, my jsme přijeli teda později, tak už to tam bylo i poloprázdný, což mě vyhovuje, já nemám tu ráda tu tlačenici v davu, a naštěstí vyšlo krásně i počasí, takže já vám dávám jedničku, hvězdičko, byli jste úžasní všichni.
0: Děkuji.
1: A jo, ještě když už tenhle povolíme, tak bych ráda pozdravila vaši kolegyni Jitku Brožkovou, my jsme se tam srazili na chodbě, tak jsme se jí navzájem jako seznámili a pobavilo jí to, že máme spolu něco velmi osobního, společného, ale to nebudu říkat.
0: Dobře.
1: Ona ví.
0: Ale já vím, že jste se dokonce i fotili s vnučkou z papoušky, je to tak?
1: Ano, ano, fotili.
0: A líbilo se, to je dobře.
1: Líbilo se, ano.
0: Tak zase příště.
1: Líbilo, bylo to hezký.
0: To jsme rádi. Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

0: Karol Duchoň a šel, písnička už tady doznívá, tak odešla z našeho vysílání, ale může přijít zase další jiná, určitě teď jedna další přijde na vaše přání, tak ještě jednou zdravím Jarku do Sokolova, ale už vítám naši další posluchačku, která byla taky s náma na dně otevřených dveří. Hezký den, Moniko.
1: Přeji krásný den vám do studia a všem posluchačům, tady Monika Schodová. A tuto písničku, to bude písnička pro vás, Zlato, a vám do studia. Je to od Miley Cyrus, písnička Flower, vím, že se vám líbí. A je to jako poděkování za to, že jste nás provázela na dně otevřených dveří. A já jsem si to zase hezky užila, včetně papoušku, no, tak který jsem se hrozně těšila. Taky jsem si popovídala s Jitkou, protože my se známe, nebo jsme hodně zjistili, co máme společného taky. A je to poděkování, jo, vám všem do studia. Za to, že za to vaše Bezva rádio a budu, myslím si, i ostatní z posluchači budou souhlasit, budeme doufat, že všechno dopadne tak, jak má a vlastně regionální rádia zůstanou zachovaný.
0: Děkujeme. Děkujeme za podporu, děkujeme za návštěvu na dně otevřených dveří. Jsme rádi, že jsme mohli vidět i vaše tváře, známe vaše hlasy, ale takhle víme vlastně, komu hrajeme. Tak teď hrají tedy nám všem i vaší oblíbenou písničku Flowers, Miley Cyrus na Českém rozhlase Karlovy Vary. Krásný den, Moniko, naslyšenou.
1: Děkuji za zahrání a krásný den všem. Mějte se, naslyšenou.

to byla zpěvačka Miley Cyrus a Flowers na vlnách Českého rozhlasu. Karlovy Vary na přání Moniky pro nás všechny. Ještě jednou díky, díky všem, kteří jste dorazili na den otevřených dveří. Jsme moc rádi, budeme se s vámi těšit. Doufám příští rok na viděnou. Karlovy Vary připravují rekonstrukci mostu ve Sportovní ulici. Tak podrobnější informace v celou s Lenkou Polákovou přesně za 4 minuty. Po 13. hodině vás hned po zprávách čeká pořad Alex a host, kterým dnes bude herec Petr Komínek. Tak vás čeká opět příjemné povídání. Teď poslední písnička, písniček pro vás a na vaše přání, které teď budu hrát Alešovi z Běštína. Aleši, písničku, kterou jste nám napsal, kterou byste dneska rád slyšel, tak tu bohužel nemohu zahrát, nemáme ji, ale tato se vám určitě bude líbit. Já jsem Aleš, tři sestry, krásný den a opět napište.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: Město Karlovy Vary postaví ve sportovní ulici novou lávku pro pěší a cyklisty. Dětská jednotka intenzivní péče v Karlových Varech projde modernizací za téměř 30 milionů korun. Na Pražském hradě se dnes ocení vítěze soutěže Czech Nature Photo. A bude polojasno až oblačno, teploty do 19 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovy Vary připravují rekonstrukci mostu ve sportovní ulici. Dosluhující lávku pro pěší by mělo nahradit nové bezbariérové přemostění pro pěší a cyklisty s napojením na páteřní krajskou cyklostezku. Stavební úpravy chtějí zástupci lázeňského města dokončit v závěru letošní stavební sezóny, říká náměstek primátorky Lubomír Kovář z hnutí ANO.
3: Bude to také součást cyklotrasy, která potom bude dál pokračovat do Kaštanové aleje směrem do Drahovic. Most by měl stát podle rozpočtu 8,9 milionů korun bez daně, s tím, že ho máme v programu ITI a měli bychom na ně dostat 85% dotace.
1: Rada Karlovarského kraje schválila vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci dětské jednotky intenzivní péče v nemocnici Karlovy Vary. Modernizace oddělení přinese nové technické zázemí, dispoziční úpravy a celkově modernější prostředí. Jak uvedl radní Erik Klimeš z hnutí ANO, předpokládaná hodnota stavební zakázky činí téměř 30 milionů korun. Na Pražském hradě dnes odmění výherce soutěže Czech Nature Photo. Ta už po desáté oceňuje fotografy z Česka a Slovenska za snímky přírody z celého světa. Součástí akce, nad kterou převzala záštitu první dáma Eva Pavlová, bude i vernisáž výstavy nejlepších fotografií z posledních let. Expozice se veřejnosti otevře zítra a potrvá až do 13. září. V Chile zemřel český diplomat a zaměstnanec tamního velvyslanectví Jan Náplava. Informovala o tom chilská média. Muž se zranil během túry v horách v oblasti Cerro Punta Damas v Andách. Před smrtí ještě stihl zavolat své ženě, která na místo poslala záchranáře. Ti ho po rozsáhlém pátrání našli mrtvého. O přesné příčině jeho úmrtí média neinformují. Diplomat působil v Chile jako ataše od jara 2022. Na starosti měl finančně hospodářskou agendu.
2: Sport.
1: Volejbalistka Pavla Šmídová se po necelých 7 letech vrátila do reprezentace. 2 týdny před startem Ligy národů nahradila jinou nahrávačku Kateřinu Válkovou, která si poranila koleno. K národnímu týmu se zároveň připojila i smečařka Hana Grozer. Češky vstoupí do Ligy národů 3. června zápasem proti domácí Číně.
2: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se hlavně na horách objeví přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý nebo západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Ostrově na Karlovarsku se na hlavní třídě srazila 2 osobní auta. Další 2 osobní auta havarovala na silnici 210 u obce Dolní Nivy na Sokolovsku. Projíždějte tam opatrně. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
4: Znát ho můžete z televize, divadla i jako moderátora Rádia Junior. Kolda ze seriálu Ulice má hodně naplno. Rozjíždí i hudební kariéru. Petr Komínek je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den všem posluchačům tohoto krásného Českého rozhlasu, který tu máme v České republice.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal Petr Komínek, herec a hudebník, původem z Brna. Konzervatoř už studujete tady v Praze. Bojoval jste s brněnským hantecem?
1: Jo, hodně. Teď by se hodilo říct jako svině. Ne, já musím říct, že profesorka na jevištní mluvu tak se dlouho snažila mě odnaučit ten brněnský dialekt, ale hlavně i kolegové a okolí. Tak když jsem řekl rožni nebo pojedem šalinou, tak tohle mě spíš odnaučilo ty reakce těch kamarádů a těch herců, kolegů, kteří mají z Brna i trošku srandu, ale já jsem na Brno hrdej a když chcu, tak to zapnu, tu brněnštinu.
0: A zapnete to opravdu v té kvalitě, v jaké to bylo, než jste se přesunul do Prahy, nebo už ne. I třeba v Brňáci vám říkají, no tak tam už je ta... No tak, tam už je to předěláno.
1: Tak je to předěláno, já myslím, že je to možná i lepší, než to bylo předtím, protože teďka do toho dávám i trošku herectví, že to trošku jako zveličuju tu brněnštinu, ale spíš teďka, i kdybych mluvil sebevíc brněnsky, tak už Brňáci ví, že jsem v Praze a i kdybych měl nejlepší brněnský přízvuk, tak to, že bydlím v Praze, to nezachrání, jako by rozumíte. Takže si myslím, já už mám tu Prahu v sobě takovou zarytou, no. I děda to nerad slyší a když jsem odcházel z Brna, tak mě všichni z rodiny, ze strany Komínků, děda a táta apelovali, jsi z Brna, tak si na to jako mysli a nezapomeň, odkud, z jakýho hnízda si vypadnul. Takže já jsem na to jako hrdej a musím veřejně říkat, že jsem z Brna, ale rád to veřejně říkám.
0: Tak a když se vrátíte do Brna, máte čas, navštívíte svoji rodinu, tak přichází do toho hantece, do toho vašeho nářečí. Mluvíte prostě po vašem, hned to tam skočí?
1: No tak mamka ani úplně moc, ne? Ta rodina jako z mamčiny strany to vůbec, ale tátova to jo. Tam ne, že bych zapnul, protože jako bych chci, ale tam to tak samo. Jako jak toho tátu slyším, táta má jako silný ten brněnský přízvuk. On jak je zelenář a tráví svůj život vlastně na Zelňáku, což je prostě krásný takový náměstí v Brně, který je slavný tím, že tam pořád funguje ten klasický trh, tam po sobě jako prodejci hulákají, kdo má ten květák za kolik a tam to je fakt výborná atmosféra, tam jsem i já jako strávil svoje dětství v podstatě, takže táta je tím hantecem a táta je jako echt Brňák. Mamka je Ivančice, Trboušany, tam to jako až ještě víc spodní Morava, ale táta je přímo Brňák.
0: A jakému třeba slovu, když tady v Praze ho vyslovíte, tak vám třeba nerozumí, nebo se mu, pardon, smějí třeba, nebo si říkají, že to je divné?
1: Tak třeba prigl, tak to říkám často, že vy tady v Praze nemáte žádný takový pořádný prigl, co? Tak tím je přehrada, prigl je přehrada. Potom říkám často, že opět použiju to, že mám modr jak svině, tak to je hlad, že mám jako fakt velký hlad, tak to taky třeba často jsem tam použiju, ale potom všichni už ví, co je to rožni a co je to šalina, tu jsou takový ty ohraný, ale šalina říkám jako často a rád pořád, víceméně.
0: I tady v Praze nám jezdí tedy šaliny, podle vás.
1: No jasně, ne, tak když mám třeba nějakou historku, která je spojená čistě s Brnem a tam jsem byl v tramvaji, tak tam to zachovávám to šalina. Ale když už to je nějaká nová vzpomínka, je to tady z Prahy, tak to už je tramvaj.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste byl takovým šaškem, bavičem, když jste byl dítě nebo chodil jste na základní školu. Zůstalo vám to?
1: Tak jednoznačně, já myslím, že to je i to, proč dělám to divadlo, protože jsem se tam nějak v tom našel a i teďka zkouším novou hru a tam hraju takovýho milovníka a mně to hrozně nejde, nebo já mám pocit, že mně to nejde, že to není role pro mě, protože já mám rád, když jsem ten nosič toho humoru, tam je to zrovna David Novotný a Aleš Háma, takže tam to fakt jako z toho vyplyne to, že to jsou komické postavy a já bych hrozně chtěl ty postavy hrát místo nich, ale hraju toho milovníka, který se zamiluje a i vlastně to je v něčem hezký, ale víc mě baví ten čašek a to je tak celoživotně, no.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Komínek, který o sobě dal vědět zejména v seriálu Ulice. K tomu se také dostaneme, ale ještě zůstaňme u vašich studií. Vy jste se z Brna tedy přesunul kvůli studiím do Prahy na Pražskou konzervatoř. Měl byste letos maturovat. Uhum. Jak je to? Sedíte tady ve studiu, přijel jste z nějakého představení, tak kdy se budete připravovat?
1: No právě, ne, tak já jsem udělal didaktický a písemky úspěšně, angličtinu i češtinu, což byl velký zázrak i pro moje rodiče. A ústní jsem si odložil na září, no, protože jsem tak jako nějak, teďka zase odjíždím na 3 dny do Znojma, takže já ten celý týden, kdy ty ústní probíhají, tak vlastně jsem nevěděl, kdybych to tak jako mohl sfouknout. Tak jsem radši řekl, tak já to nechám na září. A je to dobře, protože do toho se učím scénář do té nové divadelní hry, co jsme tady mimo éter si povídali, takže bych vůbec neměl kapacitu. Ale vím, že na tom konci srpna si to párkrát přečtu a budu dobrý.
0: A budete, jako projdete. Jo. A ostatně hvězdy září v září.
1: Tak... No právě, já fakt si z toho jako nedělám těžkou hlavu. Tím, že tam pokračuju, udělám si absolutorium, že ani nejsem jako nějak, že bych měl třeba jít na Damu a teď řešil, mě tam nepustí, když tu maturu neudělám. Mě to nějak netrápí. Já myslím si, že pokud zatím jako žiju a funguju tady tím stylem, který se mně jako hrozně líbí, tak i kdybych tu maturu neudělal, ale ne, jako to bych měl, tu maturitu aspoň.
0: To byste měl. Vy říkáte, vás to nějak netrápí, neznepokojuje, co vaši vyučující, ty nezvedají obočí, nepozvedávají?
1: Ne, právě, že ti mě v tom hrozně podporujou, protože sami jsou to aktivní umělci, takže prostě ví, co je to gro. Takže když jsem si měl vybrat, jestli jet na 4 dny do Znojma a hrát dneska v Liberci, a nebo čekat, kdy budu maturovat, tak všichni pochopili, že co si vyberu a i oni sami by si vybrali to, co já.
0: Tak, vy jste říkal, že budete pokračovat ve studiu. Neplánujete jít zkusit Damu, zkusit přijímačky třeba příští rok?
1: Ne, ani ne, protože je to studium toho herectví je hrozně kolektivní záležitost. A to Damu obzvlášť jako hodně preferuje to, když ti studenti jsou 100% na tu školu zaujatí, což já bych i hrozně chtěl mít na to ten čas, ale tím, že už jsem jako trošku odjel jiným směrem, tak by mě to hrozně omezovalo. A dneska je ta doba tak hrozně rychlá, že já bych měl strach z toho, že bych prostě jen 2 roky netočil, nehrál, a už by potom o mě nikdo nestál. No.
0: Že byste z toho vypadnul a už byste nebyl na vlně. Dá se říct, že jste teď na vlně, hrajete v Ulici, hrajete v divadle, vydal jste desku, která se jmenuje Koukám tě, které se také dostaneme. Tak máte ten pocit, že teď jedete?
1: Já jedu jako draka, ale to je ten můj styl, který mám rád právě, že a i kdybych na té vlně necítil, že nejsem, nebo bych cítil, že na té vlně nejsem, tak bych něco rychle vymyslel, abych zase na té vlně byl. Takže já jedu už takový 3 roky na vlně a vyhovuje mě to.
0: No. Vy jste zmínil premiéru, která vás čeká 24. června. Ano. My jsme se tady o té hře bavili, vy tam hrajete milovníka, teď nevím, co všechno jsme řekli mimo mikrofon a co na mikrofon, ale jak probíhají zkoušky vlastně? Kdy vy zkoušíte?
1: No, zkouší se každý den od 10 do 2, což je perfektní. Tady ten herecký život v tomto miluju, protože se jako vyspí člověk v klidu a má tu zkoušku, pak jde domů. Takže zkoušíme tady ty 4 hodiny a je to parádní. Tam ti kolegové, o kterých já můžu čerpat. A to je ta velká taky výhoda, proč jsem rád, že hraju už jako teďka a mám tu možnost, protože čerpat od těchto kolegů, jako je tam třeba Lukáš Vaculík, Lucka Polišenská, nebo ten Aleš Háma, David Novotný, Radim Fiala, tak to jakoby je to nejvíc, co já můžu jako mladý herec jako dostat. Takže to zkoušení je perfektní a je to hrozná sranda. Ale jen ta moje role prostě není sranda, no, ale já se s tím nějak jako musím vyrovnat, no.
0: Ano, ten milovník, to jste zmiňoval. Chodíte si pro rady ke starším kolegům, nebo zkrátka jenom sledujete jejich, je při práci a to vám stačí?
1: Tak oni většinou radí sami, že jako třeba včera byla taková krásná jako situace, já umím pro vás, což je jako taková moje oblíbená věc, v každý inscenaci já dělám pro vás, i u lidí je to poměrně oblíbený. No a teďka ta moje alternace vždycky ten pro vás neumí a já jsem se jako snažil, mě to bylo líto, že se jim to líbilo a on chudák ten pro vás neuměl a nevěděl, co udělat jako to náhradní a já jsem se snažil jako mu nějak, buď dobrý Pepo, ono to, a Lucka Polišenská, hele nemluv. Ono to je lepší, nemluv, bude to ještě horší, on pak bude ještě z toho víc špatnej. Takže ba naopak ty rady přichází jako od nich samotných, ale když potřebuju, tak se rád zeptám.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Petr Komínek, který v seriálu Ulice stvárnil postavu Martina Koldy. Víte, že když se Ulice začínala točit, tak vy jste ještě nebyl na světě?
1: Vím to moc dobře a dělá mě to hroznou radost. Vždycky, když ti starší kolegové, prosím tě, když ty vůbec nebyl na světě, když já už jsem tady říkala první dialogy. Ale je to i o tom, že já jsem taky na ulici v podstatě vyrostl, protože moje mamka jako je faninka Ulice, takže mnohdy u nás v obyváku jela Ulice. O to víc pro mě bylo úplně fascinující potom se poprvé procházet po tom náměstíčku a vlastně pořád jsem takový jako fanoušek toho. A to je i možná vždycky důvod, když mě táta říká, nebo rodina, hele, nebuď, nepřepichni, buď stále pokornej, že ono samozřejmě k tomu hodně vybízí tady ten život, že se z toho mladýho pokornýho kluka z Moravy stane třeba něco jiného. Ale tím, že já jsem pořád tak jako fascinovaný těma ateliérama a tím, že to můžu dělat, tak pořád ještě si říkám, dobrý, ještě seš pořád pokorný, je to dobrý.
0: Vy jste ale původně dostal nabídku na epizodní roli. Měl jste být v Ulici velice krátce, pak ta vaše role se celá rozšířila, zvětšila, jste tam vlastně dodnes a máte tam hodně, hodně prostoru. Mm-hmm. Ještě než jste začal studovat Pražskou konzervatoř, tak a říkáte, že Ulice byla vaším seriálem, tak měl jste takový třeba i sen, probleskl vám to někdy hlavou, tam bych si zahrál?
1: Ne, vlastně vůbec ne. To bylo tak všechno rychle, já jsem šel z Brna, když jsem studoval umělecký gymnázium, 4 roky, do Prahy s tím, že uvidíme, co to dá. Šel jsem převážně studovat muzikál, takže jsem se viděl spíš tou cestou fakt v tom divadle, ale že by přišla v 15 nabídka do nejvíc populárního seriálu v České republice, to mě vůbec nenapadlo. Byl jsem nohama na zemi.
0: Nohama na zemi, a co na to vaši rodiče?
1: No ježišmarja, pořád mamka, vždycky, když jedu na Moravu, tak píše, vem nějaký podpisový kartičky, já je musím rozdat v práci, nebo jsou nadšení. Teďka nedávno mamka byla v Praze, tak jsem jí tam provedl do těch ateliérech a je to hrozně hezký a i táta se kouká s jeho manželkou. Jsou nadšení a jí, to byl ten bod, kdy i třeba táta jako fakt pochopil, že to herectví může být moje zaměstnání a že se o sebe zvládnu postarat v té Praze sám.
0: Toho přesvědčilo?
1: Asi jo.
0: Ta vaše role v Ulici a byla doba, kdy vás od herectví zrazoval právě proto, že to povolání je zkrátka nejisté?
1: Je to nejisté, táta jako ne, že by mě přímo zrazoval, on ani neví, jak moc to je nejistý, oni přece ti lidi, kteří moc divadlo a herectví jako nejsou přímo v tom, tak nevidí pak, tady vidí jenom v televizi super úspěšný lidi, ale neví, že ti lidi pak třeba rok netočí. On mě spíš zrazoval z toho způsobu života, jakým spousta herců žije a tím, jak je zvyklý na to, že třeba peníze získá tím, že něco vypěstuje, stará se o to, pak to někomu prodá a vidí zatím tu cestu, tak moc nerozuměl tomu, jak to, že já můžu mít peníze za to, že jsem třeba v rádiu a jenom něco povídám.

0: volat třeba častěji, že mnohdy táta, musím mu zavolat, že jsem ho dlouho neslyšel, i to bych možná měl zlepšit, ale fakt je to tím, že jako já jedu non-stop, no, takže často to není, že bych nechtěl, nebo je to zkrátka někde moc, no.
1: Udělejte to, zavolejte rodičům hned po vysílání.
0: Provedu.
1: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Petr Komínek, herec, který především seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy, tady ta píseň nebo skladba, která teď dozněla, vám musí být blízká.
1: Mm-hmm. No ne, vyloženě tahle ta skladba, to provedení od Lucky Bílý, to na to úplně tolik zvyklí nejsme, ale ano, ta znělka, to je taky krásný. Já se bojím, a to se asi nestane, že by tu znělku někdy změnili, to podle mě ani není reálný, že to je tak, to je člověk, který Ulici nikdy neviděl, tak ví, jaká je to znělka. A i o tom to, já jsem říkal, že ta Ulice je v něčem jako Friends, já miluju Přátelé a je to takový kultovní jako seriál a to je i ta Ulice v podstatě. Pro mě. Není to jako světový, jako jsou Přátelé, ale na český jako poměry, zkrátka Ulice jako ne-

0: nemá konkurenci. Snažili se ji někdo vytvořit, ale nepovedlo se nikdy.
1: Tak a když se podíváme na tu vaši postavu, tak to je docela slušný záporák a měl by se trochu vyvinout, asi ne v úplného kladěse, to asi nelze, ale bude se nějak zlepšovat jeho charakter?
0: Teď už se začíná zlepšovat, už začíná být hodný. Teďka by se snažil zase zpátky o tu Lauru, kterou stvárňuje Anička Fučíková. Takže teďka vypadá, že je kladěs, no. Ale byl velký záporák a to bylo skvělý. To mě v něčem hrozně chybí.
1: To vás bavilo více než...
0: No jasně.
1: Teď je nudnej
0: ne,
1: pro vás?
0: Ne, vyloženě on Kolda nebude nikdy nudnej, protože tam dávám i kus sebe někdy v tom humoru, takže já si ho neudělám nikdy nudnýho, ale ty záporný scény, ty rvačky a opilost a hádky s Honzou Dulanským a tak, ty mě jako v něčem hrozně chybí, no. Teďka točíme, že si povídáme prostě v salonku u kávy o holkách, tak říkám, ježiš, to je nuda. Hádky byly o něco lepší, ale zase... Já vnímám to, že třeba jak zpíváme a koncertujeme, tak vždycky poznám, jaký období je lepší. Když jsem v ulici zlej, a tak to moc lidi jako mě nechtějí a když jsem hodnej, tak najednou Petr Komínek je.
1: Aha, tak by vám to paradoxně tady mělo pomoct.
0: Jo, jako, ale právě proto si myslím, že je super, že on byl zlej, o to víc vyzní to, že je teďka hodnej. Kdyby byl pořád hodnej, tak nikdy si lidi řeknou, a on je tak hodnej teď.
1: Teď se vyvíjíte v dobrého člověka. Mm-hmm. Když zmiňujete vaše koncertování a muziku, tak nedávno jste vydal novou desku nebo CDčko Koukám tě. Už je to třetí.
0: Ano.
1: Není to váš začátek nějaký. Proč jste vydával desku teď? Co vás k tomu přimělo? Fanoušci?
0: No, tak samozřejmě i to, že jsem si řekl, že už jsem v nějaký pozici, kdy ty věci, které tvořím, uslyší mnohem víc lidí než tehdy, že už mám nějaký jako větší zásah.
1: Díky Koldimu.
0: Ano, díky Koldimu. Ale hlavně je to, že mě hrozně chybí tvořit. Já jako jsem tvořivý člověk a ačkoliv miluju natáčení, tak tam toho tvoření moc není. Tam mám scénář a je to jako takovej rychloběh. Proto miluji zkoušení v divadle, tam je jako prostor na tvoření. Ale to tvoření, který můžu dělat kompletně já sám, tak je ta hudba.
1: Tak je ta hudba. Proč koukám tě? Čím je inspirována ta deska? A je to čistě váš počin?
0: Ano, ano. Já bych nikdy nemohl zpívat něco, co mě napíše někdo jiný. To já...
1: Čili všechny písničky, všech 8 písní tam je?
0: Ano, 8 jsem tak napsal já. Jedna je tam ve spolupráci s Liferem, ta taková rapová, ale jinak všechny, tak to jsem já. A jsou to, já používám hudbu a texty a písničky jako takovou terapii, protože terapie dneska hodina stojí třeba 1000 korun, tak mně přijde lepší si spíš sednout doma ke klavíru a vypsat se z toho. Takže vlastně je to dost osobní zpověď a všechny ty písničky. Jako jsem tam hodně já.
1: Takže tvoříte, ostatně tvoříte i v Českém rozhlase a o tom se budeme bavit za malou chvíli. Naším hostem je Petr Komínek.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hercem, hudebníkem Petrem Komínkem. Byť se dnes vidíme poprvé, tak vy jste vlastně mým rozhlasovým kolegou, protože moderujete v Českém rozhlase. Slyšet vás můžeme na vlnách Rádia Junior, kde moderujete ranní Restart. Jste ranní ptáče?
1: No nikoliv.
0: Ajajaj.
1: Nikoliv. Já vždycky, když v to pondělí odmoderuju a nemám pak třeba něco jako na celý den, tak jedu domů a jdu spát zase po té moderaci. Nejsem ranní ptáče, já nevím, mám radši fungování jako do večera, jako klidně jdu spát ve 2 ráno a to mě vůbec nevadí, přece jenom představení všechny jsou až večer, potom třeba dneska je taková ta doba těch zájezdů, že všechny divadla vyjíždí, takže častokrát jsem doma o 1:30 po nějakým zájezdu, a takže rána jsou těžká. Ale zase je pak hezký, teďka už jsou ty rána mnohem hezčí, už je jako hezký počasí a vstát dřív, udělat si vajíčka, dát si je na terase je vlastně něčem hrozně fajn. Ale ne, prostě radši do noci.
0: Raději do noci nebo snídaně pomalu k obědu. Takže pondělní rána jsou u vás náročnější. Jak se připravujete, třeba jak dlouho dopředu se připravujete na vysílání?
1: Když jsme začínali s kolegou, s Karlem Klementem, tak jsme si vždycky volali třeba, když to byly tehdy pátky, jsme moderovali, tak v úterý jsme měli jako večerní telefonát a společně jsme tvořili scénář. Teďka už se podíváme, jaký je téma, jo, tak to obkecáme. Zařídíme si ty zprávy, které tam jsou povinné a takový ty informace, které musíme vědět, ale jinak jedeme jako velkou impro show. Ale to je tím, že tam jsme ve dvou. Když moderuju sám, a to se jako taky stává dost často, tak tam se připravuju, ale už to není tak ten týden dopředu téměř, už je to den předem vlastně.
0: Je to, zapadá to mezi ty vaše, vy jste takový multifunkční, my jsme se mluvili o hudbě, hraní, teď moderování, je ještě něco, co jsem vynechala?
1: Teď jsem někde četl...
0: Také tančíte, vy jste vyhrál Roztančené divadlo, abychom naplnili ještě...
1: Ano, to právě, to mě jednou překvapilo. Petr Komínek, moderátor, herec, muzikant a tanečník. Tak to tanečník mě pobavilo velice, to pobavilo i moji učitelku tance ve škole. No, tanečník... Asi jo, ale není to nic, že není to věc, kterou bych se jako prezentoval tím tancem, protože pak lidi chtějí vidět, jak tančím a je to mnohdy, říkám, tak pojď nějaký muzikál, tam uvidíte, co umím. Ale jo, moderování je ta moje cesta, to mě hrozně baví, jako já myslím si, že právě i o tom je to herectví tak hrozně perfektní, proč to tak hrozně miluju, protože je to hrozně jako obsáhlý. Dubbing, moderování, ten tanec. Dneska, když herec neumí tančit, tak je to jako velká komplikace. Když neumí zpívat, je to velká komplikace. Takže mě vyhovuje hrozně v tom, že tak nějak jako zvládám zatím téměř všechno.
0: Proto jste si zvolil i muzikálové herectví?
1: Tak kvůli tomu tanci vůbec, to já jsem říkal, já hraju, zpívám a snažím se i tančit, hlavně kvůli tomu zpěvu. Ale pochopil jsem, že prostě ten tanec je jako fakt potřeba, že i teď, když mám třeba roli v muzikálu a nejsem jako company, jak si jako začíná většina v České republice, tak i ty role tam mají jako tanec. A nevymluvím se z toho, že ale já jsem role, no to někoho nezajímá, že jsi role, jsi v muzikálu, tak pojď tančit. Takže... Ten tanec je velkou součástí, ale není to jako nejsilnější. Já mám 7 spolužaček a když mám tančit vedle nich a tam ty holky jsou velice jako v tom dobrý a i mnohem víc jsou třeba tanečnice než zpěvačky, ale tančí, tak já se cítím jako hrozně.
0: V jaké muzikále vás teď můžeme vidět?
1: Tak takovej největší Děti ráje 2, což je hit muzikál, to dělá Sagvantofy, tam hrajou showmana, což je hrozně vděčná role, to miluju. Ačkoliv ten muzikál je fyzicky náročný, trvá pomalé 4 hodiny, podle toho, jak se Sagvan dobře vyspí, tak já to miluju, protože lidi milujou tu moji roli showmana a smějou se tomu a ten smích je pro mě jako hrozně kouzelná věc a říkám, že je to pro mě mnohdy hezčí než honorář, ale pak netka řeknu, ale hlavně si z toho nic neberte, produkce, i ten honorář potřebuju.
0: A potlesk, ne?
1: A potlesk, ale ten smích, když se lidi smějou něčemu, co já udělám, to je to nejvíc. Takže proto já to miluju, protože tam jsem velice vtipný, nebo mám ten pocit. A ten zámecký hotel a no a jaký muzikál, to je vlastně všechno, já mám spíš tyči. No ano, takže to je vlastně všechno, ale teď se chystá Čas růží, budu v Dětech ráje 1, takže to jedeme velkou halovou show a tour po České republice a po Slovensku, tam jsme i v Košicích, to taky bude super ježdění, tam si asi zalítnu letadlem do Košic, udělám si zážitek. No,
0: A to už by stačilo.
1: To už by stačilo.
0: Abyste to zvládl. Petr Komínek je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Petr Komínek, herec, hudebník a náš dnešní host. Vy také se věnujete takové bohulibé činnosti, řekla bych, s Míšou Dolinovou učíte děti etiketě.
1: Ano.
0: A to takovou komediální formou. Ta komedie, kterou hrajete, se jmenuje Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej.
1: Přesně tak.
0: Naučil jste se něco díky této komedii
1: i vy? No ježiš, hrozně, je to hrozně super. Akorát jsem na to jednou narazil, nějak jsem se potkal s Valerií Zavadskou a podal jsem jí ruku jako první já. Ale už 2 roky hraju o tom, že první podává ruku dáma. A já musím říct, že paní Zavadská mě jako i hned opravila. Jste se hezky představil, ale zásadní chybu jste udělal. Dáma podává ruku jako první. A já, ježíš, já to hraju 2 roky a neudělal jsem to. Ale jo, často, je to výborně napsaný, ta Míša to má zmáklý i možná proto se to hraje tak často a už tak dlouho, že vlastně prvně to dal Laďa Ondřej, ten z toho vyrostl a teďka to hraju já a musím říct, že Míša je výborná jako prodejkyně, my to fakt hrajeme často a ty děti to milujou prostě. Ty děti to milujou a hrozně se smějou a baví je to a učitelé to milujou, takže má to zmáklý a já to taky miluju, mě to hrozně baví.
0: A kdy z toho vyrostete tady?
1: Nikdy.
0: Do jaké doby můžete předávat etiketu?
1: Já myslím, že doufám, že nikdy. Já už to nechci nikomu předávat. Já to mám tak hrozně rád, že představa, že to nebudu jezdit. Musím říct, že někdy, když stávám v 5 ráno, přehrajeme v Aši, tak jako si říkám, možná by to někdo mohl převzít, ale potom jsem hrozně rád, že to hraju. Takže doufám, dokud budu mít tu energii takhle brzo stávat. Já teda naštěstí máme jako řidiče, takže častokrát jako spím, ale když musím někdy jet sám, že pak někam přijíždím, tak mě chybí to spaní v autě takhle ráno. Ale doufám, že nikdy. Ale vždycky Míša jako chce, abych byl jako oholený, abych nepůsobil a to naštěstí tím, že Koldovi v ulici je 16, tak já se jako holím, takže dokud se budu holit a nebudu mít bratku, tak myslím, že to bude OK.
0: Tak a dneska jste tady do studia k nám, do Karlína přijel z Liberce, kde jste hráli právě řízek, já tomu říkám řízek, teda prostě nepřežiju a ten řízek nezvedej. A dneska míříte do Znojma, kde budete zítra pokračovat.
1: Ano, 3 dny.
0: 3 dny a 3 noci.
1: 3 dny a 3 noci. Máme s Míšou masáž objednanou na čtvrtek tajskou. Doufám, že tam nebudeme ležet vedle sebe, to by bylo hrozně vtipný. Na víno půjdeme spolu, já to mám hrozně rád, zvlášť to Znojmo, tam mají krásný divadlo a i tolik míst, který já jsem jako objevil a i ty zájezdy, ať už s Kalichem nebo s čímkoliv jezdíme zájezdy, tak já to hrozně mám rád, člověk pozná tu Českou republiku mnohem víc, jako já už jsem byl téměř všude a to jezdím 2 roky, ty zájezdy.
0: Spojíte příjemné s užitečným.
1: Ano.
0: Máte,
1: jednoznačně.
0: Jak bude vypadat vaše léto? Vy jste zmiňoval to, že vás čeká maturita po prázdninách, ale že tomu tak se stolik nedáte, tak budete mít nějakou dovolenou a vyrazíte třeba zpětně někam, kde už jste měl možnost být, třeba více procestovat?
1: No, v Česku asi ne, ale já miluju cestování, takový ty jako self-tripy, kdy jsem třeba sám byl v Dánsku, sám byl ve Švédsku, tam si dám 3-4 dny a vlastně chodím po městě a užívám si Skandinávii a já si vždycky zachovám měsíc volna, vždycky ulice měsíc netočí, tak já se snažím i v tom měsíci vyhnout všem představením a všem jiným závazkům a mít fakt ten měsíc volnej a vycestovat. Chybí mě Helsinky z té Skandinávie, takže si dát ty Helsinky, to bych si moc přál a nebyl jsem třeba v Paříži nikdy, což vnímám jako velký nedostatek, takže i tu Paříž si dát, v Římě jsem nebyl. Miluju cestování, miluju, takže bych ten měsíc chtěl procestovat. Snažím se nebejt co nejvíc doma, když mám to volno. Jakmile jsem doma 3-4 dny, tak první 2 dny uklízím, první 2 dny dělám věci, co jsou potřeba a potom nevím, co se sebou. Takže musím někde bejt.
0: Takže musíte cestovat, anebo už se musí objevit nějaká práce, nebo naplánovat si nějakou práci.
1: No, když nemám práci, tak já třeba ještě píšu příběhy, takže nahrávám audioknížku, teď jsou venku 2 díly, teď už to vidím jinak, to je taková knižní minisérie o 4 dílech, takže když mám volnou chvíli, tak dělám tady tohle, nebo píšu pohádky pro Amálku. To je taková kolekce pohádek o princezně Amálce a to píšu pro moje děti, že to nahrávám, já tam dávám i takový hudební podkresy a znělky, dělám k tomu hudbu, abych jednou to pak mohl pustit těm dětem.
0: Zkrátka stále tvoříte. Ostatní to jste mě přived na vzpomínku, že jsem někde zaregistroval, že vy byste chtěl hrát nějaké pohádce.
1: No jasně, je to stále... Ježíš, je.
0: Je?
1: No, já myslím, že pohádka je ten bod, jakmile mamka začne vnímat, babička, že jsem herec. Jakmile začnu hrát v pohádkách.
0: Ne ulice, pohádka,
1: ne,
0: to rozsekne.
1: Ne, pohádka, štědrovečerní pohádka. Akorát princ to nebude, bude to podle mě něco jiného.
0: Tak držím palce, ať se to naplní.
1: Děkuju.
0: Petr Komínek byl naším hostem.
1: Moc krát díky, hezké odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Bublava na Sokolovsku zahájila úpravy okolí obecního úřadu. Na zámku Kinžvart opravují restaurátorky schránky na uložení nejstarších fotografií. Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než unijní průměr. A zítra bude oblačno i zataženo, místy déšť nebo přehánky, teploty do 20 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Bublava na Sokolovsku revitalizuje okolí obecního úřadu. Obec zároveň položí nový povrch na parkovišti pro zhruba 20 aut. Podle nezávislé starostky Moniky Matasové chce radnice práce dokončit do poloviny srpna. Restaurátorky na zámku Kinžvart opravují ochranné schránky nejstarších fotografií. Takzvané daguerotypie pocházejí z roku 1840. Práce souvisejí s plánovanou novou expozicí, kterou chce vedení zámku zpřístupnit koncem letošního roku. Schránek má celkem 9, letos ale neopraví všechny, říká kastelán Ondřej Cink.
2: Celkem bychom rádi restaurovali všech 9 nejstarších daguerotypií s tím, že teda nyní probíhá restaurování 3 a v letošním roce ještě by 3 měly být zrestaurovány. Ty poslední 3 bychom chtěli restaurovat v příštím roce, ale závisí to na výši finančních prostředků, které proto získáme.
0: Restaurátorky vymění na ochranných schránkách krycí skla, vyčistí papírové rámečky a těsnění. Pracovat musí opatrně, protože historický obraz je extrémně křehký. Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji, vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních 2 let prodloužila o 0,5 roku na současných 659 dní.
3: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
4: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průměr. Důvodů je přitom víc. Nové léky jsou složitější na posuzování, ale roli hrají i delší schvalovací procesy.
3: Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
4: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací procesy, posílit kapacity úřadů a rozvolnit některá omezení, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Rusko zahájilo třídenní manévry. Společně s Běloruskem bude nacvičovat dodávky a použití jaderných zbraní. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Výcvik zahrnuje například odpal raket a střel s plochou dráhou letu z poligonu na ruském území. Zúčastní se ho raketová vojska, námořnictvo a další síly s více než 60 tisíci vojáky. Podle ruského ministerstva budou trénovat i použití jaderných zbraní rozmístěných v Bělorusku. To Ukrajina označila za bezprecedentní hrozbu pro globální bezpečnost.
1: Sport.
0: Basketbalisty Opavy a mistrovského Nymburka čeká 3. semifinále ligového play-off. Úřadující šampioni soutěže vedou v sérii hrané na 4 vítězství, 2-0 na zápasy. Ten dnešní začne v Opavě v 18 hodin.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky, odpoledne srážky četnější, ojediněle i bouřku. Nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 8 až 5 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane slabý západní až jihozápadní vítr, který v přehánkách nebo případné bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Zprávy.
5: Zprávy na 14. hodinu vám na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary přinesla dnes odpoledne Lenka Poláková, která vám připravila také i předpověď počasí na zítřek. Jak jste mohli slyšet, zítra nás čeká až 20 stupňů Celsia. Koncem týdne dokonce nás čekají letní teploty. A k tomu se váže samozřejmě i jídlo, budeme víc pít a samozřejmě jíst i chladnější, nebo budeme jíst i třeba zmrzlinu. A tak mě napadlo, jestli jste někdy přemýšleli, kdy a kde se poprvé objevila zmrzlina. Odpověď, tak to vám za chvíli nabídne Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. No a v této hodině vás naučíme připravovat skvělé jídlo. Ne tedy sladké, ale tentokrát ze zelí a brambor, nazvané zelné šlíšky. Kdo má rád, tak neváhejte a poslouchejte naše vysílání dál. Uslyšíte recept po půl třetí. Teď vám opět budeme chvíli hrát a v této hodině také stihneme společně nakupovat a prodávat. Tak jdeme na to.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

Dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo usvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno, Bečva, česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Život je jízda, Jana Chládková na Českém rozhlase Karlovy Vary. Jo, život je někdy pořádná jízda. Hlavně jezděte opatrně, jestli jste teď někde za volantem na cestách a kdo z vás ještě ne a rád by někam vyrazil a neví kam, tak vám teď nabídeme pár inspirací.
1: Tipy pro volný čas.
0: Chebské muzeum vás láká dnes na výstavu, která by se vám určitě mohla líbit. Hurvínek 1926 Forever, která připomíná 100 let od vzniku jedné z nejznámějších českých loutek. Přibližuje také životní příběh jejího tvůrce, loutkáře a řezbáře Gustava Noska, blízkého spolupracovníka a přítele Josefa Skupy, který v 60. až 70. letech minulého století v Chebu žil a tvořil. Muzeum v Aši vás zve na výstavu s názvem Ašské kostičky, která představuje sbírku Tomáše a Ondřeje Balšánových. K vidění jsou na místě dioramata vytvořená z kostek Lego, inspirovaná filmovou ságou Star Wars. Výstavu fotografií Sáry Soutkové uvidíte v Mariánsko-Lázeňském hotelu Encana Hvězda. Další pozvánka míří na výstavu s názvem Té fakty aktuálně zdobí městskou knihovnu v Lokti, práce z ateliéru Objekt prostor akce z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je možné si prohlédnout do 17 hodin odpoledne. A Galerie umění v Karlových Varech vás dnes zve na přednášku o malíři Antonínu Slavíčkovi, historička umění a edukátorka Národní galerie Monika Švěd.

0: V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší recept roku 2020. Šlo o zelné šlíšky, jakési šišky ze zelí a mouky se slaninou a cibulkou od paní Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou a tentokrát ho podle svého připravil michelinský šéfkuchař Roman Paulus. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je tentokrát nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a Roman Paulus.
1: Já mám hrozně rád bramborový šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
2: Je, tak co si máme připravit a kolik čeho?
1: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemným struhadle. To zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme mezi něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba 0,5 kila.
2: Opět nastrouhané najemno.
1: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba 2 cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba 1/4 kila slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a 1 vejce.
3: Pochoutkový rok.
2: Co nás čeká? Co budeme dělat?
1: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory. Do misky si dáme nastrouhan brambory.
2: Trochu soli k bramborám.
1: Soli, přidáme vejce.
2: Promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
1: Přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Už teď to vypadá dobře, hele. A přidáme mouku.
2: Kolik? Postupně? Najednou?
1: No, můžeme dát skoro všechno najednou. A v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme. V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
2: Takže zmí se teď navál a budeme vyvalovat
1: váleček. Z něho si nakrájem porce. Uděláme si takovýhle šišky.
2: To znamená, vyválíme váleček, nakrajíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
1: Ano, je to tak, ano, ano.
2: Jak dlouho se vaří?
1: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
2: Vytáhnou, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
1: Jdeme do pánvičky.
2: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
1: Jdeme do pánvičky.
2: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
1: Dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat

0: Já to trošku opepřím. Ale honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slanina je slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Se na to tak těším.
0: Tě je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv.
0: Kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak by k tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý.
2: A já to potvrzuji, že to vypadá opravdu krásně, noblesně a přitom to není vůbec nic složitého. Roman Paulus si původní recept na zelné šlíšky vylepšil o brambory. Celý recept i ten původní od paní Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou, se kterým vyhrála v roce 2020 hlavní cenu od Poroty, tak to najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz nebo na našem webu vary.rozhlas.cz. Tak se mrkněte, vyzkoušejte a porovnejte, který recept je podle vás lepší. Dejte nám vědět. Kontakty najdete na našem webu. No a já vám prozradím, že v neděli si připomeneme recept, který jste si v roce 2021 nejvíc oblíbili vy, naši posluchači. Půjde o kozičkový dezert, který nám tentokrát připraví Naděja Konvalinková, takže určitě kromě vaření bude i sranda.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Za 10 minut bude 15 hodin. Máme právě teď pro vás připravený časový prostor pro vaše inzeráty, nabídky, poptávky, tak neváhejte, volejte, využijte čas. 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu. Máme připravený také pro vás stále e-mail studio.varyzavináč.rozhlas.cz a veškeré kontakty nebo cokoliv byste se nás třeba potřebovali i zeptat, tak najdete na vary.rozhlas.cz, kde najdete spoustu zajímavých informací, včetně i receptů. Před malou chvílí jste jeden z nich slyšeli, tak se můžete podívat. Samozřejmě pro vás máme připravený celý program, také playlist. Mrkněte na náš web a nebo nám právě teď volejte do studia, pokud byste chtěli společně s námi inzerovat. 221 55 37 37. Inzerát můžete také i poslat na e-mail studio.varyzavináč.rozhlas.cz. Připravená je tu pro vás rozhlasová inzerce, a to každý den, každý všední den od pondělí do pátku v tomto čase v dobrém odpoledni. Tak neváhejte využít tento časový prostor, který je vlastně v podstatě víceméně pro vás jako služba zdarma a vy můžete pouze zavolat a říct do vysílání, co byste potřebovali prodat nebo naopak sehnat. Já využiji čas, že nikdo z vás nevolá, tak připomínám, že v rámci naší rozhlasové inzerce můžete nabízet vždy tři nebo poptávky, nabídky v jednom, abyste věděli. Dodržte to, protože pokud by vás volalo v ten den více lidí, tak abychom to v tom čase stihli. Dále by vám mělo být více jak 18 let a také byste nám neměli volat, když máte zapnutý rozhlasový přijímač, protože tam míváme tu vazbu, není to pak příjemné při tom vysílání. Tak připomínám ještě jednou telefon 221 55 37 37 a e-mail studio.varyzavináč.rozhlas.cz. A ještě jedna důležitá informace, vaše veškeré nabídky, poptávky by neměly souviset s vašimi obchodními aktivitami, tak na to myslete, abyste nás třeba nevyužívali i v rámci nabídek realitních kanceláří. Tak, ale můžete samozřejmě nabídnout někdo z vás, kdo potřebuje třeba prodat zahrádku nebo chatu, nebo potřebujete vyměnit byt. Zkrátka, je to na vás, ale jak jsem již řekla, nesmí to souviset s vašimi obchodními aktivitami. Stále posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, kde právě teď končí časový prostor pro vaše inzeráty, tak pokud budete potřebovat, jsme tu pro vás opět ve stejném čase zítra. Za 7 minut bude 15 hodin, přijdou další zprávy s Lenkou Polákovou a po 15. hodině na řadu náš host.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: Na sociální služby a pomoc rodinám v Karlovarské

0: V kraji poputuje více jak 1 milion korun. Klub přátel Karlových Varů zahájil obnovou historické sochy. Podpůrný fond obnovil možnost požádat o podporu firmám z Agrofertu. A zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, teploty do 20 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Rada Karlovarského kraje schválila poskytnutí individuálních dotací v celkové výši přesahující 1 100 000 korun. Jak uvedla radní Ludmila Vocelková z Hnutí ANO, peníze podpoří sociální služby, pomoc ohroženým dětem, potravinovou pomoc i projekty zaměřené na podporu rodin a dětí vyrůstajících v ústavní péči. O individuální dotaci požádalo celkem 5 organizací. Klub přátel Karlových Varů zahájil veřejnou sbírku na podporu záchrany zaniklé sochy karlovarského poutníka. Dílo z roku 1912 mělo symbolizovat úctu k přírodě, turistice a lázeňskému městu. Skupina místních obyvatel ale sochu po druhé světové válce rozbila a zakopala nedaleko rozhledny Diana. Členové klubu přátel města chtějí potřebných 500 000 korun na obnovu získat z veřejné sbírky i z vlastních prostředků, říká předseda spolku Jiří Klsák.
1: Opravdu reálně jsme o tom začali uvažovat loni. No a všechny přípravné práce, především kolem sbírky, kdy jsme se rozhodli, že něco zafinancujeme my jako klub přátel, ale vzhledem k tomu, že jde o věc, která nezůstane naším majetkem, bude sloužit veřejnému prostoru města, zkoušíme do toho zapojit i veřejnost, takže všechny ty přípravné práce trvaly vlastně 2-3 měsíce.
0: Sochu karlovarského poutníka chce spolek obnovit do jara příštího roku. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond obnovuje žádosti o podporu pro firmy z koncernu Agrofert. Fond o tom informoval na svém webu. Možnost obnovuje na základě právní analýzy. Od jmenování Andreje Babiše z Hnutí ANO premiérem byly žádosti pozastavené. Babiš byl vlastníkem Agrofertu, v únoru vložil jeho akcie kvůli střetu zájmu do svěřeneckého fondu. Stíhačka NATO sestřelila cizí dron, který narušil estonský vzdušný prostor, oznámili to estonské obranné síly. Stalo se tak kolem poledne. Trosky bezpilotního letounu podle úřadu zřejmě nezpůsobily škody.
2: Estonský minister obrany Hanno Pevkur oznámil, že cizí dron sestřelila rumunská stíhačka, která se v regionu účastní mise Severoatlantické aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Trosky pak dopadly mimo obydlené oblasti v centrální části Estonska. Minister obrany se domnívá, že šlo pravděpodobně o ukrajinský dron, který původně útočil na cíle v Rusku. Kvůli ruské obraně pomocí elektronického boje ale změnil směr. Varování před cizími bezpilotními letouny vydalo také Lotyšsko. Výstraha v některých regionech ovlivnila průběh státních zkoušek z lotyštiny v 9. třídách. Někteří žáci budou muset zkoušku absolvovat v náhradním termínu 9. června. Z Rigy Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
0: Přesně měsíc zbývá do začátku závodního víkendu silničních motocyklů MotoGP v Brně. Pořadatelé slibují větší kapacitu tribun a lepší servis pro fanoušky. Po celkové výměně asfaltu v minulém roce došlo i letos ke změnám na trati. Týkají se bezpečnosti ve třech zatáčkách. Pokračuje předseda představenstva Autodromu Brno Karel Hubáček.
3: Nejvýznamnější je v podstatě zatáčka a jezdová zóna za cílovou rovinkou. Extrémně náročné místo, jezdci tam jezdí opravdu vysokou rychlostí a jejich bezpečnost je pro nás velmi důležitá, takže tam ještě teď probíhají stavební práce. Počasí.
0: V noci a zítra čekejte oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky, nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 17 až 20 stupňů. Povane slabý západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Ve Starém sedle na Sokolovsku v Sokolovské ulici u křižovatky s ulicí Šachetní se srazil autobus s osobním autem. Na místě jsou záchranáři. A na D6 na 120. kilometru ve směru na Karlovy Vary máme hlášené odstavené poruchané vozidlo.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: V
5: Pět minut po 15. hodině pokračuje stále ještě úterní dobré odpoledne a já vám za celý náš vysílací tým přeji krásné odpoledne a klidný poslech. Za chvíli vás pozveme na festival Porozumění a to je velmi důležité. Tento festival je výjimečnou událostí, která už 24 let spojuje lidi s různými schopnostmi, pohledy i zkušenostmi. O festivalu si dnes popovídáme s naším hostem, kterým bude Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově. No a jako na operačním sále se připadají aktuálně restaurátorky na zámku Kinžvart v ochranných rukavicích a se skalpelem v ruce opravují historickou schránku na nejstarší fotografii, takzvanou daguerotypy. Více uslyšíte pár minut po 15:30. Teď už opět písničky a já vám přeji ještě jednou klidný poslech.
4: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Karlovarském kraji se uskuteční další ročník festivalu Porozumění, který nabízí příležitosti k vzájemnému setkávání lidí s postižením a bez postižení, a to při různých událostech zajímavých pro obě strany. Na festival nás osobně pozve Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově. Hezký den, vítejte u nás ve studiu.
1: Dobrý den.
0: Tento ojedinělý a také doslova kulturní maraton se už blíží. Připomeňte našim posluchačům, co je to za festival a co je jeho hlavním cílem a posláním.
1: Ano, děkuju. Jak jste řekla, festival Porozumění je především setkávání lidí s postižením a bez něj. Vytváří prostor, kde se mohou přirozeně setkávat, poznávat a společně prožít prostřednictvím hudby, divadla, výtvarných workshopů. Vlastně smyslem festivalu Porozumění je bourat bariéry a předsudky, které ještě někdy v naší společnosti jsou. A tím, že zažijeme společný zážitek, tak vlastně zjistíme, že ten člověk s postižením není někdo jiný, ale je to člověk, který má možná s náma víc společného, než my si myslíme.
0: Festival Porozumění se koná v regionu už několik let. Kolikátý ročník se letos uskuteční a kdy a kde bude celá akce probíhat, řekněte?
1: Festival Porozumění roku 2026 je 24. ročník. Před 2 roky byl covid, to jsme festival neměli. A bude probíhat první den v Mnichově, u nás domově, a druhé 2 dny to bude v Mariánských Lázních.
0: Festivalové akce jsou jako už tradičně převážně kulturního, uměleckého charakteru a program se každý rok obměňuje. Na co se mohou návštěvníci těšit letos?
1: Letos se návštěvníci mohou těšit. Náš festivalový tým připravil v úterý báječnou výtvarnou dílnu pod vedení arteterapeutky Petry Gabriškové. Jmenuje se to Zahrada porozumění aneb Když spolu rosteme. To bude úterý 26. května, kdy vzniknou obrazy, určitě to budou originály, které mohou další den ve středu 27. května vidět návštěvníci v Lesním líně v Mariánských Lázních, kde bude vernisáž, kterou provede Bára Štěpánová, a přijdou nám zaspívat z Plzně skupina Touch of Gospel. A poslední den v D klubu Dileň Mariánské Lázně bude skupina Babahead hrát k poslechu a k tanci, a celým večerem nás provede Jaroslav Dušek.
0: Bára Štěpánová, jméno, které neslyšíme poprvé v souvislosti s touto akcí, to je patronka akce?
1: Bára Štěpánová vlastně nás provází od začátku festivalu Porozumění. S manželem Miroslavem Barabášem jezdí pravidelně. Velmi si ceníme toho, že třeba i odřeknou nějakou jinou akci a přijedou k nám. Takže to jsou vlastně už naši přátelé. A Jaroslav Dušek někdy pozapomněl, ale taky jezdí často. Takže tyto dva lidé k nám jezdí pravidelně a naši klienti je mají moc rádi.
0: Co vás osobně baví na festivalu nejvíce? Na co se těšíte třeba i letos?
1: Víte, mě baví to, že se za náma přijdou podívat lidi a je tam taková pozitivní atmosféra.
0: Dost často i rodina, je to tak?
1: Dost často i rodina, ano.
0: My už jsme zmínili, že jde o jedinečný a doslova kulturní maraton. Slovo maraton rovná se velká akce. Kdo všechno organizuje a pořádá celý festival?
1: Celý festival pořádá společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, poboční spolek v Mnichově a Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově, což jsou vlastně 2 organizace, ale naši klienti a zaměstnanci vytvořili ten poboční spolek. Přes něj se píšou projekty a schání peníze, dotace a dary, abychom mohli dělat různé aktivity, nejenom festival Porozumění. No a pak je tam tým mých kolegyň a kolegů. Je to tým vzácných lidí, kteří mají nadšení pro to dělat právě takové věci.
0: Říká ředitelka Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově. A dnes si povídáme o festivalu Porozumění. Za malou chvíli si budeme povídat více.
1: Děkuji.

0: Dnes vás zveme na festival Porozumění, který je výjimečnou událostí, která už 24 let spojuje lidi s různými schopnostmi, pohledy i zkušenostmi. O festivalu se dnes povídáme s naším hostem, kterým je stále Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově. No a jak už jsme mohli slyšet, letos je připravený opět velmi pestrý program. Paní ředitelko, komu všemu je vlastně festival určený?
1: Festival Porozumění je určen opravdu všem, rodinám, školákům, seniorům, lidem s postižením, nás zdravých také.
0: Když by se chtěl někdo z našich posluchačů přijít podívat, jak je to se vstupenkami, je potřeba se předem registrovat?
1: Může přijít kdykoliv, kdokoliv. Registrovat je potřeba pouze na první den, toho 26. května, jinak je všechno dobrovolné, vstupné nebo bez vstupného.
0: Jak už bylo řečeno, vy jste ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově. Po 33 letech budete ve funkci končit, předáte ji někomu dalšímu, už víte komu?
1: Včera proběhlo výběrové řízení na Krajském úřadě Karlovarského kraje, který zřizuje naší organizaci, takže komise doporučila a rada kraje musí toho člověka jmenovat, takže pak se uvidí.
0: Takže se pak dozvíme.
1: Ano.
0: Co vás přivedlo tehdy k vaší práci? Co pro vás ta práce, která trvala doslova desítky let, znamená?
1: Když budu úplně upřímná, tak já jsem hledala jakoukoliv práci a zabrousila jsem i do Mnichova a tam jsem zjistila, že tam v životě nemůžu být, protože se mi tam moc nelíbilo, působilo to na mě depresivně, ale nějak si mě našli, prošla jsem výběrovým řízením na okresním úřadu, tehdy sociálních služeb v Chebu a začala jsem tam pracovat. A protože mě ty zaměstnanci moc nechtěli a chtěli tam úplně někoho jiného, tak jsem si řekla, že si to vyvzdoruju.
0: Takže to byla taková vaše životní výzva?
1: Ano, byla to moje životní výzva a navíc manžel mi to zakázal.
0: Tak na to, že se vám tam na začátku vůbec nelíbilo vydržet na takovém místě 33 let, to je dost důvodů. Když se tedy ohlédnete zpět, co vám dělalo třeba v rámci vaší funkce starosti a z čeho jste měla, nebo naopak ještě stále máte největší radost?
1: Ten začátek, víte, v sociálních službách dělali různí lidé a já jsem ze začátku už úplně neuměla říkat lidem, že se mi nelíbí, jak se chovají, co dělají. A to, jak jdete tou cestou, tak se to učíte. A já mám dneska mám velkou radost, jaké mám kolegy, jaká je tam atmosféra a moc si toho vážím.
0: Je možné se tam přijít i podívat?
1: Určitě.
0: Vy v Domově Pramen v Mnichově máte také i dobrovolníky, kteří dochází za klienty, tráví s nimi svůj volný čas. Dobrovolníků nikdy není dost. Nepotřebujete nové posily? A třeba i zmiňte případně, jakou dobrovolnickou činnost mohou dobrovolníci vykonávat.
1: A dobrovolníků, jak říkáte, není nikdy dost, protože jsou tam klienti, kteří nikoho nemají. A jak víme, všichni chceme mít někoho, na koho se můžeme těšit. Takže dobrovolníky vítáme, už jenom proto, aby vzali knížku a přečetli pohádku nebo nějaký příběh nebo někoho vzali ven na pivo, na kolonádu, na kávu, na výlet, aby se ty lidi na ně mohli těšit. Takže když bude kdokoliv chtít, budeme moc rádi.
0: Vrátíme se ještě k festivalu Porozumění. Proč by si podle vás lidé neměli tento festival nechat ujít?
1: Neměl by se ho nechat ujít proto, protože když za náma přijdou, tak tam zažijou atmosféru, kde jinde nezažijou.
0: Kterou máte ráda, byť ji opustíte, ale stále vám dělá radost a určitě na ní budete moc ráda vzpomínat, je to tak?
1: Určitě.
0: Máte ještě nějaký vzkaz pro naše posluchače z té vaší životní cesty? Co byste jim ráda vzkázala?
1: No a to už nemůžu říkat, protože bych se rozbrečela.
0: Dobře, tak jo. Moniko, já vás nebudu trápit. Naším hostem dnes byla Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově, ale určitě na závěr řeknu za ní, že jste srdečně zváni na festival Porozumění. Milí posluchači, neváhejte a určitě se běžte podívat na tuto ojedinělou akci, která stojí za to a hlavně tím oceníte i tu práci Domova pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově. No a samozřejmě ještě na závěr mi určitě připomeňte i pro naše posluchače, adrese, kde najdeme informace jak o programu, tak i o
1: ano, to vám domově. Připomenu ráda, najdete na stránkách www.domovpramen.cz.
0: Se slzami v očích, ale moc milá dáma, se loučí Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově. Děkuji za rozhovor, za váš čas a za tu dlouholetou práci.
1: Já taky děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou. Na

Na vlnách rádia vašeho kraje v novém čase. Od března se můžete těšit na oblíbené muziky po 18. hodině. Zároveň rozšiřujeme okruh spolupracovníků.

0: Neplakej, zpíval Jiří Korn na Českém rozhlase Karlovy Vary. Proč ne, proč si občas nepoplakat, patří to k nám, k lidem. Ale zase poplakejte a pak se hezky usmějte a pojďte dál. Chirurgicky přesně i se skalpelem teď musí postupovat restaurátorky na zámku Kinžvart, a to při opravě kazet, ve kterých jsou uložené vzácné daguerotypie. To jsou unikátní fotografie ze 40. let 19. století vypálené světlem na vyleštěné postříbřené měděné destičce. Každý snímek je originál, na neexistuje jeho kopie. Ochranný skleněný obal už dosluhuje a musí se opravit, aby se fotografie nepoškodila.
1: Ona je velmi citlivá na jakékoliv jako otisky prstů, na jakékoliv vlastně jako mechanické poškození, proto vlastně ta daguerotypie je vždy chráněná sklem.
2: Říká Barbara Líznerová, restaurátorka. A vaší práci tedy je?
1: Hlavním cílem je vyměnit právě to krycí sklo, které je vlastně, to je původní sklo právě z těch 40. let 19. století. A když ho vlastně tady sundám z té daguerotypie, tak vidíte, že je vlastně nepravidelně oříznuté, ono vlastně to bylo ručně řezaná ta skla.
2: Samotné restaurování se netýká té fotky.
1: S tím samotným obrazem, co se týče restaurování, neděláme nic, vlastně jenom ji lehce ofoukneme takovým ofukovacím balonkem.
2: Abyste ji zbavila prachu.
1: Abychom přesně tak, aby se zbavila prachu, ale jinak vlastně na tu samotnou desku vůbec jako nesaháme a řeší se to uložení.
3: Baru, máme někde ty lozu?
4: Jo, tady.
3: Tak jo, děkuju. Trošku odleju tady do kádinky, sklíčko.
2: Tereza Cíglerová tady pracuje také na té spodní části, tak ta fotografie byla přilepená.
3: Kovová destička, na které právě je daguerotypie, byla přilepená k zadní straně celého toho uložení.
2: Toho obrazu v podstatě, kdybychom si řekli.
3: Ano,
2: ono
3: ano,
2: to vypadá
3: ano.
2: Jako obraz.
3: Ono je to vlastně takový objekt, který se skládá z více částí a samotná fotografie je vlastně vsunuta mezi některé části.
2: A ta byla přilepená, odlepila se a teď vy musíte to lepidlo odstranit?
3: Ano, fotografie byla přilepená původně klihem. To lepidlo už nedrželo, fotografie se v celém tom uložení posunula. Já momentálně odstraňuji lepidlo pomocí speciálního restaurátorského gelu.
2: V ruce máte, připomíná mi to, jak malý skalpel.
3: Ano, je to skutečný skalpel.
2: Je to skalpel.
3: Je to skalpel, je to oční skalpel.
2: Oční skalpel. A jako seškrabáváte to lepidlo, nebo co s ním děláte?
3: Ano, já si ho pomocí gelu naměkčím, protože ty klich už byl stvrdlý a pomocí skalpelu ho po určitém čase jednoduše setřu z podložky.
2: Pak to přilepíte nějakým jiným lepidlem?
3: Já už destičku zpátky lepit nebudu. Destičku vložím do takového rámečku, aby se mi nehýbala.
2: Kastelán zámku Kinžvart Ondřej Cink. V současné době tak restaurátorky opravují tři ty obaly, ve kterých je ta fotografie uložená. Proč jste se rozhodli k restaurování?
5: Má to souvislost s přípravou nové expozice kinžvartské daguerotypie, která je zapsaná na seznam UNESCO. A právě tady ten soubor našich nejstarších daguerotypí už je v obalech, které dožily. A pro jejich ochranu a uchování je třeba právě restaurovat tu obálku, tu kazetu, ve které jsou ty obrázky daguerotypické tady uchovávány.
2: Nová expozice s daguerotypiemi by mohla být otevřená koncem letošního roku. Ze zámku Kinžvart na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: 3:45 a 1,5 minuty právě teď v tomto čase pro vás je připravená soutěž, tak já vám řeknu telefon, abyste věděli a můžete začít vytáčet 221 55 37 37, kdo ještě s námi nesoutěžil, tak se toho nebojte. Aquaforum v Františkových Lázních nabízí vnitřní i venkovní bazény a výřivky, zaplavat si v příjemné teplé vodě nebo si užít ve vodní jeskyni, relaxačních bazénech s bublinkami nebo ve výřivce, můžete bez ohledu na počasí a my vám v dnešní soutěži nabízíme dvě vstupenky na 120 minut, tak volejte do studia 221 55 37 37 a vyražte s námi do Aquafora ve Františkových Lázních. Ještě jednou telefon 221 55 37 37. A to není vše, co dnes můžete vyhrát. Ve hře je také postup v celotýdenní soutěži. A o co tam soutěžíme? Nejstarší golfové hřiště u nás. 18. jamkové hřiště Royal Golf Club Mariánské Lázně, oceněné titulem britské královny Alžběty II., zahájilo už 121. golfovou sezonu. Hřiště po zimní přestávce ve výborném stavu, po celý tento týden soutěžíme o dvakrát green fee na hru na mistrovském hřišti. Pokud tedy správně odpovíte na dnešní soutěžní otázku, postoupíte do závěrečného losování, které proběhne v neděli 24. května v odpoledním vysílání a poukaz v hodnotě 2800 korun může být váš. Tak neváhejte, volejte. Otázku do dnešní soutěže pro vás připravil Lukáš Staněk. Dobře poslouchejte. V příjemné teplé vodě si rády zaplavou i želvy. A právě želvy mají tuto sobotu 23. května svůj světový den. Při této příležitosti se vás ptáme, kolik let je nejstarší želvy světa jménem Jonathan. Tak pojďte si tipnout, možnosti jsou také připravené a já už vítám ve vysílání někoho z vás, kdo už je se mnou na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Hezký den, kdo pak je s námi na telefonu?
1: Petr Kostrova.
0: Hezký den, Petře. Tak pojďme si tipnout, kolik let je nejstarší želvy světa jménem Jonathan. Tak možnosti za A asi 113 let, za B asi 153 let, za C 193 let, plus minus, a za D asi 233 let. Tak, 113, 153, 193 nebo 233.
1: Já si myslím, že hodně málo. To C-čko.
0: Zkoušíte jo. C-čko? Přesně tak. Jonathan je nejstarší ověřené, žijící i zaznamenané zvíře. Želva narodila se zhruba kolem roku 1832 a dnes je této želvě odhadem 193 až 194 let. Guinness ho uznává jako nejstarší, nejznámější želvu a nejstarší suchozemské zvíře na světě. Jonathan, poslouchejte dobře, zažil vládu několika britských panovníků, průmyslovou revoluci i obě světové války. Je sice už slepý, hůř cítí, ale stále žije na ostrově Svatá Helena. A vy jste správně odpověděl, dnešní cena je vaše. Vy si pěkně zaplavte, já vám pouštím ještě k tomu jako bonus želvu od skupiny Olympic, je pro vás a také samozřejmě získáváte postup v celotýdenní soutěži. Gratuluji, krásný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Karlovarský kraj zmodernizuje dětskou jednotku intenzivní péče v nemocnici Karlovy Vary. V současné době hledá zhotovitele, na kolik práce vyjdou a co zahrnují, tak to už vám řekne Lenka Poláková za 4 minuty ve zprávách. Po 16. hodině vás budeme bavit. Humoriádě se dnes na vás těší Václav Vidra a Patrik Rozehnal. Teď vás pobaví krátce ještě ti nejmenší z nás a já vám pustím jako vždy poslední písničku dnešního úterního dobrého odpoledne. Zítra se na vás budu těšit. Naslyšenou.
1: Co je to logo?
2: Nějaký obrázek.
3: Logopedie?
4: Něco jako robot.
5: Jako kolotoč.
6: Stroj na tiskání.
7: Nějaká knížka.
8: Encyklopedie. Časopis.
9: Lego.
10: Něco jako třeba normálního, ne jako nevím to moc vážného, nebo něco.
11: A nějaká hra, logo.
12: Lego.
13: Za logo může být třeba nějaká věc.
14: Člověk?
15: Že někdo třeba chce něco ovládnout?
16: Loglo, jakože se to seklo?

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Dětskou jednotku intenzivní péče v karlovarské nemocnici čeká modernizace. Přestavba křižovatky u obchodního centra Tesco v Chebu se odloží na příští rok. Víc než 1340 zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek a zítra bude oblečno i zataženo, místy déšť nebo přehánky, teploty do 20 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovarský kraj zmodernizuje dětskou jednotku intenzivní péče v nemocnici Karlovy Vary. V současné době hledá zhotovitele. Práce vyjdou na téměř 30 milionů korun a zahrnují kompletní rekonstrukci oddělení, včetně technického zázemí, dispozičních úprav a vytvoření modernějšího prostředí pro pacienty i zdravotnický personál. Součástí oddělení bude taky samostatný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
2: Stavební práce budou probíhat uvnitř objektu a zahrnou rozsáhlé dispoziční úpravy, nové rozvody vody a elektroinstalace, instalaci nových otopných těles, modernizaci vzduchotechniky, včetně nové jednotky umístěné na střeše objektu, ale také nové podlahy, podhledy či zámečnické a truhlářské prvky.
0: Rekonstrukce potrvá 10 měsíců a oddělení bude po dobu prací přesunuté a v provozu. Přestavba křižovatky u obchodního centra Tesco v Chebu se odkládá na příští rok, jak informovali na svém Facebooku město Cheb a krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Oba subjekty se rozhodly stavbu odložit. Důvodem jsou komplikace při plánování dopravně inženýrských opatření po dobu stavby. Zejména šlo o zajištění plynulé veřejné hromadné dopravy, protože by se kvůli zdržení příprava samotné stavby posunula až do zimního období. Křižovatka se měla změnit z kruhové na řízenou semafory. Více než 1340 zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Ukazují to data státní organizace Cermat. Ve druhém kole se můžou žáci hlásit na školy, která mají volná místa po prvním kole zkoušek. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu asi 24 tisíc míst. Osmiletá gymnázia nabízí 175 míst a ta šestiletá zhruba 40. Uchazeči můžou podat přihlášku do pondělí 25. května. Evropský parlament schválil nová unijní pravidla pro prověřování zahraničních investic. Povinné budou pro všechny členské státy v citlivých odvětvích, jako je například obrana, finanční služby, strategické suroviny nebo umělá inteligence. Cílem legislativy je identifikovat možná rizika pro bezpečnost nebo veřejný pořádek a zároveň zachovat otevřenost vůči přílivu zahraničního kapitálu. Předpis musí ještě oficiálně schválit Rada Evropské unie.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky, nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a byl zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Všechny hlášené dopravní nehody v Karlovarském kraji jsou v této chvíli došetřené a odstraněné a nové zatím hlášené nemáme.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na seznam, aby na to viděl.
4: Abych lépe viděl.
3: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom je den ďábelsky čokoládového dortu.
4: Já jsem fakt ale už přeslazený. Teď jsem sněd jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
3: Ano, a pobavíme se.
4: No určitě, už se na to těším, jen se vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
1: Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriádu a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kdy nás posloucháte. Brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý, vidíš na seznam.
1: Jsem pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme, koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si číslil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. Fakt,
0: no jo.
1: To je strašný. No, tak,
0: ale sluší to.
1: No, je úžasná, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle. No.
0: Vypadat 85.
1: No, moc takhle.
0: A moc hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moc.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohu si zavolat?
3: Zavolat? To můžu. Haló!
2: Televizního opraváře, sama sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď půjdu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: No, ale kdybys ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vychýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. A nechápe mi! Kopela, kopela, koperec!
3: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koperec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
3: Ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, to tvíc na nešeřeje. Lukta! Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsi to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala.
3: No, není to vidět.
2: No, samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, aby jsi na to odchlepal popel.
3: Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmím nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón, jako koza na jeteli, po jeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?
3: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel?
3: Ne, tak o co jde?
2: Jde o princip.
3: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Já bych po tobě mohla uklízet celý den.
3: No, to bys měla.
2: Tobě je to fuk.
3: Tak co mám dělat? To se mám obrátit v kozle nebo přestat kouřit nebo to? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka?
2: Jseš zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku.
3: A dost. Proč takovou maličko, co pak jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upadl mi ždibec pitomýho popela na pitomý koberec, který notabene koveny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřený peníze. Schválně jsem to neudělal.
2: No, že schválně bys to měl udělat. No to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
3: To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat v každý pitomosti.
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně, dneska,
3: denně to je,
2: fůra,
3: ano, každou hodinu.
2: Každou
3: hodinu. Ale každou hodinu, každý 10 minut, ano.
2: Dneska fůra popele na peršanu. maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale... Stokrát nic umořilo osla.
4: No, nevypadáš moc umořeně.
2: To je vtipný, to je ohromně vtipný.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Vzpomínáš si, Vašku, taky když v dobách, když nešla televize, jaký to byl problém, nebo jak se chovala televize? Zlobila vás někdy doma?
1: No, tak my jsme dlouho televizi neměli.
0: Takže nebylo.
1: Nic nezlobilo, poslouchali jsme rádio.
0: No.
1: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevilo takový to porucha není na vašem přijímači.
0: Ano.
1: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale... jako spíš takové, jako, že se to rozlaďovalo a bylo to, dělalo to šmohy.
0: Protahovalo to takový, obličej, no, jezdili přes to čáry.
1: Čáry přes to jezdili. Bylo to takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
0: Vzpomínáš si třeba, kdy jsi viděl poprvé mamu takhle v televizi?
1: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím. Ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou. No a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno, ale...
0: Tak on je i černobílý, ne?
1: On je ten, Kdo chce zabít Jesse je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako, no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
0: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neradi?
1: Popravdě řečeno, moc nečučíme, no.
0: Ne nikdy.
1: Jako takhle, pustíme si spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěknýho, no. Něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
0: No, taky otázka, kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty hlavní
1: programy. Po představení. Noci, no.
0: No. Tak dneska to lze pustit, když tak zpětně, takže i to. No, o televizi může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně, s Milošem Kopeckým v této scénce z Kabaretu U dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka ukecávání Gota s koněm.
1: To jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
0: Jo, co to
1: jak
0: je.
1: Se ukecával Karel Gott s koněm.
0: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat.
5: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte přes telefonní číslo se s námi propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evian Žurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
2: Dobrý den.
3: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
1: Dobře, prodloužení scénky, dobrá. Iva Janžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Tady je Petr z Teplice nad Vendlojí.
2: Dobrý den.
4: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího hetete Václava Vibru.
2: Díky. Já vás
4: pozdravujte manželku.
2: Vyřídím rád.
4: A vybírám si Bčko.
1: Dobře,
2: děkujeme
1: moc.
2: Krásný den.
1: Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
5: Dobrý dopadne, pánové.
2: I vám.
5: Tady vás, Petr Zeloty.
2: Dobrý den.
5: A přál bych si pokračování paní Janžurové s panem Kopeckým.
1: Ano,
2: děkujem.
1: A s televizorem, zdali ho rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat, tak děkujeme za pomoc a tady je.
6: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladovej, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, vybrindáš. A vždycky na choberec.
7: Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně k uvárení. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Kivne! Já se nezvyrušil.
6: Neřvi na mě. Já za to nemůžu, že nejde televize.
7: Mně se to všecko jenom zdá.
6: Tobě totiž stačí, aby vybouch televizor a v tu ránu je z tebe hůl.
7: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně fuk! Rozumíš? Já na tu bednu kašlu! Když na to přijde, ano, chytná to, vyhodím z okna!
6: Aha, že jsi to už dávno neudělám!
7: Já to jednou udělám! A tebe, to si mám na to
6: víc! Tebe! Co mě? Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct?
7: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
6: Tak to řekni!
7: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
6: Co například?
7: To je takových věcí, že si to nepamatuju.
6: Ne, já taky ne.
7: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil
6: těsnění.
7: Ještě víc. Já jsem to těsnil.
6: Těsnění, to se nám utěsnil.
7: No, jsem utěsnil.
6: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Ty jsi mi chtěl přibít skobu do zdi, jenomže od té doby máme místo 3 místností 2.
7: Ale za to věčku.
6: Ty jsi mi koupil ten uhňahňanej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel. Kopeš pletel!
7: Už jsme u toho, výborně.
6: Kam jdeš? Vstaj teplichu. Do hospody, jo?
7: Tady se bude luxovat. Tady se bude gruntovat.
8: Tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet. To ti říkám já. Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špeblato, to všechno veme za svý. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvárkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hovore, nemožíš. Já jsem starý, nemocný člověk, já se nesmím rozčilovat. Prosím tě, no teď ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. Prosím tě, možný. No je tam, ale to je trangá. To znamená, někdo něco dělal a rozpojil to.
9: No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš, že jsem luxovala.
8: My jsme si zalukžovali.
9: Tak to zapni.
8: Co se stalo?
9: No.
8: Počkej, kolik je hodin?
9: Proč? Ty někam jdeš?
8: Ne, že ještě stihneme toho funěze.
9: No, to je 8 pryč, to. To může být tak 8 pryč, to nám utekli akorát z titulky. Slyšíš? Cuk, cuk. Už je tam funě.
1: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Jenžerová, dnešní oslavenkyně. Ještě jednou všechno nejlepší od nás obou a vůbec
2: ano,
1: i od vás.
2: Ano, moc, myslím, moc přejeme.
1: To. Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repetice příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Jenžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování u vás doma? Kdo luxuje?
2: No,
1: nebo máte automatický, robotický?
2: Nemáme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
1: Jo.
2: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal.
1: Že? Jo. No, tak pak je ta varianta
2: teď
1: robotická.
2: Jsou ty varianty robotické, to bych asi, pokud
1: ovšem potom,
2: na to
1: co
2: přijde...
1: Se
2: no tak jako, že by to honili, nebo no, kocour by se na tom vozil, taky možný, no. No. Ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně
1: nadřel.
2: Namakal, no.
1: Jo.
2: Ale uvidím, no, tak je to možný, tak. Všecko, neodříkám se, no.
1: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmeš,
2: no,
1: se namakal
2: je, jak ten kon s tím roubíčkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a ten, Roubíček říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká, jsme zhruba v polovině vysílání dnešní humoriády s Václavem Vidrou. Jaké jméno vytáhneš, o koho uslyšíme?
2: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepovou a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
1: Herectví? No. Fakt?
2: A tam byla strašně krátce.
1: No. To byl jako záskok, nějaký... nebo... Ne,
2: no takové, já nevím, no asi více
1: nebo méně... pak řekli, že no tak takhle ne, to vemem na to
2: ne,
1: někoho jiného,
2: ne,
1: nebo prošel 2 měsíce.
2: Nevím, asi to zkusila, nevím.
1: Necítila se. Někdo to tak má?
2: No, já že bych teda učit nemohl taky asi, no.
1: A víš proč? Nebo proč si myslíš, že ne?
2: Nevím proč, nevím. Proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
1: muster.
2: Návod, muster, no. Ono jako...
1: No to si asi každý musí nějak přinést,
2: ne? To si musí každý přinést muster, no.
1: A nemáš někdy samozřejmě... touhu předat něco, co jsi tak jako lety nastřádal jako životní zkušenost hereckou?
2: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
1: Jo, hercům
2: ne. Co se týče divadla, to
1: nepředávám. To by mohlo dopadnout jako nevyžádané rady a s tím nechci nic mít.
2: To ne, ale jako mě to je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
1: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám to... se sebou.

0: zase půjdeš na fotbal, viď? Nebo na hokej, nebo na kulečník a já tady zase budu sama. Nemohli bychom takhle aspoň jedno nedělní odpoledne strávit spolu? Ty a já.
1: Ty a já?
0: No jistě. Jsme přece manžele, ne?
1: No, no jo, no to jsme, ale... Nebudeš se se mnou nudit?
0: Já jistě ne, Aljuško. A ty?
1: No co pak já vydržím ledacos, ale... budeme dělat?
0: No tak, trošku si popovídáme, ne? Nikdy nemáme časy trošku popovídat.
1: Popovídat, no? No to si můžem. Popovídat, když chceš. No jo, ale o čem?
0: O čem? No tak o všeličem. Jsme přece manžele, ne?
1: Máš pravdu, zlatíčko, tak rozhodnu to, tak já nikam nejdu, žádný hokej, žádný kulečník a hezky si popovídáme. Tak začni.
0: Já nevím. Tak začni ty.
1: Já? No, tak třeba... tu zakázku pro Kujbyšev jsme nemohli tenhle ten týden dodělat, protože nám omylem... Protože nám omylem dodali jiný ložiska, teda aby si tomu rozuměla. My potřebujeme 370 Ačka a ten tupec, ten jezevec na Piruchin, no dovedeš si to představit? Ten objednal sice 370, ale Bčka. No to je prostě hrůza.
0: No to hrůza to je, Aljoško, ale víš, o těch věcech jsem si s tebou nechtěla povídat, Aljoško.
1: Tebe to nudí?
0: Ne, nudí. Ale víš přeci, že tomu vůbec nerozumím.
1: No jo, no ale je to přece moje práce, děvenko. Ale máš pravdu. Já to chápu. Tak si budeme povídat o tvých starostech, viď? Popovídáme si hezky o tvých věcech.
0: O našich, miláčku.
1: No tak dobře, no tak o našich. Tak třeba, tyhle ty židle, ty jsou menší než tyhle ty křesla. A kromě toho taky mají jiný potah. Stůl ten je trochu vyšší než židle, ale to je správný. Protože kdyby židle byla vyšší než stůl, tak by se špatně jedlo, zejména plíko.
0: Aljoško.
1: Hele, nebo si vem takovýhle elektrospotřebiče, jo? Tak máš tady třeba nějakou žehličku, s kterou můžeš klidně žehlit. Když to naproti tomu třeba s takovým tranzistorovým rádiem nevyžehlíš kaloty, kdyby si se zbláznila, ale co říkám, kalhoty, ani kapesník, nebo je tady taková klika u dveří. Vždycky musíš zmáčknout dolů, protože kdyby si mačkala nahoru, tak nevídeš. Leda by nám ji namontoval náš údržbář Lapkov.
0: Aljoško, ty jsi mě špatně rozuměl.
1: No, já nevím. No tak mluv ty, já tě budu pozorně poslouchat.
0: Jo, Joško, já takhle nemůžu.
1: Můžeš? Tak něco povídej, ať si popovídáme.
0: Hleď, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
2: Luba Skořepová, Jiří Lír. O Lubě jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
3: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
2: Ne.
3: Ne, ani jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
2: Možná to byla tak malá role, na to byl mistr, že si to nevšiml. Ne, bylo by
3: tam
2: dost nepravděpodobné.
3: Čurdičku.
2: Při počtu jeho čurdiček.
3: Ne, přijde se o mojich čurdiček.
2: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová, teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900, nebo nám napište SMS-ku hlasovací Humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
3: A pozor, máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
2: Ano, je to tak. A je tu pořád?
4: Humoriáda.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Luba Skořepová s Milanem Nedělou a nebo Felix Holzman s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Humoriádě. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Krásné, hezké den, květové.
2: Děkujem.
3: Poslouchám krásnou Humový radu, zdravím vás na videu.
2: Díky, já vás taky.
3: Jasné, pěkně zahrál Půl domu Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
2: Děkuju, no.
1: A co vybíráte?
3: Jasné, pěkný film.
2: Ano.
3: Tak. A dávám Bčko.
1: Dobře, děkujeme
2: díky,
1: moc.
2: Díky, krásný den.
1: Kdo další je na telefonu?
4: Dobrý deň, tu je Jana Skalica, zdravím pána Vidru a aj pána moderátora a dala by som si Felixa.
1: Felixa Holzmana, varianta B. Moc děkujeme za zavolání ze Slovenska,
2: ať
1: se vám daří. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí. Zdravím vás, oba pánové.
2: Děkujem.
5: A samozřejmě rodáka z Litoměřic, Felixe Holzmana.
1: Dobře, bod pro něj. Děkujeme za zavolání, díky. Hlasování. Ještě někdo?
6: Ano.
1: Povídejte.
6: Slyšíme se?
2: Ano, dobře. Slyšíme.
6: Dobrý den, já vás oba dva zdravím. Tady Lída z Otrokovic.
2: My vás taky zdravíme.
6: A já hlasuji pro Bčko. A mám takový malý dotaz na pana Vidru.
2: Mm-hmm.
6: Strašně se mi líbí v tom seriálu Polabí. Jak se mu to hraje?
2: No, musím vám říct, že se mi to hraje dobře.
6: Ano.
2: Já to mám moc rád tu roli, ono je to dobře napsaný a já jsem nikdy nic takového ještě nehrál a úplně,
6: jo,
2: takže
6: to
2: mě to, moc mě to baví, no.
1: Zase něco nového.
6: Ano, ano.
1: Dobře.
6: A hodně vás to vyčerpává, že? Máte to dvakrát týdně, je to asi
2: ne,
6: hodně,
2: to mě ani nevyčerpává. To je takový,
6: ne?
2: Je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
6: A jo, jste tam vtipný, místama je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
2: To mám radost.
6: Tak jo, díky. Děkuji.
1: My taky za zavolání.
2: I vy se mějte, krásně.
1: Děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzman. Dotazník je tady.
7: Myslím vás, koho tady hledáte?
8: Co říkáte?
7: Ale koho tady hledáte?
8: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
7: Podívejte se, za prvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
8: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
7: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
8: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
7: Skoro normálně?
8: Ano. Takový malý blonďák je to.
7: Malý blonďák?
8: Ano, obarvený na černo.
7: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
8: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
7: Otazník?
8: Ano, ano.
7: Jaký otazník?
8: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa. Víte?
7: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
8: Vlastně dotazník.
7: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
8: Byl tady?
7: No ptal se po vás, a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
8: Jo,
7: no.
8: A to je tak, že jste to neřekl hned, člověče.
7: No.
8: A vyplnil mě to všechno?
7: No tak to já nevím.
8: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
7: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
8: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
7: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
8: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je. Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
7: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
8: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
7: Ano.
8: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
7: Ano.
8: Ano, to je
7: jméno.
8: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
7: No vaše jméno.
8: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
7: Ne. Jenom kdy a kde.
8: Vlastně kdy a kde,
7: no,
8: ano.
7: No, podívejte
8: ano,
7: se,
8: to,
7: tady...
8: Ano, to jak tam ani psát nebudu, že jo, to jak.
7: No, všem,
8: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
7: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
8: ano.
7: Sem napíšete, kde jste se narodil.
8: Ano.
7: A tady, kde je místo...
8: Tady,
7: vlastně obrácení, tady
8: zase chtěl, já už jim tadyhle, tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
7: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
8: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vašku, prosím tě, taky vyplňovali herci při nástupu do Nového divadla takovéhle nějaké dotazníky, nebo ne?
2: No, myslím, že jsme kdysi vyplňovali nějaký, no.
1: A víš to? Jenom základní údaje nebo něco zvláštního?
2: No,
1: dovednosti,
2: ne, no tak dovednosti taky byly nějaký,
1: jo.
2: No.
1: Zjišťovali třeba řidičský průkaz pro herce, to asi nebylo důležitý. Taky?
2: No, ano, taky, jo. No. Já jsem vždycky psal, že jezdím na kole.
1: Dneska by si psal na koni.
2: Já jsem závodil na koni taky, to jsem taky psal. No.
1: Jo.
2: Ale nikdy tak to jako nezafungovalo. No. Když se točil film o závodění na kole, tak jsem tam nehrál a ve filmech o koních taky nehraju.
1: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenoval ten seriál Koní.
2: Ano, Dobrá voda.
1: Hrál jsi tam?
2: Ne.
1: Nebylo ti to líto?
2: Tenkrát jsem s koněma ještě neměl tolik společného, ale jako v zásadě...
1: A co tě nakoplo na ty koně, takzvaně?
2: Nevím, mě se to tak tahlo úplně od malička, když jsem seděl na bronzovém koni ve Valštejnské zahradě, pak jsem seděl na koni na jízdárně někde v Maďarsku. A...
1: Já jsem seděl na koni u holiče dětského, to mě bylo slepičko nebo koni.
2: Kolotoč tady na Letný byl takový hezký, tam taky měli koně. No a pak jsem asi v 21 až začal nějak pomalonku tak nějak si půjčovat koně, zase jsem začal tak nějak do toho pronikat a vlastně koně jsme si pořídili s Janou, až když mě bylo nějak 42 let, prvního z našeho koně.
1: Jaký to byl pocit mít poprvý koně?
2: Úžasnej, no. Je takový velký zvíře, jsem ještě nikdy neměl předtím.
1: Vašek Vidra je náš dnešní host a vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě po druhé, povídánky s Františkem Budínem, anebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 01 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme v hlasování, vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
2: Tady humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
1: A, Ačko nebo Bčko?
2: Se do rádia, dáme si.
1: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
3: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia. Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu o vaření, který má v televizi.
1: Prostřeno, mysleno.
3: No, ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba...
4: Tak to jsem teda zprostřena, v zásadě žádný bizár neznám.
1: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového, ne, jako, když namlouváte?
4: Tak jako jasně, tak jako buď se pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně tak jako...
1: Frivolně.
4: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
1: Takže, jo.
4: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mě to přišlo hodně vtipný, protože vůbec nebylo rozumět. Takový rebus máme, tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v tom fofru toho čtení je to někdy docela zábavný.
1: Mm-hmm, dobře. Vážení, děkujeme, téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho, někomu dobrý den, pro koho hlasujete, Ačko,
5: dobrý
1: Bčko?
5: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
4: Dobrý den, Irena.
5: A přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
1: Děkujeme, děkujeme. A zklamu vás, to Bčko ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holcmana.
6: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
7: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
6: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
7: No tak můžete pokračovat. Já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte potlesk, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí. Umíte zpívat?
6: No zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
7: Jak rozdělili?
6: No, že vy byste něco zaspívala, já bych se uklonila a odešel bych.
7: Co větře, umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dost dlouho nespíval, abych se to musel zkusit.
7: No tak si to zkusí.
6: Tak se ho zkuste.
7: Vy.
6: Jo, já, jako ano.
7: Ano, já vám tam dám navarhaný A.
6: A, ano. Nebo N tam dejte.
7: Dovolte, jaký N?
6: Já budu zpívat na tý louce zelený.
7: Takže umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
7: To vyzkoušejte.
6: No. Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
7: Ano, já vás chápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
6: No já mám náhodou školený
7: ale
6: hlas.
7: Ale jděte, prosím vás.
6: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem
7: vy
6: se učil.
7: Jste probíral celou teorii?
6: Celou teorii, ano.
7: No ale vidět to na vás není.
6: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
7: Jste zajímavý, no. Na tom sice není vůbec nic zajímavého.
8: Na tej teorii?
7: No všem, že ne.
8: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
7: No.
8: Kde například myslíte, že vzniká tón?
7: Maličkost.
8: No tak nemyslíte.
7: To přece v krku, hrdle.
8: No vidíte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani v hrdle. Tón vzniká v žaludku.
7: V žaludku?
8: V žaludku.
7: Jak chcete dokázat takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku?
8: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
7: Zpěvný.
8: Nebo zpěvný, no.
7: Ale víte, že to slyším poprvé.
8: No vidíte, jak jste hloupej. Tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
7: Ano.
8: Ty se stlačej. A to teprve žene, takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
7: Myslíte vzduch.
8: Nebo vzduch. A ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
7: hlasivka,
8: zachytí. Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
7: Vibrovat odborně, vibrovat.
8: Začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
7: To je zvláštní.
8: No jo.
7: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
8: No samozřejmě, taky ano. jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Zkrátka, není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
1: Humoriáda. Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hrůza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vaško, ať se
4: daří. Já taky moc děkuji, odjíždím do Krumlova, mějte se krásně.
1: Tak ať se dobře hraje, vám ať se dobře poslouchají další pořady Českého rozhlasu a zase zítra s Kateřinou Macháčkovou. Mějte se pěkně.

nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary připravují úpravy interiéru městského úřadu. Destinační agentura Krušnohoří chystá u Božího daru památník Kamenné srdce Evropy. Ministerstvo financí upozorňuje na problémy v návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Chce ho nechat přepracovat. A zítra bude oblačno i zataženo, místy déšť, teploty do 20 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Budovu městského úřadu v Karlových Varech čekají další úpravy vnitřních prostor. Zaměří se především na chodbu v pátém podlaží a přilehlou zasedací místnost. Ještě před začátkem úprav museli představitelé radnice získat svolení od architekta Alexandra Mikuláše, autora původní podoby interiéru magistrátní budovy, říká Andrea Pfefferklová z Hnutí ANO.
2: My jsme od pana Mikuláše získali autorské právo, takže jsme se začali zabývat tím, že bychom rádi rekonstruovali tuhle místnost. Tou rekonstrukcí jsme v podstatě pověřili naši kancelář architektury města. Pokud se nám podaří vysoutěžit firmu, tak bychom měli začít letos v létě, aby jsme jakoby co nejméně zatížili ten úřad.
0: Destinační agentura Krušnohoří připravuje u Božího daru nový památník. Gabionový koš ve tvaru srdce zaplní kameny návštěvníci turistického festivalu Eurorando. Účastníci mají přivést kámen ze své domoviny a vytvoří tak symbolické spojení evropských zemí, říká Jan Kerner, zástupce ředitele destinační agentury Krušnohoří.
3: Kamenné srdce bude stát poblíž hranic, máme připravený pozemek, bude to vidět ze silnice, takže projíždějící vozidla na silnici z Božího daru do oproti Zentálu to uvidí a budeme se i snažit, aby to bylo trošku výš nad terénem, aby to bylo vidět i v zimě, až tam na místě bude metr sněhu.
0: Návrh zákona o médiích veřejné služby má podle ministerstva financí velké nedostatky a vytváří nové problémy. Resort proto vyzval ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. Upozornil, že mimo jiné není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Návrh taky podle ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet, říká mluvčí resortu Gabriela Krušinová.
4: Pro ministerstvo je zásadní především technické a rozpočtové nastavení zákona, protože nový model financování musí být jasný, předvídatelný a nastavený tak, aby s veřejnými prostředky bylo možné efektivně a kontrolovatelně hospodařit.
0: K návrhu mají připomínky i další rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo, že zrušením rozhlasových a televizních poplatků způsobí výpadek příjmu České poště, která zajišťuje jejich výběr. Přišla by tak o 275 milionů korun ročně. Případ pokusu o zapálení brněnské synagogy bude řešit vrchní soud v Olomouci. Mladík, kterému krajský soud Brně uložil 9 let vězení za pokus o teroristický útok, vraždu a další skutky, podal proti rozsudku odvolání. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí soudu Klára Belkovová. Muž, který činy spáchal ještě jako mladiství, nesouhlasí s výrokem obvině a trestu ani s náhradou škody. Sport. Čeští hokejisté se připravují na čtvrtý zápas mistrovství světa. Zítra se od 16 hodin a 20 minut utkají s Itálií. Počasí. V noci a zítra čekejte oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů, nejvyšší deň teploty 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 606 u obce Březová na Sokolovsku se srazila dvě osobní auta. Jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Jako na operačním sále si připadají restaurátorky na zámku Kinžvart v ochranných rukavicích a se skalpelem v ruce opravují historickou schránku na nejstarší fotografii, takzvanou daguerotypii. Vydáme se za nimi za chvíli. Návštěvníci Karlovarské galerie umění se můžou nechat překvapit, pobavit, ale i poučit díky obrazům Romana Franty. Uvidí tam třeba hlavu muže, kterému roste ve vousech les. Podrobnosti uslyšíte za chvíli. Víte, co je festival Porozumění? My vám to včetně dalších podrobností prozradíme také v této hodině. No a včera odpoledne se v Praze vyhlašovaly výsledky 24. ročníku Národní soutěže muzeí s názvem Gloria Musealis. V jedné z kategorií o cenu usilovalo také Chebské muzeum. Jak vše dopadlo, uslyšíte také v této hodině. Jsme Český rozhlas Karlovy Vary, začíná Den v kraji a my budeme velmi rádi, když budete celých 60 minut s námi. Teď Petr Muk přichází s láskou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Na zámku Kinžvart opravují restaurátorky schránky na uložení nejstarších fotografií. Takzvané daguerotypie pocházejí z roku 1840. O stavu ochranných obálek informoval kastelán Ondřej Cink.
2: Právě tady ten soubor našich nejstarších daguerotypií už je v obalech, které dožily.
1: Podrobnosti se dozvíte krátce před 17:45. Hranice u Aše připravují komentované prohlídky nedávno dokončeného společenského domu v centru města. Architekti a projektanti zájemcům představí historii objektu, který byl v minulosti obchodním domem nebo sídlem Sboru národní bezpečnosti. V současné době ale začíná sloužit jako infocentrum, výstavní síň a knihovna. Karlovy Vary připravují rekonstrukci mostu ve Sportovní ulici. Dosluhující lávku pro pěší by mělo nahradit nové bezbariérové přemostění pro pěší a cyklisty. Jak bude nový most dál napojený, říká náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO.
3: Bude to také součást cyklotrasy, která potom bude dál pokračovat do Kaštanové aleje směrem do Drahovic.
1: Stavební úpravy chtějí zástupci lázeňského města dokončit v závěru letošní stavební sezony. Bublava na Sokolovsku revitalizuje okolí obecního úřadu. V plánu je například sadová úprava, nové cedule pro turisty nebo cedule navigačního systému. Obec zároveň položí nový povrch na parkovišti pro zhruba 20 aut. Práce by chtělo vedení radnice dokončit do poloviny srpna. V Praze byly včera vyhlášeny výsledky 24. ročníku národní soutěže muzeí s názvem Gloria Musealis. V jedné z kategorií soutěžilo i Chebské muzeum. Více informací uslyšíte, jak už bylo řečeno, právě v této hodině.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Velmi opatrně musí postupovat restaurátorky na zámku Kinžvart při opravě kazet, ve kterých jsou uložené vzácné daguerotypie. To jsou unikátní fotografie ze 40. let 19. století, vypálené světlem na vyleštěné postříbřené měděné destičky. Každá fotka je originál a neexistuje žádná její kopie. Ochranný skleněný obal už dosluhuje a musí se opravit, aby se fotografie nepoškodila.
1: Ona je velmi citlivá na jakékoliv jako otisky prstů, na jakékoliv vlastně jako mechanické poškození, proto vlastně ta daguerotypie je vždy chráněná sklem.
2: Říká Barbara Líznerová, restaurátorka. Ano. A vaší práci tedy je?
1: Hlavním cílem je vyměnit právě to krycí sklo, které je vlastně, to je původní sklo právě z těch 40. let 19. století, a když ho vlastně tady sundám z té daguerotypie, tak vidíte, že je vlastně nepravidelně oříznuté, ono vlastně to bylo ručně řezaná ta skla.
2: Samotné restaurování se netýká té fotky.
1: S tím samotným obrazem, co se týče restaurování, neděláme nic, vlastně jenom ji lehce ofoukneme takovým ofukovacím balonkem.
2: Abyste ji zbavila prachu.
1: Abychom přesně tak, aby se zbavila prachu, ale jinak vlastně na tu samotnou desku vůbec jako nesaháme a řeší se to uložení.
3: Baru, máme někde ty lozu?
4: Tady.
3: Tak jo, děkuju, trošku odleju tady do kádinky. Děkuju.
2: Tereza Cíglerová tady pracuje také na té spodní části, tak ta fotografie byla přilepená?
3: Kovová destička, na které právě je daguerotypie, byla přilepená k zadní straně celého toho uložení.
2: Ono ano, to vypadá ano. Jako obraz.
3: Ono je to vlastně takový objekt.
2: A ta byla přilepená, odlepila se a teď vy musíte to lepidlo odstranit?
3: Ano, já momentálně odstraňuji lepidlo pomocí speciálního restaurátorského gelu.
2: A v ruce máte, připomíná mi to, jak malý ano. Skalpel.
3: Ano, je to skutečný skalpel.
2: Je to skalpel.
3: Oční skalpel.
2: A jako seškrabáváte to lepidlo, nebo co s ním děláte?
3: Ano, já si ho pomocí gelu naměkčím, protože ty klich už byl stvrdlý, a pomocí skalpelu ho po určitém čase jednoduše setřu z podložky. Já už destičku zpátky lepit nebudu, destičku vložím do takového rámečku, aby se mi nehýbala.
2: Kastelán zámku Kinžvart Ondřej Cink. Proč jste se rozhodli k restaurování?
5: Má to souvislost s přípravou nové expozice kinžvartské daguerotypie a právě tady ten soubor našich nejstarších daguerotypií už je v obalech, které dožily, a pro jejich ochranu a uchování je třeba právě restaurovat tu kazetu, ve které jsou ty obrázky uchovávány.
2: Nová expozice s daguerotypiemi by mohla být otevřená koncem letošního roku. Ze zámku Kinžvart na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Je 17 hodin 22 minut, vy posloucháte Den v kraji, ten dnešní úterní s datem 19. května, tady další téma. Malíř Roman Franta není jen ctihodným docentem Akademie výtvarných umění, ale současně i příjemný, nápaditý a vtipný chlapík, jehož práce zaujmou na aktuální výstavě v Karlovarské galerii umění. Expozice se jmenuje Outside Inside a s autorem o ní natáčel redaktor Josef Šorfa.
1: Kombinujete hravost a vážnost, experiment a malířskou disciplínu, ironii a citlivost a dokonce portrét s krajinou. A tak vlastně ani nepřekvapí, že vaše výstava v Karlovarské galerii umění se jmenuje Outside Inside, tedy opět spojení protikladů venku a uvnitř. Jak byste tuhle výstavu charakterizoval? Retrospektivní?
2: V podstatě jo. Myslím, že ty zásadní věci z průběhu té mý tvorby tady jsou.
1: Minimálně jedno vaše období je spojené s brouky, ze kterých jste vytvářel různé obrazce, třeba i tvář Václava Havla nebo Václava Klause. Jak vidíte své brouky jako symbol, stylotvorný prvek, fragment, ze kterého skládáte celek?
2: Možná je to tak jakoby všechno dohromady. Ten brouk zešel z obyčejného tahu štětce. Já jsem v podstatě předtím maloval nějaký struktury, takový přírodní, a mezi tím jsem si zkusil i rýži a to byl vlastně takový tah štětce. A to se mi docela líbilo. V tom obraze se to jakoby chvělo, jak to bylo namalovaný volně. No a tím jsem vlastně začal, pak mě napadlo si to třeba nějak obarvit a dospěl jsem k tomu, že brouk je úplně ideální, že tam můžu dělat krovky, mimikry a tak a barvit to podle své potřeby a podle toho, co chci na tom obraze vidět. No a tak vznikly nějak ty brouci.
1: Brouky Romana Franty uvidí i návštěvníci Karlovarské galerie umění. Dokonce je tady i svatý brouk, tedy obraz s papežem ve zlaté sutaně, stojícím vedle zlatého brouka. Ovšem ne zvířete, ale opravdického automobilu VW Brouk. Jak vás napadlo propojit papeže s broukem?
2: No, bylo to v podstatě úplně jednoduchý. Já jsem v té době, asi když jsem maloval tenhle ten obraz, jsem už končil v podstatě s broukama. No a hledal jsem další cesty, teda kam se vydám. Na shodou okolností jsem četl noviny a tam jsem narazil na článek, že v Mexiku sjíždí z linky poslední brouk, Volkswagen brouk, že oni tam vlastně vyráběli, že jo. Spíš to byl vtip. Ten papež tam je, že tam žehná vlastně tomu poslednímu broukovi a tak, takže to byla spíš taková jako hříčka.
1: Někteří malíři jsou typičtí krajináři, jiní portrétisté. Vy malujete portrét i krajinu dohromady. Příkladem může být hlava ležícího muže z profilu, která se sama stala krajinou. To už míříme tady k obrazu, kde čelo tvoří náhorní planinu, vousy jsou zeleným lesem a z koutku úst jakoby vytékal potok. Jak na to došlo, že jste začal kombinovat tváře a krajiny?
2: Je to v podstatě moje poslední tvorba. Já rád experimentuju, rád si zkouším i tradiční přístupy, které obohacují formálně nebo obsahově, vtipem, nějakou ironii. Prostě baví mě zkoumat tu malbu z různých stran.
1: Popisuje svou práci Roman Franta, docent Akademie výtvarných umění v Praze, a tak se sluší dodat i jedno z poučení, citátů, které sbíral a jeden z nich napsal na vystavený obraz.
2: Neexistují náhodná setkání, jsou buď testem, trestem anebo darem.
1: Uzavřel Roman Franta. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Michal David zpíval o perpetuum mobile, 17 hodin a 29 minut, den v kraji pokračuje a pomalu, ale jistě se posouváme do jeho dnešní druhé poloviny. Do Karlovarského kraje zamířil festival Porozumění, akci, která už 24. rokem propojuje lidi s postižením a bez něj pořádá Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ve spolupráci s domovem Pramen. Kdy a kde se festival uskuteční a co nabídne, to prozradila v našem vysílání Monika Šumová, ředitelka domova pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově na Chebsku.
1: Festival Porozumění je především setkávání lidí s postižením a bez něj, prostřednictvím hudby, divadla, výtvarných workshopů. Vlastně smyslem festivalu Porozumění je bourat bariéry a předsudky, které ještě někdy v naší společnosti jsou. A tím, že zažijeme společný zážitek, tak vlastně zjistíme, že ten člověk s postižením není nikdo jiný, ale je to člověk, který má možná s náma víc společného, než my si myslíme. Festival Porozumění roku 2026 je 24. ročník. Před 2 roky byl covid, to jsme festival neměli a bude probíhat první den v Mnichově u nás domově a druhé 2 dny to bude v Mariánských Lázních. Letos se návštěvníci mohou těšit, náš festivalový tým připravil v úterý báječnou výtvarnou dílnu pod vedení arteterapeutky Petry Gabriškové. Jmenuje se to Zahrada Porozumění a neb když spolu rosteme. To bude úterý 26. května, kdy vzniknou obrazy, určitě to budou originály, které mohou další den ve středu 27. května vidět návštěvníci v Lesním mlýně v Mariánských Lázních, kde bude vernisáž, kterou provede Bára Štěpánová a přijedou nám zaspívat z Plzně skupina Touch of Gospel. A poslední den v D klubu Dileň Mariánské Lázně bude skupina Babahead hrát k poslechu a k tanci a celým večerem nás provede Jaroslav Dušek. Je tam taková pozitivní atmosféra. Celý festival pořádá Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, poboční spolek v Mnichově a Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově. No a pak je tam tým mých kolegyň a kolegů, je to tým vzácných lidí, kteří mají nadšení pro to dělat právě takové věci.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Gloria Musealis, to je národní soutěž muzeí. Letos se konal její 24. ročník. Do něj se přihlásilo celkem 96 projektů v kategorii výstava, publikace a také počin roku. V první zmiňované kategorii o cenu usilovalo také Chebské muzeum s expozicí nazvanou Příběh dolu Sauersack. Na ocenění to ale nestačilo. Stupně vítězů nakonec připadly muzeím v Liberci, Plzni a také České Lípě. O výstavě spojenou s tajemným místem v Krušných horách si v našem vysílání povídal Radim Jehlík společně s archeologem Janem Hasilem z Archeologického ústavu Akademie věd.
2: Co návštěvníci uvidí na výstavě Příběh dolu Sauersack, krajina, stroje, lidé?
3: Já myslím, že to říká v podstatě ten podtitul. My tam prezentujeme tři výzkumné okruhy, jimiž jsme se doposud zabývali. To znamená, v tom výstavním prostoru, který je rozdělen do tří místností, se věnujeme jednak tedy tématu té montánní krajiny v nějaké tedy delší perspektivě časové, než je jenom ta druhá světová válka. Návštěvníci tam třeba mohou vidět originál takzvané Nové nejdecké horní knihy, což je klíčový pramen pro dějiny hornictví na Nejdecku v 16. a 17. století, ale uvidí tam třeba i videomapping, který ukazuje právě vývoj té hornické krajiny od středověku po rok 45. Druhá místnost je potom věnována tomu tématu industriální archeologie. Ukazujeme tam návštěvníkům jednak tedy prameny, s nimiž tedy kolegové, kteří se tím tématem zabývají, pracují, ale hlavně je tam umístěný takový velký videomapping, který samozřejmě takovou nutně zjednodušenou formou, ale snad tedy atraktivní a přístupnou, ukazuje, co se vlastně odehrávalo v tom rudném kombinátu. Konec konců právě si tam děláme trošku i legraci z těch legend urbáních, takže ukazujeme i to, co se tam neodehrávalo. A v té poslední místnosti se věnujeme tomu výzkumu, řekněme, komunit a řekněme důležitých osobností, které jsou s tím závodem spojeny. Takže prezentujeme tam právě ty, řekněme, osudy a životní podmínky těch nuceně pracujících válečních zajatců a věnujeme se tam pak v úplném závěru osudům profesora Huberta Šrance, což byl válečný ředitel toho podniku a my jsme mohli získat v posledních letech jeho osobní pozůstalost, takže jsou tam prezentovány jeho tedy autentické předměty, které používal v dobách, kdy tedy byl ředitelem toho závodu.
2: Dneska funguje výstava často v interaktivním módu. Může být o něčem takovém řeč?
3: Tak já věřím, že může. Tak zaprvé ta první rovina interaktivity spočívá v tom, že u všech jakoby prvků, ať už jsou to ty videomappingy, nebo je tam třeba taková možnost vzít si telefon na telefonní seznam a zavolat třeba do mzdové účtárny nebo do vily ředitele, tak vždycky je tam možnost třeba volby jazyka mezi češtinou a němčinou. Ty návštěvníci si mohou tak jakoby zjednodušeně zkusit ovládat třeba ten technologický proces té úpravny. A pro mladší návštěvníky, tak abychom upoutali jejich pozornost, tak máme připravenou takovou drobnou špionskou hru, kdy oni sbírají jednotlivé údaje, jednotlivé poznatky o tom závodě a o lidech kolem něj. No a na konci, když přijdou do místnosti ředitelny toho závodu, tak pomocí šifrovacího klíče se pak mohou telefonicky spojit se svým řídícím agentem a dozvědí se, jak ve svém úkolu uspěli nebo neuspěli.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Jak bude? To je základní otázka, kterou teď položím Josefu Cinkovi z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni a samozřejmě ho pozdravím. Pepo, hezký podvečer. Tak jak bude?
2: Tak v noci očekáváme postupně přibývání oblačnosti, takže obloha postupně se během nočních hodin zatáhne. Hodně oblačnosti bude pak i v úvodu toho zítřejšího dne, kdy bude oblačnost taková souvislejší, kompaktnější. No a během dopoledne se pak od západu místy přidá slabý občasný déšť nebo přehánky a odpoledne pak tu souvislejší oblačnost začne střídat proměnlivá kupovitá oblačnost a ta bude pak na většině území doprovázená přehánkami. Ojediněle bychom se během odpoledne mohli dočkat i případné slabší bouřky. Ty srážky tak budou právě v těch odpoledních hodinách zítra četnější. No a co se týká teplot, tak nejnižší noční teploty zítra ráno klesnou na 9 až 6, no a nejvyšší denní teploty pak vystoupí odpoledne na 17 až 20 stupňů v 1000 metrech na horách. Tam očekáváme ta maxima kolem 13. No a vítr ten bude většinou slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, ale v případních přehánkách nebo bouřce bude přechodně zesilovat. Ještě doplním biozátěž, to je pro zítřejší den opět pouze mírná, to znamená stupeň číslo 1.
1: A máme kompletní předpověď počasí od Josefa Cinka. Pepo, díky moc, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Hezký zbytek, jdeme, naslyšenou. Kapus.

0: I dnes jsme vyplnili celou hodinu Dne v kraji zajímavými informacemi, které se dějí a děly v našem regionu. A pro dnešek jsme ale vše vyčerpali. Budeme připraveni opět zítra ve stejný čas, tedy 17 hodin, alespoň já určitě budu a těším se už v tuhle chvíli na vás. A pokud máte rádi muziky, tedy dechovou muziku, tak po 18. hodině si přijdete určitě na své. No a nezapomeňte, že už za necelé 4 minuty tady bude Lenka Poláková a další aktuální zprávy. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Chodově na Sokolovsku začala stavba chodníku v Husově ulici za 6,5 milionu korun. Chomutovské muzeum získalo třetí místo v letošních cenách Gloria Musealis v kategorii muzejní publikace roku 2025. Protidrogový koordinátor BM na konci června skončí, nahradí ho Dita Protopopová. A zítra bude oblačno i zataženo, místy déšť nebo přehánky, teploty do 20 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Chodov na Sokolovsku začal se stavbou chodníku v Husově ulici. Práce skončí v polovině letošního roku. Město za ně zaplatí asi 6,5 milionu korun. Na financování se taky podílí státní dotace. Jak říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní, chodník bude dlouhý na celý kilometr.
3: Chodník v Husově ulici, a je to ta část ulice, která vede směrem na Vřesovou při výjezdu z města. Dlouhodobě jsme tam řešili, že chodci se pohybovali po poměrně frekventované silnici. V přilehlých rodinných domech bydlely i malé děti, které docházely nebo stále docházejí do základní školy. Tím, že je ve složitém svahu, tak nás bude stát přibližně 6,5 milionů, nicméně 4 miliony jsme získali jako dotaci.
2: Součástí prací bude taky odstranění starého přechodu pro chodce a posunutí značky Chodov blíž k městu. Zároveň by měla zmizet značka, která v lokalitě omezuje rychlost na 70 km v hodině. Oblastní muzeum v Chomutově uspělo v národní soutěži Gloria Musealis 2025. Podle pořadatelů třetí místo v kategorii muzejní publikace získala kniha o nástěnných malbách v kadaňském františkánském kostele od historičky Mileny Bílkové. Zvláštní ocenění získala také Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích za výstavu s názvem Pařížanky věnovanou českým výtvarnicím, které ve své tvorbě mezi lety 1890 až 1990 ovlivnila Francie.
4: Zvláštní ocenění získalo také Oblastní muzeum v Ústí nad Labem za dokumentární projekt Království mídlových bublin o rodině Šichtů. Do letošního ročníku se přihlásilo 61 muzeí a galerií z celé republiky s 96 projekty. O vítězích rozhodovala odborná komise složená ze zástupců muzeí, galerií nebo ministerstva kultury. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Protopopová je šéfkou vládního oddělení politiky duševního zdraví. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Jeho post zanikne při přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Z úřadu vlády se na jednotlivé resorty přemístí i další odbory, třeba lidských práv, rovnosti žen a mužů nebo oddělení romských záležitostí a práv postižených. Německo přijme na žádost Spojených států do péče amerického zdravotníka, který se v africkém Kongu nakazil ebolou. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Není ale známé, v jakém zařízení se o pacienta budou lékaři starat. V Kongu propukla epidemie eboly, která se rozšířila i do sousední Ugandy. Zemřelo už přes 130 lidí. Američan se nakazil při práci v koňské nemocnici.
1: Počasí.
2: V noci a zítra čekejte oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky, odpoledne srážky četnější, ojediněle i bouřku. Nejnižší noční teploty je 9 až 6, na horách 8 až 5 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů. Povane slabý západní až jihozápadní vítr, který v přehánkách nebo případné bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 606 u obce Březová na Sokolovsku se srazila dvě osobní auta. Nehoda se došetřuje.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muzika.

Vážení posluchači, u pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Dnes si uděláme hudební procházku po dechovkách Karlovarského kraje, působících zde po roce 2000. Na úvod nám zahrála instrumentální polku U jezera Zdeňka Gurského kapela Polňanka, která bude pokračovat valčíkem Vzpomínka od chebských muzikantů Jiřího Pohnána a Radka Štěříka. Zpívají Michála Jačková a Radek Štěřík.

Polňanka byla založena roku 1996 a působila hlavně kolem Chebu a Františkových lázní asi do roku 2006. V roce 2001 natočila CD, kam si pozvala jako hosta Vlada Kumpána. Kapelníky byly Radek Štěřík a později Josef Domčík. Kapela byla plná nadšení a potenciálu, vystoupila mimo jiné v Plzeňském rozhlase, České televizi, často koncertovala v západočeských lázních i sousedním Německu a úspěšně se účastnila přehlídek festivalů a soutěží. Zajímavostí je, že dnes již známý trumpetista, skladatel a hudební režisér Jiří Pohnán prožíval své dechovkové začátky právě v Polňance, která interpretovala i jeho hudební prvotiny, které skládal již od svých 12 let. Nyní se přesuneme do Mariánských lázní a pustíme si staročeskou muziku od skupiny vzduchových nástrojů Daliborky. Zpívají Kateřina Hálová a Martin Vrška.

Daliborka byla založena kolem roku 1991 a vzešla z bývalých členů Dechového orchestru mladých při Lidové škole umění Mariánské Lázně. Kapelníkem je od počátku tubista Dalibor Ruml. Kapela působí především na Chebsku, pravidelně koncertuje v Mariánských i Františkových Lázních, na tradičním dechovkovém festivalu v Teplé a samozřejmě zajíždí i do sousedního Německa. Na svém zatím jediném CD spolupracovala s dirigentem Vladislavem Jirkou. Ještě než opustíme Chebsko a vydáme se dále, dovolte mi zmínit ještě dechovou kapelu Hasičanku, která působí v Teplé u Mariánských Lázní. Nikdy ale nenatočila zvukový nosič, tak si ji dnes nemůžeme poslechnout. Posuneme se tedy na Sokolovsko a poslechneme si známou Březovskou desítku.

podání Březovské desítky a manželů Homolkových jsme si poslechli tango Napsali jsem píseň, které napsali Jan Zmrzlý a Jiří Kuře. Březovská desítka byla založena roku 2001 Olgou a Jiřím Homolkovými. Kapela sklízela úspěchy od počátku své existence. Vystupovala po celé naší vlasti, v Plzeňském rozhlase, České televizi a na svém kontě má několik CD i DVD. Pěvecký pár i muzikanti společně dříve působili v Sokolovské Březovance. Olga Homolková nebyla jen zpěvačkou kapely, ale také vynikající textařkou, která spolupracovala s předními autory české dechovky. Její písničky opakovaně bodovaly v dechovkových hitparádách a získaly si přízeň posluchačů. Taktéž několik let připravovala náš rozhlasový pořad Muziky muziky. Písničky Březovské desítky jistě na našich vlnách uslyšíte častěji, a tak se přesuneme dále, konkrétně do Kraslic, kde působí horálka z Kraslic, která nám zahraje Báseň léta od Karla Hájka.

Horálka z Kraslic vznikla v roce 1958 a jejím prvním kapelníkem byl Jan Petrášek. Její působení přesahuje hranice kraje i České republiky. Tradičně jezdí do Německa, ale také absolvovala v menším obsazení i zájezd do Japonska. Mnoho muzikantů kapely prošlo firmou Amaty Kraslice pro výrobu hudebních nástrojů a taktéž věhlasným velkým dechovým orchestrem Amaty Kraslice. Kapela má na svém kontě dvě CD, koncertovala na významných festivalech, odkud si často odvážela významná ocenění, například ze soutěže Zlatá křídlovka v Českých Budějovicích. Pravidelně natáčela pro Český rozhlas a objevila se i v České televizi. Nyní je kapelníkem horalky Josef Novotný. Zajímavé je, že si v roce 2000 kapela pronajala v Kraslicích zdevastované městské sady, které opravila a zušlechtila k pořádání kulturních akcí. Umělecký vedoucí horalky Antonín Velek napsal polku Čím srdce mé, kterou nám zaspívají Saša Rangl a Majka Drašarová.

Podíváme-li se na Karlovarsko, najdeme tu aktivní kapelu Karlovarku, která ovšem nemá vydané žádné CD. Pod tímto názvem se objevuje od 90. let. Její počátky sahají hlouběji do historie ke kapelám jiných názvů, spojených se jmény František Samec a Jan Semotam a prostorem poštovního dvora v Karlových Varech. Poslední kapelou z Karlovarského kraje, kterou si poslechneme, bude Rustika Dalibora Bárty. Byla založena v roce 1993 z hudebníků posádkové hudby Karlovy Vary. Původně krojovaná dudácká dechovka se postupně proměnila na těleso, které dokázalo interpretovat folklor, dechovku i taneční skladby. Kapela bohužel již zanikla, ale stačila po sobě zanechat 4 vynikající CD. Píseň Tak jako tenkrát hraje Rustika a zpívá Jiří Bárta. A s vámi se pro dnešek loučí Věra Kestřánková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, špalíček lidových písní.
1: Příjemný podvečer, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Vejvoda. Vítám vás u další půlhodinky české lidové hudby, která je zároveň cestou do minulosti. Znovu jsem zatočil osudím s barevnými lístky, představujícími bezmála celou druhou polovinu 20. století a vylosoval jsem pro vás hudební jízdenku do roku 1967. Tehdy vznikly snímky, které dnes uslyšíte, a zároveň to byl v Plzni rok plný malých i velkých událostí. Tak se připoutejte, cesta proti proudu času právě začíná.

50-letý Jaromír Horák a 24-letý František Ledínský. Autorem hudební úpravy byl tehdy 38-letý Zdeněk Bláha. František Ledínský je v povědomí posluchačů lidové hudby poněkud ve stínu legendárního krále chodských zpěváků Jaromíra Horáka, ale i on měl vynikající pěveckou solovou kariéru. Narodil se 24. března 1925 v Kovářově a po studiích v Plzni patřil v roce 1954 k zakládajícím členům smíšeného pěveckého sboru Česká píseň. Společně s Jaromírem Horákem, občas i v triu s Josefem Širokým či Jiřinou Skalovou, naspíval více než 40 písní za doprovodu plzeňského lidového souboru a jeho malé muziky. Velký úspěch měl pak jako solový zpěvák dechové hudby s Lesankou, Plzeňačkou, Plzeňskou dvanáctkou a Čerchovankou. František Ledínský zemřel 19. června 1989.

Na nahrávce z roku 1967 zazněly hlasy Jaromíra Horáka a Františka Ledínského. Hrál plzeňský lidový soubor, který dirigoval Jaroslav Krček. Rok 1967 byl z pohledu natočených a v archivu dochovaných lidových písní spíš podprůměrný. Celkem od ledna do prosince vzniklo 71 snímků plzeňského lidového souboru, jeho malé muziky, sboru Česká píseň, Konrádyho dudácké muziky a některých vybraných solistů. Co se ale v tomto roce dělo za zdmi rozhlasového studia? 8. ledna 1967 byl zahájen první ročník loutkářského festivalu Skupova Plzeň. 13. ledna došlo v Plzni k jedné z největších demoličních akcí v moderních dějinách města. Kvůli výstavbě čtyřproudé silnice a nového mostu přes řeku Mži bylo zbouráno 19 domů v Nejedleho sadech, dnes 35tníků, a v Komenského kasární a Pobřežní ulici. Během pouhých 6 vteřin bylo provedeno 24 výbuchů. Šlo o první a největší akci tohoto typu v celém Československu. Výbuch naštěstí narušil natáčení v Československém rozhlase. V březnu 1967 vznikla následující nahrávka Milady Peštové a malé muziky plzeňského lidového souboru v úpravě Jaroslava

S plzeňským lidovým souborem zpívala Milada Peštová. Znovu vás zvu do dobové Plzně roku 1967. 6. února otevřel Český fond výtvarných umění na náměstí Republiky nové výstavní prostory v domě u Červeného srdce, určené především západočeským umělcům. 18. února zahájil na náměstí Českých bratří provoz hotel Škoda. Budova o 13 poschodích měla 100 pokojů a 180 lůžek. Klientelu tvořili především zahraniční zákazníci Škodovky. 9. března v koncertním sále kulturního domu Peklo vystoupil přední rakouský popový zpěvák Udo Jürgens. A 23. března byl ve školním areálu středního odborného učiliště oborového podniku Škoda ve Skvrňanech na Vejprnické ulici otevřen kulturní sál s kapacitou 450 míst. Teď vám, milí posluchači, nabídnu dva vzácné archivní snímky z roku 1967. V tom prvním duo klenečských zpěváků Oldřich Heindl a Albert Švec doprovázejí dudáci Zdeněk Bláha a Antonín Konrády. Druhý snímek je vyhrazen mladému solistovi, tehdy 21-letému Václavu Švíkovi.

Tak to v roce 1967 hráli a zpívali Zdeněk Bláha, Antonín Konrády, Oldřich Heindl, Albert Švec a Václav Švík. Co se dál dělo v Plzni v roce 1967? 26. května pokračovala v Pobřežní ulici demolice budov a na Říčním dně byl proveden speciální výbuch, kterým byla prohloubena rýha pro uložení podvodních inženýrských sítí. 26. května navštívila Plzeň íránská delegace v čele s Mohamadem Rezou Šáhem Pahlavým a jeho manželkou královnou Farah. Delegace navštívila v doprovodu československého ministra zahraničních věcí Václava Davida, plzeňský prazdroj a Škodovy závody. 10. září se v Přírodním divadle na Lochotíně uskutečnila první Beat Jamboree pořádaná klubem mládeže Dominik. Na této akci, příznačné pro období uvolňování politických poměrů v Československu, se setkaly beatové skupiny z Německé spolkové republiky a Československa. Úplně jinou hudbu nahrávala v téže době v plzeňském rozhlasovém studiu Konrádyho dudácká muzika s Antonínem Konrádym a smíšený pěvecký sbor Česká píseň s dirigentem Jaroslavem Krčkem. Tak si jejich snímky poslechneme.

S Konrádyho dudáckou muzikou zpíval Antonín Konrády a jednu z nejoblíbenějších úprav českých lidových písní Jaroslava Krčka pro pěvecký sbor zpívala Česká píseň. Už přidám jen několik střípků z Plzně roku 1967. 20. září navštívil město v rámci svého ozdravného pobytu v Karlových Varech sovětský maršál Ivan Stěpanovič Koněv. 30. října bylo na Doubravce otevřeno nové nákupní středisko Centrum. Kromě obchodního domu se v areálu nacházel bufet a restaurace pro 120 hostů. 6. prosince vyjádřilo předsednictvo městského výboru Komunistické strany Československa znepokojení nad rostoucí emigrací plzeňských občanů do kapitalistické ciziny. V letech 1964 až 1967 opustilo republiku 68 Plzeňanů, zejména občanů v produktivním věku a s vyšším vzděláním, mezi nimi i 5 komunistů. 20. prosince byla v Plzni zřízena pobočka ekonomické společnosti při Československé akademii věd. Šlo o další příznak uvolňování politických poměrů, které, jak víme, přerušil až vpád bratrských armád Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Milí přátelé, děkuji, že jste přijali pozvání na cestu proti proudu času. Uvidíme, kam nás osudí dovede příště. V každém případě dnešní půlhodinku zakončíme snímky z roku 1967 v podání plzeňského lidového souboru Jiřího Ici Pospíšila a smíšeného pěveckého sboru Česká píseň zazní výběr z mysliveckých písní Jana Málka. Děkuji za vaši pozornost a přeji vám pěkný večer. Brzy naslyšenou se těší Zdeněk Vejvoda.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Oprava nádraží v Bečově na Teplou se kvůli ochraně netopírů protáhne o rok. Restaurátorky na zámku Kinžvart opravují ochranné schránky nejstarších fotografií. Maximální povolené ceny nafty a benzínu ve středu vzrostou a zítra bude oblačno i zataženo, místy déšť, teploty do 20 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Rekonstrukce památkově chráněného nádraží v Bečově na Teplou skončí až na jaře příštího roku. Správa železnic teď v budově dokončuje podlahy a omítky a pokračuje taky stavba zastřešení nástupiště. Součástí úprav budou i bezbariérové prostory, nové zázemí pro zaměstnance nebo stanoviště pro cyklisty. Rekonstrukce za téměř 63 milionů korun začala loni a původně měla skončit letos v květnu, říká mluvčí správy železnic Nela Eberl-Fríbová.
2: V lokalitě nádraží se totiž vyskytuje vzácný druh netopíru a proto se musí podle požadavku HKO Slavkovský les každoročně od poloviny dubna do konce srpna omezit práce, které by mohly narušit jejich rozmnožování.
0: Správa železnic počítá s tím, že vhodné podmínky pro život netopíru zůstanou v budově zachované i po dokončení rekonstrukce. Na zámku Kinžvart opravují restaurátorky historické schránky, ve kterých jsou uložené nejstarší fotografie. Takzvané daguerotypie pocházejí z roku 1840. Restaurátorky musí při výměně krycích skel a čištění papírových rámečků postupovat velmi opatrně, protože obraz je extrémně křehký. Podle kastelána Ondřeje Cinka práce souvisí s plánovanou novou expozicí.
3: Právě tady ten soubor našich nejstarších daguerotypií už je v obalech, které žili a pro jejich ochranu a uchování je třeba právě restaurovat tu obálku, tu kazetu, ve které jsou ty obrázky daguerotypické metody uchovávány.
0: Novou expozici zámek Kinžvart představí na konci letošního roku. Cenový strop na pohonné hmoty zítra opět vzroste. 1 litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů. To je o 28 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty zítra stoupne o 15 haléřů na 42 korun a 17 haléřů. Opatření proti vysokým cenám paliv platí zatím do konce měsíce. Poradce pro národní bezpečnost Hynek Moníček by měl působit jako velvyslanec Česka při OSN. V rozhovoru pro deník CZ to dnes řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Doplnil, že zatím neví, jestli k Moníčka na postu někdo nahradí, ani kdo by to případně mohl být. Pozici vytvořil bývalý kabinet Petra Fialy z ODS před 4 lety. Působil v ní Tomáš Pojar, který skončil v polovině prosince s nástupem vlády Andreje Babiše.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody. A ulice Valdštejnova v Chebu je uzavřená z důvodu opravy kanalizace. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: To, že existuje alkoholismus, všichni víme, ale paní magistra dnes přišla do Hezky česky se slovem tabakismus a snaží se mě přesvědčit, že je to poměrně rozšířené slovo. No tak v jakém prostředí, to nám povězte.
2: Zejména, řekněme, v odborném prostředí, psychologické texty a podobně, ale čím dál častěji vlastně v rámci boje proti kouření, dříve proti nadměrnému kouření, dnes už proti kouření vůbec, se pořádají různé kampaně, které jsou určené pro veřejnost, pro žáky základních škol a podobně. A tam se tenhle výraz začal objevovat velice často. On už trochu působí jako diagnóza, že? Když tam máme tu příponu ismus.
1: On taky je výraz nikotinismus, dokonce označení nadměrného přijímání nikotinu obsaženého v tabáku. Mimochodem, když už jsme u toho slova tabák, tak kde se vzalo? Člověku přijde, když se nad tím hlouběji nezamyslí, jako hezké české slovo.
2: Relativně domácky asi zní. A zajímavé je, že do české slovní zásoby bylo přejato až v 17. století, kdy žoldnéři za 30leté války sem vůbec ten tabák přinesli a získal si velikou oblibu samozřejmě společně i s tím označením. Ti žoldnéři ze západní Evropy dostali tabák z Ameriky, jak asi tušíme, a jazykově, tedy etymologicky, to slovo z francouzštiny přešlo do češtiny, do té francouzštiny se dostalo
1: ze španělštiny jistě.
2: Ano, a Španělé ho přivezli z té Ameriky ze slovní zásoby Karibu, karibských indiánů.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Dobrý večer. Mangau savorenge sosan amensa lačera te šukar šuněben. Hudba, která spojuje generace i kultury. Projekt Sons of Roma vytváří prostor pro setkávání, sdílení a radost ze zpěvu. Na workshopech se setkávají lidé napříč generacemi. Spojuje je síla emocí a harmonie romských písní. Jak říká zakladatel Otto Bunda, hudba dokáže otevřít srdce a propojit lidi napříč rozdíly. Součástí každého víkendového workshopu je navíc i koncert, kde účastníci sdílejí hudbu s publikem. Spolu s ním stojí za projektem i zpěvačka a manažerka Astrid, která se stará o jeho rozvoj i organizaci. Zakladatel projektu Otto Bunda v minulosti dlouhodobě spolupracoval se sbormistryní a pedagoškou a zpěvačkou Idou Kellarovou a Dežou Duždou. V tomto roce chystá Sons of Roma sérii workshopů a koncertů v Česku i v zahraničí od Nového Boru přes Chrudim a Uherské Hradiště až po Prahu nebo České Budějovice. Na jednom z víkendových workshopů v Praze natáčel Dušan Vagaj.

0: A stále posloucháte Oroma Vakeren. Pěkný večer. V sobotu 16. května se konalo pietní setkání potomků přeživších holokaustu Romů a Sintů, kteří si připomněli památku romských obětí nacismu. Akci pořádal spolek Romů a Sintů v České republice společně se spolkem Křesťanské pomoci Brno. Setkání zároveň připomnělo Den romského odboje, spojený s událostmi z 16. května roku 1944 v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau. Pietní akt se uskutečnil v areálu bývalého protektorátního takzvaného cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu. Mezi srpnem roku 1942 až zářím 1943 jim prošlo 1396 mužů, žen a dětí. Z nichž nejméně 207 zde zemřelo. V srpnu 1943 bylo 749 vězňů deportováno do Auschwitz-Birkenau, kde většina z nich zahynula. Na místě pietního aktu natáčela kolegyně Iveta Durdoňová, která oslovila vládní zmocněnkyni pro romskou komunitu Lucii Fukovou.
1: Paní zmocněnkyně, jsme na místě, kde byl bývalý koncentrační tábor. Jak na vás toto místo působí, když tu vidíte děti?
2: Je to vlastně hrozný pocit. Teď tady zrovna mám malou holčičku u sebe a když si jako představíte, co tady museli zažívat ty naši předci, jaký utrpení a to, že jim tady umírali vlastní děti a museli to vidět, anebo byly poslány do koncentračního tábora do Osvětimi, tak je to něco, co prostě nemůžete prostě pochopit, ani nechcete pochopit, protože to nejde pochopit. Že někdo vraždil, perzekoval, tak to prostě nechcete absolutně tolerovat a vůbec si to nechcete jako připouštět. To, že tady jsme společně, znamená to, že ty věci nesmíme zapomenout, musíme je sdílet. To, že tato akce je hodně komunitní rodina, je o to víc hodnotnější, protože jsou tady všechno příbuzní těch lidí, kteří tady trpěli. A tohle je potřeba ukazovat, protože tohle není nějaká šaráda, přehlídka prostě politiku a podobně. Tady k tomu musíte mít vztah a tady jsem taky proto, protože moji příbuzní trpěli za druhé světové války a já to považuji za povinnost přicházet na takovýhle místa.
1: Paní zmocněnkyně, byl někdo z vaší rodiny v koncentračním táboře?
2: Já v sobě musím hodně balancovat tu roli vládní zmocněnkyně a současně ženy, Romky, která opravdu z největší pravděpodobností tady měla i své příbuzný, protože moji prarodiče o této části rodiny, která pocházela z moravských Romů, vůbec nikdy nehovořila. Můj praděda Jonáš Danihel utekl z Moravy na Slovensko a vlastně díky němu žiju. A tohle jsme si jako nikdy v životě v naší rodině neuvědomili, protože moje maminka pochází ze západního Slovenska. Ona už se narodila v západní Slovensku v Čárech a praděda Jonáš Danihel pocházel z Veselí nad Moravou. Teď jsme se to vlastně jako nedávno dozvěděla a jeho rodina z největší pravděpodobností byla tady a skončila v Osvětimi.
1: Paní Silvie, vy jste se sem vydala se svým přítelem, vy jste nevidomá. Věděla jste, kam jdete?
3: Věděla jsem to úplně přesně. Náš přítel Matěj Nový, který je jak naším pastorem, tak i naším velmi dobrým přítelem, pozval nás sem, aby jsme viděli, kde jeho rodina byla. Řekl nám spoustu příběhů o své rodině, o sobě i o tom všem, co se tady dělo. Já pocházím ze slovenských Romů. Naše rodina taky zažívala hodně útrap v druhé světové válce. Moc se o tom nemluvilo, bolelo je to, ale když se o tom rozpovídali, jak mi prarodiče, moje prababička, nedá se to popsat. Ale nezapomněli na to do konce života, co žili. Co tady cítím? Obrovskou bolest a těžkost. Necítím tady beznaděj, ani sebelítost. Cítím jenom lítost nad tím vším, co se stalo.
1: Co toto místo pro vás znamená?
4: Tady byla strašná muka, že bychom to nechtěli už nikdy zažít, protože pro ty naši děti, aby byl ten mír stále,
5: Já jsem tady měl dědečka, František Daniel, který naštěstí taky přežil. Zbytek rodiny zůstalo tady a zbytek bylo převezeno, opravdu přesně nevím všechno kam, kde si byli spáleni nebo byli prostě do plynu daní. Takže jsem strašně rád, že jsem mohl najít svého dědečka, který přežil, jediný z rodiny, protože bez něho bychom tady ani nebyli. To je můj syn Gustavo.
1: Kolik ti je let?
6: Je 15 let.
1: Seš na místě, kde trpěli Romové. Seš tady poprvé?
6: Ano, jsem tady poprvé.
1: Jak na tebe to místo působí?
6: Velmi smutně. Když jsem viděl ty, jak tam spíjou lidi, ty fotky, jim toho strašně líto.
1: Tvoje generace vnímá holokaust nebo druhou světovou válku?
6: Jako někteří, jo, někteří neznali, že pro mě to znamená velký smutek.
5: Já chci jenom dodat, že vlastně svoji generaci, třeba já, tak už učím, aby věděli, kdo byl jejich dědeček a tak dále. Vlastně pak už oni to můžou předávat dál a dál.
0: My jsme v závěru dnešního Oromova Keren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Palikerautumenge, lačirat. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než unijní průměr. Samopše na Kutnohorsku opravují lávku přes Sázavu. Zítra bude oblačno, teploty až 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních 2 let prodloužila o 0,5 roku na současných 659 dní.
3: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde.
4: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průměr. Důvodů je přitom víc. Nové léky jsou složitější na posuzování, ale roli hrají i delší schvalovací procesy.
3: Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
4: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací procesy, posílit kapacity úřadů a rozvolnit některá omezení, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Lávka přes Sázavu u obce Samopše na Kutnohorsku bude opravená do konce listopadu. Statici ji zavřeli před 5 lety kvůli havarijnímu stavu. Práce bude stát 38 milionů korun. Část peněz poskytl Státní fond dopravní infrastruktury a taky Středočeský kraj. Most je podle nezávislé starostky Jitky Mitaš-Kratochvílové velmi důležitou spojnicí.
5: Pro celou místní část Samopše je to jediná přístupová cesta k veřejné železniční dopravě. Do této části nejezdí vlastně ani autobus, takže pokud lidé nemají vlastní osobní automobil, tak jsou bez možnosti bližšího spojení s okolním světem.
2: V pražském Rudolfinu koncertuje český dirigent Jakub Hrůša s Českou filharmonií. V rámci pražského jara zazní festivalová premiéra houslového koncertu skladatele Luboše Fischera. Na mezinárodním hudebním festivalu vystoupí také moldavská houslistka Patricia Kopačinská. Sport. Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný, to platí i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný. I tak se dnešního tréninku zúčastnil bez 2 hráčů kompletní kádr.
6: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba 2 tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden. Takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela a je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
2: Češi se s Italy utkají ve středu od 16:20.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech, zejména na Moravě a ve Slezsku, pak odpoledne a zpočátku večera čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu ve směru zde jedničky na letiště se rozjíždí kolona od exitu 15 na Lochkov. Osobní auta v levém pruhu jedou pomalu kolem 5 minut, kamiony v pravém pruhu pomaleji a o něco déle až na 18. kilometr. Tam před Ořechem řešili nehodu, před chvílí odjeli i z odstavného pruhu, takže by se měla kolona postupně rozpustit. A na silnici 2 z Prahy na Kutnou horu pozorně mezi Vyšlolovkou a Kozojedy po nárazu auta do stromu u odbočky na Štíhlice omezený průjezd. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Znát ho můžete z televize, divadla i jako moderátora Rádia Junior. Kolda ze seriálu Ulice má hodně naplno. Rozjíždí i hudební kariéru. Petr Komínek je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den všem posluchačům tohoto krásného Českého rozhlasu, který tu máme v České republice.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal Petr Komínek, herec a hudebník, původem z Brna. Konzervatoř už studujete tady v Praze. Bojoval jste s brněnským hantecem?
1: Jo, hodně. Teď by se hodilo říct jako svině. Ne, já musím říct, že profesorka na jevištní mluvu tak se dlouho snažila mě odnaučit ten brněnský dialekt, ale hlavně i kolegové a okolí. Tak když jsem řekl rožni nebo pojedem šalinou, tak tohle mě spíš odnaučilo ty reakce těch kamarádů a těch herců, kolegů, kteří mají z Brna i trošku srandu, ale já jsem na Brno hrdej a když chcu, tak to zapnu, tu brněnštinu.
0: A zapnete to opravdu v té kvalitě, v jaké to bylo, než jste se přesunul do Prahy, nebo už ne. I třeba Brňáci vám říkají, no tak tam už je ta... No tak, tam už je to předěláno.
1: Tak je to předěláno. Já myslím, že je to možná i lepší, než to bylo předtím, protože teďka do toho dávám i trošku herectví, že to trošku jako zveličuju tu brněnštinu, ale spíš teďka, i kdybych mluvil sebevíc brněnsky, tak už Brňáci ví, že jsem v Praze a i kdybych měl nejlepší brněnský přízvuk, tak to, že bydlím v Praze, to nezachrání, jako by rozumíte. Takže si myslím, já už mám tu Prahu v sobě takovou zarytou, no. I děda to nerad slyší a když jsem odcházel z Brna, tak mě všichni z rodiny a ze strany Komínků, děda a táta apelovali, jsi z Brna, tak si na to jako mysli a nezapomeň, odkud, z jakýho hnízda si vypadnul. Takže já jsem na to jako hrdej a musím veřejně říkat, že jsem z Brna, ale rád to veřejně říkám.
0: Tak a když se vrátíte do Brna, máte čas, navštívíte svoji rodinu, tak přichází do toho hantece, do toho vašeho nářečí. Mluvíte prostě po vašem? Hned to tam skočí?
1: No tak mamka ani úplně moc, ne? Ta rodina, jako mám z mamčiny strany, to vůbec, ale tátova to jo. Tam ne, že bych zapnul, protože jako bych chci, ale tam to tak samo. Jako jak toho tátu slyším, táta má jako silný ten brněnský přízvuk. On je zelenář a tráví svůj život vlastně na Zelenáku, což je prostě krásný takový náměstí v Brně, který je slavný tím, že tam pořád funguje ten klasický trh, tam po sobě jako prodejci hulákají, kdo má ten květák za kolik a tam to je fakt výborná atmosféra, tam jsem i já jako strávil svoje dětství v podstatě, takže táta je tím hantecem a táta je jako echt Brňák. Mamka je Ivančice, Trboušany, tam to jako až ještě víc spodní Morava, ale táta je přímo Brňák.
0: A jakému třeba slovu, když tady v Praze ho vyslovíte, tak vám třeba nerozumí, nebo se mu, pardon, smějí třeba, nebo si říkají, že to je divné?
1: Tak třeba prigl, tak to říkám často, že vy tady v Praze nemáte žádný takový pořádný prigl, ani co, tak tím je přehrada, prigl je přehrada. Potom říkám často, že opět použiju to, že mám modr jak svině, tak to je hlad, že mám jako fakt velký hlad, tak to taky třeba často jsem tam použiju, ale potom všichni už ví, co je to rožni a co je to šalina, to jsou takový ty ohraný, ale šalina říkám jako často a rád pořád, víceméně.
0: I tady v Praze nám jezdí tedy šaliny, podle
1: no jasně,
0: vás.
1: No jasně, ne, tak když mám třeba nějakou historku, která je spojená čistě s Brnem a tam jsem byl v tramvaji, tak tam to zachovávám to šalina. Ale když už to je nějaká nová vzpomínka, je to tady z Prahy, tak to už je tramvaj.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste byl takovým šaškem, bavičem, když jste byl dítě nebo chodil jste na základní školu. Zůstalo vám to?
1: Tak jednoznačně, já myslím, že to je i to, proč dělám to divadlo, protože jsem se tam nějak v tom našel a i teďka zkouším novou hru a tam hraju takovýho milovníka a mně to hrozně nejde, nebo já mám pocit, že mně to nejde, že to není role pro mě, protože já mám rád, když jsem ten nosič toho humoru, tam je to zrovna David Novotný a Aleš Háma, takže tam to fakt jako z toho vyplyne to, že to jsou komické postavy a já bych hrozně chtěl ty postavy hrát místo nich, ale hraju toho milovníka, který se zamiluje a i vlastně to je v něčem hezký, ale víc mě baví ten šašek a to je tak celoživotně, no.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Komínek, který o sobě dal vědět zejména v seriálu Ulice. K tomu se také dostaneme, ale ještě zůstaňme u vašich studií. Vy jste se z Brna tedy přesunul kvůli studiím do Prahy na Pražskou konzervatoř. Měl byste letos maturovat. Uhum. Jak je to? Sedíte tady ve studiu, přijel jste z nějakého představení, tak kdy se budete připravovat?
1: No právě, ne, tak já jsem udělal didaktický jazyk, písemky, úspěšně, angličtinu i češtinu, což byl velký zázrak i pro moje rodiče. A ústní jsem si odložil na září, no, protože jsem tak jako nějak, teďka zase odjíždím na 3 dny do Znojma, takže já ten celý týden, kdy ty ústní probíhají, tak vlastně jsem nevěděl, kdybych to tak jako mohl sfouknout. Tak jsem radši řekl, tak já to nechám na září. A je to dobře, protože do toho se učím scénář do té nové divadelní hry, co jsme tady mimo éter si povídali, takže bych vůbec neměl kapacitu. Ale vím, že na tom konci srpna si to párkrát přečtu a budu dobrý.
0: A budete, jako projdete. A ostatně hvězdy září v září.
1: Tak... No právě, já fakt si z toho jako nedělám těžkou hlavu. Tím, že tam pokračuju, udám si absolutorium, že ani nejsem jako nějak, že bych měl třeba jít na Damu a teď řešil, mě tam nepustí, když tu maturu neudělám. Mě to nějak netrápí. Já myslím si, že pokud zatím jako žiju a funguju tady tím stylem, který se mně jako hrozně líbí, tak i kdybych tu maturu neudělal, ale ne, jako to bych měl, tu maturitu aspoň.
0: To byste měl. Vy říkáte, vás to nějak netrápí, neznepokojuje, co vaši vyučující, ty nezvedají obočí, nepozvedávají?
1: Ne, právě, že ti mě v tom hrozně podporujou, protože sami jsou to aktivní umělci, takže prostě ví, co je to gro. Takže když jsem si měl vybrat, jestli jet na 4 dny do Znojma a hrát dneska v Liberci, a nebo čekat, kdy budu maturovat, tak všichni pochopili, že co si vyberu a i oni sami by si vybrali to, co já.
0: Tak, vy jste říkal, že budete pokračovat ve studiu. Neplánujete jít zkusit Damu, zkusit přijímačky třeba příští rok?
1: Ne, ani ne, protože je to studium toho herectví je hrozně kolektivní záležitost a to Damu obzvlášť jako hodně preferuje to, když ty studenti jsou 100% na tu školu zaujatí, což já bych i hrozně chtěl mít na to ten čas, ale tím, že už jsem jako trošku odjel jiným směrem, tak by mě to hrozně omezovalo a dneska je ta doba tak hrozně rychlá, že já bych měl strach z toho, že bych prostě nevím, 2 roky netočil, nehrál a už by potom o mě nikdo nestál. No.
0: Že byste z toho vypadnul a už byste nebyl na vlně. Dá se říct, že jste teď na vlně, hrajete v Ulici, hrajete v divadle, vydal jste desku, která se jmenuje Koukám tě, které se také dostaneme. Tak máte ten pocit, že teď jedete?
1: Já jedu jako draka, ale to je ten můj styl, který mám rád právě, že a i kdybych na té vlně necítil, že nejsem, nebo bych cítil, že na té vlně nejsem, tak bych něco rychle vymyslel, abych zase na té vlně byl. Takže já jedu už takový 3 roky na vlně a vyhovuje mě to.
0: No. Vy jste zmínil premiéru, která vás čeká 24. června. Ano. My jsme se tady o té hře bavili, vy tam hrajete milovníka, teď nevím, co všechno jsme řekli mimo mikrofon a co na mikrofon, ale jak probíhají zkoušky vlastně? Kdy vy zkoušíte?
1: No, zkouší se každý den od 10 do 2, což je perfektní. Tady ten herecký život v tomto miluju, protože se jako vyspí člověk v klidu a má tu zkoušku, pak jde domů. Takže zkoušíme tady ty 4 hodiny a je to parádní. Tam ti kolegové, o kterých já můžu čerpat. A to je ta velká taky výhoda, proč jsem rád, že hraju už jako teďka a mám tu možnost, protože čerpat od těchto kolegů, jako je tam třeba Lukáš Vaculík, Lucka Polišenská, nebo ten Aleš Háma, David Novotný, Radim Fiala, tak to jakoby je to nejvíc, co já můžu jako mladý herec jako dostat. Takže to zkoušení je perfektní a je to hrozná sranda. Ale jen tam moje role prostě není sranda, no, ale já se s tím nějak jako musím vyrovnat, no.
0: Ano, ten milovník, to jste zmiňoval. Chodíte si pro rady ke starším kolegům, nebo zkrátka jenom sledujete jejich, je při práci a to vám stačí?
1: Tak oni většinou radí sami, že jako třeba včera baraková krásná jako situace, já umím pro vás, což je jako taková moje oblíbená věc, v každý inscenaci já dělám pro vás, i u lidí je to poměrně oblíbený. No a teďka ta moje alternace vždycky ten pro vás neumí a já jsem se jako snažil, mě to bylo líto, že se jim to líbilo a on chudák ten pro vás neuměl a nevěděl, co udělat jako to náhradní a já jsem se snažil jako mu nějak, buď dobrý, Pepo, ono to, a Lucka Polišenská, hele, nemluv. Ono to je lepší, nemluv, bude to ještě horší, on pak bude ještě z toho víc špatnej. Takže ba naopak ty rady přichází jako od nich samotných, ale když potřebuju, tak se rád zeptám.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech

Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Petr Komínek, který v seriálu Ulice stvárnil postavu Martina Koldy. Víte, že když se Ulice začínala točit, tak vy jste ještě nebyl na světě?
1: Vím to moc dobře a dělá mě to hroznou radost. Vždycky, když ti starší kolegové, prosím tě, když ty vůbec nebyl na světě, když já už jsem tady říkala první dialogy. Ale je to i o tom, že já jsem taky na ulici v podstatě vyrostl, protože moje mamka jako je faninka Ulice, takže mnohdy u nás v obyváku jela Ulice. O to víc pro mě bylo úplně fascinující potom se poprvé procházet po tom náměstíčku a vlastně pořád jsem takový jako fanoušek toho. A to je i možná vždycky důvod, když mi táta říká, nebo rodina, hele, nebuď, nepřepichni, buď stále pokornej, že ono samozřejmě k tomu hodně vybízí tady ten život, že se z toho mladýho pokornýho kluka z Moravy stane třeba něco jiného. Ale tím, že já jsem pořád tak jako fascinovaný těma ateliérama a tím, že to můžu dělat, tak pořád ještě si říkám, dobrý, ještě seš pořád pokornej, je to dobrý.
0: Vy jste ale původně dostal nabídku na epizodní roli. Měl jste být v Ulici velice krátce, pak ta vaše role se celá rozšířila, zvětšila, jste tam vlastně dodnes a máte tam hodně, hodně prostoru. Mm-hmm. Ještě než jste začal studovat Pražskou konzervatoř, tak a říkáte, že Ulice byla vaším seriálem, tak měl jste takový třeba i sen? Probleskl vám to někdy hlavou? Tam bych si zahrál.
1: Ne, vlastně vůbec ne. To bylo tak všechno rychle. Já jsem šel z Brna, když jsem studoval umělecký gymnázium 4 roky, do Prahy s tím, že uvidíme, co to dá. Šel jsem převážně studovat muzikál, takže jsem se viděl spíš tou cestou fakt v tom divadle, ale že by přišla v 15 nabídka do nejvíc populárního seriálu v České republice, to mě vůbec nenapadlo. Byl jsem nohama na zemi.
0: Nohama na zemi, a co na to vaši rodiče?
1: No, ježišmarja, pořád mamka, vždycky, když jedu na Moravu, tak píše, vem nějaký podpisový kartičky, já je musím rozdat v práci, nebo jsou nadšení. Teďka nedávno mamka byla v Praze, tak jsem jí tam provedl do těch ateliérech a je to hrozně hezký. A i táta se kouká s jeho manželkou, jsou nadšení. A jí, to byl ten bod, kdy i třeba táta jako fakt pochopil, že to herectví může být moje zaměstnání a že se o sebe zvládnu postarat v té Praze sám.
0: Toho přesvědčilo?
1: Asi jo.
0: Ta vaše role v Ulici. A byla doba, kdy vás od herectví zrazoval právě proto, že to povolání je zkrátka nejisté?
1: Je to nejisté. Táta jako ne, že by mě přímo zrazoval.

0: On ani neví, jak moc to je nejistý. Oni přece ti lidi, kteří moc divadlo a herectví jako nejsou přímo v tom, tak nevidí pak, tady vidí jenom v televizi super úspěšní lidi, ale neví, že ti lidi pak třeba rok netočí. On mě spíš zrazoval z toho způsobu života, jakým spousta herců žije a tím, jak je zvyklý na to, že třeba peníze získá tím, že něco vypěstuje, stará se o to, pak to někomu prodá a vidí zatím tu cestu, tak moc nerozuměl tomu, jak to, že já můžu mít peníze za to, že jsem třeba v rádiu a jenom něco povídám. No, tomu jako fakt nerozuměl, ale až teďka pochopil, že je to zaměstnání. Ale táta spíš nás miluje s bráchou, takže nás chtěl mít doma v Brně. A představa, že toho jednoho syna ztratí, a vlastně v podstatě jo, protože už toho času není tolik, takže se moc nevídáme. Nevím, jestli úplně ztratil, ale zkrátka jsem daleko. Takže spíš kvůli tomu mě odrazoval. Chtěl ty kluky svoje mít u sebe, no.
1: Tak naštěstí v dnešní době různé technické vymoženosti, tak se můžete vidět, slyšet vlastně denně.
0: Jo, je to pravda, no, je pravda, ale já i ty telefonáty rodičům bych mohl trošku jako zlepšit, no, a volat třeba častěji, že mnohdy táta, musím mu zavolat, že jsem ho dlouho neslyšel, i to bych možná měl zlepšit, ale fakt je to tím, že jako já jedu non-stop, no, takže často to není, že bych nechtěl, nebo je to zkrátka někde moc, no.
1: Udělejte to, zavolejte rodičům hned po vysílání.
0: Provedu.
1: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Petr Komínek, herec, který především seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy. Tady ta píseň, skladba, která teď dozněla, vám musí být blízká.
1: Mm-hmm. No ne, vyloženě tahle ta skladba, to provedení od Lucky Bílý, to na to úplně tolik zvyklí nejsme, ale ano, ta znělka, to je taky krásný. Já se bojím, a to se asi nestane, že by tu znělku někdy změnili. To podle mě ani není reálný, že to je tak, to je člověk, který Ulici nikdy neviděl, tak ví, jaká je to znělka. A i o tom to, já jsem říkal, že ta Ulice je v něčem jako Friends. Já miluju Přátelé a je to takový kultovní jako seriál a to je i ta Ulice v podstatě. Pro mě. Není to jako světový, jako jsou Přátelé, ale na český jako poměry zkrátka Ulice jako nemá konkurenci. Snažili se ji někdo vytvořit, ale nepovedlo se nikdy.
0: Tak a když se podíváme na tu vaši postavu, tak to je docela slušný záporák a měl by se trochu vyvinout, asi ne v úplného kladěse, to asi nelze, ale bude se nějak zlepšovat jeho charakter?
1: Teď už se začíná zlepšovat, už začíná být hodnej, teďka by se snažil zase zpátky o tu Lauru, kterou stvárňuje Anička Fučíková, takže teďka vypadá, že je kladěs, no. Ale byl velký záporák a to bylo skvělý. To mě v něčem hrozně chybí.
0: To vás bavilo více než...
1: No jasně.
0: Teď je nudnej
1: pro
0: vás?
1: Ne, vyloženě on Kolda nebude nikdy nudnej, protože tam dávám i kus sebe někdy v tom humoru, takže já si ho neudělám nikdy nudnýho, ale ty záporný scény, ty rvačky a opilost a hádky s Honzou Dulanským a tak, ty mě jako v něčem hrozně chybí, no. Teďka točíme, že si povídáme prostě v salonku u kávy o holkách, tak říkám, ježiš, to je nuda. Hádky byly o něco lepší, ale zase... Já vnímám to, že třeba jak zpíváme a koncertujeme, tak vždycky poznám, jaký období je lepší. Když jsem v Ulici zlej, tak to moc lidi jako mě nechtějí a když jsem hodnej, tak najednou Petr Komínek je.
0: Aha, tak by vám to paradoxně tady mělo pomoct.
1: Jo, jako, ale právě proto si myslím, že je i super, že on byl zlej, o to víc vyzní to, že je teďka hodnej. Kdyby byl pořád hodnej, tak nikdy si lidi řeknou, a on je tak hodnej teď.
0: Teď se vyvíjíte v dobrého člověka. Mm-hmm. Když zmiňujete vaše koncertování a muziku, tak nedávno jste vydal novou desku nebo CDčko Koukám tě. Už je to třetí.
1: Ano.
0: Není to váš začátek nějaký. Proč jste vydával desku teď? Co vás k tomu přimělo? Fanoušci?
1: No, tak samozřejmě i to, že jsem si řekl, že už jsem v nějaký pozici, kdy ty věci, které tvořím, uslyší mnohem víc lidí než tehdy, že už mám nějaký jako větší zásah.
0: Díky Koldymu.
1: Ano, díky Koldymu. Ale hlavně i to, že mě hrozně chybí tvořit. Já jako jsem tvořivý člověk a ačkoliv miluju natáčení, tak tam toho tvoření moc není. Tam mám scénář a je to jako takovej rychloběh. Proto miluji zkoušení v divadle, tam je jako prostor na tvoření. Ale to tvoření, který můžu dělat kompletně já sám, tak je ta hudba.
0: Tak je ta hudba. Proč Koukám tě? Čím je inspirována ta deska? Je to čistě váš počin?
1: Ano, ano. Já bych nikdy nemohl zpívat něco, co mě napíše někdo jiný. To já...
0: Čili všechny písničky, všech 8 písní tam je?
1: Ano, 8 jsem tak napsal já. Jedna je tam ve spolupráci s Liferem, ta taková rapová, ale jinak všechny, tak to jsem já. A jsou to, já používám hudbu a texty a písničky jako takovou terapii, protože terapie dneska hodina stojí třeba 1000 korun, tak mně přijde lepší si spíš sednout doma ke klavíru a vypsat se z toho. Takže vlastně je to dost osobní zpověď a všechny ty písničky. Jako jsem tam hodně já.
0: Takže tvoříte, ostatně tvoříte i v Českém rozhlase a o tom se budeme bavit za malou chvíli. Naším hostem je Petr Komínek.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: V Alex a host si povídám s hercem, hudebníkem Petrem Komínkem. Byť se dnes vidíme poprvé, tak vy jste vlastně mým rozhlasovým kolegou, protože moderujete v Českém rozhlase. Slyšet vás můžeme na vlnách Rádia Junior, kde moderujete ranní restart. Jste ranní ptáče?
1: No nikoliv.
0: Ajajaj.
1: Nikoliv. Já vždycky, když v to pondělí odmoderuju a nemám pak třeba něco jako na celý den, tak jedu domů a jdu spát zase po té moderaci. Nejsem ranní ptáče, já nevím, mám radši fungování jako do večera, jako klidně jdu spát ve 2 ráno a to mě vůbec nevadí. Přece jenom představení všechny jsou až večer, potom třeba dneska je taková ta doba těch zájezdů, že všechny divadla vyjíždí, takže častokrát jsem doma o 2:30 po nějakým zájezdu, a takže rána jsou těžká. Ale zase je pak hezký, teďka už jsou ty rána mnohem hezčí, už je jako hezký počasí a vstát dřív, udělat si vajíčka, dát si je na terase je vlastně něčem hrozně fajn. Ale ne, prostě radši do noci.
0: Raději do noci nebo snídaně pomalu k obědu. Takže pondělní rána jsou u vás náročnější. Jak se připravujete, třeba jak dlouho dopředu se připravujete na vysílání?
1: Když jsme začínali s kolegou, s Karlem Klementem, tak jsme si vždycky volali, třeba když to byly tehdy pátky, jsme moderovali, tak v úterý jsme měli jako večerní telefonát a společně jsme tvořili scénář. Teďka už se podíváme, jaký je téma, jo, tak to obkecáme. Zařídíme si ty zprávy, které tam jsou povinné, a takový ty informace, které musíme vědět, ale jinak jedeme jako velkou impro show. Ale to je tím, že tam jsme ve dvou. Když moderuju sám, a to se jako taky stává dost často, tak tam se připravuju, ale už to není tak ten týden dopředu, téměř už je to den předem vlastně.
0: Je to, zapadá to mezi ty vaše, vy jste takový multifunkční, my jsme se mluvili o hudbě, hraní, teď je moderování, je ještě něco, co jsem vynechala?
1: Teď jsem někde četl. A
0: také tančíte, vy jste ano, vyhrál Roztančené divadlo, abychom doplnili ještě.
1: Ano, to právě, to mě jednou překvapilo. Petr Komínek, moderátor, herec, muzikant a tanečník. Tak to tanečník mě pobavilo velice, to pobavilo i moji učitelku tance ve škole. No, tanečník, asi jo, ale není to nic, že není to věc, kterou bych se jako prezentoval tím tancem, protože pak lidi chtějí vidět, jak tančím, a je to mnohdy, říkám, tak pojď nějaký muzikál, tam uvidíte, co umím. Ale jo, moderování je ta moje cesta, to mě hrozně baví, jako já myslím si, že právě i o tom je to herectví tak hrozně perfektní, proč to tak hrozně miluju, protože je to hrozně jako obsáhlý. Dubbing, moderování, ten tanec. Dneska, když herec neumí tančit, tak je to jako velká komplikace. Když neumí zpívat, je to velká komplikace. Takže mě vyhovuje hrozně v tom, že tak nějak jako zvládám zatím téměř všechno.
0: Proto jste si zvolil i muzikálové herectví?
1: Tak kvůli tomu tanci vůbec, to já jsem říkal, já hraju, zpívám a snažím se i tančit, hlavně kvůli tomu zpěvu. Ale pochopil jsem, že prostě ten tanec je jako fakt potřeba, že i teď, když mám třeba roli v muzikálu a nejsem jako kampeny, jak se jako začíná většina v České republice, tak i ty role tam mají jako tanec. A nevymluvím se z toho, že ale já jsem role, no to někoho nezajímá, že jsi role, jsi v muzikálu, tak pojď tančit. Takže ten tanec je velkou součástí, ale není to jako nejsilnější. Já mám 7 spolužaček a když mám tančit vedle nich a tam ty holky jsou velice jako v tom dobrý a i mnohem víc jsou třeba tanečnice než zpěvačky, ale tančí, tak já se cítím jako hrozně.
0: V jaké muzikále vás teď můžeme vidět?
1: Tak takovej největší Děti ráje 2, což je hit muzikál, to dělá Sagwan Tofi, tam hrajou showmana, což je hrozně vděčná role, to miluju. Ačkoliv ten muzikál je fyzicky náročný, trvá pomalé 4 hodiny, podle toho, jak se Sagwan dobře vyspí, tak já to miluju, protože lidi milujou tu moji roli showmana a smějou se tomu a ten smích je pro mě jako hrozně kouzelná věc a říkám, že je to pro mě mnohdy hezčí než honorář, ale pak netka řeknu, ale hlavně si z toho nic neberte, produkce, i ten honorář potřebuju.
0: A potlesk, ne?
1: A potlesk, ale ten smích, když se lidi smějou něčemu, co já udělám, to je to nejvíc. Takže proto já to miluju, protože tam jsem velice vtipný, nebo mám ten pocit. A ten zámecký hotel a no a jaký muzikál, to je vlastně všechno, já mám spíš tyči. No ano, takže to je vlastně všechno, ale teď se chystá Čas růží, budu v Dětech ráje 1, takže to jedeme velkou halovou show a tour po České republice a po Slovensku, tam jsme i v Košicích, to taky bude super ježdění, tam si asi zalítnu letadlem do Košic, udělám si zážitek. No,
0: A to už by stačilo.
1: To už by stačilo.
0: Abyste to zvládl. Petr Komínek je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Petr Komínek, herec, hudebník a náš dnešní host. Vy také se věnujete takové bohulibé činnosti, řekla bych, s Míšou Dolinovou učíte děti etiketě.
1: Ano.
0: A to takovou komediální formou. Ta komedie, kterou hrajete, se jmenuje Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej.
1: Přesně tak.
0: Naučil jste se něco díky této komedii i vy?
1: No ježiš, hrozně, je to hrozně super. Akorát jsem na to jednou narazil, nějak jsem se potkal s Valerií Zavadskou a podal jsem jí ruku jako první já. Ale už 2 roky hraju o tom, že první podává ruku dáma. A já musím říct, že paní Zavadská mě jako i hned opravila. Jste se hezky představil, ale zásadní chybu jste udělal. Dáma podává ruku jako první. A já, ježíš, já to hraju 2 roky a neudělal jsem to. Ale jo, často, je to výborně napsaný, ta Míša to má zmáklý i možná proto se to hraje tak často a už tak dlouho, že vlastně prvně to dal Laďa Ondřej, ten z toho vyrostl a teďka to hraju já a musím říct, že Míša je výborná jako prodejkyně, my to fakt hrajeme často a ty děti to milujou prostě. Ty děti to milujou a hrozně se smějou a baví je to a učitelé to milujou, takže má to zmáklý a já to taky miluju, mě to hrozně baví.
0: A kdy z toho vyrostete tady?
1: Nikdy.
0: Do jaké doby můžete předávat etiketu?
1: Já myslím, že doufám, že nikdy. Já už to nechci nikomu předávat. Já to mám tak hrozně rád, že představa, že to nebudu jezdit. Musím říct, že někdy, když stávám v 5 ráno, přehrajeme v Aši, tak jako si říkám, možná by to někdo mohl převzít, ale potom jsem hrozně rád, že to hraju. Takže doufám, dokud budu mít tu energii takhle brzo vstávat. Já teda naštěstí máme jako řidiče, takže častokrát jako spím, ale když musím někdy jet sám, že pak někam přijíždím, tak mě chybí to spaní v autě takhle ráno. Ale doufám, že nikdy. Ale vždycky Míša jako chce, abych byl jako oholený, abych nepůsobil a to naštěstí tím, že Koldově v ulici je 16, tak já se jako holím, takže dokud se budu holit a nebudu mít bratku, tak myslím, že to bude OK.
0: Tak a dneska jste tady do studia k nám, do Karlína přijel z Liberce, kde jste hráli právě řízek, já tomu říkám řízek, teda prostě nepřežiju a ten řízek nezvedej. A dneska míříte do Znojma, kde budete zítra pokračovat.
1: Ano, 3 dny. 3 dny.
0: 3 dny a 3 noci.
1: 3 dny a 3 noci. Máme s Míšou masáž objednanou na čtvrtek tajskou. Doufám, že tam nebudeme ležet vedle sebe, to by bylo hrozně vtipný. Na víno půjdeme spolu, já to mám hrozně rád, zvlášť to Znojmo, tam mají krásný divadlo a je tolik míst, který já jsem jako objevil a i ty zájezdy, ať už s Kalichem nebo s čímkoliv jezdíme zájezdy, tak já to hrozně mám rád, člověk pozná tu Českou republiku mnohem víc, jako já už jsem byl téměř všude a to jezdím 2 roky, ty zájezdy.
0: Spojíte příjemné s užitečným.
1: Ano.
0: Máte,
1: jednoznačně.
0: Jak bude vypadat vaše léto? Vy jste zmiňoval to, že vás čeká maturita po prázdninách, ale že tomu tak zase tolik nedáte, tak budete mít nějakou dovolenou a vyrazíte třeba zpětně někam, kde už jste měl možnost být, třeba více procestovat?
1: No, v Česku asi ne, ale já miluju cestování, takový ty jako self-tripy, kdy jsem třeba sám byl v Dánsku, sám byl ve Švédsku, tam si dám 3-4 dny a vlastně chodím po městě a užívám si Skandinávii a já si vždycky zachovám měsíc volna, vždycky ulice měsíc netočí, tak já se snažím i v tom měsíci vyhnout všem představením a všem jiným závazkům a mít fakt ten měsíc volnej a vycestovat. Chybí mě Helsinky z té Skandinávie, takže si dát ty Helsinky, to bych si moc přál a nebyl jsem třeba v Paříži nikdy, což vnímám jako velký nedostatek, takže i tu Paříž si dát, v Římě jsem nebyl. Miluju cestování, miluju, takže bych ten měsíc chtěl procestovat. Snažím se nebejt co nejvíc doma, když mám to volno. Jakmile jsem doma 3-4 dny, tak první 2 dny uklízím, první 2 dny dělám věci, co jsou potřeba a potom nevím, co se sebou. Takže musím někde bejt.
0: Takže musíte cestovat, anebo už se musí objevit nějaká práce, nebo naplánovat si nějakou práci.
1: No, když nemám práci, tak já třeba ještě píšu příběhy, takže nahrávám audioknížku, teď jsou venku 2 díly, teď už to vidím jinak, to je taková knižní minisérie o 4 dílech, takže když mám volnou chvíli, tak dělám tady tohle, nebo píšu pohádky pro Amálku. To je taková kolekce pohádek o princezně Amálce a to píšu pro moje děti, že to nahrávám, já tam dávám i takový hudební podkresy a znělky, dělám k tomu hudbu, abych jednou to pak mohl pustit těm dětem.
0: Zkrátka stále tvoříte. Ostatní to jste mě přivedl na vzpomínku, že jsem někde zaregistroval, že vy byste chtěl hrát nějaké pohádce.
1: No jasně, je to stále... Ježíš, je. No, já myslím, že pohádka je ten bod, jakmile mamka začne vnímat, babička, že jsem herec. Jakmile začnu hrát v pohádkách.
0: Ne ulice, pohádka,
1: ne,
0: to
1: ne,
0: rozsekne.
1: Pohádka, ještě to večerní pohádka. Akorát Prince to nebude, bude to podle mě něco jiného.
0: Tak držím palce, ať se to naplní.
1: Děkuju.
0: Petr Komínek byl naším hostem.
1: Mockrát díky, hezké odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Náklady na léčbu v zahraničí loni vzrostly až o 22%. Policie hledá svědky nehody tramvaje s autobusem v Praze. Mají volat linku 158. Zítra bude oblačno, odpoledne se mohou místy objevit i bouřky. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Pojišťovnám loni vzrostly náklady na léčbu klientů v zahraničí. Potvrzuje to Česká asociace pojišťoven, která sledovala u léčebných výloh meziroční nárůst o 22%. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun, dodává za pojišťovnu Vlastimil Divoký.
3: Hlavním důvodem je dlouhodobé zdražování zdravotní péče v zahraničí, které se projevuje napříč evropskými i mimoevropskými destinacemi. Roli hrají zejména vyšší náklady na zdravotnický materiál a personál, dražší energie a také vyšší podíl ošetření na soukromých klinikách v turistických oblastech.
1: Dokládají to i statistiky asociace pojišťoven. Podle nich jsou průměrné ceny za léčbu v zahraničí dokonce přes 13 000 korun. Policie hledá svědky dopolední srážky tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Na linku 158 se mají ozvat lidé, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střed s tramvají. Policie to uvedla na síti X s tím, že schání i záznamy z palubních kamer aut. Při nehodě bylo zraněných 18 lidí, z toho dva vážně. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají čelně. Další okolnosti nehody policisté vyšetřují. Nevyloučili, že řidič autobusu mohl mít zdravotní problémy. Památník vítězství plánuje nechat za 4 miliony korun zrekonstruovat vedení Milína na Příbramsku. Místo připomíná poslední bitvu druhé světové války. V noci na 12. května 1945 se tam střetla vojska německého generála Karla von Pickler Burghause a Rudé armády. Pokračuje nezávislý starosta Vladimír Vojáček.
4: Máme zpracovanou studii na revitalizace celého prostranství a na rekonstrukci některých částí právě toho památníku, takže chtěli bychom příští rok do tohoto investovat a ten památník představit v trošku jiné, atraktivnější podobě.
2: Sport.
1: Přesně měsíc zbývá do začátku závodního víkendu MotoGP v Brně. Pořadatelé slibují větší kapacitu tribun a lepší servis pro fanoušky. Po celkové výměně asfaltu v minulém roce došlo i letos ke změnám na trati. Týkají se bezpečnosti ve třech zatáčkách, pokračuje předseda představenstva autodromu Brno Karel Hubáček.
5: Nejvýznamnější je v podstatě zatáčka a jezdová zóna za cílovou rovinkou. Extrémně náročné místo, jezdci tam jezdí opravdu vysokou rychlostí a jejich bezpečnost je pro nás velmi důležitá, takže tam ještě teď probíhají stavební práce.
1: Víkend mistrovství světa silničních motocyklů vyvrcholí hlavními závody v neděli 21. června.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Zejména na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne a zpočátku večera čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy velmi opatrně na začátku dálnice. Za nájezdem ze silnice od Liberce na 71. kilometru leží v levém pruhu větší předmět. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážce v okolí sjezdu do náměstí na Hané. Na kilometru 254 se po vozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. A na silnici 2 z Prahy do Kutné Hory překáží nehoda za Mukařovem. Mezi Vyžlovkou a Kozojedy auto narazí. Zelo do stromu. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní putování světem country jsme zahájili v Jacksonu. Jako první sem zamířili už v roce 1963 folkové Kingston Trio i bluegrassová parta Flatland Scruggs, ale pravé hitparádové hody mu připravili až o 4 roky později Frank Sinatra se svou dcerou Nancy a na pláních country Johnny Cash June Carterovou. U nás se o další 4 roky později přidala Naďa Urbánková s Jirkou Grossmanem a právě teď otevřeli country dostavník plný duetů.

Willie Nelson s Wynonou Judovou a jeho prastaré ráno s příchutí rajčat, citronů a vodky, tedy Bloody Mary Morning. A pak podobně prastaré Crying Time, Buaka Uvence, poměrně málo známé nahrávce Karla Gotta s Naďou Urbankovou. I v další písničce za vámi přijde Naďa. Tentokrát s nepoměrně mladší zprávou Tak svou káru táhnem dál, kterou naspívala před 20 lety s budějovickou legendou Standou Drobkem Švarcem a studiovou skupinou Klondike.

Michal Tučný s Věrou Martinovou a skvělým návodem Zdeňka Rytíře Buď nad věcí. Nesporným rekordmanem v kategorii smíšených duetů, tenisté by řekli mixů, je Willie Nelson. V roce 2013 jich nabídl svým fanouškům na svém pořadí 62. studiovém albu To All the Girls I Loved Before hned 16. Před chvílí jste slyšeli Bloody Mary Morning s Wynonou Judovou a další country hvězda Kerry Underwoodová si s ním zaspívala Always on my mind.

0: mind.
1: Country dostavník Mirka Černého.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Mirek Hofman a jeho setkání s Helenou Maršálkovou v baladě Tomatýhola Dívka s vlasem medovým. V polovině 80. let byla Helena členkou party Tomáše Linky Kanafas a tehdy s ním naspívala zprávu Jitro vchází oknem. O nějakých 7 let později byla novou Tomášovou partnerkou Michaela Pávová.

Radek Tomášek s Helenou Maršálkovou a vytrvalé populární Jeanová láska z roku 81. Jejím autorem byl nesmírný sympaťák Pepa Blažejovský a sám si jako první s Helenou zaspíval v barvách Pacifiku Tony Linharta. Solidní porci duetů nabízí i katalog Pavla Bobka. Tím úplně posledním byly slavné Sladké sny Dona Gibsona. Pavel je zpíval se Svatkou Štěpánkovou.

Christophersono, prosím, neříkej mi, jak to skončí, zpíval Willie Nelson s dcerou Johnny O'Cash Rosanne, která před pár lety přijela na Portu do Ústí nad Labem.

Valdemara Matuška s manželkou Olgou a křehké vyznání pianisty Jaromíra Klempíře a textaře Vaška Babuly, jen se přiznej, že ti scházím. I když si tím nejsem jistý, tuším, že to byla jedna z písniček, které koncem 70. let soutěžily na dávno zapomenutém festivalu Děčínská kotva. A ještě jednou do 62. studiového alba Willy Nelsona. Mezi 16 pozvanými zpěvačkami zářila i jazzová Norah Jonesová, s ní si Willy střihnul svoji procházku.

Valdemar a Olena Matuškovi s partou KTO a no lidi, to byste žasli. Jeden z dlouhé řady exkluzivních textů Ivo Fischera. Patří mezi ně i Tisíc mil, které Valda zpíval původně s Helenou Vondráčkovou a dnes vám je na dobrou noc nabídne Vaby Daněk s Věrou Martinovou.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministerstvo financí chce přepracovat návrh zákona o veřejnoprávních médiích. Středočeský kraj plánuje ve spolupráci s Říčany a Kralupy nad Vltavou stavbu dvou domovů pro seniory. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo práce zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. Středočeský kraj chce společně s radnicemi v Říčanech a Kralupech nad Vltavou vybudovat dva nové domovy pro seniory. Jejich celková kapacita by měla být víc než 200 lůžek. Náklady převyšují 1 miliardu korun. S výstavbou chce hejtmanství začít po roce 2030. Pokračuje středočeský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
2: Domovy v Říčanech a Kralupech plánujeme vybudovat v lokalitách, kde je dostupnost lůžkové péče v kraji nejnižší. Reagujeme tím nejen na stárnutí populace, ale především na konkrétní potřeby obyvatel těchto oblastí, kteří dnes často musí hledat místa v zařízeních vzdálených desítky kilometrů.
1: Praha sjednotila podobu propagačních materiálů pro volnočasový, kongresový a obchodní turismus. Za bezmála 3 miliony korun například upravila písmo a barvy webových stránek jednotlivých institucí a tištěných letáků. Propagační materiály jsou tak přehlednější, říká Klára Janderová, mluvčí společnosti Prague City Tourism, která v hlavním městě organizuje cestovní ruch.
3: Praha několik let cíleně pracuje na tom, aby nebyla vnímána jako levná a masová destinace, ale jako město kultury, kvality a výjimečného genia loci. To, že se sjednotila prezentace jak v oblasti obchodního cestovního ruchu, tak v oblasti volnočasového cestovního ruchu, pomůže k etablování značky Praha na mezinárodní scéně. Sport.
1: Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný a platí to i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný.
4: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba dva tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden, takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela. A je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
1: Češi proti Italům nastoupí zítra od 16:20. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno. V Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Zejména na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne a zpočátku večera čekáme bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů. Na horách bude 14 nad nulou.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážce v okolí sjezdu do náměstí Na Hané. Na kilometru 254 se po vozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. Ve střehu buďte i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za sjezdem na Přelouč na 77. kilometru se u vozovky pohybují srny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jan Werich jednou podotknul, že na divadle vzácnější než klaun je ženský klaun. A hned přidal, že u nás obdivuje dva výborné ženské klauny. Vedle paní Stely Zázvorkové přidal ještě na ten piedestal nebo trůn další výbornou herečku, totiž paní Ivu Janžurovou.

Někdy do hráčí kráčet v Brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A ještě jednou na adresu Ivy Janžurové, to prý zase na divadelní fakultě směrem k ní pronesla paní Olga Scheinflugová. Vy jednou uberete a bude to ono. No, hlavně, že máte z čeho ubírat. A jak se to tedy má s Ivou Janžurovou a oslavou jejich narozenin? To už na sebe kdysi dávno prozradila společně ještě s Pavlínou Filipovskou v jednom z rozhlasových toboganů.
2: Já jsem prohlásila s dostatečným předstihem, že se žádná oslava nebude a je to úžasný, ale že budeme slavit pořád, tak zhruba od 5. května, že začneme. A ono to tak vychází i v divadle třeba. A jinak, napekla jsem na divadelní oslavu, teď jsem se chlubila v zákulisí, takový francouzský gužerí se tomu říká, sírový buchtičky k vínu. A jinak, nevím, děti běhaly podo mě, čichaly, ono to nádherně voní a říkali, doufám, že nám tady nechá. A já jsem říkala, tady máte zbytek těsta, dopečte si.
3: Jsme na vlnách Českého rozhlasu. No a nás napadlo podívat se do rozhlasového archivu. Nechte se překvapit, pozor, schválně, jestli uhodnete, z čeho to je první nejstarší záznam Ivy Janžurové v našem archivu.
4: Chci vás dostat z frenského vězení. Prosím?
5: Já jsem nic neřekla.
4: Vás to ve Fren baví?
5: Moc ne.
4: Vaše rodina už zkusila opravdu víc než dost. Jak dlouho už je váš otec ve vězení?
5: No, už to bude 7 let.
4: No. Vaše matka se znovu vdala, vaše sestra je v nemocnici.
5: No, byla by to ohromná legrace, kdyby to nebyla pravda.
4: No, nejhorší je, že tak lpíte na tom Forténovi.
5: Vy jste si ho předvolal?
4: Ne, mám tady takovou fotografii. Poznáváte ji?
5: Jsem já.
3: Iva Janžurová. A samozřejmě doplním, určitě jste poznali Václav Voska. Paní Ivo, vzpomínáte rok 1961 na Tukunu, vy jste řekla, ještě to bylo na škole, vzpomínáte si na tuhle první vaši rozhlasovou hru?
2: No, je to hanba, ale nevzpomínám.
3: Já vám připomenu, Děti soudního dvora se to jmenovalo.
2: Tak děkuju, to je hezká příležitost. Takovému bilancování, ke kterému my nepřistoupíme, víš?
3: Ne, to v žádném případě. My jsme nechtěli truchlit, proto jsme...
6: Ale Voska, to byl krásný mužský a pan herec.
2: S tímhletím báječným člověkem, já nevím, určitě jsme spolu vystupovali v těch Alfonze Karáska svatba.
6: No ještě, na svatbě, ano,
2: tam.
6: Ano. Legrace,
2: tam byl taky
6: to bylo
2: s náma,
6: naše, ano.
2: Ale to nebylo tak jeho největší jako klady komedie, ale samozřejmě výtečný herec vždycky. Ale hrála jsem s ním komedii Čaj s citronem a byla jsem těhotná a hodně. Dělali jsme to v nějakém studiu ve Vysočanech a on tam byl špatný vzduch, to bylo tak nějaký improvizovaný studium a to dítě, neboli Sabinka, strašně kopala ve mně, jo? Neměla kyslíku dost. To jsem pak dočetla, že to většinou se dostaví. A ten pan Voska seděl naproti mě a říkal, chcete vědět, co budete mít? Tenkrát nebyl ještě, že jo?
3: Sona.
2: A já pám, no tak řekněte, pal holku. Prostě to uhát, no. Takovej byl čaroděj Voska.
3: Krásná vzpomínka.
2: Hezky.
3: Poměl prakticky jen dvě možnosti tenkrát. V nejhorším byste dneska vyprávěla, že to neuhod, ale takhle je to lepší, to máte pravdu. Nechci nějak snižovat hodnotu historky.
6: Ale můžu k tomu něco?
3: Když to bude kratší než 3/4 hodiny, Pavlínko, protože Karel má teď další píseň. Ano.
6: My jsme s Ivuškou máme hodně společného. Společní práce, zaplať pámbu, tedy hlavně díky panu režiséru Zdeňku Podskalskému. A potom taky nám se ty životy tak křížily. My byli simultánně těhotný. Každá s jiným.
3: No, to zase. Cože, obě s Karlem? Ne, to...
6: Ne, on měl už dost tou dobou. No, veď, a my se takhle těhotný, to jsme čekali v obě ty první holčičky a tak jsme se potkali na procházce, každá s jiným, na Hradčanech. A bylo to na prvním nádvoří a tak my jsme byli tak blažení, jak jsme se šinuli tam vy. A teďko, jako se, a teď jsme se vítali, nemohli jsme k sobě ani. A Ivuška říká, já ji chci hodně a pán, no jasně, nejmíš 6. Tak a takhle vypadáme po dvou, viď?
3: Ne, já myslím, že teď je ideální chvíle, Karle. Já myslím, že lépe si tu píseň, kterou teď budeš zpívat, nemohl ani vybrat. Můžeme poprosit?

0: Karel Štědrý. Posaď se u nás, Karle, v přímém přenosu toboganu. Dnes slavíme, protože ani jedna nechce slavit narozeniny, proto slavíme narozeniny Ivy Janžurové a Pavlíny Filipovské, aniž bychom věděli, která je vlastně starší, která je mladší, zatím ještě mlžíme. Karle, tady máš vodu, chtěli jsme ti nabídnout víc, nechtěl jsi, my máme taky dobrý kafe tady v tobogánu, víš, nechtěl jsi, no já vím, že jsi zvyklý na svoje. Tady je mikrofon, prosím tě, otázka je jasně položená a blížíme se k prvnímu překvapení pro vás, dámy. Vzpomeneš si, kdy jsi viděl Pavlínu Filipovskou a Ivu Janžurovou úplně poprvé? Víš, situace, někde jdeš, co tohle?
1: Jo, to je hra na paměť tady, jo. Ne, ale víš, co je nejhorší, když se potkají dva přátelé, hovoří spolu, pak se rozchází a ten jeden tomu druhému říká, jo, prosím tě, promiň, já jsem zapomněl, jak se jmenuješ. A ten povídá, no to jsi mi zaskočil, můžu ti ráno zavolat? Pavlínu o tom vím, že jo, tu jsem poprvé viděl, když udělala konkurs do semaforu.
0: Tady jsme si vzpomněli, a Iva Janžurová...
2: Já bych Karlovi možná trošku napověděla, my jsme se asi někde míhali kolem Rudolfu natáčení, ale vzpomeneš si ještě, jak jsem za tebou přišla s prosbou, jestli bys mi nenahrál nějaký kazety, že jsem si koupila přehrávač.
1: Aha,
2: a
1: jo, jo.
2: Vnikli jsme do tvého
0: Karle,
2: bytu.
0: Karle, nedělej, že si vzpomínáš. Tohle taky vždycky dělám, když nevím.
2: A já musím říct, že on je úžasný člověk, protože je neuvěřitelně ochotný, přátelský, zdvořilý. Já nevím, jestli bych našla v tomto smyslu lepšího, podobného. Představte si, že jsme mu vnikli do bytu a chtěli jsme, aby nám dal nějaký filmy a on nám skutečně půjčil, nebo tenkrát se to ještě snad nepřehrávalo, ale asi byla tam film Lakáš, který se jmenoval.
1: Lakáš Ofol, ano.
2: A to nás tak rozradostnil, ten film, když jsme ho viděli na tom, jako první film na videu. A za to jsem ti celý život vděčná, já si na to vždycky vzpomenu, s jakou laskavostí jsi to pro nás
1: teď
2: udělal.
1: Teď už mám i jiný bonbonky, to bych tím... No, na tohle si pamatuju náhodou, protože já jsem strašný filmový fanda, mám asi 5000 filmů a vždycky, když říkám, když nemůžete něco najít, zavolejte mi, já vám řeknu, kde to najdete, nebo vám to přetočím, nebo vám... Tak víš, tak tyhle ty vzpomínky, ty mi zůstávají v paměti.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: To je ta pestrost rozhlasové práce. Dopoledne je spontánní Iva Janžurová u rozhlasového mikrofonu jako vypravěč na veřejné nahrávce v přímém přenosu před diváky a pro posluchače a už odpoledne třeba zase úplně jiná, jak to ve studiu při natáčení vyžaduje pan režisér a taky role paní Higginsové ve slavném Pygmalionu.
5: Co tu děláš? Mám přijímací den?
6: Já vím, mami, proto jsem přišel.
5: Henry, máme přeci nějakou domluvu. Kdykoliv se tu objevíš, urážíš moje známé.
6: Mám pro tebe práci.
5: Práci pro mě?
6: Ano, jde o jedno děvče.
5: Děvče? To je báječné.
6: Nemám na mysli erotický vztah.
5: Škoda.
6: Prosím tě, nemůžu utrácet čas s mladýma holkama a pak mám přece tebe.
5: Víš, co bys udělal, kdybys mě skutečně měl rád, Henry?
6: Oženil se, viď?
5: Ne. Přestal bys se tu promenovat a vytáhl bys ruce z kapes. Děkuji. A teď mi povídej o té dívce.
6: Přijde tě navštívit.
5: Já jsem ji pozvala?
6: Ty ne, já ji pozval. Po tobě bych to nemohl chtít.
5: Prosím tě, proč?
6: Totiž ona je docela obyčejná květinářka. Sebral jsem ji na ulici.
5: A pozval je na můj přijímací den.
6: Neboj, naučil jsem ji slušně mluvit a co se týká chování, dostala přesné instrukce. Má se držet dvou témat. Počasí a zdravotního stavu.
5: Zdravotního stavu? Taková lehkomyslnost, Henry.
7: Paní Ainsford Hillová s dcerou a synem.
6: Krište, pane.
8: Dobrý den, paní Higginsová.
9: Kulí vám, madam.
10: Dobrý den.
5: Můj syn Henry.
8: Váš slavný syn. Tolik
7: jsem toužila se s vámi seznámit, pane profesor.
6: Těší mě, madam, slečno.
7: Taky mě těší. Jak pak se máte?
6: Vy jste mi nějak povědomá.
7: Ale.
6: No ano, nemám páru odchud, ale váš hlas znám.
7: Ano.
6: Řekněte Kulíba.
7: Kulíba.
6: Ne, to je fuk. Jak se máte vy?
7: No, teda.
5: Bohužel musím říct, že můj slavný syn se neumí chovat. Doufám, že vám to nevadí.
7: Ale jde pak. Ani v nejmenším.
6: A my už jsme se taky někde viděli, mladíku, ne? Kde pak to jenom mohlo...
10: Ne, to bude nejspíš omyl.
6: Vlastně máte pravdu.
10: Já.
7: Plukovník Pickering.
11: Dobrý den, paní Higginsová.
5: Plukovníku. To je od vás hezké, že jste přišel. Znáte se s Ainsford Hillovými?
11: Madam, slečno, pane, velice mne těší. Řekl vám Henry, proč jsme tady?
6: Ne, přerušili nás.
5: Henry, už je toho dost.
7: Překážíme?
5: Ne, kde pak. Přišli jste zvlášť vod.
6: Ale o čem teď k sakru budeme mluvit?
5: Henry, na večírcích Královské akademie budeš jistě duší společnosti, ale při méně závažné příležitosti jsi nemožný.
6: Vážně, promiň.
7: Máte moje sympatie, pane Higginsi. Já například konverzovat neumím. Kdyby lidi byli upřímní a říkali, co si doopravdy myslí.
6: Proboha, jen to ne.
10: Ale proč?
6: Předpokládáte, že by bylo příjemné, kdybych já teď vyrukoval s tím, co si doopravdy myslím?
7: Bylo by to tak strašně cynické.
6: Cynické? Sprosté by to bylo.
7: Slečna Doolittleová.
12: Ruku líbám, paní Higginsová. Pan Higgins mi řekl, že vás mohu přijít navštívit.
5: Jistě, ano. Jsem velmi ráda, že vás poznávám.
6: Děkuju, maminko.
11: Dobrý den, slečna Doolittleová.
12: Och, vy zde, plukovníku.
7: My jsme se už museli někde vidět, slečna Doolittleová.
12: Těší mě, madam.
7: Moje dcera Klára.
12: Těší mě.
7: Můj syn Freddy.
12: Těší mě.
10: Určitě jsem už měl to potěšení.
12: Skutečně?
6: Pickeringu, už to mám ten večer před divadlem.
11: Máte pravdu.
6: Zatraceno, práce.
5: Henry, prosím tě.
6: Pardon.
5: Co říkáte? Bude pršet?
12: Nevýrazná brázda nižšího tlaku vzduchu na západě britských ostrovů se zvolna posunuje směrem k východu. Neočekáváme tedy žádné výraznější změny. Ale co je na tom k smíchu, mladíku?
10: Pardon.
7: Jen, aby se neochladilo. Všude řádí chřipka. U nás v rodině si ji každé jaro všichni svorně proděláme.
12: Moje teta zemřela na chřipku. Prý. Ale já jsem přesvědčena, že tu starou ženskou sejmuli.
5: Sejmuli?
12: Do to vám Bůh řek, proč by na chřipku měla ona skápnout z rovinka, když se před rokem ze záškrtu vylízala. Všichni si mysleli, že je po ní, ale táta jí ládovala do krku rup, až se spamatovala takovým pofrem, že překousla žličku.
6: Bože můj.
12: Houby, chřipka. Někdo ji sejmul, to vám říkám já.
7: Sejmul? Co to znamená?
11: Ale to je nový konverzační výraz. Aha. Znamená to někoho zabít.
7: Sraci, nemyslíte, že někdo vaši tetu zabil?
12: Aby ne. Ale co je na tom k smíchu, mladé? Řekla jsem snad něco, co jsem neměla?
5: Ale kde pak? Začnu Doolittleová.
6: To už je ale hodin.
12: No tak! Tedy je mi to velice líto, ale budu se muset omluvit. Je už pozdě. Potěšením mi bylo. Naschledanou.
5: Naschledanou.
7: Bylo mi potěšením, slečno. Ten váš nový konverzační styl je báječný, slečno Doolittleová.
12: Naschledanou, pane plukovníku.
11: Naschledanou, slečno Doolittleová.
10: Nepůjdete náhodou pěšky přes park, slečno Doolittleová? Jestliže ano...
7: Pěšky, já... do prčic.
12: Tedy nikoli. Já si beru taxi.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pygmalion G.B. Shaw, to je klasika anglického stylu humoru. Prosím, další stváří Ivy Enžurové. Ale rozhlasový archiv může nabídnout i něco zemitějšího. Z českých luhů a hájů, totiž třeba Drdovi Dalskabáty Hříšnou ves a Ivu Enžurovou, co by Pleisnerku, vedle Jiřího Sováka, který přichází z pekla v převleku v Dalskabátech probudit hřích.
2: Kostelník říkal, že jste mě volal.
3: Ano, ano. Dostalo se mi na vás velkých stížností.
2: Od kostelníka, co?
3: Chci s vámi po dobrém, bez mrzutostí.
2: To vy jste pořád takovej mrzutej, pane faráři. Není vám něco?
3: Jsem unaven od tíhy úkolu, který mi byl uložen. Rád bych zde vymítil hřích a špatnost.
2: I to se moc nenadřete. Zdejší lidi nemají na hříchy čas.
3: Mýlíte se. Vím předobře, že v Dalskabátech se to hříchem jen hemží. Ďábel obchází dnem i nocí.
2: Rohatej? I kdepak. U nás je moc vlhká krajina.
3: Všude je. I tady musí být.
2: Prosím vás, to bych musela vědět. Jsem pořád mezi lidma.
3: Slyšel jsem, máte důvěrnosti s ženskými. To nemusí být hřích. Ale svému pastýři musíte všechno svěřit.
2: To jako, že bych měla donášet.
3: Nahlížet do lidí. Člověk je stvořen ke hříchu. Žena zejména.
2: Jen dejte ženským pokoj. Každá má svých starostí dost.
3: Já je musím spasit. To je moje poslání. Klekněte, i hned vás vyspovídám.
2: Nedělejte si se mnou starosti.
3: Odmítáte svatou spověď? Chybujete. Nebudu trpět, aby můj dům byl semeništěm hříchu.
2: Kvůli mým hříchům fara nespadne. Ta jedna sednička mrňavá, co tu mám.
3: Už nemáte.
2: Co?
3: Od této chvíle ne. I hned ji vykličte.
2: Cože? A kam se mám vrtnout? No, aspoň čásek poshovte.
3: Tak se pokořte. Pokorným bývá odpuštěno.
2: Co po mně vlastně chcete?
3: Abyste se vyznala ze svých hříchů, klekněte.
2: No, když nedáte jinou.
3: Budete mi pomáhat v mém bohulibém díle?
2: Co, špehovat lidi? Donášet? Tak to teda ne.
3: Píškytle.
4: Co radšej velebnosti?
3: Vyklíďte tuto hříšnici ze světničky, která nyní náleží vám.
2: Já půjdu sama. Však mě někdo v Dalskabátech veme do podruží.
3: Ven z Dalskabátu! Nebudu chřtít ani odávat. Jestli tu v Dalskabátech někdo vezme tuto čarodejnici do svého domu.
2: Tak půjdu jinam. Však ten svět není tak mizernej, aby si v něm poctivá ženská nenašla kousínek místa.
4: Ta vymajzla, jak po mejdle.
5: No jo, ale kdo jim teď bude vařit? Manča umí jen couračku a kucmoch.
3: Tak si pozvu kovářovu ženu. Když je kovář hříšník, aspoň kovářku odvrátím od cesty nepravosti.
5: Co pak pěkná je a vařit umí, ale kováři nepustí. Hlídají jako oko v hlavě.
3: Tak kovář žárlí, co? A kovářka je podle všeho prostopášnice.
5: Každá by byla, kdyby se nebála.
3: Skvěle, výborně, Piškytle. Přiveďte mi sem.

0: ťa, čukni, to mi tých pár hříbků stálo za to. Ešte, že sa mám kde skovať. No ne. Pěkná sednička. I dříví tu je. Aspoň se osuším. Škoda, nemám sirky. Co pak je to v tom listí? Že by myšlata? Už to si držím. Co tu jenom... A nechce to ven. Tak polez, polez. No. Koukejme kozla. Komu pak asi utek?
1: Nejsem. Kozel.
0: Krindy, pindy, ono to mluví. Nejsi ty čert? Ty tady strašíš lidi, co? Co?
1: Ty strašíš jim. Ne, přijde v noci ani živá noha.
0: Nestrašíš? Ah, to by se mi hodilo. Klícka je to pěkná.
1: Straším. Justu straším.
0: Tak ukaž, jak to děláš. Ale pořádně.
1: Ale až v noci.
0: Ne, pod mě není nic vidět. Koukej strašit hned.
1: Já jsem dělával bezhlavýho psa.
0: Tak ukaž. To je všechno?
1: Ohnivý pometlo. Plameny myšly z krku. Jen to fíčelo.
0: Tak dělej a nemluv. Co to blábolíš? Dělej ohnivý pometlo.
1: To se musí něco říct.
0: Dělej! No?
1: Pust mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelunde trempontande grukucipisek. Já to netrefím.
0: Je?
1: Já zapomněl to pravý zaklínadlo.
0: Tak mi aspoň podpál dříví v kamnech, to umíš?
1: Jo.
0: No vidíš? Aspoň, že něco. Ušetří se za sirky. Postavím na polívku, od rána jsem neměla v hubě. Pár brambor mám, pár hříbků taky.
1: Sakra, babo, ne, to už rozčilím, roznesu tě.
0: Kolíbala bába čerta,
1: roztrhám tě na čučky, kruč, cajda, fix, cajda.
0: Hajej, čertíku, však já na čert nepohovím. No víš. To máš z toho. Už máš 6 let a nesmíš trojčit jako mladík. A ke všemu si celý zastudený. Marš na pec, já ti spařím trochu lipového květu.
1: Herdik, baba, ta je ostrá. Počkej, já se rozpomenu.
0: Nikomu tak dobře není, jako je těm v pekle. Dříví nikdy nekupujou a se rají teple. Trnky, brnky, starý hrnky. Já tady zůstanu. U faráře to nebyl taky žádnej med, tak co bych to neskusila u čerta? Chudák. Smrká, frká, kaše. Co pak ho můžu vyhnat do lesa? Neboj se. Slyšíš? Mě tady nepřekážíš. No, budeš taky jíst? Nebo nemá?

0: Více.
1: A dobře, že chytla. Koukněte, už mám o střechu postaráno.
0: Vy chcete zůstat tady? Prej tu i čerti strašívali.
1: Ale, já se nebojím ani chlapa, čertů, abych se bála.
0: No, tak vám to teda složím. Dorotka čeká na pěšince u vozejku.
1: Kovářka? Co pak to, že se vydala s váma?
0: Má novinu. Pěknou. Však vám to sama poví. Kam si dáte postel, teta?
1: Kam? Někam ke zdi.
0: Nejdřív to listí vyhodíme, darmo by překáželo. Sakra. Ono je nějak moc živý. Aby tam nebyl nějaký neřád. Praštím tam radši sekerou.
1: Jen to nechte, myši tam mají mladý. Stačí dupnout.
0: No dobře, ale kdyby něco, teta...
1: No, kdyby tu nějaký čert dělal neplechu, to víte, že vás zavolám.
0: Já bych mu sedřel kůži. Co myslíte? No. Je dobrá čertí kůže?
1: Je. To nevíte? Zrovna na kovářskou zástěru. Jenom se musí ještě zaživa hodně vymlátit kladivem. Ona je potom pěkně bohebná a vláčná.
0: Já bych ji vzal na kovadlinu, ten by zpíval, až by si hubu roztrh.
1: Jebaj z toho listí nebylo. Marš do pece a buď tam stichá.
2: On je zlej, vy.
1: No, slyšel jsi, ne? Hajdy.
2: Já už jdu.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Hudbou tu zmíněnou rozhlasovou inscenaci Drdových dalskabátů doplnil hudebník, muzikolog a taky znalec historie a kořenů lidové písničky nad jiné, pan Jaroslav Krček. A co byste neřekli, taky dávný kamarád Ivy Janžurové. Poznáte je, když si společně zaspívali?

0: Tak já jsem s Jaroslavem Krčkem právě ty jižní Čechy začala vnímat úplně jinak, a sice přes folklor. Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině, ale podařilo se mi na studia, na pedagogickou školu zase do Českých Budějovic a tím jsem se už dostala k tomu folklóru a k Jaroslavovi Krčkovi, k Zorce Soukupový, kteří pracovali v tom folklóru a scházeli jsme se na různých strážnicích s tím souborem Úsvit se jmenoval v Českých Budějovic. A mně se to tak hrozně zalíbilo a ty písničky, všechny, které jsem se tam naučila, tak teď budu učit svoje vnoučky a už jim to teď zpívám, ačkoliv jsou strašně malinký, ale myslím si, že jim to strašně lahodí a že se přitom usmívají a že to budou zase jihočeši vlastně, i když jsou Pražáci.
1: Vám ale ty jihočeské písničky nestačí, protože vy si i skládáte písničky.
0: No, ale právě myslím si, že ty jeho české písničky ve mně vytvořily takovej pevný základ pro tuhle tu tvorbu. Já skládám písničky tak, že si rovnou začnu broukat nějaký text a rovnou mám tu melodii k tomu. Ale vždycky se mi zdá, že právě v těch mých takhle samovznícených melodiích je obsažena ta melodika těch jeho českých písniček.
1: Vy jste původně tedy chtěla být učitelkou. Ale pak jste vystudovala DAMU, potom jste šla do Liberce, což já považuji za velmi důležité, protože v Liberci se narodil Vlasta Burián a vy jste se pak vlastně stala, mohu použít slovo, komičkou?
0: No, můžete.
1: A to mi vrtá hlavou. Teď mladá dívka, tak chce být vždycky krásná, teď se maluje, když to komička, vy byste byla ochotná si možná i vypíchnout oko, když by to rozesmálo. Jo?
0: Jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala.

0: kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo prostýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhý na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu matematickou.
1: No, v podstatě to je podobné.
0: No, ale možná, že jo, Stelinka Zázborková vždycky říká, ona umí nádherně lichotit, vždycky říká, že jestli to tak můžu říct, talent, ona to tak říká, souvisí s tím, že jsem fyzikálně, matematicky schopná. A já jsem jako odjakživá tu matematiku docela uměla, na rozdíl od mnoha mých kolegů, kteří si stěžovali, že matematika jim nikdy nešla. A vždycky jsem se strašně ráda bavila takovým řešením v těžkých úloh, což začínalo třeba pletením svetrů, ale já jsem nepletla hladce v obrace, já jsem musela vyzkoumat vždycky, jak se dělá nějaký opravdu složitý vzor, který nikdo nedovedl rozřešit, tak mě to začalo bavit v tu chvíli. Takže tahle ta šikovnost nebo tahle ta schopnost, ta Stelinka říkala, že jako s tím souvisí s tím herstvím, že si umím jako přijít k té roli s takovou předem stanovenou konstrukcí propočtenou vlastně. Pak vlastně musíte tu stavbu, kterou si představujete, zapomenout a vlastně se do toho zase vložit s emocema a s takovým temperamentem a s nějakou chutí zcela nematematickou, bych řekla.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Já si vzpomínám, že Matuškovi jednou přijeli, to byly, myslím, narozeniny pana prezidenta Havla, na tu oslavu a přivezli si svého syna z Ameriky a teď říkali, to je paní Janžurová, on tak jako koukal a oni byli nespokojení s jeho reakcí, jak říkali, no včera, dnes a zítra.
2: Ano, ano, ta populární scénka Felixe Holzmana Včera, dnes a zítra s větou, která už tak doslova zlidověla. Ani tentokrát ve výběru svého partnera, nebo tedy partnerky, Felix Holzman rozhodně nešlápl vedle. A že to není vůbec jednoduché být v takovém dialogu sám za sebe a ještě bystrým a pohotovým nahrávačem hlavnímu protagonistovi. Trochu ve stínu té nejznámější spolupráce Ivy Janžurové a Felixe Holzmana zůstává jiný jejich společný skeč. Seznamovací kancelář.
3: Seznamovací kancelář? Kdo je? Jo, ano, ano, ano, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
4: Dobrý den. Ano. Já nevím, jestli jsem tady správně.
3: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
4: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledá.
3: No prosím, tak vezměte prosím
4: ano,
3: místo.
4: Ano, děkuji. Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
3: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
4: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
3: No, jinak byste sem asi nepřišel.
4: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým, tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
3: Za účelem sňatku, zřejmě, že ano.
4: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
3: No, to se dá předpokládat.
4: Aha, no jo, to je pravda. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou, jestli by to šlo.
3: To je snad samozřejmé.
4: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo?
3: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
4: No tak nemožný, to taky zase není, že jo?
3: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
4: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, ale to je úplně normální manželství.
3: No jo, no. Vaše sestra.
4: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy. Kdy prostě...
3: No, poslyšte. My tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
4: Obojího pohlaví?
3: Ovšem, pouze tak.
4: A to jenom lidi obojího pohlaví?
3: No ano, co se vám na tom zdá divného?
4: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
3: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
4: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohleto. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
3: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
4: Ano.
3: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
4: No tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
3: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
4: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
3: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
4: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
3: Štrapácnějšího?
4: Ano, ano.
3: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
4: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
3: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
4: Ano.
3: V případě, že u té ženy zůstanete.
4: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
3: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
4: Jo, takhle, ano.
3: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
4: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takové něco.
3: Sekačku.
4: Sekačku, ano.
3: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která jo? vlastní sekačku.
4: No vidíte, tak to bych bral teda, tu bych bral.
3: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
4: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
3: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
4: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
3: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
4: Nekuřáka a abstinenta?
3: Ano. Myslím, že takového něco říkala.
4: A říkáte nekuřáka a abstinenta?
3: No ano. Něco se vám na tom snad nezdá.
4: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
3: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
4: Jo, takhle proto.
3: Ano. Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
4: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá jako tak špatně, víte?
3: Ne, to je velmi pohledná žena.
4: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
3: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
4: Jo, myslíte?
3: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
4: Ano, je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
3: Prosím?
4: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
3: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
4: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
3: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
4: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
3: Odřený zadek?
4: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
3: boule?
4: Nevím. No jo.
3: No tak to je normální, ne?
4: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
3: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
4: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
3: Váš soused?
4: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
3: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
4: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
3: Prosím
4: no,
3: vás.
4: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já no, nevím.
3: Tak to se stane.
4: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
3: No, víte? To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
4: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
3: No, to já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
4: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
3: No.
4: Tak zatím naschledanou.
3: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
4: Ne, já myslím na nás.
2: Zasloužený potlesk pro paní Ivu a její velký a rozhodně nejen komediální dramatický talent. Začali jsme dnes pohádkou a pohádkovou písničkou taky skončíme. S přáním dobrých dnů ve zdraví a zase někdy brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Budeme se povídat o tom, co se mohou předávat jednotlivé generace, co nás spojuje, čím se navzájem inspirujeme a co se od sebe učíme. Mladí lidé dnes vyrůstají v úplně jiné době, než ve které dospívala starší generace. Přesto všichni hledáme pochopení, jistotu a své místo v životě. Možná vás mladí někdy překvapí svou otevřeností, rychlostí, tím, jak zvládají technologie, nebo tím, jak přemýšlí o vztazích a práci. Možná právě oni občas ale naopak potřebují slyšet zkušenosti těch, kteří už mají něco odžito. Jak to vidíte vy? V čem jsou dnešní mladí jiní? V čem jsou pořád stejní? Co se od nich dokážete naučit? Co vy se snažíte předat jim? Těším se na vaše příběhy, názory i vzpomínky. Zavolejte do Zlínského studia na telefon 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Co se učíme od mladých? Co mladí učí nás? Pojďte se mnou povídat. Jsem Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle je Pavel Bobek.

0: Minuty po 23. hodině. Krásnou noc v noční lince. Každá generace vyrůstala v jiné době a přesto si máme co předat. Dnes si budeme povídat právě o těchto zkušenostech a rozdílech mezi generacemi. Jako první je s námi pan Vašek, který volá od Uherského Brodu.
1: Nemám toho moc.
0: Moc vás zdravím, poprosím, abyste se stlumil anebo vypnul rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, dobře, jasný.
0: Tak povídejte, máte slovo, máte prostor.
1: Já toho moc nemám jako na srdci. Já jsem jenom chtěl prostě říct, že vám moc fandím a že se mi prostě velice líbíte jako v tom vašem vysílání. Prostě je to špíca.
0: Tak to prostě jsme rádi, moc děkujeme za pochvalu, ale my vás jen tak lehce nepropustíme, když už tady s námi jste. Tak pojďte říct něco k tématu. Vy nebudete asi úplně nejstarší generace, vy budete tak prostřední, ne? Co si dokáží lidé mezigeneračně předat? Co se vy učíte od mladších, jak moc jsou rozdílní od toho, kdy vy jste byl, teda nějaký o dost mladší? Jak to vidíte?
1: Jak vlastně už bylo nastíněno, tak jako ty technologie dnešní, já jako moc tomu jako nedávám jako ne šanci, ale jako jak to mám říct. Prostě ta technologie prostě jako je, ona spěje furt kupředu, dobře, ano, to je pravda, jako je to něčem dobré, ale v něčem je to prostě takové,
0: ono to jednou spadne.
1: Mm-hmm. Prostě ono to jednou spadne a lidi budou jako no, tam někde, no, jako prostě...
0: Budou překvapení, jste chtěl říct, ano.
1: No,
0: Vaško, nerozumím.
1: Překvapení ani ne, jako...
0: Tak já se zeptám, jestli vás někde překvapilo to, jak mladí dokážou otevřeně mluvit o psychice, emocích nebo vztazích?
1: No, tak to jsem zatím, jako jsem to jako tady tohle jsem jako zatím
0: jak to myslím?
1: Nevygeneroval.
0: Třeba dříve ty mladší generace, pokud by někdo navštívil psychologa, tak by se za to styděl a vlastně by to neřekl. A dneska vám ti mladí řeknou, já třeba mám nějaký problém, potřebuju radu a jdu třeba na terapii. Tak to teď, když jsem se připravovala na toto téma, tak mě tato věta velmi zaujala, co se týče těch mezigeneračních rozdílů, že právě tady je ten rozdíl velmi velký, že ti mladí mluví velmi otevřeně o psychice.
1: To máte pravdu, protože vlastně jako naše generace tady tohle jako prostě vůbec jako nějak jako
0: neřešila, a když tak neventilovala.
1: Prostě jako jít k psychologovi, to prostě to bylo jako nemyslitelné, nebo respektive jako prostě jako prostě jako to bylo jako něco jako už víme se, jo, kdyby někdo šel k psychologovi. Dneska je to normální, ano, to je pravda. Jako, jo. Třeba stejně jako v Americe. Byl jsem v Americe, byl jsem tam 3 roky a vím, že tam prostě má každý svého psychologa. Vážně, jako, tam je to prostě úplně absolutně normální, jako, jo. Což u nás prostě nebylo. A říkám, jako a za našich dob to vlastně nebylo vše vůbec. Prostě psycholog, jako rovná se, jsi blázen, hotovo. V tom případě, jako no. Jako, ale jako říkám, jako dnešní svět je jiný, opravdu je jiný, je prostě...
0: Podle toho, jak jste začal povídat, mimochodem teda jste řekl, že nemáte co říct a teď už přinášíme zkušenosti z Ameriky, krása, tak podle toho úvodu říkáte, že díky technologiím jsou si možné lidé trošku dál od sebe, přesto to podal v tom negativnějším slova smyslu, ale je něco, co se můžeme od těch mladších třeba naučit? Máte v okolí někoho
1: Nevím,
0: mladšího?
1: Já bych já nevím, jako já skutečně prostě jako já je nechci jako usuzovat, absolutně jako to ne, jako, ale prostě já když třeba vidím, že třeba čtyři mladé holky sedí na lavečce a každá má mobil a oni spolu nemluví. Oni si spolu prostě posílají, já nevím, co prostě zpráví.
0: Rozumím, ano, sedí vedle sebe a sdílí si třeba nějaký materiál na sociálních sítích. Vašku, na to vám řeknu, že máme tady ve Zlíně jednu kavárnu a na dveřích je napsáno Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
1: Tak, to se mi líbí, jako, ano.
0: Děkuju moc.
1: Nemám jako nic proti jako těmto moderním technologiím, absolutně nic nemám, jako, ale prostě vím, že to je taková dvousečná zbraň. Taková prostě jako...
0: Může pomoci a může potrápit. Vašku, já jsem ráda, že jste se nám ozval, že jste nám zavolal. Děkujeme za to, že nás posloucháte, že voláte. Pojďme si poslechnout písničku od Věry Špinarové, ano?
1: Výborně, Špinarka, dobře, děkuji.
0: Tak i pro vás ze Zlína do Uherského Brodu.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To bylo telefonní číslo, abyste nám mohli zavolat k dnešnímu tématu, které se týká mezigeneračním rozdílům a mezigeneračnímu porozumění. Co vás na dnešní mladé generaci baví, dojímá nebo někdy zaskočí? Je s váma Jarka Barvoříková, těším se na dalšího z vás. 10 minut po 23.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnešní večer patří příběhům o dětech, rodičích, prarodičích i vnoučatech. Jak se spolu dnes dorozumíváme napříč generacemi? To je téma i pro dalšího volajícího. Krásnou noc přejeme.
1: Tady. No, prosím.
0: Paní
1: Zuzana z Pardubic.
0: Zuzana z Pardubic, vítejte a povídejte. Znáte téma? Tak co k němu?
1: Ano,
0: máte?
1: Znám. No, víte, já jsem bývalá učitelka a velice jsem ráda to zaměstnání. Milovala jsem. Uh-huh. Milovala jsem ty děti, vždycky jsem pro ně vymýšlela, co se dalo. Kolikrát někdy místo vyučování jsme šli ven a dělali si legraci z různých věcí a bavili jsme se. A tak jsme se uvolňovali a ty děti pak to učení jako lépe vnímali. Jo? Bylo to ohromné. A můžu vám říct, že dneska mě je smutno po té škole a občas se tam jdu podívat do děvčaty. Ale můžu vám říct, že dneska bych učitelkou nechtěla být.
0: Uh-huh.
1: Nechtěla. Protože těm učitelům, jak jsou ty děti drzí, jak třeba si dovolí po nich házet rajčaty, no to je úžasné. Ty učitelé by měli být placeny zlatem, opravdu. A můžu vám říct, že já bych to nervově nevydržela do důchodu. Ne. A obdivuju, že to ta děvčata prostě vydrží. Spíš jenom táhne, že aby vydělali a uživili rodinu. Nic jiného to není, protože učitel a žák, to je strašně velký rozdíl. Oni si nedovedou prostě ocenit tu učitelku, že je něco naučí, aby měli do života prostě byli vybavení.
0: Paní Zuzanko, mohla byste být konkrétní? Co třeba ty vaše kolegyně teď říkají jako příklad toho, z čeho vyvozujete to, co říkáte?
1: No já do té třídy si občas zajdu a vidím to, mm-hmm. ne? Ale ty kolegyně opravdu dělají jenom proto, aby uživili rodinu. Opravdu.
0: Tak zkuste dát příklad, někdy, jak to teď vypadá v těch třídách, alespoň do těch, které navštěvujete vy?
1: Nejsou úplně, vůbec se nesoustředí ty děti. Oni si dělají, co chtějí. Oni si vytahují telefony, oni si telefonují. Když si je učitelka upozorní na to, tak klidně jí řeknu, buď sticha, tykáčo. To se nedá. Opravdu to se nedá unést. Ta děvčata to do důchodu nevydrží.
0: No, to jsem překvapená. Tomu rozumím,
1: ale
0: my jsme rádi, že voláte, že třeba teď známe nějaký čerstvý pohled z praxe. Já chodím také do škol natáčet projekt Příběhy našich sousedů, Postbellum, a takové zkušenosti teda vůbec nemám. No tak vidíte to. V čem
1: já
0: to
1: nevím.
0: Bude? Jiná nátora, jiná třída, jiný přístup,
1: já nevím.
0: Ale víte co, tak jako vnímám, že tam není tolik respektu, jako jsme měli my k vyučujícím, ale žádná hanlivá slova, tak to jsem teda naštěstí neslyšela.
1: Jsou drzí strašně. Ten učitel, ten je úplně devastován, opravdu. To se nedá. Já bych to osobně nevydržela. Já bych se tam musela zhroutit.
0: No tak... Naštěstí teda nemusíte, protože jste udělala krok tím směrem, aby teda jste si zachovala to svoje pevné duševní zdraví. Jak říkáte, dneska je to teda ve škole asi náročnější. Umíme si dnes ještě naslouchat mezi generacemi?
1: No.
0: Když odhlídneme od těch školních zkušeností, ale třeba vaši blízcí, vaše rodina, vaši sousedi,
1: takhle,
0: to
1: jsou ohromní lidi, musím říct, že kolem mě jsou ohromní lidi, vstřícní, rádi si pomáhají, občas se taky sejdeme u ohničky s buštama, je to taková idylka ty ulici, ale všude to není. Opravdu, všude to není. V těch panelácích ty lidi se ani neznají, ani neví. A někdo neví ani, jak se jeho jméno soused jmenuje. Opravdu. Je to všechno takový uzavřený. Ty děti mě nejvíc vadí, že jsou pořád doma. Já nevím, já jsem byla zvyklá, že mi děti přišly ze školy, převlíkli se, umyli se, dali si svačinku, udělali úkoly. Ty mě nechali vždycky na stole, protože když jsem šla ze školy třeba ve 4, tak nebudou na mě čekat, že jo. Tak to tam dali a už byli na hřišti. Jo? Večer, večerníček, vykoupat a do postýlky a knížka k tomu. Rádi četli. Byli úžasně sečteli a pomáhalo jim to i ve škole. A musím říct, že moje dcera ta studovala od první třídy až na vysokou školu na samých jedničkách. A kluk ten měl tyto jedničky, objevily se tam dvojky. Někdy mu tam zasoulala se i trojka, ale byl dobrý, vydržel. Udělal střední školu v pohodě. A dneska má hezký postavení. A dcera to je... Já jsem se někdy bála. Ta holka se nikdy doma neučila. Vždycky říkám, prosím tě, nemáš něco ze školy? Ona říká, ne, mami, mě to stačí, když dobře poslouchám ve škole. No. Takže každý jsou jiný, ano. Každá generace jaksi jiná, ale ta, co jde, já moc se mě nelíbí, že každý by chtěl dělat jenom na počítače. A manuální práce je nezajímají. To, i když dneska je
0: Zuzanko,
1: to
0: málo. Možná je pravdy něco na tom, co říkáte, každá generace měla něco, čemu ta předešla, tak úplně nerozuměla. Ale já vás možná potěším, protože moje sestra pracovala jako personalistka a ta mi říkala, nikdy nechodilo tolik lidí v poslední době na pracovní pohovory, aby mohli pracovat ve výrobě jako teď. Byli to vystudovaní manažeři, měla tam šikovného grafika, si pamatuju. Měla tam člověka tady z krajského úřadu, který pracoval celý život v kanceláři, na vysoké pozici. A oni tam přišli unavení, vyčerpaní a říkali, my už jako nemůžeme sedět u těch počítačů. My jsme to vydrželi 10 let a už ne. A šli pracovat do té výroby. A víte co? Byli úplně nejlepší, říkala. Byli takový nadšení, jako když přijde nějaký student po škole a teď začne jako s takovou radostí pracovat. No, takže možná, že se ty časy zase budou měnit. V každém případě ztraceno není vůbec nic. Tak bych to asi viděla.
1: No, ale to je docela chápu. To je docela chápu, protože jsou psychicky unavený. A při té práci manuální si odpočíne ten mozek. Jo?
0: Ano. A ta mladá generace právě bude jednou stejná. Taky je to přejde, taky to budou potřebovat odložit, protože jim najednou začne něco chybět. Alespoň teda doufám, že to tak bude. Zuzanko, děkuju moc. Dívám se na čas, musíme se rozloučit. Ale věřím, že jsme si řekli všechno, co jste měla na srdci. A zbytek
1: dobrou noc,
0: zase příště.
1: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače. Děkuji moc.
0: Děkujeme, přání opětujeme. Za 7 minut bude 11:30. My pokračujeme v povídání o mezigeneračním porozumění. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety jejich rodiče nebo prarodiče. Jak moc jsou jiní a je něco, v čem jsou pořád stejní? Pojďte mi zavolat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je tady Noční linka a dnešní krásné téma mezigenerační porozumění. Každá generace vyrůstala v jiné době, přesto si máme co předat. Povídáme se o zkušenostech a rozdílech mezi generacemi. Kdo se s námi bude povídat dál? Vítejte.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače, tady Hanka. A já jsem se nejdřív chtěla zeptat, totiž mi vyšel pan Macou a my tam tři slova. A my tady s mojí kolegyní se dohodli, Momoniera, Bernardín, a kdyby nějaký posluchač se vzpomněl a dal to do pátu, to třetí slovo, jo.
1: Paní Hanko, tak třeba to někdo napíše na web, ale pojďme k našemu tématu. Mezigenerační rozdíly, mezigenerační porozumění. Co k tomu máte?
2: Prostě... Já měla to smutnou zkušenost, nebo vlastně mám to smůlu, jsem říkala kolikrát, že ty moje dětičky si na to nevydělaly a byly zvyklí na peníze. A nesli to prostě do života. Jako já se to nemůžu vzpamatat, když jsem dostala další ránu, jsem zjistila, že ten barák taky prodali. A prostě všechno prodali a byl sami pro sebe. A já na všechno musela vydřít, a když jsem chtěla někam jít, tak jsem se na to musela vydělat. Oni ne. A to mě na tom strašně mrzí. Rozumíte mi, Jaruško?
1: Uh-huh.
2: Jo, prostě to byla taková strašná rána odpoledne, protože jsem tam viděla teda cizí lidi, auto jiný teda úplně. A... Ježišmarja. A když jsem tomu pánovi povídal, pánu, to jsme měli vyřešit dřív, mě to teďka už moc nezajímá, protože jsme to jako, už tady bydlíme rok, ale byl mi nějaký, nám podezření, jsme to koupili, protože tam...
1: Hani, kdyby vám to nevadilo, teď jsme se do toho trošku zamotali, položila bych otázku. Myslíte, že technologie lidi více spojily, anebo oddálily?
2: No, já si myslím, že se trošku oddálili. Protože to slyším i z různých stran, tady co bydlí momentálně, jo, protože tím bydlením to furt ještě není ono. No a prostě, jak říká ta paní učitelka, prostě říct, buď ticha ty káčo, tak to já nevím, bej to učitelkou, tak já nevím. A bych mu tam jenom střihla, aby rozhodl se z školy, anebo bych to nevydržela. To je náročná práce dneska, bej paní učitelkou teda.
1: A jak se změnil podle vás pohled na práci? Je pro ty mladé dneska důležitá kariéra? Nebo rodina? Nebo co?
2: Tak jako, já myslím, že polovina těch mladých jde na tu rodinu, někdo na tu kariéru, ale makat se jim nechce teda. Jo? To jsou prostě věc počítačů, ajťáků, který teda převádí účet na účet. A takhle zbohatnou, no prostě. Někteří tady říkám, že všichni, ale jsem dneska vyslyšela zase jeden hovor těch ajťáků, no, tak oni se o tom baví už normálně, jako ani se s tím netajej.
1: Co by podle vás měli mladí slyšet častěji od starší generace? Jaké rady?
2: No, rady, tak ono to nejde jako říkat rady, ale spíš zkušenosti bych řekla, jo. Protože oni dneska ani moc nechtějí slyšet. Víte? Oni mají svoji hlavu a jdou to moderní technologii, to znamená těch počítačů, že on dneska tam měla inteligence a blablabla, takže ono to bude narůstat ty, jako ty věci, bude se to zdokonalovat a myslím si, že to nebude ono jako, jo, že prostě jsou naučeni na svůj styl života. A to předtím, co bylo za nějakých prarodičů, no jít na pole, no umíte si představit dneska mladou generaci, aby šla na pole. Já tak prostě to oni by ani nevěděli, že někdo chodil na pole, některý možná, že jo. Ale že by třeba šli a vybírali brambory, jako my, když jsme byli študáci, nebo jsme byli na ten učňák. Víte, jako to oni neznají, no, ale já se nedivím, když už tady jiné ty věci, jo, který jdou dál a dál a no, takže ono, nemůžete každýho soudit, jo, to fakt ne, ale z druhé strany už na to nejsou tak navyklí, no.
1: Paní Hanko, tak moc děkujeme za to, že jste se s námi teď povídala v noční lince Českého rozhlasu.
2: Jaruško, jestli by teda někdo to třetí slovo tam dal do eteru, nebo aspoň napsal na SMS-ku, jo. A 606-993-595 hledám kámoše.
1: Takže dobře. Tak, Hani. No.
2: Takže děkuju.
1: Krásnou noc.
2: Hezky a naschánou taky.
1: Dnešní mladí vyrůstají v úplně jiném světě než jejich rodiče. Jak moc se podle vás změnil život? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes ve vysílání Českého rozhlasu mluvíme o zkušenostech, které se nedají najít na internetu. Co mohou starší předat mladým? A co naopak mladší starším? Noční linku teď volá paní Hana z Pardubic. Zdravím vás, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den, já bych jenom chtěla říct taky, slyšela jsem teprve dvě ty paní, tu paní učitelku teďka, paní překoukala jsem na televizi, ale mě zarazilo, jak ta paní učitelka nepěkně teda mluvila o ty mládeži. To teda bych chtěla vidět, tu školu, ty učitele teda nemají žádný respekt před těma žákama a kdo ví, jak se oni chovají taky k těm žákům, že by takhle si dovolili, jsou drzí děti, jsou, ale takhle, jak ona to popisovala, to bych takovou paní učitelku nechtěla vůbec. Já říkám, mám vnoučata, ale když přijdou, tak nemluví takhle nějak ošklivě o svých učitelích, taky jsou mezi něma, že nejsou oblíbený nebo to, ale i to, že neznají se lidi v panel, kdy to vždycky bylo, to není jenom teďka, kdy to vždycky bylo, že se lidi takhle neznali nebo to, anebo že koukají pořád jenom do těch mobilů. To je doba, musí to využívat, protože jinak taky nebude v životě nic, musí s tím žít, naučit se s tímhletím. A tohle, říkám teď, že nechtějí normální práci dělat, já říkám, taky dělají, ale teď jsou chytřejší a chytřejší děti. Já, když jsem chodila do školy, tak vždycky se dělali opravní zkoušky, že jo, reparáty. Teď není slyšet, že by některý dítě propadalo. Vnoučata moje mají taky pořád vyznamenání, ale taky přijdou ze školy a nijak se neučej. Ale učení jim jde, šikovný jsou a slušný taky. Záleží i ta rodina, jak asi doma prostě pracuje. A že jsou líny na pole, nepůjdou. A kdo by šel na pole? To jsme my byli, ale teď je všechno technika. Teď musí vidět ty lidi, že všechno jde dopředu. Nejsou špatný. Vždycky byli lidi, kteří chtěli být vejš. A to bylo a bude vždycky. Někdo je na tom líp, někdo je na tom hůř. A je to i teď. Taky jsou chučí lidi, ty děti se nevyrovnají těm druhým a musí se přizpůsobit takhle.
0: Háni, řekněte, kterou větu od rodičů jste jako mladá neměla ráda a dnes ji sama říkáte? Třeba teď už vnoučatům.
1: Cože jsem neměla ráda od rodičů?
0: Nějakou větu, co vám kdy říkali, nějaké poučky a podobně. Ne. A teď to sama říkáte. Je něco takového?
1: Já nemůžu říct, že by nám rodiče, je pravda, tatínek nám zemřel, když mu bylo 38 let, vychovávala nás maminka, nás bylo 7 dětí, ale nemůžu říct, měli jsme jako dobrý dětství, každý si myslel, že žijeme bídně, ale my jsme si žili dobře, museli jsme pracovat, jo, říkám, to se chodilo na borůvky, prodávali se borůvky, všechno tohle, pomáhat se muselo. Ale nemůžu říct, že jsme měli špatné dětství. A i dneska sourozenci všichni máme se dobře, vedeme si dobře i ty děti. Já jsem vychovávala vnoučka od 5 měsíců, teď mu je 24 roku. A taky nemůžu říct, že by dobře se učil všechno to a nevím, já si myslím, že ty mladí lidi, jak který, kdo chce být grázl, tak bude a kdo chce jako něco dokázat, tak se snaží. Ale říkám, teď mě připadne, že ty děti jsou právě víc chytřejší, než bylo dřív.
0: A co si myslíte, že by ti mladí vůbec nepochopili z vašeho dětství? Je nějaká taková věta, kterou když jim říkáte, tak oni říkají, ale mami,

0: nebo ale babi. Jako opravdu.
1: No, to, co my s to prázdním, že jsme museli makat. To by se jim nelíbilo teďka, to je pravda. Já říkám, teď jenom, když ty mají po sobě uklidit holčiny, tak to taky babi až zítra. Ale jinak si myslím, že ty mladí nejsou nějak, že se neumějí chovat a ne, není to pravda. A že by se tak špatně i ve školách chovali k učitelům, je, vždycky byli grázlové a ty se najdou vždycky v každý tomhle tom, ale ty děti si taky si myslím, že mají z těch učitelů a mají oblíbený učitelé.
0: To je pravda. Dobře. Hani, moc děkujeme za to, že jste se k nám dnes přidala, že jste s námi vysílala noční linku Českého rozhlasu. Byla to milá návštěva a už teď se těšíme na pokračování.
1: Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Zdravíme do Pardubic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. Téma dnešní noci je jednoduché a blízké. Generace, mezigenerační rozdíly a porozumění. Co se podle vás mohou lidé různého věku navzájem předat? To se ptám pana Jardy, který volá noční linku. Vítejte ve vysílání jo, Českého rozhlasu.
1: Já, jak jsem poslouchal to o těch dětech.
0: Ano.
1: Tak já mám takový jeden příběh. Před to už je tak 5 let, asi 7. U nás, já měl zahradu vedle hospody, no, tak vždycky jsem si došel za klukama na pivo a to. A oni tam malovali vepředu, tak jsme si museli sednout dozadu. A teď tam byli takový 17, 18 letí kluci. A teď se bavili mezi sebou, tak jsem to tak jako zaslech.
0: No.
1: A ten je říká, ty vole, mi přišlo z pracáku na benzínku, jako, že bych měl nastoupit. A víte, co řekl ten druhej?
0: Nevím, jestli to chci vědět, ale vy nám to řeknete.
1: On řekl, ty vole, a co budeš dělat, když tě vemnou? Je to možný?
0: Je.
1: A to se bavili, já nevím, 17, 18 letí kluci, jako. Já jsem celý život dělal rukama. Jo, všude. Já jsem chodil po brigádách, jako a to, ale v životě mě nenapadlo jít na pracák, jako abych si žádal o práci, jako a to. Vždycky jsem si ji našel sám. Ale rozmýšlet na tom, že dostanu jako brigádu na benzínku, no a co budeš dělat, když tě tam vemou? No.
0: Řekněte, v čem se podle vás mohou generace pomáhat?
1: No, takže to je to je o něčem jinom, jako, ale hlava to člověku nebere, protože já říkám, já jsem celý život dělal všude. Chodil jsem po brigadech, chodil jsem, já nevím, všude. Cokoliv šlo dělat. A ono tady potom, ta mládež, ono, a co budeš dělat, když tě vemou?
0: Jardo, řekněte mi, kdy jste si naposledy nějak dobře popovídal s někým mladším? Máte kolem sebe někoho takového, kdo je mladší generace a často si třeba povídáte?
1: My už to povymíralo, jako. Já mám akorát jednoho kluka, tomu je 1,80, s tím si zajdem jednou za týden na pivo a jinak,
0: a pak
1: jako
0: vám
1: ne,
0: děláme
1: jako
0: společnost my tady v noční lince.
1: No, teď jsem chtěl jet na Moravu za neteřema, ale zase tam ty mladší neteři, jako tam tam chabruje kluk, je nemocný a já jsem byl taky jako nějak teď nějak přistydlej, tak nechci je nakazit. A
0: Tak odložíte tak návštěvu, no vidíte.
1: Já jsem to odložil.
0: Jaro je v plném proudu, léto před náma, takže těch příležitostí ještě bude asi dost na návštěvu. Já jsem ráda a moc vděčná za tu vaši návštěvu tady u nás v noční lince. Mějte se co nejlépe a pojďme si poslechnout příběhy ostatních. Jardo, ano?
1: No, jasně.
0: Ať se vám daří. Země vzdálená, Kamil Střihavka, 9 minut před půlnocí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásnou noc, milí posluchači, vítám vás ve druhé hodině Noční linky Českého rozhlasu. V ní si povídáme o generacích, o tom, co nás rozděluje, možná ještě víc o tom, co nás spojuje. Volejte se vzpomínkami, úsměvnými příhodami i zamyšleními nad tím, jak se změnil svět kolem nás. Zatím je vidět, že ať už je člověku 20 nebo 80, všichni potřebujeme to samé. Pochopení, blízkost a někoho, kdo nám poslouchá. No a dnes to můžeme být my tady v Noční lince. Budeme rádi, když se k nám přidáte. Pojďte nám říct, co vás na dnešní mladé generaci těší, překvapuje nebo třeba trochu trápí. A co jste se vy naučili od mladších? Je něco takového? 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barboříková, přeju krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

noci čet jsem si náš osud z hvězd, když zhor vítr vál. Společně na cestách

0: Pan Radek je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte.
1: Dobrý večer, přeju všem.
0: Téma znáte, Radko?
1: Krásné téma.
0: Mezigenerační pochopení, mezigenerační rozdíly. Povídejte.
1: Nádherné téma. Já už teda se přiznám, že mám 60 let a jezdíval se na pionerské tábory jako vedoucí, pracoval jsem s dětskama, takže pro mě to je úplně nádherné téma. A co se týče i toho učitelství, jak tam paní učitelka říká některá, jo, že už vysloužila, že byla navštívit vás poslouchá celý večer a že tam probíhaly nějaké vážení, že tam máme, to je špatně, to neexistuje. Tak to...
0: Ano, to byl extrém.
1: To byl extrém. To neexistuje, to už je spíš jako... Že si ten kantor nebo ta paní učitelka dokáže udělat ten expert u těch žáků, když přijde do té třídy, tak tam přijde prostě učitel, jo? Ty děcka i v dnešní době já neházím, jako že bych tak jenom kecal, švagr je učitel a spoustu mojich kamarádů jsou učitelé na základních školách a i na první stupni a na druhé stupni, to neexistuje. To nemůže být, jo, ten člověk, když přijde do třídy, tak tam musí být respekt, jo, absolutně, i v dnešní době, půjde, vždycky.
0: Ano.
1: A já si myslím, že to se právě na těch pedagogických školách už učí snad, jo, tady, jak se chovat těm žákům.
0: Řekněte mi, Radku, která generace podle vás uměla lépe trávit volný čas? Jak jste to měl vy? Jak to podle vás mají mladí lidé? Máte v rodině někoho mladší generace?
1: Prosím?
0: Máte v rodině někoho, kdo je mladší generace a můžete porovnat, jak jste trávil volný čas v jeho letech vy a jak ho tráví on? Slyšíme se, Radku? Jejda, tak první jsem vám nějak vypadla já a teď jste nám vypadl vy. Tak mě to moc mrzí, ale budeme se muset rozloučit alespoň takhle jednostranně. Ale víte co, ten příspěvek byl velmi krátký, tak já zvednu někoho živě a ptám se, kdo je s námi a bude si povídat.
2: Dobrý večer. U telefonu je Anna z Miroslavy.
0: Paní
2: já
0: Anička.
2: Vás, paní Jaruško, zdravím.
0: Vítejte.
2: Zdravím všichni posluchače. A já bych jenom chtěla říct k té mladé generaci. V Egyptě při vykopávkách se našla hliněná tabulka a tam bylo napsáno, ta dnešní mládež s tou dnešní mládeží svět spěje k záhubě. Nejsou k ničemu, hráli by jenom v kostky, věnovali se pitkám a neřestem. A to bylo už v Egyptě, ve starém Egyptě, tady toto napsáno o mladých lidech. A svět šel dál, že jo. A já jsem ročník 49 a myslím si, že když jsem chodila do školy, tak že byli ve třídě a i kolem mě nějací takový taky darebáci, jo. Byli to prostě takový živější děti, byli rádi se chlapci poprali a taky si prostě nadávali, jo, a že by já jako dítě školou povinné, když mi maminka řekla, běž na trávu králíkům nebo něco, no že by se mě horoucně chtělo, to taky nemůžu. A nejenom mě, ty moje kamarádky a kamarádi kolem mě taky brblali, když měli jít s rodiči na pole okopávat brambory nebo něco, nebo napínat provázky, aby uvazovali snopy při obilí a stali se z nich pracovití lidé, kteří v té společnosti něco dali a taky něco sami sobě vybudovali, jsou vzdělaní, jsou chytří, jsou moudří a já musím říct, nemám ráda někoho, kdo říká, ty moje děti, ty jsou nejlepší, jsou nejlépe vychované a a všechno. A to druhý to všechno zatracují kolem sebe. Já to tak neberu. Já si myslím, že každý člověk má své klady a své zápory a bylo to v každé společnosti, že už i když já jsem byla mladá holka, tak byli tady u nás v Miroslavi takzvaný, jak se mi říkalo, nefachčenkové, kteří rádi se nechodili do práce. Tehdy je honila veřejná bezpečnost, protože bylo povinností pracovat, no a nechtělo se jim, tak šli se. A bylo to je a bude. A já mám 4 vnuci, už vnoučata, jsou dospělí a jak paní říkala, že se nechce mladým pracovat. Jeden vnuk je ženatý, má 2 děti, chodí, má střední vzdělání, má 2 semestry a přitom pracuje manuálně, chodí na tři směny, chodí na den a dojíždí 40 kilometrů za prací k Brnu. A další vnučka si koupili domek, pracují, opravují si ho, vzali si hypotéku, pracují na zahradě. Druhý vnuk je stolař, dojíždí denně do Prahy do práce, práce ho baví, vyrobil si plno nábytku sám. Já si myslím, že a tak to vidím, máme tady mladé sousedy, kteří jsou do 30 roku, já nevím přesně, a oni jsou mladí manželé, nemají děti a denně jsou na zahradě, domek si opravují. Já si myslím, že to byli mezi námi vždycky a budou lidé horší a lepší a to prostě ta společnost takhle vygraduje a tak to chodí v tom světě. A ještě musím říct, že my můžeme těm dětem předat nějaké takové, co bylo za nás a možná pro ně to úsměvné, ale oni nám toho dají taky hodně s těma technologiema. My se musíme nějak vypořádat, že jo? Protože dneska se digitalizují všelijaký, já nevím, půjdete chcete něco na úřadě, tak od vás vyžadují nějaké ty znalosti různé a to. A ty děti nám s tím pomůžou, nebo ta mladá generace. My jsme dneska s manželem pracovali před domem na zahrádce a já mu říkám manželovi, my se uzdravíme. Ať šli děti větší, menší, jeli na kole, tak to bylo dobrý den a my jenom odpovídali. Já říkám, my se dneska tady uzdravíme. Takže já si myslím, že tak, jak to bylo za našeho mládí a doba jde dopředu, je dneska plno technologií, tak ti mladí mají různé stroje, kterým rozumí, s kterými umí pracovat, tak si tu práci ulehčí, ale si myslím, že jsou mezi nimi dobří i horší. Tak jak to bylo, je a bude. To je můj názor.
0: Výborně, Aničko. Vy jste to tak hezky zhrnula, vy jste si dala krásný úvod, krásný závěr, kdybyste mohla být moderátorkou.
2: Ne,
0: hezky
2: ne,
0: se to poslouchalo
2: ale
0: a máte takový
2: opravdu,
0: zdraví.
2: Opravdu, když se každý zamyslí nad tím svým mládím nebo dětstvím, tak já moje děti taky mají vzdělání a jako já jsem neslyšela, že by nedělali to, co musí, nevěnovali se rodině nebo nechodili do práce nebo něco takového, ale aj kolem mé příbuzenstvo vzdálené, nejenom moje ti nejbližší a v ulici sousedé tady bydlí plno mladých lidí a mají hypotéky a snaží se, aby ten život prožívali dobře a slušně a samozřejmě se tady najdou taky, kterým se nechce pracovat. To říkám, to bylo je a bude.
0: Děkujeme, Aničko, za návštěvu. Přejeme vám krásnou noc. Jsem zvědavá, jestli na vás bude reagovat nějaký další posluchač, protože dneska mi to přijde takové hodně provázané. Děkuju, opatrujte se a zase někdy v noční lince. Naslyšenou. Aničko? Tak, už to bude bez závěrečného pozdravu. MC Erik a Barbara, keď přijde láska přesně o 12:45.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 20 minut po půlnoci. Dospívali MC Erik a Barbara Keč Prýdě Láska. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety. Jejich rodiče, prarodiče jsou jiní, v některých věcech jsou pořád stejní. A právě o těchto rozdílech si dnes povídáme v Noční lince. A přidává se k nám paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer všem. Já bych jenom chtěla říct, že mladí lidé dneska nejsou o moc horší, než jsme byli my. Už to tady bylo několikrát řečeno. Já jako taky starší osoba mám velice dobré zkušenosti. Víte, co mně se třeba stane, že mě pozdraví děti výrobci, tak 14, 15. Já říkám, děti, ale vy jste slušný. A oni se hned se mnou začnou bavit. Já co škola a tohle vyprávějí. A nejvíce mi líbí, že oni mají přesně nasměrovaný, čím by chtěli být. Co by si v životě představovali, ale to jsou nejen oni, to jsou i malí děti, příbuzní, kterým je, já nevím, 12, 11, přesně vědí, čím jednou chtějí být, co budou dělat a podobně, za což teda jsem jim vděčná. A nedávno se mi stalo, že šel nějaký Aziec, nevím, jestli to byl Vietnamec nebo Číňan, byl to takový, no tak, taky těch 16, 17 a povídal, dobrý den, přeju vám hezký den. Takhle mě pozdravil, tak já jsem úplně zůstala z koprině a minul mě šel dál, já jsem se ještě otočila, on mi zamával. Asi jsem mu připomněla nějakou babičku, kterou má daleko, tak takhle prostě. A v domě u nás to je úplně jiný. My se tady známe, je nás tady celkem 8 rodin a musím říct, že jsou všichni samozřejmě mladší než já jsem tady takový nejstarší člověk, ale prostě jsou strašně ochotní. Když bych něco potřebovala, třeba s nákupem jdu někdo, co je zrovna dole, řekne, já vám to vynesu nahoru, vynese mi nákup, když jdu se smetím, tak zase poprosím, když je to těžký, naproti jsou holčiny 25-30.
0: To je zajímavé, paní Marie. No možná mají dnes mladí opravdu dřív jasno v tom, co chtějí dělat a kam chtějí směřovat. Taky, že mají víc možností, informací, inspirace než dřív. Na druhou stranu možná je na ně právě kvůli tomu také větší tlak, aby si vybrali správně a uspěli co nejdřív. Ale ta druhá část vašeho vyprávění se mi líbila. Říkáte, že kolem sebe máte mladé, kteří jsou sdílení.
1: Mám, ale já bych ještě chtěla říct ty nové technologie. K něčemu jsou dobré. Tedy je to pravda, že když třeba někdo má děti v cizině za mořem, že mají levnější to telefonické spojení s tím WhatsAppem nebo s tímhletím přes internet, tak ale jinak to, že se baví třeba v restauraci čtyři děvčata a že každá kouká do mobilu, to jsem už taky viděla. Hlavně v čekárně u lékaře. Tam jako prostě každý na tom telefonu jede. No, ale to se nedá nic dělat. Taková je doba. A nedovedu si představit, jak to bude vypadat za 50 let. Toto bude ještě horší. To ještě nám tady budou přistávat drony před barákem a nevím co všechno. Ale teď jsem úplně spokojená a mladí lidi nejsou špatní. A za tu výchovu hodně můžou rodiče. Já totiž taky jsem učila a prostě víte co? Největší odměna pro učitele v dnešní době je, když nějaký ty děti potkám, a oni, no tak dneska děti, dneska ty nejstarší, těm je 76, zrovna pozejkří mají sraz, tak tam taky půjdu, ale jako když vám skočejí kolem krku a řeknou, paní učitelko, no tak tohle to prostě je k nezaplacení. Tohle to nejsou všichni samozřejmě takový, člověk se možná všem nezachoval, ale tohle je největší odměna pro učitele, když ty děti se k vám hlásejí, mají vás rádi. To jsem takhle chtěla říct.
0: To se hezky poslouchá a ano, asi vám dávám za pravdu. Ale já vám řeknu, paní Marie, že já teď jezdím každých 14 dní do Prahy do školy. Ano, na jazykový ústav Karlovy univerzity, tam studuju češtinu pro cizince. Ale víte co, já jedu tady ze Zlína vždycky 3 až 4 hodiny tím vlakem. Ještě se mi nestalo, že bych nasedla do kupé a mlčela, že by tam, tak jak vy o tom mluvíte, ne vy konkrétně, ale obecně posluchači, se dívali ti mladí jenom do telefonu, nebo starší. Vždycky někdo začne řeč a vždycky se povídáme téměř celou cestu. A to je to, co mě vlastně inspirovalo dát toto téma do vysílání. Protože často slyším ty názory, že ti mladí nejsou komunikativní, dívají se na mobilu, nemluví, ale já vlastně tu zkušenost mám jinou, třeba tady z toho cestování. Takže já možná můžu ubezpečit všechny, že to s náma ale není tak strašné s tím
1: víte,
0: světem.
1: Řeknu, že máte štěstí, že v tom kupé nesedíte se mnou, protože to bychom teda si, víte, jsem chtěla říct, vykecali díru do hlavy. To bychom se překřikovali, protože bychom
0: nevěděla, co říct.
1: Ano, tak hele, tak vám přeju, ať se vám dobře usíná.
0: Vám také, paní Marie. Děkuji moc za váš telefon.
1: Tak jo.

0: Dnešní noční linka je o rozdílech i blízkosti mezi mladými a staršími. Těším se na vaše zkušenosti, názory i životní příběhy. Volejte vysílání Českého rozhlasu stejně jako pan Vladimír. Ten volá od Třeboně. Je to tak?
1: Přímo z Třeboně a chtěl bych se připojit s těm volejcím, který nevidí tu situaci s těma mladýma tak černě. Protože i já si myslím, že nejsou tak špatný. Chtěl bych se podělit o jednu zkušenost, kterou jsem udělal taky právě v tom prostředí školy. Chci hovořit o jednom svým vnukovi, který sice dneska už je dospělý, dneska už je na vysoké škole, ale v roce 2014 to bylo, to Krištof chodil do páté třídy, chodil do školy v Kladně a při hodině dějepisu, když probírali nějak druhou světovou válku, tak před paní učitelkou prohlásil, kdyby tu byl děda z Třeboně, on by nám něco pověděl o té válce. No a paní učitelka se toho chytla a odchytila dceru, když pro kluka jezdila do školy a stala se jí: on váš tatínek se zajímá o historii nějak? A ono, jo, on dědek furt leze po archívech a po muzeích a schání pamětníky a furt to něco sepisuje, nějaký knížky taky jsem sepsal o tom. A no a nepřijel by nám sem udělat přednášku na něco, nějaký povídání pro ty děti, no a dcera mi pak volala, no a já nechtěl vnuka schodit, protože to tam řekl před celou třídou. Tak jsme se spojili s tou paní učitelkou a začali jsme tu přednášku připravovat. Já jsem teda ještě chodil do práce, tak jsem si musel vzít 2 dny dovolený, abych odjel do toho Kladna. A tak jsme to udělali takhle v pátek. Já už tam jel ve čtvrtek, já jsem si sebou přivez ještě nějaký takový věci na ukázku, nějaký uniformy, vojenský helmy a nějaký takový vykopávky. Já jsem taky chodil s detektorem a hledat takový ty věci. A tak kromě nesměly to být žádný zbraně, žádný střelivo, to byla podmínka. No a tak jsme se domluvili, já to tam přivez ve čtvrtek už, umístil se to tam ve třídě a v pátek dali mi 3 vyučovací hodiny, vlastně celý dopoledne páteční. Nebylo to jenom pro třídu, do který chodil ten můj Krištof, ale sezvali tam všechny 3 třídy toho ročníku, toho 5. ročníku, do té třídy, takže tam bylo narváno. Tam seděli na stolech a na zemi a ona v těch třídách už jsou dneska ty prostředky pro tu digitální prezentace. Já jsem si to jako připravil všechno, na to jsem měl čas a takže 3 hodiny jsem mluvil o... A mluvil jsem o lidech, kterýma jsem se osobně poznal, s veteránama, který bojovali jak na východní frontě, na západní frontě, letci a tak, i co prošli koncentračními tábory. Jo, a paní učitelka měla podmínku, abych tam taky do toho zamontoval jako Lidice, protože Kladno a Lidice to je sousedství a chtěla taky, abych ty děti jako třeba vyvolával, abych je zkoušel, abych jim dával otázky, takže to taky jsem tak nějak, no a 3 hodiny prostě vždycky zazvonilo, děti vyběhly ven a nebo se mi vrhli na tu výstavku, co jsem přivezl ty věci a furci to nasazovali si helmy na hlavu a pěnový masky starý. No, dobrý, všechno paráda. A na poslední vyučovací hodinu přišla i paní ředitelka a poslechala si to a pak mi tam děkovali a mě pak překvapilo, když to skončilo po těch 3 hodinách, jsme se taky fotili a tohle a tak mi ta paní učitelka řekla, že by si přála mít tak pozorní posluchače, jako jsem měl já, protože oni opravdu jako poslouchali, nezlobili, to ona prej jako někdy tam vyrušujou, tak mě jako řekla, že ona to tak nemá. Já si myslím, že to je o tom, jak ty děti v těch školách, ty učitele zaujmou, jak jim to umí podat, jo. A já jsem jim tam vyprávěl příběhy, který jsem si vyslechl od různých lidí, doplňoval jsem jim to takovýma fotografickou dokumentací a mě to prostě Já jsem udělal zkušenost velice dobrou, že ty děti to vnímají a jsou pozorní a tohle. No ono, jak se říká, tam paní učitelka nějaká mluvila, že je to ve škole špatný, ale já myslím, že to tak zlý není. Že když se ty děti zaujmou, takže jsou pozorní a umí si to poslechnout. No to je takový moje zkušenost. Myslím si, že to není tak zlý.
0: No to je hezká zkušenost a důležitá připomínka toho, že i ti mladší lidé, menší děti můžou být vnímaví, možná když slyší dobrý příběh, když je otevřená atmosféra.

0: Děkujeme za to, že jste nám o tom vyprávěl. Děkujeme za tu zkušenost, kterou jsme určitě uvítali. Jsme otevřeni každému názoru. A když je pozitivní, tak já osobně jsem k dnešnímu tématu raději. Mějte se co nejlépe, poslouchejte dál Český rozhlas.
1: Jo, poslouchám vás každý den.
0: Marie Rotrová, štěstí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu a to povídáním o mezigeneračních rozdílech, o mezigeneračním porozumění. Je s námi...
1: U vysílání nebo?
0: Halo, halo. Až teď jsme v éteru, až teď jsme ve vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Ano, já vám taky. Já musím říct, že teda mě je 83 roku, ale... Já jsem měla celý leta zkušenosti, protože jsem dělala všechny možné práce.
0: Volá paní Jitka, abych to posluchačům vysvětlila. Jaké práce?
1: Když jsem měla děti, tak jsem brala jako pionýry na výlety do Prahy, na Slovensko, všude. Říkali, jak to můžeš zvládat, nebo tak. Ráda jsem s nima dělala. A když ale dcera měla školu, vystudovanou, měli prázdniny. Já jsem je nenechala.

0: tak nám zbývá volba mezi ano nebo jo. A ti chytřejší studenti zamrkají a jim říkám, vidíte, a proto choďte na ty konspirační weby, vozovka, které tvrdí, že nebe je modré, tráva dneska samotově tmavé, smoda mokrá, tráva zelená, a pak si udělejte obraz o tom, kde je ta objektivní pravda, jako soulad, harmonie mezi událostí a výpovědí o té události. My máme tisíce komentářů, to sama dobře víte, když pracujete v tom mediálním prostředí, ale nemáme pravdivé zdrojové informace. Jeden velmi moudrý kněz a vtipný venkovský kněz mimochodem to komentoval před Velikonocemi, když radil svým ovečkám, až se budete zpovídat, že jste sousedovi ukradli pro vás, tak nezapomeňte říct, že na konci byla přivázaná krána. A tohle je ten jsem rád, že jsem vás rozesmál, jo, ale víte, tohle je princip demagogické manipulace médií. Já si pamatuju, jak jednou Česká televize ukazovala nějaký napůl rozbombardovaný dům a vydávala ho za důsledek tedy bombardování zlého ruského letectva nebo kavalérie. A nakonec se ukázalo při bližším pohledu, že na tom domě bylo napsáno ovoce zelenina. A že to vůbec není ukrajinský dům, ale že to byl dům poničený tornádem na Jižní Moravě. A Česká televize se tehdy za to musela omluvit naprosto takovým průhledným způsobem a velmi, velmi trapným způsobem. Došlo k nezamýšlené záměně informační záběr, ilustrační záměr, záběru. Takže to je ten způsob demagogie. Proti tomu je třeba prostě postavit skutečné pravdivé informace. Jedna paní docentka, není to moje kolegyně, ale je to velmi schopná ekonomka, paní docentka Ilona Švihlíková, řekla na jedné konferenci, která probíhala na narození Karla IV. Víte, kde se narodil? Který den? Tak krásné datum.
1: Nevím.
0: No, tak já vám to prozradím, můžu?
1: Tak už musíte.
0: Už musím dokonce 14. května, 13.16. ale ta konference probíhala loni ve sněmovně a byla to tématem té konference, byl stav Evropy a světa. A paní docentka Švihlíková tam řekla takovou zásadní větu. My máme dvě priority. Mluvit pravdu a zachovat mír. A je to hluboká pravda, protože mír prostě není možné zachovat lží, že tam vzniká nedůvěra, z nedůvěry potom povstávají všechny ty další obrané, případně útočné akce a už jsme teda v tom kolotoči. A pravdu říkat je náročné, že když ji řeknete v nevhodnou chvíli, tak vám to může srazit vás, jak se to stalo mnoha těm, kteří to zažili, ale když se na to podíváte z toho nejvyššího možného nadhledu z toho subspecie eternitatis, z toho hlediska věčnosti, tak kdo o sobě mohl skutečně autenticky tvrdit, já jsem cesta, pravda a život. Ten jeho smrtí stání jsme si připomínali teď o Velikonocích.
1: Jejde nánky. Teď se mi vyply všechny telefonní linky. To snad není pravda. Nedoposlechneme si váš příběh. Moc mě to mrzí, ale vypadá to, že nás telefonní linka zklamala za dnešní noční linku dokonce po druhé. Takže mě to moc mrzí, ale já vám i tak poděkuju, že jste nám vyprávěl. Já bych možná dodala, že se mi líbilo to spojení mluvit pravdu, zachovat mír samozřejmě. A Český rozhlas je respektovaným veřejnoprávním médiem, který poskytuje ověřené informace. Takže nám věřit můžete, tak to jsem ráda, že můžu třeba touto větou zakončit dnešní vysílání, protože se to vlastně vztahuje k tomu, o čem jste vy vyprávěl. Noční linka končí, ale vaše příběhy v nás zůstávají. Dobrou noc a těším se na příště. Vaše Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako Zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu.
2: Je naprosto ne.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo dokázal věrně, přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i Zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi, pobízel ho ke spěchu, věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal, vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu, co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Rajf vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si Zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení. Emil držel ještě pod paží aktovku, pouštěl mě dopředu, jako by nemohl. Dával mi iluzi, že mu stačím. Ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně. Dělá tu svou poslední běžeckou trať za 12 minut. Vozili jsme písek, míchali maltu. Emil Zátopek navíc stavěl. Pracoval v ohromném tempu, ve skutečnosti i při práci běhal, nejen pro cement a vodu. Jsem reportérem už řadu let, ale nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovat. Plně se soustředil, nebyl hovorný jako jindy. Po 2 hodinách se mě objevovaly mžitky před očima. Nepolevoval v tempu. Po 3 hodinách zbrocen potem se svlékl do naha, vylil na sebe 2 kbelíky vody a pokračoval. Musel jsem se posadit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do Stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19-letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z trucu utíkali pomalu, udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi s kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Napříště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to při přechodu na vyšší trénink. Bolest je milosrdná věc. Jak trvá bez přestávky a její moc, otupí se sama. Při sportu a vítězství se dostavuje pocit štěstí. Konečně může také dělat to nejkrásnější. Vybočit z řady. Vymýšlet, jak to dělat jinak. Použije slova kdyby. Co kdybych spojil vytrvalecké dávky s rychlostí? Co kdybych střídal rychlé úseky s pomalejšími a trénoval 10x, 20x tolik, co druzí? S podobnou myšlenkou mohlo přijít mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál po každé jiný strážný a ten volal do tmy: stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl: tak střel. A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér.
Trénoval pak v konírně v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančace mu pak v závodě poběží lehčej, ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a bzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, naspět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemajnena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Heina. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřů vdech a v podvědomí slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl by Fina setřást jako únavu, která se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží kus se skloněnou hlavou jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže se nic nestane, právě naopak. Křik hlediště roste v uragán. Heino nastoupí a v čele nadiktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako 2 nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400
300-metrové a 800-metrové závody. Krátce řečeno čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící čtyřstovka. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Finn vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Miroslava Donutila teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
2: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin, udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka Lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V devátém kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci předu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Heino. Nakonec však Emil předběhl i jej a zabouřili bych ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dál se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Heino, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Fin, Heinström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimoun. Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl. Promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad Zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Timesy napsali, že jeho finish strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Ve způsobu, jakým pojal své vítězství, Emil v metafoře všem ukázal možnou podobu i jich samotných. Můžete žít jenom malou částí sebe sama, ale můžete se taky naučit využít naplno celou svou osobnost.

0: Finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžíran Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika desítek metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední desítky metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu byl Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na 5. v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakali. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní šeští novináři mají za vámi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko, a moji průvodci mi vysvětlovali, tady to znáte, olympijský stadion a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, 2 šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždy na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmimu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
0: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na 5 neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Rajf takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív, umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Bologni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V záříovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Raifem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slavobránou z oštěpů a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. Z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Už chybuje podle hlásení len několik desiatok alebo stověk metrů, tím bude a už je tu na ozývají se kamery filmářské a cez bránu maratonsku vběhá na olympský stadion v Helsinkách jako první startovné číslo 903 československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrů chybuje do cílové pásky, která je už natáhnutá. Zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc lidí. Všetci jsou v úžasném údive a Zátopek, vidíme, že je svěží, zdraví lidí. Už hodili jen 120 metrů od cíla. Zátopek jde jako první. Hlásíme republice. Štávní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
2: A to už byly samozřejmě Helsinky roku 1952. Já to slyším pořád dokola a stále jsem dojatý. Finále maratonského běhu. Usmívám se tomu, jak je z pohledu reportérů Zátopek svěží, když on sám přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit. Jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
3: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 1200 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednakže několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem po druhé břicho a běžel znovu. část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
4: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta, jogging, co to byl jogging, to běžím jak můžu a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak neměli, začali běhat denně spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťáty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak. Jo? To je můj názor vrhačky na toto. Jo?
5: A později rekreativně.
4: Protože já jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má, že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně bohu ví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně, zvlášť když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a ty zase druhý extrém, běhání je blbost, jo, choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost, proč, ale musím běhat s rozumem, tak na co mám, a ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, nemám taky kulturu, chci si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a vyjo a běžím. No a v zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena nakonec.
3: No. Na mě, co se koukáte?
4: Já se nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
3: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je a já si pamatuju, teda pamatuju, to si potřebuju pamatovat, tady ve Strádonicích, když jsem běhal, tady to bylo takový zdravější, tak jsem běhal se psem. Neměl jsem svýho psa, tady byl takový pes, který patřil všem, jo, jako sport pro všechny, tak pes pro všechny tady byl. A ten vždycky, když viděl, že jdu běhat, tak se ke mně připojil, že v temné noci a běžel se mnou. A on mě úplně nervově, on mě neurotizoval, protože on měl takovýhle nožičky, jo, a teďko přede mnou to metelil pořád. A já jsem si říkal, tak malýho psa, já se nesmím uštvat, už jsem v letech, jo, ale já ho nikdy nepředhonil a taky on mě nenechal chodit. On jako, když viděl, že jdu, tak byl takový nervózní a vracel se a furt se rozbíhal. Jo, tak na něco byl ten pes dobrý, jenomže nečet nic o tom, že v 70 má být člověk rozumnej.
5: Emile, ty si ovšem psa zdisgustoval během, když už teda pan Hepel vzpomněl na to, že tomu psovi nestačil, tak ty si jednou toho psa doslova zničil.
6: No, poprvé jsem na to přišel, když jsem byl na vojně v Milovicích, a tam byl takový mladý vlčák, ale budíš k ničemu. Protože jeho majitel byl důstojník, který na sobotu neděli odjížděl do Prahy domů k rodičům a toho psa měl na starosti Vojin Žilina, Slovák, který mu považoval za svoji povinnost, že stačí, když mu donese žrádlo z jídelny, tomu tam nějak vyfasoval, dones mu žrádlo, dones mu vodu na pití a hotovo a ten pes se jenom vyvaloval pod posteli. A já když v soboru jsem šel běhat, říkám, já si beru toho psa sebou. A já jsem si říkal, co pes proběhne, a on neřád, on mě teda zesměšňoval. On ne, že zběhl, on si odběhl, zvinul nožičku, vyčural se, tam se odběhl, tam udělal hromadku. A podle, já jsem běžel usilovně, měl jsem takovou trasu asi 4 km do lesa, tam byla 400 metrová rovinka travnata, no a co ten se navývaděl cestou, než jsme tam doběhli, no ale tam já jsem potom... jsem shodil vojenské kaloty a bluzu a v trnikách a v tričku 400 metrů a pec jsem to palkoval. A on velice nadšeně se mnou. Já jsem si vyklusal takových 150 metrů, takový meziklus a zpátky. Ale on hned na to přišel, že zase poběžím zpátky, tak už neběžu za 400 metrů. Jenom 350 na bobeček, až se ten bůl vrátí. No jo, ale on už ty poslední 300 neběžel, on už nebyl schopný. A já nás čekalo ještě 4 km zpátky a říkám, tak trep. A domů, a jdem. No a on za mnou, jsem ho zavolal, tak přiběhl a zaostával. Jeda, to bylo horší a horší. Mě nám chybilo 2 kilometry do kasaren a on najednou lehnul a já do něho, tak jsem musel nohou postrkovat. A jdem, když jsem ho postrčil, tak kusal, no to bylo zoufale. Já jsem nakonec musel násilím dokopat až do kasaren a on tam trefil, teda pod svoji postel zalehnul, přešla neděle, přijel jeho majitel, ptal se po psovi, kde pes? No leží, no, vypadá, že má jakou horučavu, říkal ten voják Žilina. Jak to, co se s ním stalo? No nic, ne, žrádlo dostal to, ale on nežere. Kdo, co se s ním dělal? Stalo, no, suru za tebe ho vzali na trenírovku. No a pes byl odrovnaný na celý týden. No a to jsem zkoušel pak i s jinými psy. A pes, jak není trénovaný, tak 20 kilometrů to prostě nevydrží v souvislém tempu. No a...
5: Ten pes pro všechny tu je ještě, máte šanci, 20 kilometrů.
4: Ale jsme byli na té svadební cestě na tom Medlově a tam měl taky ten vedoucí toho střediska, měl tam taky psa a ten, já jsem sledovala, jak Emil ho úplně nakonec zničil toho psa. On s náma poskakoval, když jsme běhali v lese, tak on kolem nás poskakoval, za náma. A Ťopek naraz se otočil
6: a
4: hr za ním. A teď ten pes naraz začal utíkat, lekl se a začal utíkat a Emil za ním. A teď ho začal honit. Ale tam bylo právě zajímavé, jak ho přinutil, že naraz byl jako pronásledovaný ten pes. On se cítil naraz pronásledovaný a teď se snažil utéct. A Emil za ním. A klíčkoval. A Emil za ním.
6: A jezero a teď nemohl klíčkovat, protože tam byla voda. A musel pobřovat. A já za ním, já jsem to padl.
4: A teďka nakonec toho psa tak uhnal, že on si lehl. A tak se díval, tak si mě tady zabij. On ho nechtěl zabít, ale on přišel k tomu názoru, že ho Emil chce zabít. Jo?
6: A teď, ale my, já
4: a ještě tam jsem měla nějaké kamarádky a to za Ťopkem. Teď my jsme nemohli chytit, my z atletky jsme byli všecky a my jsme se všichni děsně uštvali až na Ťopka. Ten pes a my taky, protože my jsme se snažili chytit a pořád na Ťopka jsme křičeli, necháš toho psa, teď ho zničíš a to. A teď, když ten pes už tam ležel takhle packy a tak se smutně díval, tak mi necháš ho, jdeš pryč od něho, kopali jsme Ťopkovi do noh a tak jo. No, on nakonec ho zahnal až domů, na dvůr a on zalezl do boudy a nevylezl. Až asi za 2 dny vystrčil šňupák a Ťopek zrovna byl na dvorku.
6: Ten pes je venku. A nevěle zase celý den.
4: A nevěle se to, kud jsme z té svadební cesty neodjeli.
3: Žena nikdy nepochopí, že nastala chvíle, kdy člověk potřebuje padnout s hlavou v dlaních a bez hlesu ležet jako zestárlý slon, jenž doputoval na samý konec svého života, jenž doputoval v džungli na místo, kam chodí staří sloni vydechnout svou utrmácenou duši. Žena to nikdy nepochopí, protože si svůj hodnotový žebříček vytvořila v pravěku, v dobách, kdy žila v korunách plavuní a kdy schody i zábradlí k její kuchyni i jídelně tvořila liána. Její myšlenky, či přesněji řečeno její nervová soustava, dosud nezaznamenala signály vyšších mravních vznětů. Takže její mozkovna dosud zaplněna živočišnými pojmy, které vytvořili předchůdci člověka, tedy pojmy primitivními a prazákladními jako hlad, děti, pokrm, chladno, výplata, uhlí, známky na vysvědčení, hladká mouka, hrubá mouka, koruny, haléře, činže a tak dále. Co vám je pro boha do toho, že zdražili tramvaje, když naši prohráli? Proč vás otravuje s tím, že by se měl koupit Jarouškovi zimníček, když naši prohráli? Žena nikdy nepochopí, jak to, že porážku vašeho mužstva nemohou v následné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky, zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše minisukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat dohola a propuknout v hořký, kvílivý pláč. Jedině to může vrátit člověka do světa reality, jedině tehdy je schopen poskytnout jí slova útěchy, která by ovšem jeho samotného neutěšila. Tehdy totiž konejšivě řekne, ale neřvi, vždyť oni zase vyhrajou.

vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.